15 let a potom najednou jsou jiní a svaly touží mít a s těmi, co jsou vinni, chtějí zápasit. I knoflík jen čím schází, si přišívají hned.

srdce z očí kluků. Tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé. Vždyť po létech se vrací člověk náhle zpět. Až tam, kde ho láskám, bylo krásných 15 let. A říká, kdy to bylo? Včera.

že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

Dolly Parton, americká country hvězda, přezdívaná taky královna country, zemřela minulý týden 25. srpna. Bylo jí 80 let. Zanechala za sebou nesmazatelnou stopu nejenom v hudebním světě. Připomeneme si ji dnes i na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, pořadu Na cestě, který je věnovaný právě country, bluegrassu, folku i tramské písničce. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Dozněla písnička Jolene, kterou Dolly Parton nejenom zaspívala, ale taky je její autorkou. Napsala ji, když zrska chtěla ukrást muže. Patří k jejím největším hitům, který přespívala řada zpěvaček i zpěváků.

než 60 let. Narodila se v podhůří Apalačských hor 19. ledna 1946 do chudé rodiny jako čtvrtá z 12 sourozenců. Jako rodina velmi drželi pohromadě. Žili ve venkovském prostředí bez vody a elektřiny v přírodě. Ovlivnila ji taky náboženská komunita a jejich společný zpěv nejenom gospelu. Písničky skládala od 7 let. Hrála na kytaru, piano i banjo. Pro přítele, kterého chodila tajně poslouchat, jak hrál na banjo, pak napsala písničku Applejack a snila, že se stane hvězdou. He lived by the apple orchard in this little old orchard shack. His real name was Jackson Taylor, but I called him Applejack. Now old Applejack was loved by everyone he ever knew. Applejack picked apples, but he picked the banjo too.

Den po maturitě kufr už měla zbalený, se sama vypravila 400 kilometrů do Nashvillu, meky country a bluegrassu. Ovšem chlapi ji zpočátku příliš nebrali. Přes vystupování v show Portra Wagonera se Dolly Parton postupně v Nashvillu prosadila a opravdu se stala slavnou. V pořadu Na cestě Českého rozhlasu Olomouc si Dolly Parton poslechneme v duetu právě s Portrem Wagonerem.

Dnes si připomínáme Dolly Parton, která odešla minulý týden do muzikantského nebe. Byla autorkou, zpěvačkou, muzikantkou. Měla svůj televizní pořad, účinkovala v seriálech, hrála ve filmech. Nejznámější je asi Od 9 do 5, ke kterému napsala i titulní píseň.

Jak jsme slyšeli, předcházející skladbě v 70. letech Dolly Parton koketovala i s pop music. Psala i písničky smutné nebo s vážnými tématy. Její záběr byl velmi široký. Za svou nejlepší skladbu sama považuje následující o všemi opuštěné teenagerce, která porodí mrtvé dítě. A ta zazní právě teď v pořadu Na cestě.

Dolly Parton se stala nejenom slavnou, byla oceněna za své umělecké dílo a celoživotní přínos pro americkou kulturu. Je držitelkou několika cen Grammy, na kontě má více než 100 milionů prodaných nosičů. Založila i svůj zábavní park Dollyland a z výtěžku financovala dobročinné záležitosti. Nemocnice, knížky pro děti, kterých rozdala na 250 milionů. A jak sama řekla, kdyby si měla vybrat z toho, co v životě dělala, jenom jednu věc, bylo by to psaní písniček. Na začátku 21. století se vrátila do Apalačských hor, aby byla co nejblíže přírodě a Bohu, a vydala 3 bluegrassová alba.

Dolly Parton zanechala nesmazatelnou stopu nejenom v hudebním světě. Že její hudba skutečně bude žít na věky, potvrdila písnička i ve svých memoárech vydaných před několika lety. Nahrála totiž píseň, kterou uložila do časové kapsle. Fanoušci si na vydání nové skladby ale budou muset počkat téměř 2 desetiletí. My si ale poslechneme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc písničku, kterou znají nejenom fanoušci country. Zazněla totiž ve filmu Osobní strážce v podání Whitney Houston a její autorkou je právě Dolly Parton. A ta ji taky zaspívá.

S Dolly Parton se rozloučíme i na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Bude to písničkou Led Zeppelin, Schody do nebe v podání Dolly Parton. Od mikrofonu se loučí taky Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Proči, končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co jste z toho strudona?
4: My bychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Začíná další díl, Patrik Rozehnal, doufám, že na tuhle znělku si už dostatečně zvykla i Martina Hudečková, která sedí proti mně, jo nebo ne?
6: Ano, ano, znám už znělku, ale nezaspívám.
5: Ne, to jsem taky nikdy nedělal, ani bych nechtěl, aby se vyplašili posluchači na začátku.
6: No právě, nechci lidi trestat.
5: Jo, ale ty jsi i zpívala v roli.
6: No já jsem zpívala mockrát, ale vždycky jsem ty diváky hrozně litovala.
5: No ale chodili pořád, ne?
6: No nenechali se zastrašit, ale ne, já a zpěv to opravdu se nemá rádo, ještě když jsem byla mladá, ale teď už vůbec.
5: Tak dobrá, tak to necháme Marice Gombitové teď v téhle chvíli. Bude to lepší.
6: Mnohem lepší. Humoriáda.

0: Humoriáda začíná, připomíná Martina Hudečková s námi ve studiu a ta si vybírá z toho seznamu, co máme dnes připravený. Tak co to bude? Kdo to bude? Jaká ukázka? O čem?
1: Tak já si myslím, že bych asi tentokrát střelila po silvestrovském kufru a bude to Olda Wiesner.
0: Dobře, tak jo, dáme si jeho historku.
2: Já vám řeknu historku, kterou jsem zažil, kterou jsem si nevymyslel, určitě pochopíte, že je to pravda. No, jel jsem na chalupu, jako kolikrát, měl jsem naložený přívěst, proutěnej nábytek, stůl, tři křesla, gumou jsem to stáhnul, v pořádku. Jedu asi 70 kilometrů, tři čtvrtě cesty, já sjíždím do takové obce, Všesulov se jmenovala, nikdy na to nezapomenu, a dole v tom dělíku se hrabe taková ta dlouhá ávie. A já jsem říkal, no co tady budu, já jí šmiknu, tak jsem udělal myšku a mazal jsem, byly zatáčky nahoru, doprava, doleva, já tam kouknu, tam stůl nebyl. Tak jsem to otočil a jedu zpátky a tam v tom dělíku ta ávě stojí. Tak já jí mím, otočím se takhle a ona má sklopenou tu plošinu a na té plošině stojí ten můj stůl. Tak jsem říkal, no to by se vám hodilo, teda. To je dobrý teda. A teď kouknu do té korby dlouhý, taková tý ávě je ta velká dlouhá. Tam jsou dva chlapy a broděj se ve vejcích. Byla těch celý tu. A já jako jsem říkal, jako, dobrý den, to je můj stůl tohle. A on říkal, no, my jsme ráno naložili 780 vajec, pak najednou vy uděláte myšku, vyletí stůl před okno, já na to dupnul a ty vejce se zvrhly všechny. Tak já vám to zaplatím. To byly tenkrát ještě po koruně vejce, tak jsem jim dal 780 korun. Vzal jsem stůl a naložil jsem stůl a sedám do toho auta, jsem říkal, sakra, teď oni ty vejce všechny nebyly rozbitý. Zase řeknu Čech, vybral jsem 9 palet takhle, vajec, 9 těch palet, což je teda 9x30, jich tam na tom. Takže 272 vajíce, jo. Přijedu domů samozřejmě na poslední chvíli, večer představení, říkám, holky, helejte, tady vezu vejce, kdybyste chtěli vajíčko, umejte si, najděte si vejce.

0: Jaký, můžete si ho sníst, já to ráno zpracuju. Tak pohoda, tak já se večer v noci vrátím z představení, těch půl jedenácti a oni na mě čekají a říkají, tati, golem sežral to horní plato. A golem to je beagle, jo. On se tak valil, takhle byl. No uvidíme, no. Tak jsme šli spát, já jsem ráno vstal, vyjdu takhle na ty schody nahoru, na... ale teď jsem ucítil, odevřu ty dveře a ucítil jsem... Pomozte mi, jo, smrad je málo, puch je málo. Víte, co dokážou vejce, jo? No, hrozný. Tak jdu takhle, jdu po čuchu a dostal jsem se až k pokoji babičky, který jsme, když si tam dali Raltex, béžovej... Béžovej Raltex, aby to měla hezký takový ten... Odevřu ty dveře a tam těch 25 metrů čtverečních bylo... Já myslím, že v tuhle chvíli mi to všichni odpustí, to bylo ze strany. Ale komplet. No, hruza. Tak jsem říkal, co budem dělat, tak měli jsme jednoho pána, který už nám dvakrát dělal koberce, jak jsme mu zavolali, on říkal... Já jsem říkal, já jsem chtěl jít na kalupu, ale samozřejmě nám to udělám a já toho přijedu, přijďte. Tak jsme ho tam šoukli do toho pokoje. Teď bylo dlouho ticho takový, pak se ten stroj spustil, tak jsem si oddychl, chvíli bzučel, jak jsem říkal, no prýma, je to všechno v pořádku, tak abych mu jako to, tak jsem se tam šel podívat po chvíli a on jezdil takhle a na nose kolíček. No byl to profík, no.
1: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
2: Silvestrovský kufr svého času, velmi populární televizní pořad i zábavný na Silvestra s Pavlem Zedníčkem. Martino, ty jsi tam byla taky.
3: No mnohokrát. Já jsem v kufru byla mnohokrát i v Silvestrovským a nemůžu si pomoct. Musím vzpomenout na jeden kufr, kde bylo takzvané oddělení, dělalo se divadlo, jo? Že byste něco předváděla a oni hádali, co to děláte.
2: Pantolína,
3: no. Pantomímu jsme měli a my jsme s Jiřinou Bohdalovou, s Jiřinkou jsme ve dvojici měli předvést krávu, aby ji ty lidi pochopili, že to je kráva. A já už si nepamatuju, ale myslím si, že Jiřinka si přece jen vzala hlavu, já dělala vocas a ona zase bučela a já mávala tím vocasem. A jak jsme se na to připravovali, jo, jak budeme dělat tu krávu, teď jsme si to zkoušeli, tak se Jiřinka ke mně otočila a říkala, není to tak dávno, co jsem s tvým tatínkem na Vinohradech udělala nádherný, vážný představení Dům na nebesích a teď tady s jeho dcerou dělám starou krávu.
2: Uhodli to?
3: No jistě, no tak my jsme byli přesvědčiví. Ocas i hlava, všechno souhlasilo.
2: Která ta z těch disciplín pro tebe byla nejhorší? Tam se hádala slova, obrázky, předměty, pantolína, co z toho bylo nejhorší?
3: Ale... Člověče, já ti nevím. Totiž tehdy byla taková docela dobrá doba a my jsme to dělali docela radostně, jo, ano. Všechno. Takže si myslím, no, tak asi to hádání, jo, protože tam šlo o čas. Tam ano. Šlo o čas. Ta pantomima, ta pro herce nebyla až tak strašná, že jo, ano. Ta jako nebyla. A jakmile byly vždycky horší takový ty disciplíny, kde se mohlo ukázat, že nic neumíš. Nebo že nic nevíš, takhle, že nic nevíš. Kde si ze sebe mohl udělat blbečka, tak toho se vždycky bojíš, jo. Že nebudeš vědět hlavní město, je, honem Maďarska, jo, a nebudeš vědět. A tak toho se bojí každý herec, ano. Ale jakmile jde o pantomímu, tak bych řekla, že většina lidí ožije.
2: No, takže to bylo vlastně vymyšleno vám na tělo, že jo, ta soutěž de facto v podstatě. Martina Hudečková vybrala kufr, historky z něj, můžeme pokračovat dalším povídáním třeba se s Janem Skopečkem, a nebo si dáme vyprávění nazvané Sverichem ve Vídni, to by mohl vyprávět Miroslav Horníček. Je to na vás, co si vyberete. Takže Jan Skopeček nebo Miroslav Horníček. Vyberte si ukázku podle svého, dejte nám vědět telefonicky do studia, od toho je tady číslo 731 800 900, anebo SMS-kové číslo 90 01 04. Humor, mezera A nebo B stačí napsat do pořadu s názvem
1: Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Děkujeme Františkovi za to, že s námi léto prožil, i on děkuje vám. A teď poděkujem těm, co zavolají a vyberou si buď tedy Jana Skopečka nebo Miroslava Horníčka. Ti jsou totiž ve hře. Hlasovat můžete na telefonu 731 800 900. Naslouchá dnes se mnou i Martina Hudečková. Kdo tam je?
4: Dobré odpoledne, dáma a pane.
5: Dobrý den.
4: Dobrý vás, Petr z Hrloty. Přeby si pokračování s panem Kopičkem.
3: Dobře, děkujeme za to, mějte se pěkně. Kdo dál? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady David zdávám Béčko a zdravím paní Martin Hůrečku a je skvělá.
5: Děkuju, taky zdravím.
3: Ať se daří. A telefonní číslo 731 800 900 pro dalšího z vás, co? Vybíráte?
7: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Patriku, a vašeho hosta, paní Martinu Hudečkovou.
5: Dobrý den,
7: paní Hudečková.
5: Dobrý den.
7: Přeju vám ať vše dobré, ať se vám daří, hlasuji Patriku pro Ačko a všem přeji krásný večer či příjemné páteční ráno, Humoriádnice Růža z Rychnovska. Mějte se, naschledanou.
5: Naschledanou.
3: Děkujeme, rozhodnuto, myslím, že v téhle chvíli už téměř, ale ještě jeden hlas tam přidáme, telefonický, kdo se dovolal. Dobrý den.
8: Dobrý den, to jsem Jirka z Prahy, hlasu pro Bčko, zdravím Martinu Hudečkou a chci se zeptat, už je to dlouho, ale určitě dělala Pink Beverly Hills 920, může se takoho tam dělovala?
5: No tak? Nebudete tomu věřit, Kelly.
8: Já to si říkal, a vzpomínáte na to?
5: No jistě, na to se nedá zapomenout. Vždycky, když se vidíme s těma dabérama, co jsme to dělali, ta skupinka, tak vždycky se smějeme a vzpomínáme hodně.
8: To je
5: hodně let.
3: Vyrostla jste na tom, jo? Taky, šťastnou cestu, mějte se. A máme rozhodnuto, jak už jsem řekl, vyhrává ukázka z kufru a tedy historka Jana Skopečka.
9: Takže Honziku, co novýho?
10: Já nevím.
9: Na něco novýho je.
10: No něco novýho je, novýho není nic, no to chceš slyšet.
9: Tak nějakou historku, máš nějakou historku?
10: No, mám.
9: Tak historku,
10: jak mě moje žena chtěla prodat za mísu Čočovice. No. Se to dalo nazvat, no?
9: Jo.
10: To se tady točil film Signum Laudis, jo? Točil to slovenský režisér Martin Holý, hrál v tom hlavní roli slovenský herec Vlado Miller, že jo? A tam byla taková situace, kdy ten kaprál, což hrál ten Vlado Miller, měl tomu vojínovi, což jsem hrál já, dát takovou facku, že prostě jde k zemi ten vojín, že ho měl zlikvidovat prakticky, že jo? No to jo, Vlado Miller, jo? Ruce a klopaty, bod na uhlí, jo? A shodou okolností se to točilo poslední můj den natáčecí. To už mi bylo podezřelý. Jako. No tak ten Holý říkal, no uděláme to ve dvou záběrech. V tom prvním Vlado takhle dá facku jako mimo obr, jako mimo kameru, že jo. A v tom druhém záběru Honza takhle jako upadne a bude to, že jo. A Vlado říkal, proč? Efektní by bylo v jednom záběru, prostě mu dám facku a on pojde k zemi. Počkej, ty jsi se zbláznil, ty to všechno zkoušíš naplno, pak to půjde na ostro pětkrát a zkoušet to bez pětkrát, tak ty mě umlátíš tady. A Vlado říkal, neboj se, Jeníčku. On mi říkal, Jeníčku,
9: jo.
10: Neboj se, to budeme točit jenom jedno. Lenras. Vlado se postavil proti mně, já stál asi 3 metry proti němu a on se rozešel, jo. Teď jsem viděl z každého oka, mu koukala jedna zubatá s kosou. Z každého oka. Jo. Já jsem říkal, ježišmarja, jo, tak to je konec. No tak to jsem si užil, že jo, nedá se nic dělat. V tom se teda ta ruka zvedla. Já jsem si říkal, ještě mi to proběhlo hlavou, jsem si říkal, ježišmarja, jestli pak ta Věra ví, kde jsou ty vkladní knížky. A ten pohřeb, no. A v tom teda ta ruka dopadla, jo. No já šel okamžitě k zemi, že jo. Prakticky do bezvědomí. A teď slyším stop. Jo, já se zvedám a ten ho tam, oni si to Slovačiska ještě pochvalovali. No a pozor, tenkrát v Praze nebyla čočka k dostání, jo. A no ne, počkej, to se točilo takhle v září, říjen, že jo, a na Nový rok má být čočka, jo. Aby byly peníze. Čočka, aby byly peníze. Podnikatelé, pozor, zítra. A ten Vlado říkal, Jeníčku, u nás v Bratislavě je všetko. Všetko. Za to, že jsem dělal takovou cespapulu, já ti pošlu kilo čočky. A opravdu mi poslal na Vánoce balík šošovice. No, no nic, čas šel dál, asi tak za rok na to, zase na podzim. Se díváme v pondělí večer takhle na televizi, inscenace z Bratislavy, Vlado Miller tam, že byla žena se ke mně naklonila a říká, poslouchej, měl by si zavolat tomu Millerovi, aby ti přijel dát cez papulu. Došla nám čočka.
3: Humoriáda. Ano, čočka svého času opravdu nebyla. Vzpomínala na to i Libuška Švormová, že díky tomu se seznámila se svým stávajícím mužem. Aha. Přes čočku, protože byla překvapená, že jí nabídli v restauraci čočkovou polévku. No, je to i v knížce Děkovačky Libuše Švormové, pokud ty nemáte. Tak s Janem Skopečkem, Martino, ty jsi se potkala?
5: Já jsem se potkala s panem Skopečkem několikrát v životě jsme točili, ale tohle nemůžu vynechat. Hrála se v Shakespeareovských slavnostech představení, které se jmenovalo Marná lásky snaha. A byla v něm hrozná spousta mladých studujících, začínajících, krásných holek, mladých nádherných chlapců, tam je těch, jejich tam opravdu hodně. No a do toho taková starší dvojice, to jsem byla já s panem Skopečkem. No a k tomu patřily ovšem samozřejmě taky hostování v Bratislavě a v Brně. A když jsme byli na tom zájezdu v té Bratislavě, tak jednou pan Skopeček měl takový jako veselý odpoledne a řekl, holky, dneska bude pyžamový večírek. A pyžamový večírek na ten já nezapomenu do smrti se odehrával v bratislavském hotýlku, kde ležel ve svém pokoji, ve své postýlce pan Skopeček v pyžamku. Ano. A kolem něj rotovalo asi těch 6 až 8 dívenek, co jsme v tom představení, teda já už jsem ani tehdy dívenka zdaleka nebyla, ale ty dívenky kolem mě byly a my jsme kolem něj rotovali a pan Skopeček jen zářil, abyste se nemysleli, že to byla nějaká pijatika, jen tak zlehka trošku vínka moc ne a pan Skopeček zářil a my měli pyžamový večírek. Takže ne vždycky dostával pan Skopeček přes tlamu. Ano. Ne vždycky.
3: A zdali to věděla Věra Tichánková.
5: Já myslím, že to už nebylo na tapetě.
3: Co všechno se děje tedy na zájezdech? To je překvapující.
5: No,
3: takhle.
5: To bylo krásný, byl to nádherný, poetický večer, i se recitovalo, na všechno přišlo, jen na sex ne, samozřejmě, to ne, tomu jsme byli vstát.
3: Pyžamu se recitovalo, jo?
5: Ano, my jsme recitovali renesanční i sprosté verše a bylo to nesmírně poetický a krásný. Děvčata si jistě ráda vzpomenou, Martinko Prajzová, že?
3: Říká Martina Hudečková, náš dnešní host.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: I nad těmito písničkami tady vzpomínáme s Martinou Hudečkovou.
2: No jistě, to je mládí, dětství, všechno, miluju to.
1: Co by tě teď potěšilo? Teď zase vybíráš ukázku do Humoriády z našeho seznamu. Ty, tak co to bude?
2: No tak, hele, dám si anekdoty o blondýnkách ze Zlaté mříže. To by mě potěšilo.
3: Blondýnka řídí auto a stěžuje si vedle sedícímu manželovi, jak jsou chodci neukáznění a stále se jí pletou do cesty. Manžel jí říká, nic z toho nedělej, uklidni se a hlavně sjeď z chodníku. Povídá blondýnka své kamarádce. Mým koníčkem jsou diety, ale kvůli jídlu na ně nemám čas. Ptá se blondýna, druhé blondýny. Prosím tě, píše se správně Irák nebo Irán? Co udělá blondýnka, když jí doktor předepíše recept? Objedná si kuchaře. Během plavby po oceánu blondýnka se pokouší navázat rozhovor s velmi atraktivním mladým mužem. Promiňte, také plujete touto lodí?
4: Dvě blondýnky se sejdou v restauraci a povídají si. A co ty vlastně teď děláš?
5: Já jsem sekretářka.
4: A co to obnáší?
5: No, ráno uvařím řediteli kafe, napíšu dopis, nebo co mi nadiktuje, pak si pohrajeme, jdeme na oběd, pak mu zase něco napíšu, pak si zase pohrajeme, no a je večeře, no a tak dál. A co děláš ty?
4: No já dělám taky šlapku, akorát toho psaní nemám tolik.
6: Blondýnka, brunetka a zrska stojí před kouzelným zrcadlem, které kdykoliv, když někdo zalže, pípne. Píp! První jde k zrcadlu zrska a povídá.
5: Já myslím, že jsem na světě nejkrásnější. Píp!
6: Druhá přistoupí k zrcadlu brunetka a říká.
5: No já myslím, že jsem nejchytřejší. Píp!
6: Jako poslední jde k zrcadlu blondýna a povídá.
5: Já myslím. Píp!
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jitka Asterová a Stella Zázvorková. Co se vybaví, když se řeknu tahle jména Martině Hudečkové?
2: No, samozřejmě tak Jitka Asterová si užívá zdraví a života plnými doušky a Stelinka teda bohužel už ne. A proto myslím na Stelu, protože jsme spolu kdysi točili, já jsem byla její dcera v takové inscenaci Křídlovka pro majoránka a pamatuju si, jak paní Stella byla prostě naprosto neúnavná v tom, že i když se netočilo a sedělo se a čekalo se, až zajde slunce, vyjde slunce, přivezou, já nevím, ovečky, odvezou ovečky a všechno možné, protože jsme točili v takové vesničce a Stellinka sice netočila, sice jakože odpočívala, ale neustále mluvila a byla prostě studnice neuvěřitelných nápadů, vzpomínek a všechno jí bavilo. A to mě se na ní líbilo, že jí to bavilo, že jí ten život strašně bavil.
1: Tak já mám pocit, že vy jste to nasáli takhle i ta generace po nich, protože i jsem si přišla a povídala si už předtím, než jsme šli do vysílání a takový. A já jsem si přišla pokecat a my už musíme pracovat. A říkáme, teď si pokecáme jenom na mikro.
2: No protože to je tím létem, že jo? Že je člověk někde detašovaný na chalupě nebo tak, někde
1: a lidi mu chybějí.
2: Nikdo, rybník ticho, plavu, ticho, plavu, ticho. No tak pak, když přijdu do rozhlasu, jak jsem jak protržená.
1: Takže ty jsi užívala Ticha a Rybníku přes léto?
2: Ano, hodně, hodně.
1: Jo. A na to vodu se to docela nese, to jsi s někým i na dálku mohla popovídat?
2: Ne, to ne. Já si vystačím u toho Rybníka sama.
1: Jo.
2: Plavu, pak si vzpomenu, že bych se měla naučit text, tak si tam dám nějaký monolog na hlas. A ono je to jedno, já jsem tam fakt sama.
1: Při plavání?
2: Ano. Jde to báječně.
1: Fakt, jo.
2: No, když jako jsem hrála kočičí hru v Divadle bez hranic, tak jsem se v podstatě asi 6 monologů naučila ve vodě ve svém oblíbeném rybníku Shape.
1: Prosím tě, a když se učíš roli v zimě, tak chodíš na plovárnu, jako do bazénu někam krytého, nebo...
2: No naštěstí, já jsem se jí učila v létě, protože jsme zkoušeli na podzim.
1: Že jedině. No a kdyby to se zkoušel v zimě, tak jak...
2: No tak to je bezpovárné, tak to nic.
1: Jo.
2: To je kafíčko, pohovčička doma.
1: No, taky to jde.
2: A taky to jde. Ale jako v tom lese, teda v tom rybníce, mezi těma lesama se to líp rozlíhá.
1: Jak se to člověk naučí, jako učit se při plavání ve vodě? Že někdo chodí,
2: no,
1: že
2: počkej,
1: si chodí na procházky venčí
2: psa? Ty kluk, vy plavete jinak. Ty určitě strkáš hlavu pod vodu.
1: No to jo.
2: No já ne, já plavu prsa, já mám pusu nad vodou.
1: Dobře, Martina Hudečková, náš dnešní host. Anekdoty teď mohou být policejní z úst třeba i Josefa Vinkláře, anebo povídání o knížkách, a to s Josefem Náhlovským a Josefem Mladým, tedy scénka. Co si vyberete, je to na vás. 731 800 900, přímé volání do studia pro SMS-kaře číslo 90 01 04. Humor mezera A nebo B, však už to znáte, tak druhý souboj právě teď začíná. Tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda je pořad, který vysíláme s vámi. Vy se o to dělíte i s naším dnešním hostem, to je Martina Hudečková. Prostor dostáváte přes telefon, spojení do studia je tedy 731 800 900 a na telefonu a v SMSkách taky si vybíráte ze dvou ukázek. Buď anekdoty policení s Josefem Vinklářem, nebo povídání o knížkách s dvěma Pepíky Náhlovským a Mladým. Tak kdo vybírá teď po telefonu, tedy ptáme se.
2: Dobrý den, tady znovu kávit, dávám ty anekdoty a ještě jedna paní Martina je prostě skvělá a nejskvělejší na světě.
3: Děkuju, budu si to pamatovat. Pa, pa, pa.
1: Kdo dál teď v této chvíli?
4: Miroslav Charvine, dobrý den, paní Hudečková.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den a i pro vás, Patriku.
1: Díky.
4: A já dávám hlas Pepovi Náhlovskému.
1: I Mladému dohromady, píšu jim to. Děkuju za to, kdo dál?
5: Dobrý den, tady Jirka. Zločepřiny a já dávám taky hlas panu Náhlovskému s Pepou Mladým.
1: Dobrá, povídání o knížkách získává bod. Přesouváme se opět po telefonu někam dál, kde nás poslouchají.
6: Ještě jednou Petr Zeruty. Přál bych si anekdoty.
1: Anekdoty, tedy policejní, píšu jim bod a myslím si, že už máme docela rozhodnuto. Dvě třetiny hlasů byly pro anekdoty, ty policejní a je tu opět Zlatá mříž a taky Josef Vinklář.
7: Modlíte se doma před jídlem? Policista odpovídá kolegovi, ne, moje žena vaří výborně. Přijde policajt do práce a povídá svým kolegům, jsem geniální, pánové. Proč? Ptají se jeho kolegové. Koupil jsem si Lego, na kterém bylo napsáno do 3 let a já ho složil za 1 rok. Policista zastaví na cestě auto. Pane řidiči, víte, že jste překročil dovolenou rychlost? No to vím. Chtěl jsem být doma dřív, než začne účinkovat ta slivovice. V noci se k osamělému chodci přidá jiný osamělý chodec a slušně se ptá, neviděl jste, prosím vás, tady někde na blízku nějakého policistu? Muž přátelský odpoví, ne, neviděl. V tom případě bych vás laskavě požádal o vaše hodinky a peněženku. Jak poznáte, že fax posílal policajt? Je na něm nalepená známka.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Střídají se nám tady interpreti Josef Vinklář. Herecký partner někdy Martiny Hudečkové? Byl, nebyl?
3: Tak ne. S panem Vinklářem ne. S panem Vinklářem jsem se pracovně nesetkala vůbec, tak s tím ne. Mm-hmm. To je jeden z mála asi.
1: Kde jsi se vyskytla na místě, kde bylo nejvíc herců najednou?
3: No tak patrně při představení třeba na Národním divadle, tam jich je hrozně moc na jevišti. Teď už ne, teď už se šetří i na hercích. Teď už na jevišti tolik herců nebývá. Ale když jsem byla malá...
1: To bývá v těch malých divadlech, aby se vešli pak do jednoho auta při zájezdových představení.
3: No jasně,
1: ne?
3: Na to se myslí, to je do šesti lidí, že jo?
1: A v Národním se ještě jezdí autobusem, určitě, když někam vyjde.
3: Národním už se někam na ní nejezdí snad. To už je prostě jenom národ, to je úžasná instituce a radši nikam nejezdí. Ale když jsem byla malá, tak byly opravdu jako populární takzvané celosouborovky. A tam bylo na jevišti strašlivých herců, možná i třeba řekněme třeba 22 nebo tak. Třeba takový Štechovo třetí zvonění. To byla děkovačka, že herci zaplnili úplně celý jeviště, opravdu.
1: Jo.
3: Pánové i dámy tančili kankán a nevešli se tam.
1: Ve dvou stupek.
3: Takže to bylo nejvíc herců najednou. Teď už se na hercích šetří, říkám.
1: Platí pořád, že i ta děkovačka samotná je dopředu narežírovaná?
3: Ano. Děkovačky jsou, tak samozřejmě teď nemluvím o různých alternativních divadlech, kde je možný, že je třeba improvizovaná, ale děkovačka je přinejmenším domluvená, pokud je nějaká větší a stylizovaná, tak je i narežírovaná, někdy má i choreografii a někdy na ní prostě režisér zapomene, což jsem zažila já v divadle Jiřího Volkra při představení Skřivánek, kdy pan režisér Wildman trošku zapomněl nám říct o té děkovačce dopředu víc a v den premiéry o pauze nás honem svolal do klubu, každý měl své číslíčko 1, 2, 3, 4, 5, ne. Až já nevím, až 15 řekněme.
1: To je jak ve školce, první,
3: ano,
1: druhý, rozpočítejte se.
3: On měl papírky s číslama a ukazoval nám, jako na člověče nezlob se, kdo kam jde při děkovačce. Mirku, je to na tebe velmi láskyplná vzpomínka, protože to byl teda chaos neuvěřitelný. Protože jak se prostě to těžké představení zkoušelo a brodili jsme se těma těžkýma myšlenkama a tím ánujem, tak na tu děkovačku ten opravdu nezbyl čas, takže jako ta byla až o pauze při premiéře.
1: A zvládli jste to podle herního plánu?
3: No, jako bylo
1: doházel
3: to
1: kostkou.
3: Hele, bylo to úsměvný, ale představení dopadlo jako dobře, tak jsme nad tím mávli rukou a dodnes se tomu smějeme a na Mirečka Wildmana s láskou vzpomínáme.
1: Řekni mi, kdo rozhodne o tom, že potlesk už je tak slábnoucí, že teď už tam nepůjdem?
3: Tak to je velmi zajímavá otázka. Protože většinou, když se odchází do dvou stran, jo, že část lidí jde doleva, část doprava, tak v podstatě, že jo, se ukloníš, odcházíš z jeviště a mrkáš, co ta druhá strana očima a uchem míříš do hlediště, jestli ještě tleskají. A ty, co jsou na kraji, že jo, tak vlastně jako se vydají na to jeviště a my tedy postupujeme třeba za nimi. Takže je to na hercích. Mm-hmm. Je to na hercích a na tom, že ještě, ježiš, teď jsme tam teda vlezli a oni už tolik netleskají, to je trapas. Ale lidi to nevydržejí nervově, když tam vlezeme třeba a začnou znova strašně moc tleskat, takže nás v tom nenechají, v tom trapasu.
1: Ano, dobře. Martina Hudečková, náš host. Vážení, do hry vracím své varianty, které neuspěly. Miroslav Horníček, Vzpomínka na Wericha, anebo Josef Náhlovský a Josef Mladý, tedy Povídání o knížkách. Co si vyberete na závěr dnešního vysílání Humoriády? Dejte nám to vědět SMS-kou na číslo 90 01104 nebo voláním přímo do studia na číslo 731 800 900. K tomu písnička Michala Tučného.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Nabírali jsme hlasy pro Miroslava Horníčka a Josefa Nahlovského s Josefem Mladým. Dokonce to byla nabídka, že by se udělali řízky pro Martinu.
2: No, to je paráda.
1: Jenom stačí říct, kde bude hrát, tak takový zájem je tady. Nás zajímá, co vyhraje. Ještě máte šanci na telefonu 731 800 900 říci, komu byste rádi dali hlas. Dobrý den po telefonu.
3: Dobrý den, Patriku Vojžena. Zdežáte, zdravím vás a srdečně taky zdravím paní...
1: Hudečkovou, no, ano.
2: Děkuju. Hudečkovou,
3: pardon, omlouvám se. A byla bych pro pana Horníčka. Přeju vám krásný zbytek dne a hezký týden.
1: Děkujeme moc. Kdo dál? Horníčka?
4: Dobrý den, zdravím vás oba, pana Patriku a pana vašeho hosta.
2: Děkuji.
4: A já bych si přála pana Náhlovského.
1: Pana Náhlovského, dobrá, povídání o knížkách. Píšeme bod na tohle variantu a tuhle stranu. Kdo další volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Franta Trhovýšliny, Náhlovský.
1: Náhlovský, dobře.
5: Mějte se všichni moc hezky, naschledanou.
1: Vy taky, hezký poslech, mějte se pěkně. A kdo to uzavře? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Lukáš.
1: No.
6: Já jsem pro pana Horníčka,
1: ano.
6: A chtěl jsem se zeptat, kdo namluvil slogan Humoriáda?
1: Humoriáda jako takové slovo, ano, mluví nám Lukáš, Lukáš Hlavica nám dělá zvukovou grafiku.
6: Aha, tak to jo. A pak ještě včera mě zaujala ta poslední scénka Jan Žurka s Topeckým a...
1: To bylo s Slábusem, myslím. Rande v přírodě. Jo, nebo myslíte Sováka a paní Adamovou, to byl u fotografa možná.
6: Pardon. Jaký takový rozptyl je mezi scénkou jejich a pana Dvořáka, potom s Jan Žurko?
1: Teď vám nerozumím, jaký rozptyl.
6: Pepa Dvořák namluvil, nebo prostě hráli stejnou scénku s Jan Žurovou.
1: Vy se nám ztrácíte, já se omlouvám, ale tohle je spíš na dořešení jindy po telefonu. Teď musím oznámit, že vyhrál Josef Náhlovský a Josef Mladý. Dáme si povídání o knížkách.
7: Víte vůbec, co to je literatura?
8: No, když je něco napsanýho.
7: No, já vám to vysvětlím. Literatura, neboli písemnictví, je v širším slova smyslu název pro soubor textů.
8: Rychleji.
7: To jest veškerých písmem fixovaných jazykových projevů určitého národa, epochy nebo celého lidstva.
8: To je geniální. To jste vymyslel sám, šéfe?
7: Ne, to jsem se dozvěděl z knih.
8: No taky jsem jich pár přečet, ale něco tak chytrýho bych dohromady nedal.
7: Ano, ano, Lojzíku, řekni mi, co čteš a já ti povím, kdo jsi.
8: Nešlo by to v obráceně, šéfe?
7: Jak v obráceně?
8: No když už víte, kdo jsem, že byste mi řekl, co jsem čet. Abych to nemusel číst znova.
7: Dobrý. Přátelé, literatura je nejvěrnější přítel člověka. Když je vám nejhůř, pak sáhnete po knize.
8: Mě když je nejhůř, šáhnu po práškách. Nejvíc mi pomáhá živočišní uhlí na všechno.
7: Alois, já se těm lidem snažím říct něco, co jim bude v životě prospěšné.
8: Já taky, dokud jsem nevěděl, že existuje živočišní uhlí, tak jsem používal normální. Černý antracit. To byla bolest. Jednou jsem mi zpříčila briketa v krku. Ani sem, ani tam. Nakonec mi museli vytrhnout i s mandlema.
7: Literatura formuje mladého člověka.
8: No to jo.
7: Vemte si například Jiráska.
8: Nebylo by něco lehčího, šéfe?
7: No tak Jirásek snad není tak těžké čtení.
8: No jak pro koho? Když mi bylo 5 roků, tak na mě spadlo z regálu celý Bratrstvo. 10 dílů na hlavu.
7: Tady vidíte živoucí důkaz toho, že literatura skutečně formuje mladého člověka. Ale vzpomeň si, přece tě muselo formovat něco jiného. Je to z literatury, ale nějaká postava z literatury, co třeba Bobeš.
8: Bobeš? S tím jsem si nesměl hrát s Bobšem.
7: S kým jsi nesměl hrát?
8: Maminka mi zakazovala, abych si hrál s Bobšem.
7: Počkej, čemu jste doma říkali Bobeš?

0: To jo, tak proto malý Bobeš. Hele, řekni nám, co jsi čet.
1: Přátelé, já jsem čet všecko. Literatura na mě měla vždycky dobrý vliv. Například, když mi bylo 8 roků, tak mi strejda dal k Vánocu nádhernou knížku, která se jmenovala Nikola Švaj loupežník. Říkal mi strejda, chovej se vždycky jako Nikola, a ti na tebe rodina hrdá.
0: No a?
1: Přepad jsem pošťáka. Zrovna roznášel důchody. Málem jsem skončil v polepšovně, ale doktoři říkali, že mě z toho může dostat jedině literatura adekvátní k mému věku, to nevím, co je.
0: To je jedno, jedná.
1: Tak mi maminka koupila adekvátní literaturu k mému věku a koupila mě nádhernou knížku, která se jmenovala Požáry a spáleniště.
0: No a jak?
1: Tentokrát jsem byl v polepšovně 2 roky. Co z tohto rok?
0: To je pěkné.
1: Ale psychiatři říkali, že by mě z toho mohla dostat jedině klasika. Tak mi maminka koupila nádhernou knížku, která se jmenovala Panenství. To mě hodně ovlivnilo.
0: To ti tady všichni věříme. Jak dlouho jsi byl v polepšovně potom?
1: Vůbec, já jsem se s tím v praxi nesetkal. To je u nás science fiction. Žijo, slečno!
2: Humoriáda. Taková byla dnešní humoriáda s Martinou Hudečkou. Martino, moc děkuju, těším se příště.
3: Já taky děkuju, nashledanou.
2: Mějte se krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vrchní soud v Olomouci potvrdil podmíněný trest a pokutu ostravskému podnikateli za podvod s covidovými dotacemi. Cisterny s vodou pomáhají kvůli suchu v dalších turistických oblastech Beskyd. Opava připravuje přestavbu dalších budov bývalých dukelských kasáren na byty. Dnes bude v regionu zataženo s teplotami do 15 stupňů Celsia. Hezké ráno vám u zpráv přeje Lenka Blažejová. Ostravský podnikatel dostal tříletou podmínku a pokutu 500 000 korun za dotační podvod v době pandemie covidu. Trest potvrdil vrchní soud v Olomouci. Gabriel Figel podle rozsudku neoprávněně čerpal covidové dotace a podpory z vládních programů pro svoje firmy, které provozují ubytovny a hotelové domy. Zaplatit musí taky majetkovou škodu 5 000 000 korun. Rozhodnutí soudu je pravomocné, říká jeho mluvčí Stanislav Cik.
2: Odvolání obžalovaného bylo jako nedůvodné zamítnuto. Stejně jako soud prvního stupně jsme neakceptovali jeho obhajobu tím, že za to může vlastně daňová poradkyně. Kromě toho, že obžalovaný všechny dokumenty podepisoval, věděl, na co ty jednotlivé dotační programy jsou.
0: Do výše položených oblastí Beskyd se musí stále dovážet pitná voda. Kvůli suchu už chybí nejen na Lysé hoře, ale také v turistických zařízeních na Bílé, na Grůni nebo na horské chatě Kotař. Pomůžou tam cisterny, potvrdil to mluvčí severomoravských vodovodů a kanalizací Marek Síbrt.
3: Od letošního května naše cisterny dovezly pitnou vodu na vrchol Lysé hory už 30krát. Tyto služby provozovatelům turistických zařízení v horách a odlehlých lokalitách mimo dosah centrálního systému ostravského oblasti vodovodu budou pokračovat také v dalším období.
0: Opava zahájila přípravu rekonstrukce dalších dvou historických budov v bývalých dukelských kasárnách. Za přibližně 250 milionů korun v nich chce vybudovat 69 nájemních bytů, především pro mladé rodiny, seniory a zaměstnance veřejných institucí. Opravy navážou na přestavbu prvních dvou objektů, která už začala. Ve všech budovách má vzniknout dohromady přes 120 bytů za celkem 630 milionů korun. Město původně plánovalo družstvo stavební bydlení. Od záměru ale ustoupilo, protože banky odmítly projekt financovat. Fulnek se chystá na revitalizaci zahrady v areálu kapucínského kláštera. Radnice řeší, jak místo v budoucnu využít. Proto místním lidem nabízí hlasování v anketě, kde mohou říct, co by si konkrétně přáli. Na výběr mají hned z několika možností, jako je například klidová odpočinková zóna anebo komunitní zahrada.
4: Lidé ale také můžou do dotazníku přidat svůj vlastní nápad. Vyplněnou anketu je pak třeba odevzdat na podatelně městského úřadu, a to nejpozději do konce září. Z Fulneku Klára Křižáková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji převážně zataženo, od jihu postupně s deštěm, který bude četnější na jihovýchodě kraje. Později odpoledne budou srážky od západu ustávat. V Beskydech bude deštivo až do večera. Nejvyšší teploty dnes 12 až 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici 1/11 v Těšínské ulici v Těrlicku je kvůli stavebním pracem provoz zúžený do jednoho jízdního pruhu. Omezení se bude postupně posouvat a potrvá do 17. září. V případě komplikací na dalších místech volejte linku Zelené vlny na čísle 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Pár důležitých dat. Je pátek 11. září roku 2026. Hodiny ukazují 4 minuty po páté. A začali jste poslouchat dnešní Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. Programem od 5. do 9. vás provedou Lenka Blažová a Petr Soukup. Mějte krásný den.

0: 5:12, my jsme poslouchali skupinu ABBA. Hokejový klub z Vítkovic sází před novou sezónou na Vítkovickou linii, což znamená, že se snaží sestavit kádr zase z odchovanců a hráčů, kteří mají k regionu vztah. Vrací se třeba Šimon Stránský nebo po 12 letech i obránce Tomáš Pavelka. No a právě toho uslyšíte v našem vysílání v reportáži už za pár minut. Teď si ale připomeneme historii, která se týká data 11. září.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. 11. září, pátek, svátek má Denisa. Tady je Petr Jungmann. Před 75 lety v roce 1951 prosvištěl vlak z Chebu do Aše nádražím v Aši a zastavil se až na německé straně v Selbu. Jedná se o jeden z nejslavnějších masových útěků na západ. Zajímavostí je, že většina ze 110 cestujících takzvaného vlaku svobody se za hranice dostala naprosto nečekaně a neplánovaně. 77 z nich se vrátilo do Československa. K nejhorším teroristickým útokům v dějinách došlo před 25 lety. 11. září 2001. The important symbols of American power have been hit today by a series of devastating terrorist attacks. Teroristé z organizace Al-Qaida unesenými letadly American Airlines narazili do dvojice mrakodrapů Světového obchodního centra v New Yorku. Další unesené letadlo islamisté namířili do budovy Pentagonu v Washingtonu. Čtvrtý letoun se zřítil nedaleko Pittsburghu. Today our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. O život přišlo 2996 lidí a přes 6000 bylo zraněno. Zpráva o útoku v New Yorku před 25 lety zcela zastínila jinou novinu, a to, že na autosalonu ve Frankfurtu nad Mohanem byl ve světové premiéře představen nový vůz Mladé Boleslavy, nejluxusnější škodovka zvaná Superb. Tehdy se ještě jmenoval Montro. Před 90 lety se narodil úžasný filmový Major Haluška. Rodák z Havlíčkova Brodu herec Pavel Landovský. První a dosud jediný český pilot Formule 1. Automobilový závodník Tomáš Enge má dneska kulatou 50. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: počasí.
1: Dnes nás čeká deštivý a také chladnější den. Pojďme se aktuálně podívat, jak to v regionu vypadá. Je převážně zataženo, teploty jsou nízké. V Českém Těšíně naměříte 10 stupňů Celsia. Naprosto stejná teplota je pak v Opavě. Prognóza na pátek hovoří o tom, že bude převážně zataženo. Od jihu počítejme postupně také s deštěm, který bude četnější na jihovýchodě regionu. Později odpoledne by měly srážky ustávat. V Beskydech pak bude deštivo po celý den. Nejvyšší teploty mezi 12 a 15 stupňů.

0: 18 hodin s 12 vynikajícími dechovkami a vy můžete svým hlasem ovlivnit jejich postavení v žebříčku těch nejlepších a nejúspěšnějších, anebo naopak. Hitparádu najdete také v internetovém archivu ostrava.rozhlas.cz. V sobotu po 18. hodině se na vás týden co týden těší Artur Kubica, dechovek plná krabica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hokejový obránce Tomáš Pavelka se jako odchovanec vítkovického hokeje po 12 letech vrátil domů. Před odchodem z Ostravy stihl za mateřský klub jen jeden zápas.
1: Tehdy jsem se vracel z Kanady z juniorské soutěže a nějakým způsobem jsem se rozhodoval, kde bych se mohl prosadit, jestli to budou Vítkovice nebo něco jiného. A tehdy ve Vítkovicích byla obrana poskládaná, že jsem věděl, že bych se jako mladý tam neměl šanci kde prosadit. Tak proto jsme s agentem zvolili jinou cestu do jiného extraligového klubu.
2: Bylo to v Litvínově hned ve druhé sezóně, jestli se nemýlím, přišel titul, takže asi špatné rozhodnutí to nebylo.
1: No, tak ta první sezóna, tam jsem zjistil, že ten přechod na ten mužský hokej není úplně jednoduchý, takže tu první sezónu mezi mužema jsem odehrál v té první lize v Mostu, ale mohl jsem trénovat s tím Litvínovem, viděl jsem, jak to funguje, a ta druhá sezóna tam přišlo to, že si to skvěle sedlo, povedl se tam ten úspěch.
3: Po působení v Litvínově Pavelka hrál za pražskou Spartu a Hradec Králové a bojoval se také do reprezentace. Teď se 33-letý produktivní obránce vrací domů a kontakt s Vítkovicemi probíhal už dříve.
1: Jo, určitě jsme nějakým způsobem v kontaktu byli, ať už z mojí strany nebo z jejich strany, tam byly dokonce nějaké návrhy, ale nakonec to nikdy finálně nedopadlo až teď.
3: I když byl 12 let mimo Ostravu, tak zázemí má Pavelka stále ve městě.
1: Stále mám domov v Ostravě, má rodina pochází z Ostravy, rodina od mé manželky pochází z Ostravy, takže každé léto, když byla možnost, tak jsme ho trávili v Ostravě.
3: Právě Pavelkův návrat domů má symbolizovat současnou vítkovickou strategii.
1: Se chceme vrátit na takovou tu vítkovickou, říkáme tomu bandu, a chceme hlavně vrátit do Ostravy atraktivní hokej pro diváky a hlavně doma se chceme prezentovat prostě dobrým hokejem.
3: Doplňuje Tomáš Pavelka, který jediný zápas za Vítkovice odehrál v lednu roku 2011 proti Kladnu a Vítkovice vyhráli 2-1 po samostatných nájezdech. Teď po 15 letech příští středu by měl nastoupit k prvnímu zápasu nové sezóny opět proti Kladnu. David Procházka, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.
5: Život je šatna v kabaretu.

0: Máme pro vás zprávy, u mikrofonu je Lenka Blažová.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Zastupitelé Frýdku Místku podpořili záměr vybudovat v Místeckém lese nové středisko správy a údržby dálnic. Ředitelství silnic a dálnic ho plánuje postavit v areálu bývalých kasáren u dálnice D48. Součástí má být také centrála dopravní policie. Přímé napojení na obchvat by umožnilo vozidlům údržby a policie vyhnout se městu. Kvůli dlouhodobému suchu musí vodárenská společnost dovážet pitnou vodu do turistických oblastí Beskyd. Voda chybí na Lysé hoře i v zařízeních na Bílé, na Gruni a na horské chatě Kotař. Zásoby tam podle potřeby doplňují cisterny. Policie rozšířila pátrání po 38-leté Janě Šereníkové z Frýdku Místku do celé republiky. Žena je pohřešovaná 8. dnem a podle kriminalistů může být v ohrožení života nebo zdraví. Informace o jejím pohybu přijímá policie na lince 158. Benzín i nafta v Moravskoslezském kraji během týdne výrazně zdražily. Litr Naturalu 95 stojí průměrně 44 koruny a 14 haléřů a nafta stojí 47 korun a 78 haléřů. Nejlevnější paliva prodávají čerpací stanice v rámci kraje na Karvinsku, nejvyšší ceny jsou na Ostravsku. 16-letá tenistka Jana Kovačková postoupila na US Open do semifinále dvouhry juniorek a vyrovnala si grandslamové maximum. Mezi nejlepšími čtyřmi byla talentovaná Češka už na Roland Garros. Dnes bude převážně zataženo, od jihu regionu postupně s deštěm, teploty od 12 do 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na silnici 648 u Českého Těšína došlo k nehodě osobního auta. Jeho řidič tam srazil divoké prase. Provoz je zatím omezený.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Marie Rotrová, Valdemar Matuška a hned poté pozvánka k poslechu našeho dopoledního programu. Pěkné ráno.

5 hodin 40 minut, pokud s námi budete trávit čas i po 11. hodině, tak se dočkáte pořadu. Host Českého rozhlasu Ostrava u mikrofonu dnes bude fotografka Dara Kuzmič, pro kterou je focení posláním. Nechává při něm lidi zbližovat s jejich milovanými anebo se sebou samými. Nejen o lásce k profesi, ale také o projektu Banánový svetr si s ní bude povídat Iva Piskalová. Začínáme 10 minut po 11. hodině. Teď zaspívá Ozzy Osbourne a hned poté budeme telefonovat ostravským meteorologům.

0: počasí.
1: Dobrém ráno, Českého rozhlasu Ostrava, se zaměříme na počasí. My jsme zatelefonovali meteorologům na lince. Eva Richtáriková, pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Zaměřme se právě na ten aktuální stav, jak to vypadá.
2: Tak nyní máme zataženo a od jihu už se objevují první dešťové srážky. Pršet může v okolí Nového Jičína nebo Frenštátu pod Radohoštěm. A teploty se pohybují nejčastěji mezi 13 až 9 stupni Celsia. Ojedinělé klesly o trochu níž. Světlá Hora hlásí 8 stupňů Celsia. No a fouká slabý severní vítr rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Je před námi pátek, 11. zářijový den. Co máme čekat?
2: Dnes bude deštivo a ještě chladněji než během včerejšího dne. Očekáváme tedy od jihu postupně rozšíření deště na celé území Moravskoslezského kraje. Četnější a trvalejší srážky budou zejména v té jihovýchodní polovině. Naopak na západě Osoblažsku se můžou srážky vyskytnout spíše občasné a slabší. Později odpoledne pak budou právě od západu srážky ustávat a oblačnost pozvolna ubývat. Na východě, zejména v Beskydech, bude deštivo až do večera. Během dne teploty už příliš nevystoupí, budou se pohybovat mezi 12 až 15 stupni Celsia, na horách mezi 7 až 11 a vítr se během dne přechodně rozfouká na mírný severovýchodní až severní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Tolik dnešek, jaké počasí přijde pak v noci na sobotu a co zítra?
2: V noci už bude méně oblačnosti, většinou polojasno, jen v Beskydech zpočátku může ještě doznívat déšť. K ránu se pak místy vytvoří mlhy a může přibýt i nízké oblačnosti. Teploty budou mezi 9 až 5 stupni Celsia, v údolích klesnou i ke 3 stupňům a povane vítr pouze slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu nebo bude klidno. No a sobota už bude více slunečnější a teplejší oproti tomu dnešnímu dní. Ráno ještě očekáváme ojedinělé mlhy a zvětšenou oblačnost, ale během dne převládne polojasná obloha. Teploty budou mezi 17 až 20 stupni, na horách mezi 11 až 15 a povane většinou slabý vítr severních směrů do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik informace o počasí nabídla je Eva Richtáriková, my za to děkujeme a přejeme pěkný pátek.
2: Hezký den, naslyšenou.
3: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
4: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Přátelé, dnes je pátek a to znamená, že po 13. hodině opět otevřeme naši pravidelnou poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozhnalem a doktorkou Kateřinou Cajdalmovou. Oba zdravím a zeptám se, jakému tématu se dnes budeme věnovat.
1: Jsme rádi, že jste zvědaví na dnešní téma. Budeme mluvit o náhlém hubnutí.
2: Takže jestli jste zhubli bez toho, že byste se o to nějak snažili, nebo trochu jo, ale schodili jste víc kilo a centimetrů v pase, pak se budeme bavit o vás.
1: Možná jste ztratili víc než 5% vaší obvyklé hmotnosti během půl roku a přitom jste se o to nějak nesnažili.
2: Možná je vám často u toho nevolno, cítíte větší únavu a ztrátu energie.
1: Pak nám o tom napište nebo namluvte vzkaz na záznamník. Formulář pro své problémy s náhlým hubnutím najdete na stránce www.veseleazdravie.cz anebo na Facebooku našeho pořadu.
2: A můžete nám namluvit vzkaz nebo svůj dotaz na telefonní záznamník s číslem 221 553 770.
1: Opakuji pro jistotu ještě jednou číslo na náš záznamník 221 553 770.
2: Odpovědi na vaše dotazy zazní v dalším povídání o rychlém a nečekaném hubnutí v pořadu Vesele a zdravě dnes odpoledne po 13. a v repríze po 20. hodině.
1: Poslouchejte proto dnešní vysílání, zkusíme vám poradit.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Pohonné hmoty v Česku dál výrazně zdražují. Vláda zatím regulaci nechystá. Na palubě letadla směřujícího z Milána do Prahy před vzletem začalo hořet. Ostravští policisté mají nově dvě speciální vozidla. Bude zataženo s deštěm, teploty od 12 do 15 stupňů. Zprávy má Lenka Blažejová, dobré ráno. Paliva v Česku dál výrazně zdražují. Benzín Natural 95 teď stojí nejvíc za poslední 4 roky. Podle společnosti CCS řidiči litr natankují za 44 koruny a 22 haléřů. To je asi o 2 koruny víc než před týdnem. Podobně zdražila i nafta. Litr vyjde na 47 korun a 79 haléřů.
3: Vláda zatím regulaci cen paliv nechystá. Zakročí v případě, že bude zdražování rychlejší než v okolních státech, vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO.
4: Není to o hranici cenové, jestli 49 nebo 51 korun. Je to o tom, že nesmí nastat situace, že v okolních zemích budou mít výrazně levnější ceny.
3: V evropském srovnání se Česko zatím drží kolem průměru. Podle analytika XTB Jiřího Tylečka ale ceny porostou dál.
5: Vidíme spíše negativní trendy na těch velkoobchodních trzích. To je něco, co by tady mělo být dalších několik měsíců.
3: Ze sousedních zemí jsou paliva nejdražší v Německu. Naopak nejmíň stojí v Polsku. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: Na palubě letadla z italského Milána do Prahy vypukl požár. Informovala o tom italská agentura ANSA. Stroj ještě nebyl ve vzduchu. Podle agentury nebyl nikdo vážně zraněn a všech 146 cestujících se bezpečně evakuovalo pomocí nouzových skluzavek. Stroj společnosti EasyJet v době požáru jel po dráze milánského letiště. Incident způsobil požár powerbanky. Ostrava pomohla vybavit 2 policejní auta. Velitelé je teď využívají při mimořádných situacích. Město na to vyčlenilo téměř 2 miliony korun. Jak upřesnil Jakub Maciolek z městského policejního ředitelství, v autech teď mají třeba trezorovou část na munici anebo speciální majákový systém.
6: Můžeme vidět teleskopický světlomet, který využíváme vlastně v prostorách, kde máme tmu, nemůžeme si rožnout. Velkým benefitem jsou takzvané housle. To jsou to prostředky k násilnému vstupu. Věc, kterou nechci nikdy použít, a je to ten batoh na to hromadné postižení osob.
1: Pracovníci agentury ochrany přírody a krajiny České republiky letos poprvé pozorovali kudlanku nábožnou na Vysoké holi v Jeseníkách. Po pradědu je to druhá nejvyšší hora v Pohoří. Podle vedoucího chráněné krajinné oblasti Jeseníky Víta Slezáka jde o nejvyšší nález kudlanky v České republice.
7: Je známá skutečnost, že se kudlanky postupně šíří, jednak samozřejmě postupným oteplováním, ale velkou roli v šíření má i doprava, takže není divu, že je jich každým rokem více. Riziko žádné nehrozí, kudlanka nehraje v ekosystému až tak významnou úlohu. Každopádně je to zajímavý druh a je to zároveň hmyz roku 2026.
0: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji převážně zataženo, od jihu postupně s deštěm, který bude četnější na jihovýchodě kraje. Později odpoledne budou srážky od západu ustávat, v Beskydech ale bude deštivo až do večera. Nejvyšší teploty jenom 12 až 15 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dejte pozor na aktuální nehodu osobního auta na Rudné ulici v Ostravě ve směru do Poruby. Pravý jízdní pruh je tam zablokovaný.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: U mikrofonu Lenka Blažová, Petr Soukup a všem posluchačům Českého rozhlasu Ostrava přejeme pěkný pátek s datem 11. září. Dnes je v kalendáři napsáno jméno Denisa a také příbuzné jméno Denis. Jedná se o jména, která pochází z řečtiny a základem pro jejich vznik se stalo jméno řeckého boha Dionýza, patrona všech vinařů. Tato jména se tedy dají přeneseně vyložit jako božské dítě. Oslavencům k svátku přejeme jen a jen to nejlepší a speciálně pro ně teď bude zpívat i Věra Martinová.

0: 6 hodin 10 minut. Václav Neckář opouští právě teď vysílání Českého rozhlasu Ostrava. 12 jízd za 3 měsíce fungování. Takové je prozatím využití poptávkové dopravy na Osoblažsku. Testovací provoz skončí na konci října, poté hejtmanství zhodnotí, jestli se systém osvědčil. Více informací k tomuto tématu krátce před 6:30. Teď se bude cvičit.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, chodidla na šířku ramen. S výdechem se předkloníme, pánev tlačíme vzad, kolena mírně pokrčená, trup téměř v rovině. Opět s výdechem vytáhneme paže vpřed před hlavu a stáhneme zpět po oblouku s tlačením lopatek. Cvik opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem!

0: počasí.
1: Na severní Moravě a ve Slezsku je dnes po ránu zataženo. Co se týče teplot, tak ty jsou různé, pojďme se na to podívat. Začneme ve východní části regionu, konkrétně v Beskydech na Lysé hoře, tam teď naměříte necelých 7 stupňů Celsia. V Karviné je teplej, teploměr tam ukazuje něco málo přes 13 stupňů. Dnešek bude celkem uplakaný den, čekejte převážně zataženo, od jihu postupně déšť, který bude četnější v jeho východním cípu našeho regionu. Později odpoledne pak budou srážky od západu ustávat. V Beskydech pak čekejte deštivé počasí v průběhu celého dne. Nejvyšší teploty dnes maximálně okolo 15 stupňů.
2: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
3: Naším pátečním dopoledním hostem bude fotografka Dara Kuzmič, pro kterou je focení posláním. Nechává při něm lidi zbližovat s jejich milovanými, anebo také se sebou samými. Nejen o lásce k profesi, ale také o projektu Banánový svetr si s ní bude povídat Iva Piskalová.
2: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Přes 3 měsíce funguje na Osoblažsku poptávková doprava jako náhrada za hromadnou dopravu v časech, kdy autobusy ani vlaky nejedou. Elektroauta zatím svezla na 1200 cestujících. Pilotní projekt platí kraj z evropských peněz a někteří lidé si poptávkovou dopravu docela oblíbili.
1: Dobrý den.
2: Věra Kubečková je seniorka z Osoblahy a přivítala mě u sebe doma.
1: Tak já jsem byla vlastně hned na druhý den jako první asi občan z naší obce, který této služby využil.
2: Auto už nevlastní, protože ve svém věku už nechce riskovat řízení.
1: Nákupy, přátelské, rodina. Tak to byly ty moje hlavní trasy. Ale jednu připomínku mám. My tady máme spoustu společenských akcí, které bývávají jako ve večerních a nočních hodinách. My se dostaneme tam, ale my se nedostaneme zpátky.
2: Poptávková doprava totiž jezdí od pondělí do pátku od 7 do 19 hodin. Službu ale využívají i děti. Například Lucie objednává auto pro svou dceru.
3: Chodí do školy do Třemešné, ty spoje z té Třemešné do naší obce vlastně nejsou vůbec, ale nebo když už jsou, tak jsou opravdu třeba s 2hodinovým zpožděním, kdy dcera končí ve škole a nenavazuje jí tam žádný spoj ani do nejbližší nějaké vesnice, z které by se dostala pěšky třeba nebo takhle. Buď to posílit spoje, anebo právě ta poptávková doprava, a určitě bychom byli rádi, kdyby to fungovalo i nadále.
2: Podle údajů z krajského úřadu využilo poptávkovou dopravu za 3 měsíce fungování zhruba 1200 cestujících. To je více lidí, než kolik v současnosti žije v samotné Osoblaze. Projekt má končit na konci října, říká mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová.
4: Po ukončení pilotního projektu proběhne jeho podrobné vyhodnocení. Zaměříme se nejen na počet přepravených cestujících, ale také na ekonomické aspekty provozu, efektivitu systému, využití jednotlivých spojení a celkový přínos služby pro obyvatele regionu.
2: Na základě získaných informací pak kraj rozhodne, jestli bude poptávková doprava pokračovat nebo ne. Z Osoblažska Adam Tomá, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: Máme pro vás krátké zprávy, Lenka Blažová u mikrofonu.
2: Je 6:30.
3: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
2: Sněmovna bude schvalovat návrh nového cizineckého zákona. V závěrečném kole je také poslanecká předloha, která s ohledem na pravidla Evropské unie snižuje státní náhradu České poště. A poslance čeká i hlasování o novele, která má zajistit vyšší ochranu zájemců o úvěry. Mladí lékaři můžou dostat od Všeobecné zdravotní pojišťovny stipendium až 480 tisíc korun. Musí se ale zavázat k tomu, že budou 5 let pracovat v některé vybrané lokalitě s horší dostupností lékařské péče. Žádosti VZP přijímá do 15. října. Zájem je o pediatry, dětské a dorostové psychiatry a praktické lékaře. Řidiči budou mít od pondělí 14. září v Krnově první půl hodinu parkování zdarma, bez ohledu na způsob platby. Nové automaty přijímají hotovost i karty a místo lístků do nich řidiči zadají registrační značku auta. Platba mobilní aplikací zůstane zachována, úhrada přes SMSky ale končí. Ve Frýdlantu nad Ostravicí skončila stavba nové stanice pro regulaci a úpravu zemního plynu. Díky tomu bude možné dlouhodobě zajistit plynulé zásobování všech domácností a dalších odběratelů v okolí. Kvůli epidemii střevní virózy zakázali hygienici lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích přijímat nové klienty. Onemocnilo tam přes 170 lidí, informovala o tom zlínská hygienická stanice. Mimořádné opatření začne platit v pondělí 15. září. Počasí v regionu bude zatažené s deštěm, teploty od 12 do 15 stupňů, na horách kolem 11.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Ulice Brandýská mezi křižovatkami ulic Koperníkova a Mánesova v Českém Těšíně dnes bude do 17 hodin v obou směrech zcela uzavřená. Pokládá se tam nový povrch.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: I dnes po 9. hodině dopolední vyrazíme na rozhlasový výlet. Kam to bude? Tak to povíme za pár minut po písních Michala Davida a Heleny Vondráčkové. Mějte pěkné ráno.

0: Přesný čas 6 hodin 38 minut a teď už pozvánka k poslechu dnešního dopoledního magazínu Křížem krajem. Masožravky jsou fascinující rostliny, do jejich říše vás za chvíli pozveme. Vydáme se konkrétně na výstavu do Ostravského muzea, kde nám jejich pěstitel Matěj Makový prozradí nejednu zajímavost. Pokud máte zájem, 10 minut po 9, to je čas startu magazínu Křížem krajem.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Dobrém ráno, Českého rozhlasu Ostrava, se zaměříme na počasí. My jsme zatelefonovali meteorologům na lince. Eva Richtáriková, pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Zaměřme se právě na ten aktuální stav, jak to vypadá.
2: Tak nyní máme zataženo a od jihu už se objevují první dešťové srážky. Pršet může v okolí Nového Jičína nebo Frenštátu pod Radohoštěm. A teploty se pohybují nejčastěji mezi 13 až 9 stupni Celsia. Ojedinělé klesly o trochu níž. Světlá Hora hlásí 8 stupňů Celsia. No a fouká slabý severní vítr rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Je před námi pátek, 11. zářijový den. Co máme čekat?
2: Dnes bude deštivo a ještě chladněji než během včerejšího dne. Očekáváme tedy od jihu postupně rozšíření deště na celé území Moravskoslezského kraje. Četnější a trvalejší srážky budou zejména v té jihovýchodní polovině. Naopak na západě Osoblažsku se můžou srážky vyskytnout spíše občasné a slabší. Později odpoledne pak budou právě od západu srážky ustávat a oblačnost pozvolna ubývat. Na východě, zejména v Beskydech, bude deštivo až do večera. Během dne teploty už příliš nevystoupí, budou se pohybovat mezi 12 až 15 stupni Celsia, na horách mezi 7 až 11 a vítr se během dne přechodně rozfouká na mírný severovýchodní až severní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Tolik dnešek, jaké počasí přijde pak v noci na sobotu a co zítra?
2: V noci už bude méně oblačnosti, většinou polojasno, jen v Beskydech zpočátku může ještě doznívat déšť. K ránu se pak místy vytvoří mlhy a může přibýt i nízké oblačnosti. Teploty budou mezi 9 až 5 stupni Celsia, v údolích klesnou i ke 3 stupňům a povane vítr pouze slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu nebo bude klidno. No a sobota už bude více slunečnější a teplejší oproti tomu dnešnímu dni. Ráno ještě očekáváme ojedinělé mlhy a zvětšenou oblačnost, ale během dne převládne polojasná obloha. Teploty budou mezi 17 až 20 stupni, na horách mezi 11 až 15 a povane většinou slabý vítr severních směrů do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik informace o počasí nabídla je Eva Richtáriková, my za to děkujeme a přejeme pěkný pátek.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
3: Barka a Ludvík, Fanka, Ženka, Hálka, Henrik a Anuška. To jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Anuška se doví pravdu o své matce. Hálka dostane radu k nezaplacení. Ženka se vydá do Ostravy za advokátem, chce se totiž rozvést.
4: Tetičko, pojďte. Odvedu vás domů, žene se bouška. Zadunění hromu dodá jejím slovům důraz. Fanka stočí pohled Halčiným směrem. Ty myslíš, že jsem si nevšimla? Jsi hodná děvucha, Hálko. Ty ses povedla. Ne všecky děcka se vyvedou, i když je člověk vychovává, jak nejlíp dovede.
3: Premiéra třetí části četby s Alenou Sasínovou Polarčik v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 4 minuty jsme pobyli s Janou Kratochvílovou, teď je 6 hodin 51 minut a nabídneme pár pozvánek. Městské muzeum Rýmařov zve na vernisáž výstavy k nedožitému 80. výročí narození umělce a geologa Miloslava Požára. Začátek je v 17 hodin. Muzeum ve Frenštátě pod Radoštěm se dnes připojí k Mezinárodní noci pro netopíry. Povídání o těchto záhadných tvorech začíná v 5 odpoledne. Večer se pak zájemci mohou projít podél řeky Lomná a pozorovat netopíry pomocí ultrazvukových detektorů. No a v Novém Jičíně jste zváni na koncert Báry Polákové a Štěpána Urbana. Začíná se v 19 hodin a to v sále Beskydského divadla.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Normálka. Krásná zdravá svačina.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Město Opava opravuje chodníky a staví nová hřiště z rozpočtových úspor. V chemickém závodě v Bohumíně se chystá výroba nové látky. V Rožnově pod Radohoštěm dnes začíná 10. ročník hudebního festivalu Valašské zkušebny. Bude zataženo s deštěm, teploty do 15 stupňů. Zprávy a Lenka Blažejová, dobré ráno. Opavská radnice rozdělila část loňských rozpočtových úspor do menších investic, do oprav chodníků, hřišť a nebo veřejného osvětlení. Celkem téměř 7 milionů korun. Více než polovinu stála obnova chodníků na městském hřbitově. Mlatový povrch nahradila dlažba.
3: Nově opravené jsou taky některé fontány a nebo schodiště na pěších trasách. Opavský magistrát vychází z podnětů obyvatel, kteří na poškozená místa upozorňují radnici a nebo technické služby, nejčastěji právě kvůli praskaným a propadlým chodníkům. Martin Knitl, Český rozhlas.
1: V areálu společnosti Bochemie v Bohumíně se chystá výroba chloristanu amonného, který se používá v raketových palivech anebo průmyslových výbušninách. Zařízení má patřit mezi největší svého druhu v Evropě, řekl to majitel Bochemie Miloslav Vodička. Pokud projekt získá povolení, stavební práce začnou už v listopadu a od prosince příštího roku má začít zkušební provoz. Chloristan amoný dokumentace označuje z hlediska vodního zákona za nebezpečnou látku. Jako silný oxidant také může způsobit požár nebo výbuch. Bochemie vyrábí dezinfekce, přípravky na ochranu dřeva anebo chemii pro zpracování kovů. Správa silnic Moravskoslezského kraje staví v Rýmařově na Bruntálsku novou halu na chemický posypový materiál. Nahradí starou budovu, kterou silničáři zbourali. V současnosti si musí správa silnic prostory pronajímat. Nová hala tak přinese například úspory na nájmu, ale i na převozu materiálu, říká Radek Filipčík ze správy silnic Moravskoslezského kraje. Hala bude hotová nejdříve na konci října.
4: Od října stojí takzvanou zimní cenu nebo od listopadu a ta cena je samozřejmě mnohonásobně vyšší, takže se snažíte zásobit letníma cenama a potřebujete na to mít adekvátní haly, kde to můžete uskladnit. Musí být v suchu, je vodivá, tak to má nějaké stavební pravidla.
1: V Rožnově pod Radhoštěm dnes začíná 10. ročník festivalu Valašské zkušebny. Kvůli staveništi u klubu Vrátnice a chybějícímu sálu se tentokrát koncerty přesouvají na parkoviště před supermarketem Albert. Návštěvníci budou během večera přecházet taky silnici do areálu Tesly. Na místě by proto měli být podle pořadatele Jakuba Sobotky velmi opatrní.
5: Je to kousek, je to 20 metrů, ale nebudeme zastavovat dopravu a budeme tady mít pouze pořadatelskou službu, která tady bude na to dohlížet, ale přesto upozorňuji, ať každý dbá na bezpečnost, ať nenastane nějaký konflikt.
0: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji převážně zataženo, od jihu postupně s deštěm, který bude četnější na jihovýchodě kraje. Později odpoledne budou srážky od západu ustávat, v Beskydech ale bude deštivo až do večera. Nejvyšší teploty jenom 12 až 15 stupňů, na horách 7 až 11 a vítr bude mírný severovýchodní 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Z Opavy máme hlášenou aktuální hromadnou nehodu 3 osobních aut. Ulice Náměstí Svobody je zablokovaná. Policie už nehodu vyšetřuje.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Jedeme dál v dnešním dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. Je pátek, 11. den měsíce září a u mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava jsou Lenka Blažová a Petr Soukup. V nejbližších 30 minutách se zaměříme na sázení cibulovin. Je to totiž téma rubriky Dvakrát měř jednou řeš, kterou vás už za pár minut provede Artur Kubica. Před půl osmou ještě stihneme další už páté pokračování našeho seriálu, který se jmenuje Řidičská abeceda, který pro vás budeme mít. po celou dobu měsíce září. No a z muziky můžeme nabídnout skupinu Olympic, Lucku Bílou, anebo právě teď kapelu Kryštof.

0: Každý den v září vám radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Už pátý díl naší motoristické abecedy vám nabídneme za 10 minut před 7:30. Teď totiž má slovo Artur Kubica.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Podzimní zahradu dokáží nejlépe prozářit jiřiny, listopadky, vřesy, ale třeba i tabák nebo okrasné trávy. Naopak už je čas rozloučit se s letničkami. Pokud máte ve svém květinovém repertoáru pěkné trvalky a chcete, aby vašemu oku lahodili, i v příštím roce odstraňte z nich odkvetlé květy. Ošetřete je proti nejčastějším chorobám a přikrýte chvojím nebo textilií. Září je navíc měsícem cibulovin. Z květů bledulí, sněženek, kosaců, hyacintů, kroku nebo třeba tulipánů, se budete těšit na počátku jara. Nakypřete pro ně záhon, použijte kvalitní kompost a zabraňte plísním, aby vám znepříjemnili pěstování. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: počasí.
1: Pátek bude na severní Moravě ve Slezsku chladný a deštivý. Ty aktuální teploty už je příliš, dnes se stoupat nebudou. V tuto chvíli v Českém Těšíně naměříte 11 stupňů Celsia. Trochu chladněji je na Bruntálsku, na Slezské Hartě, teď teplota 9,5 stupně. Prognoza na pátek říká, že budeme mít zataženou oblohu. Počítejme také s deštěm, který bude četnější na jihovýchodě našeho regionu. Později odpoledne by pak srážky měly ustávat. V Beskydech, ale počítejte s přeháňkami v průběhu celého dne. Nejvyšší teploty maximálně 15 stupňů.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Přesně v 7:22 si s námi na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava můžete osvěžit pravidla silničního provozu. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve kterých se často chybuje. Dnes si povíme, proč je chybou za deště a mlhy používat pouze světla pro denní svícení. Slovo má teď Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Možná už se vám to také stalo, v hustém mliáku nebo mlze se před vámi najednou z čistého nebe vynořilo auto, kterému vzadu nesvítila vůbec žádná světla. Proč je denní svícení v dešti a mlze nebezpečné a jak to policie řeší? Jestli je možné s tím něco dělat, už říká plukovník Jan Straka.
3: Řešitelné to samozřejmě je, z pohledu toho zákona je to jasně napsané. To znamená snížená viditelnost, svítím v podstatě vším, co můžu, nesnížená viditelnost, svítím denním svícením nebo obrysovými potkávacími světly. Pokud ta světla používám jindy než v těchto případech, tak samozřejmě se dopouštím nějakého protiprávního jednání, které policista se mnou může vyřešit.
2: A proč je v dešti a mlze tak nebezpečné to denní svícení?
3: V případě, že je snížená viditelnost, tak samozřejmě už mi nestačí to denní svícení. U některých vozidel to denní svícení svítí pouze vpředu, nikoli vzadu, a v okamžiku, kdy je mlha nebo nějaké špatné povětrnostní podmínky, tak zezadu jsem pro ty ostatní neviditelný.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a já připomenu, že zítra si povíme, jak postupovat při dopravní nehodě v zahraničí.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
4: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak šeptám potají.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Nové cesty, staré hříchy a tajný deník. Premiérový seriál Na tělo. ČT2. Aby unikla trestu smrti, stane se mladá žena strojem na zabíjení ve službách tajné vládní agentury. Premiéra filmu Zabiják. A ČT Art uvede jako vzpomínku na frontmana, zpěváka a textaře Richarda Tesaříka koncert legendární kapely Jojo Band 50. Páteční večer s Českou televizí.
1: U zprávařského mikrofonu už je připravená Lenka Blažová.
2: Bylo 7:30.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Česko neplánuje dávat v roce 2035 na obranu 5% HDP. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO řekla, že je to nereálné. Jde o závazek NATO, který mají plnit všechny členské země. V příštím roce Česko vydá na obranu 2% HDP. Město Ostrava chce ještě v září vypsat soutěž na stavbu nové haly pro míčové sporty. Ta má v budoucnu nahradit halu Tatran, kterou čeká demolice. Příprava stavby má několikaměsíční zpoždění, to komplikuje situaci basketbalistům, kteří budou muset zhruba za rok Tatran opustit. Dodavatele stavby nového sportoviště chce město vybrat do konce roku. Opava dokončuje rekonstrukci areálu základní školy Šrámkova. Budovu i okolí výrazně zasáhly před 2 lety povodně a bylo nutné obnovit i vnitřní vybavení, včetně nábytku a pomůcek. Zbývá ještě dokončit opravu příjezdové cesty a chodníků ve směru od ulice Černá. Pořadatelé varují před falešnými vstupenkami na znojemské historické vinobraní, které právě dnes začíná. V posledních dnech se objevilo několik případů, kdy se podvodníci snažili prodat vstupenky vytvořené umělou inteligencí. Organizátoři proto upozorňují, aby lidé údaje ze zakoupených vstupenek nikde nezveřejňovali. Na Karvinsku začalo Těrlické filmové léto. Filmový festival Kině Svoboda nabídne do neděle 14 filmů z Polska, Česka a Slovenska. V programu jsou nejnovější snímky, silné filmové příběhy, komedie, dokumenty i program pro děti. Uvedla to za pořadatele Ela Štěrba-Molenda. Počasí dnes bude s velkou oblačností a deštěm, od západu se bude odpoledne vyjasňovat a teploty jen 12 až 15 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na silnici první třídy číslo 58 u Kopřivnice na Novojičínsku dejte pozor na aktuální nehodu 2 osobních aut. Provoz je zatím částečně omezený.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Po půl osmé míříme v programu Českého rozhlasu Ostrava do Českého Těšína. Tamní charita otevřela nový domov pokojného stáří. Budovu z přelomu 20. století opravovala rok a půl. Seniori mezitím bydleli v náhradních bytech na tamním sídlišti. Nové prostory jsou bezbariérové, rozložení pokojů podporuje komunitní rodinný život a obrovskou pomocí pro pracovníky je také úplně nový výtah.
1: Tak sjedeme dolů na nole. Specialita tohoto výtahu je, že vstupovat se dá oběma stranami. Někdy to je matoucí, že stojíte na jedné straně, čekáte, že se to otevře a ono se to otevře někde jinde.
2: Michaela Horňáková z Charity mi ukazuje, jak to bude vypadat, když budou pracovnice vozit seniory na zahradu.
1: Chtěli jsme právě takový velký výtah, který je zároveň evakuačním, ale takový, který by svezl toho klienta i na lůžku ven, že nebude odkázaný jenom na otevřené okno někam do ulice, ale že si může užít i ty kytky, které tam jsou, slunko, může být účasten opekání.
2: V budově přibylo celé jedno patro. Kapacita domu se ale snížila ze 24 míst na 18. Převážně jsou tady jednolůžkové a pak dva dvoulůžkové pokoje. Personál se bude měnit na patře tak, aby si mohl každý klient vytvořit vztah s člověkem, který o něj pečuje. Novinkou je i pietní místnost, říká ředitelka Českotěšínské charity Monika Klimková.
3: Máme za to, že pokud rodina anebo přátelé, anebo jakoby tady i klienti chtějí se rozloučit v nějak v takovém soukromí, tak vlastně na dvoulůžkových pokojích to není dost dobře možné a právě proto jsme velmi rádi, že jsme pietní místnost mohli takto připravit.
2: Jde o malou místnost s židlemi. Klienti se zpátky do svých pokojů v domově podívají 15. září a Charita pro ně připravila malé překvapení.
3: Chystáme pro ně takové, jakoby, zdá se nám jakoby milé přivítání, protože jsme pozvali rovněž jejich rodinné příslušníky, kteří vlastně společně budou nastěhovat klienta do toho jejich vybraného bytu.
2: A pověsit společné fotky na zeď. Oprava starého bytového domu vyšla Charitu na skoro 70 milionů korun. Celou částku pokryla dotace. Z Českého Těšína Natálie Janišková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: počasí.
1: V tom správném čase, správný telefonát, a to ostravským meteorologům. Roman Volný na lince, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si říci, jak to teď vypadá.
2: Obloha je zatažená, od jihu se nám objevují srážky v podobě deště, no a ty ranní teploty se pohybují většinou někde od 9 do zhruba 13 stupňů Celsia. Vítr je většinou slabý, severní nebo severovýchodní s průměrnou rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Vydrží to upršené počasí v průběhu celého dne?
2: Vypadá to, že z větší části v průběhu dnešního dne ano, opravdu té oblačnosti bude hodně, většinou na celém území se bude bojovat tedy déšť. Možná nejméně, co se týče úhrnu, tak ho bude někde na tom Bruntálsku, Krnovsku, nejvíce potom v té beskydské části. No a někdy později odpoledne začnou srážky od západu postupně ustávat a večer a potom během noci by mělo začít ubývat i oblačnosti. Co se týče maxim, tak příliš vysoké dnes nebudou, maxima jen mezi 12 až 15 stupní Celsia, v 1000 metrech na horách to bude teplota kolem 8 stupňů a vítr to bude provázet slabý, během nepřechodně mírný, severovýchodně až severní, většinou s průměrnou rychlostí do 6 metrů za sekundu.
1: Tolik dnešek, jaké počasí můžeme čekat v noci na sobotu a jaký bude začátek víkendu?
2: Ve Skydech zpočátku ještě hodně oblačnosti s doznívajícím deštěm, jinak té oblačnosti bude postupně od západu ubývat. Kránu se mohou vytvořit mlhy, noční teploty většinou od 9 do 5 stupňů, v horských údolích to může být až k 3 stupňům, vítr jen slabý, proměnlivý většinou do 3 metrů za sekundu a zítra potom zpočátku sice ještě zvětšená oblačnost, hodně ale nějaké ty mlhy a v průběhu dne by mělo převládat většinou oblačno, přechodně i polojasno. Zítřejší maxima nejčastěji někde od 15 do 19 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách to bude kolem 12 stupňů a vítr většinou slabý od severu s průměrnou rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Přidejme ještě tlak a vlhkost vzduchu.
2: Tlak přepočtený na hladinu moře je teď po ránu kolem 1019 hektopaskalů a relativní vlhkost vzduchu se v kraji pohybuje většinou mezi 90% až 4%.
1: S předpovědí počasí nás seznámil Roman Volný. Díky za to, hezký den.
2: Děkuji, naslyšenou.
3: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
4: Dnešním pátečním dopoledním hostem bude fotografka Dara Kuzmič, pro kterou je focení posláním. Nechává při něm lidi zbližovat s jejich milovanými, anebo také se sebou samými. Nejen o lásce k profesi, ale také o projektu Banánový svetr si s ní bude povídat Iva Piskalová.
5: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin 52 minut Český rozhlas Ostrava má pro vás pár pozvánek. Z Malé Morávky dnes v 9 dopoledne vyrazí účastníci tradiční veterán rally Trofeo Niké. Od 10. hodiny budou k vidění v Krnově, pak pojedou přes Třemešnou do Slezských Hrudoltic, kde účastníky čeká mezi 13. a 16. hodinou hlavní program na zámku. V Opavě dnes začíná festival Bezručova Opava. Na zahájení pod širým nebem jste zváni na 16. hodinu, a to do arkád ve Dvořákových sadech. A do třetice pozvání na zámeckou noc. Ta v Bruntále začíná už v 5 odpoledne a návštěvníky láká na speciální večerní prohlídky okořeněné povídáním o bruntálských z Vrbna.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Hurá! Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
2: O svačině to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Policie navrhla obžalovat bývalého soudce Romana Kavku vinního, že podvodem získal desítky milionů korun. Slezská Ostrava chce odkoupit dům, který funguje zatím jako ubytovna. Univerzita Karlova slučuje některé katedry. Dnes bude v Moravskoslezském kraji deštivo a chladno. Máme podrobnosti, začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Lenkou Blažejovou. Vítejte. Kriminalisté navrhli obžalovat bývalého soudce Romana Kavku z podvodu. Potvrdil to mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Pokud Kavku státní zastupitelství obžaluje, u soudu mu hrozí trest až 10 let vězení. Podle kriminalistů připravil podvodem desítky lidí o více než 20 milionů korun. Podle Ibeheje policie návrh státnímu zástupci poslala v srpnu.
2: Mohu uvést, že náš útvar podal ke krajskému státnímu zastupitelství v Ostravě návrh na podání obžaloby na jednu osobu pro trestný čin podvodu.
0: Roman Kavka aktuální vývoj nechtěl komentovat, už dříve pro Český rozhlas uvedl, že si peníze půjčoval, protože čelil vydírání. Radnice Slezské Ostravy jedná o odkupu bytového domu v části Hrušov. Budova v soukromém majetku funguje jako ubytovna pro sociálně vyloučené nájemníky. Odkupem chce radnice vyřešit problémy, které to způsobuje lidem v okolí. Podle mluvčí Slezské Ostravy Sandry Štrejlové chce mít obvod kontrolu nad tím, kdo a za jakých podmínek bude byty obývat.
3: Nabídku současným vlastníkům domu jsme již podali. Teď se mají k nabídce vyjádřit a pokud si vzájemně odsouhlasíme cenu, tak by v příštím roce se mohl proběhnout převod mezi vlastníky a městským obvodem.
0: Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy večer neschválil sloučení katedry andragogiky a personálního řízení s katedrou pedagogiky. Zůstanou v současné podobě. Naopak s tím, že se Ústav pro archeologii a Ústav pro klasickou archeologii sloučí, senátoři souhlasili a podpořili také sloučení Ústavu asijských studií s katedrou synologie. Změny mají začít platit od 1. ledna 2027. Ostravští dobrovolní hasiči mají modernější vybavení. Město pro jednotky nakoupilo za 9 milionů korun například defibrilátory, termokamery nebo speciální hadice. S výběrem techniky pomohli na základě zkušeností z předloňských povodní profesionální hasiči. Dobrovolníci tak budou lépe připraveni na mimořádné situace, potvrzuje krajský ředitel hasičů Radim Kuchař.
4: To dostanou všechny jednotky a je to kalové benzinové čerpadlo, které slouží na jakoukoliv špinavou vodu z příměsí. Kamení, pily, rozbrušovací kotouče používají se při technicky zasazí nebo když hasiči někam vstupují. Velmi důležité, to 100 tisícová záležitost za jeden kus, je ta termokamera, protože termokamera je pro hasiče, co se týká bezpečnosti, velmi důležitá.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji převážně zataženo, od jihu postupně s deštěm, který bude četnější na jihovýchodě kraje. Později odpoledne budou srážky od západu ustávat. V Beskydech bude deštivo až do večera. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů, na horách 7 až 11 stupňů a vítr bude mírný severovýchodní od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Velmi vážnou dopravní nehodu nákladního a dvou osobních aut máme hlášenou z Komárova. Ve směru do Opavy je dlouhá kolona, probíhají tam teď záchranné a vyprošťovací práce, jsou tam zranění. Počítejte se zdržením a jeďte velmi opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Nastartovali jsme další vysílací hodinu v dnešním dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. 4 minuty po 8. vám příjemný den. I přesto trochu nevlídné počasí přejí Lenka Blažejová a Petr Soukup. V nejbližších 30 minutách budeme hovořit o poptávkové dopravě na Osoblažsku. Ještě předtím se na velikost Tichého oceánu v rubrice V co v učebnicích nebylo zaměří Martin Písařík. Dnes vám nabídneme už 95. pokračování toho seriálu. A ještě k muzice Hana Zagorová, skupina Mandraže, anebo Eros Ramazzotti. To je to, co vás čeká až do 8:30. Hezké ráno.

0: 1200 jíst za 3 měsíce fungování. Takové je tedy prozatím využití poptávkové dopravy na Osoblažsku. Testovací provoz skončí na konci října a pak hejtmanství zhodnotí, jestli se systém osvědčil. My vám ho trochu více přiblížíme krátce před 8:30.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Tichý oceán je tak rozsáhlý, že prakticky zabírá celou jednu polokouli? Největší oceán na Zemi pokrývá plochu přibližně 165 milionů kilometrů čtverečních, což je více než třetina celé zemské vodní plochy. Jeho rozloha je tak obrovská, že kdyby se všechny světové kontinenty vešly vedle sebe, Tichý oceán by je stále dokázal obklopit. Na mapě působí jako jeden celek, ve skutečnosti ale tvoří nesmírně rozmanitý prostor s tisíci ostrovy, podmořskými horskými hřebeny a hlubokomořskými příkopy. Jedním z nejzajímavějších míst je oblast Mariánského příkopu, který je nejhlubším známým místem na Zemi s hloubkou přes 11 000 metrů. Právě zde si člověk nejvíce uvědomí skutečný rozměr oceánu, který se neprostřed

0: objevuje jen na povrchu, ale i v hlubinách. Zajímavá je i představa průchodu zeměkoulí. Kdyby bylo možné kopat přímo skrz zemi z některých oblastí Tichého oceánu, skutečně byste se po průchodu středem planety dostali opět do oceánu. Je to dáno tím, že oceán zabírá tak velkou část zemského povrchu, že jeho protilehlé body často leží opět ve vodě. Tichý oceán je tak prostorem, který svými rozměry i hloubkou přesahuje běžnou lidskou představivost.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava, rádio vaš

0: počasí.
1: Je před námi chladný a trochu uplakaný den. Aktuální situace v regionu, všude je zataženo, místy prší. Teploty následující ve Frýdku místku 12,5 stupně Celsia. V Krnově teď naměříte 10 stupňů. Prognóza na dnešek říká, že to počasí se měnit nebude. Bude po celý den zataženo s deštěm, který by měl až později odpoledne ustávat. V Beskydech pak čekejte deště v průběhu celého dne. Teploty ne příliš vysoké, maximálně do 15 stupňů.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Přes 3 měsíce funguje na Osoblažsku poptávková doprava. Jako náhrada za hromadnou dopravu v časech, kdy autobusy ani vlaky nejedou. Elektroauta zatím svezla na 1200 cestujících. Pilotní projekt kraje platí z evropských peněz. Někteří lidé si s poptávkovou dopravou už celkem rozumí.
1: Dobrý den.
2: Věra Kubečková je seniorka z Osoblahy a přivítala mě u sebe doma.
1: Tak já jsem byla vlastně hned na druhý den jako první asi občan z naší obce, který této služby využil.
2: Auto už nevlastní, protože ve svém věku už nechce riskovat řízení.
1: Nákupy, přátelské, rodina. Tak to byly ty moje hlavní trasy. Ale jednu připomínku mám. My tady máme spoustu společenských akcí, které bývávají jako ve večerních a nočních hodinách. My se dostaneme tam, ale my se nedostaneme zpátky.
2: Poptávková doprava totiž jezdí od pondělí do pátku od 7 do 19 hodin. Službu ale využívají i děti. Například Lucie objednává auto pro svou dceru.
3: Chodí do školy do Třemešné, ty spoje z té Třemešné do naší obce vlastně nejsou vůbec, ale nebo když už jsou, tak jsou opravdu třeba s 2hodinovým zpožděním, kdy dcera končí ve škole a nenavazuje jí tam žádný spoj ani do nejbližší nějaké vesnice, z které by se dostala pěšky třeba nebo takhle. Buď to posílit spoje, anebo právě ta poptávková doprava, a určitě bychom byli rádi, kdyby to fungovalo i nadále.
2: Podle údajů z krajského úřadu využilo poptávkovou dopravu za 3 měsíce fungování zhruba 1200 cestujících. To je více lidí, než kolik v současnosti žije v samotné Osoblaze. Projekt má končit na konci října, říká mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová.
4: Po ukončení pilotního projektu proběhne jeho podrobné vyhodnocení. Zaměříme se nejen na počet přepravených cestujících, ale také na ekonomické aspekty provozu, efektivitu systému, využití jednotlivých spojení a celkový přínos služby pro obyvatele regionu.
2: Na základě získaných informací pak kraj rozhodne, jestli bude poptávková doprava pokračovat nebo ne. Z Osoblažska Adam Tomáš, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava.

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: S novinkami vás a v krátkých zprávách se známí Lenka Blažejová.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Zastupitelé Frýdku Místku podpořili záměr vybudovat v Místeckém lese nové středisko správy a údržby dálnic. Ředitelství silnic a dálnic ho plánuje postavit v areálu bývalých kasáren přímo u dálnice D48. Součástí má být také centrála dopravní policie. Přímé napojení na obchvat by umožnilo vozidlům údržby i policie vyhnout se městu. Kvůli dlouhodobému suchu musí vodárenská společnost dovážet pitnou vodu do turistických oblastí Beskyd. Voda chybí na Lysé hoře i v zařízeních na Bílé, na Grůni i na horské chatě Kotař. Zásoby tam podle potřeby doplňují cisterny. Policie rozšířila pátrání po 38leté Janě Šerjeníkové z Frýdku Místku do celé republiky. Žena je pohřešovaná 8. dnem a podle kriminalistů může být v ohrožení života nebo zdraví. Informace o jejím pohybu přijímá policie na lince 158. Policie už také vyhodnocuje svědecké výpovědi i záznamy z kamer. Benzín i nafta v Moravskoslezském kraji během týdne výrazně zdražily. Litr Naturalu 95 stojí průměrně 44 koruny a 14 haléřů a nafta 47 korun a 78 haléřů. Nejlevnější paliva prodávají čerpací stanice na Karvinsku, nejvyšší ceny jsou naopak na Ostravsku. Podle analytiků ceny dále porostou. V Karviné v areálu v Mlýnské ulici dnes v 9 hodin dopoledne začne dvoudenní zahrádkářská výstava. Kromě výpěstků a expozic místních zahrádkářů nabízí také včelařské produkty, poradny, ochutnávky nebo prodej rostlin. Dnes i zítra potrvá do 18 hodin. Počasí bude chladné a deštivé, maximální teploty jen 12 až 15 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na silnici 1/11 v Komárově ve směru do Opavy je kolona. Policie tam vyšetřuje nehodu nákladního a dvou osobních aut a zasahují i záchranáři. Připravte se na zdržení.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Za pár minut nabídneme pozvánku na Bezručovu Opavu. Buďte s námi.

0: Se skupinou Katapult jsme teď trávili čas v Dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava, ale teď už pojďme do Opavy. Tam totiž dnes začíná další ročník jednoho z nejstarších festivalů v Česku. Bezručová Opava nabídne už po 69. celou řadu kulturních akcí, včetně hudby, poezie a nebo tance. Festival bude trvat až do 25. září a hlavním pořadatelem je Opavská kulturní organizace. Její ředitelku Evu Týlovou teď po telefonu zdravím. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Pojďme k hlavnímu tématu toho letošního ročníku. Jaké je?
1: Tak festival samotný nemá žádné konkrétní téma ve smyslu nějakého podtitulu, ale jelikož byl Petr Bezruč básník, tak my se zaměřujeme právě především na literaturu, lépe řečeno na krásu slova jako takovou, a to v různých podobách, právě v různých podobách, které prostupuje uměním, tedy v hudbě, divadelní tvorbě či tanci. A i důležitou linii pro nás je samotné téma Petra Bezruče, opavského rodáka, se kterým souvisí také udělení nejvyššího ocenění v oblasti kultury města, tedy ceny Petra Bezruče, a tu si letos převezme opavský sochař Daniel Klose.
0: Jaký program jste letos pro návštěvníky připravili?
1: Ten program je opravdu rozmanitý a tedy už 69. rok si festival zachovává svou multižánrovost. My pevně věříme, že nám počasí dnes alespoň v nějaké omezené podobě umožní uskutečnit takzvanou pomyslnou první kapitolu v opavských arkádách ve veřejném prostoru, kde bychom rádi začali právě spojením poezie, hudby, akrobatické show a podobně. Ale uvidíme, jak se nám to dneska podaří, co nám počasí umožní. Každopádně během těch následujících 14 dnů přivítá Opava opravdu zvučná jména, jako je například Barbora Poláková, Štěpán Urban, Jenové Faboková, David Matásek, Saša Michailidis nebo kapela Čechomor. A připraveny jsou také samozřejmě i další aktivity, jako jsou vycházky po stopách Petra Bezruče, představení loutkového divadla, kreativní workshopy a nebo taneční vystoupení.
0: A spolupracujete i s dalšími organizacemi, třeba s těmi, které mají v názvu jméno Petra Bezruče?
1: Určitě, bez našich partnerů by se festival neobešel. Jsme velmi rádi, že našimi hlavními spolupracujícími partnery jsou právě knihovna Petra Bezruče a památník Petra Bezruče, který spravuje Slezské zemské muzeum, ale jsou to i další opavské organizace a jednotlivci, kteří nám pomáhají společně vytvářet opravdu jedinečné kulturní zážitky během festivalu v Opavě.
0: Na festival Bezručová Opava nás pozvala ředitelka opavské kulturní organizace Eva Týlová. Děkujeme za to a přejeme hodně zdaru. Naslyšenou.
1: Děkujeme. Na viděnou v Opavě.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: počasí.
1: Přátelé, pokud nepotřebujete zakrýt třeba modřinu u oka, tak sluneční brýle dnes rozhodně nechejte doma, nebudete je potřebovat, naopak bude se hodit deštník. Čeká nás chladný a celkem upršený den, už v tuto chvíli je v regionu zataženo a prší, teploty ne příliš vysoké, v Havířově 12 stupňů, míříme teď západněji do města Brechtice na Bruntálsku, tam je teplota o stupeni nižší, no a teploměr dnes příliš vysoko nevystoupá, bude pod mrakem, počítejme s deštěm, který bude ustávat až později odpoledne. Teploty se budou pohybovat mezi 12 a 15 stupni a pokud vyrazíte na hory, což bych se divil v tomto počasí, ale pokud přece jen patříte mezi skalní horaly, tak počítejte s tím, že tam bude pršet v průběhu celého dne.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Jaký je vývoj cen pohonných hmot v Česku? I o tom budou zprávy, které vám za 6,5 minuty nabídne Lenka Blažiová. Pak už vás začne dopoledním programem provázet Vláďa Šmehlík. Pro dnešek se loučí Petr Souku, mějte krásný pátek.
1: Zasmějte se s námi! To se sejdou dva důchodci v hospodě, sedí u piva a ten jeden si moc a moc stěžuje a povídá: chlape, já jsem strašně, strašně nemocný. Mám játra, ledviny, žaludeční vředy, hemeroidy a ještě BRCové vředy. A ten druhý, kterého už to nebaví, povídá: no tak mi řekni, co nemáš. A ten druhý povídá: nemám žuby. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu S dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Pohonné hmoty v Česku dál výrazně zdražují. Vláda zatím regulaci nechystá. Českotěšínská charita dokončila rekonstrukci domova pokojného stáří. Poptávkovou dopravu na Osoblažsku zatím využilo zhruba 1200 lidí. Dnes bude v regionu deštivo s teplotami od 12 do 15 stupňů. Začínají zprávy s Lenkou Blažejovou. Hezké dopoledne. Paliva v Česku dál výrazně zdražují. Benzín Natural 95 teď stojí nejvíc za poslední 4 roky. Podle společnosti CCS řidiči litr natankují za 44 koruny a 22 haléřů. To je asi o 2 koruny víc než před týdnem. Podobně zdražila i nafta. Litr vyjde průměrně na 47 korun a 79 haléřů.
2: Vláda zatím regulaci cen paliv nechystá. Zakročí v případě, že bude zdražování rychlejší než v okolních státech, vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO.
3: Není to o hranici cenové, jestli 49 nebo 51 korun. Je to o tom, že nesmí nastat situace, že v okolních zemích budou mít výrazně levnější ceny.
2: V evropském srovnání se Česko zatím drží kolem průměru. Podle analytika XTB Jiřího Tylečka ale ceny porostou dál.
4: Vidíme spíše negativní trendy na těch velkoobchodních trzích. To je něco, co by tady mělo být dalších několik měsíců.
2: Ze sousedních zemí jsou paliva nejdražší v Německu, naopak nejmíň stojí v Polsku. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: Českotěšínská charita otevřela nový domov pro seniory. Starou budovu v Hrabinské ulici organizace opravovala rok a půl. Stavební práce zkomplikovalo hned několik problémů, jako například nález dřevokazné houby v podkrovních trámech. Dům má teď patro navíc a taky nový výtah do zahrady, říká Michála Horňáková z charity.
5: Chtěli jsme právě takový velký výtah, který je zároveň evakuačním, ale takový, který by svezl toho klienta i na lůžku ven, že nebude odkázaný jenom na otevřené okno někam do ulice, ale že si může užít i ty kytky, které tam jsou, slunko, může být účasten opekání.
0: Poptávková doprava na Osoblažsku má za sebou více než 3 měsíce provozu. Službu využilo zhruba 1200 cestujících. Lidé si na zastávky mohou přivolat elektromobil, který nahrazuje hromadnou dopravu, když nejede autobus ani vlak.
6: Nákupy, přátelské, rodina. Tak to byly ty moje hlavní trasy.
7: Podle seniorky Věry Kubečkové by mohla poptávková doprava jezdit i častěji. Populární je i mezi dětmi, které by museli po škole čekat i 2 hodiny na autobus. Testovací provoz ale končí 31. října, říká mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová. Kraj pak projekt zhodnotí.
8: Teprve na základě těchto výsledků bude možné rozhodnout o případném pokračování projektu.
7: Elektromobil si můžou lidé zavolat od pondělí do pátku mezi 7. ráno a 7. večer. Z Osoblažska Adam Tomáš, Český rozhlas. Sport.
0: První den nového ultimátního šampionátu pro vybrané atlety v Budapešti se představí i dva čeští reprezentanti. Halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel bude usilovat o postup do finále. Boj o medaile čeká kladiváře Volodymyra Myslivčuka, který skončil v srpnu 4. na mistrovství Evropy. Vítěz každé disciplíny obdrží 150 tisíc dolarů, tedy asi 3 miliony korun. Celkem organizátoři rozdělí mezi téměř 400 atletů ze 65 zemí světa 10 milionů dolarů. O víkendu bude v Budapešti startovat i bronzový výškař z loňského mistrovství světa Jan Štefela.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji převážně zataženo s deštěm, který bude četnější na jihovýchodě kraje. Později odpoledne budou srážky od západu ustávat. V Beskydech bude deštivo až do večera. Nejvyšší teploty od 12 do 15 stupňů, na horách od 7 do 11 stupňů a vítr bude mírný, severovýchodní od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Jen kyvadlový je zatím provoz na silnici 1/11 v Opavě Komárově. Došlo tam k vážné nehodě 3 aut se zraněním. V obou směrech se tvoří kolony.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Tak tohle byly zprávy v 9 hodin, Lenka Blažejová. Další vám nabídneme v 10.00. Teď téměř 5 minut po 9. začíná Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Od mikrofonu už vás zdraví Vladimír Šmehlík. Začínáme magazínem Křížem krajem jako tradičně, takže to myslím nikoho neudiví. Dneska ale nebudeme cestovat minimálně od rozhlasové budovy nikam daleko. Přesuneme se jenom na sousední Masarykovo náměstí. Čeká nás výlet do Ostravského muzea. Tam jsou totiž vystaveny fascinující rostliny, masožravky, a do jejich říše vás za malou chvíli v magazínu Křížem krajem pozveme s Romanou Kubicovou. Nebudou chybět pochopitelně ani rozhlasové pozvánky a kulturní tipy, a bude toho mnohem více. Tak tedy krásné dobré dopoledne na Moravu i do Slezska.

0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: Začíná páteční Křížem krajem s datem 11. září. Ostravské muzeum je v obležení masožravek, tedy přesněji včera tam začala krátkodobá výstava masožravých rostlin, které pěstuje mladý nadšenec z Fulneku Matěj Makový. S mikrofonem za ním zašla naše redaktorka Romana Kubicová a ptala se jej i na doprovodné video k samotné výstavě.
2: Dovezl jsem videa, když jsem byl s kamarádem po toulkách Borném a Sumatrou, tak jsou tam nějaké videa přímo z přírody, z pralesa, konkrétně láčkovek, kde rostou v jejich přirozeném prostředí, a je tam pár videí i z Maďarska, z Rašeliništ, kde jdou vidět rosnatky, anebo z Itálie, kde jsou vidět zase tučnice.
3: Maďarsko, Itálie, Borneo, to jsou všechno země, které mají rozdílné klimatické podmínky, tak jak se na výstavě tady má ráda maďarská masožravka s borneovskou?
2: Bornejských druhů tady uvidíte dost. Máme tady hodně láčkovek. Směřovali jsme to hodně tímto směrem na ty láčkovky. Je jich tady poměrně dost. Nejsou tady jen z Bornea, jsou tady i nějaké

0: nějaké druhy z Sumatry, Sulawesi, Filipín a celkově té Indonésie, z těch převážně deštných pralesů. A když potom se podíváme na ty evropské druhy, tak rosnatky evropské tady ve výstavě nemám, ani evropské tučnice. Už je podzim, už se zatahují do dormance, takže už nejsou úplně reprezentativní, aby měli své místo na výstavě.
1: Drobná pomůcka pro návštěvníky z těch exotických se kouří. Vy je vlhčíte?
0: Jsou tady mohovače. Je to spíš pro efekt, protože děti si z výstavy nejčastěji pamatují, že tam byla mlha a že do ní mohli foukat, ale má to i svůj důvod, zvyšuje to trochu vzdušnou vlhkost. Ty láčkovky přece rostou v deštných pralesech, je tam vlhko, takže je to pro ně lepší, ale kdyby to tu nebylo, tak to taky zvládnou. Dají se pěstovat i na parapetu, vzdušnou vlhkost nepotřebují.
1: Takže oni se přizpůsobí našim klimatickým podmínkám, tedy můžu je pěstovat doma?
0: Můžeme je pěstovat doma, ale to už jsou spíš láčkovky určené k tomu na pěstování, nějak vyšlechtěné, jo, nějací kříženci odolnější, ti v pohodě zvládají parapetové podmínky, jak většina masožravek.
1: No a kde ty vaše masožravky bydlí, když zrovna nejsou na nějaké výstavě?
0: Mám východní okno, velké východní okno, jsou v něm i poličky, takže v podstatě nevidím ven přes ty rostliny, když to řeknu blbě.
1: Tak vidíte na svoji vášeň zase, to je krásný výhled.
0: Jo, je to pěkné, je to takové netradiční. No.
1: Vy hovoříte o tom, že to jsou láčkovky. Láčka je vlastně ten kalíšek, do kterého on si lapí něco k jídlu?
0: Ano, láčka vlastně se tvoří na konci listu. Každého listu je to taková past. Většinou má víčko, víčko slouží, aby do pasti nepršelo. A uvnitř pasti jsou trávicí tekutiny, které rozkládají ten hmyz. Pod víčkem vzniká často nektar, který přiláká ten hmyz. A tady to obustí je hladké a potom ten hmyz vlastně sklouzne dovnitř, kde se utopí v té trávicí tekutině.
1: No a co z něho zbude, když teda znovu otevře ten příklop nebo ten poklop?
0: Poklop se nezavírá. Jediná masožravka, která se zavírá, je muchlapka. Ale všechny ostatní jsou jako pasti, které se nezavírají. To je takový jako nejčastější mít, že každý přijde a to se zavírá takhle. Říkám, zavírá se jenom muchlapka, žádná jiná masožravka se nezavírá.
2: Dodává jednu ze zajímavostí z říše masožravek Matěj Makový z Fulneku. A po písničce nám prozradí, zda v uzavřených prostorách bez hmyzu nemají tyto rostliny hlad.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Barka a Ludvík, Fanka, Ženka, Hálka, Henrik a Anuška. To jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Anuška se doví pravdu o své matce. Hálka dostane radu k nezaplacení. Ženka se vydá do Ostravy za advokátem, chce se totiž rozvést.
1: Tetičko, pojďte. Odvedu vás domů, žene se bouřka. Zadunění hromu dodá jejím slovům důraz. Fanka stočí pohled Halčiným směrem. Ty myslíš, že jsem si nevšimla? Jsi hodná děvucha, Hálko. Ty ses povedla. Ne všecky děcka se vyvedou, i když je člověk vychovává, jak nejlíp dovede.
0: Premiéra třetí části četby s Alenou Sasínovou Polarčik v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
2: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: V 9 hodin 22 minut ladíte magazín Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava. Každý prý čeká Adélu, říká pěstitel masožravých rostlin Matěj Makový z Fulneku. Právě v těchto dnech vystavil své rostliny v Ostravském muzeu. Už před písničkou jej zpovídala redaktorka Romana Kubicová a teď jí zajímala i otázka stravování.
4: Vy jste tady jako vlastně v prostorách muzea, okna jsou zavřené. Nemají hlad ty vaše květiny?
5: Hlad určitě nemají. Já všem říkám, že masožravka sice umí lovit, ale k životu to nepotřebuje. Je to jako každá jiná rostlina. Žije ze substrátu, z vody a to, že občas něco chytne, je jenom zajímavost.
4: Ale něco nám tady bzučí, že jo? Tady pracovnice muzea, vy tak bedlivě posloucháte, už jste vypátrala, kdo se lapil?
6: Ne, pořád se mi to nepodařilo. Ale budu to bedlivě pozorovat, a když tak vám dám vědět.
4: Aha, jo, už a teď jste ji osvobodil, Matěj.
5: Jsou tady v těch vysokých špidlicích. Já mám skleník otevřený, takže hmyz se tam lapí a on vlastně ve špidlici hmyz umírá tím způsobem, že umírá na vyčerpání, snaží se dostat ven, vylézt tou trubicí nahoru, ale ona je hladká. Jak se pořád snaží, tak umře na vyčerpání, takže tady můžete slyšet nějakou mouchu, která se ještě snaží dostat ven. Jo.
6: Kristýna Gurecka z edukačního oddělení Ostravského muzea.
4: Kristýno, tak jak vy se stavíte k masožravkám?
6: Já se k ním stavím pozitivně, protože mi přijdou vizuálně velice příjemné a ještě ke všemu likvidují v podstatě mouchy, takže je to radost pro obě dvě strany.
4: No a máte něco doma?
6: Nemám, ale jsem přesvědčená, že se tady určitě něco koupím a dám tomu tu šanci, aby se u mě měla dobře, doufám.
4: Teď mě napadá, Matěj, lapají i komáry třeba?
5: Tady na rostnatkách jdou vidět i nějací komáři, protože většina masožravek chce pořád stát ve vodě, aby měli vodu v kořenech a v tom skleníku se ti komáři v té vodě množí, takže když se snaží uletět, tak se jich dost i chytne na ty lepivé rostnatky, na ty kapičky.
4: S jakými reakcemi se obvykle setkáváte na výstavách, když takhle někam zavítáte?
5: Většinou pozitivní. Lidi čekají, když přichází na výstavu něco ve stylu Adela ještě nevečeřela.
7: Ano, obří, velikou.
5: Velikou a překvapí je, že je tady jako dost, když to řeknu, malých rostlin, ale nakonec odchází překvapení s tím, že co všechno dokáže lovit masožravky, že tady vlastně ve výstavě máme od láčkovek, mucholapek, špirlic, rosnatek, tak i po takové netradiční, třeba neúplně typicky masožravé tučnice, vypadá jak lístečky, ale ty jsou zase velice dobří lovci, třeba od 100 milek v kuchyni. Jo, máme tady darlingtony, heliamfory, bublinatky, které by nikdo třeba ani neřekl, že to jsou masožravky třeba konkrétně u těch bublinatek. Ty zazloví kořenovým systémem mikroorganismy v půdě, takže ne všechno jenom na mouchy a hmyz.
4: No a existuje ve volné přírodě taková Adéla?
5: Taková Adéla asi v přírodě neexistuje.
4: Neviděl jste ji nikdy při svých toulkách?
5: Neviděl jsem.
4: Dodává nadšenec a milovník masožravých rostlin Matěj Makový z Fulneka. Momentálně výstavu masožravých rostlin můžete vidět v Ostravském muzeu a to dokdy?
5: Až do neděle 20. září.
4: Z Ostravy Romana Kubicová, Český rozhlas.
2: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: Týden magazínu Křížem krajem je za námi, teďka další díly už napíšete vy sami na svých výletech o víkendu na Severní Moravě a ve Slezsku. Myslím, že inspirace je opravdu dostatek, najdete ji na našem webu ostrava.rozhlas.cz. No a další díl našeho cestopisného magazínu z kraje vám nabídneme zase v pondělním dopoledním vysílání po 9. hodině a na výlet nás opět vezme Romana Kubicová a opět do Ostravy, tentokrát však na samý západní okraj metropole. A to přímo do ostravského planetária. Jeho kopule totiž ukrývá poklad, na který jsou tam všichni právem pyšní. Říkají mu VOD, což znamená Velký ostravský dalekohled. A skutečně je to největší zařízení svého druhu, určené k veřejnému pozorování noční oblohy. Tak tedy z planetária v pondělí po 9. hodině.
2: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

zmizela, zmizela jako laň lesa v nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, tohle byl Umberto Tozzi a za chvíli tady budou babské rady. Jarka Vykoupilová vám dnes poradí, jak vyzrát na mango, protože mango, které si přinesete z obchodu, často potřebuje ještě pár dní na dozrání. Babské rady vás tak naučí, jak mu v tom pomoci, třeba i díky banánům nebo rýži. Za malou chvíli.

0: Pražské rady.
1: Mango je vynikající tropické ovoce s nezaměnitelnou sladkou a aromatickou chutí. Z našich obchodů si většinou domů přineseme nezralé plody. Jak je tedy skladovat, aby dozrály a nezačaly brzy hnít? Aby si mango uchovalo svoji chuť a vůni, skladujte ho při pokojové teplotě, nejlépe odděleně od ostatních aromatických potravin. Nikdy ho nedávejte do lednice, nízké teploty mangu nesvědčí. Pokud chcete zrání uspíšit, dejte ho spolu s jablkem nebo banánem na jeden den do papírového sáčku. Ostatně i na mangovníku se plody před dozráním ručně balí do novinového papíru, což je ochrana před naklovnutím ptáky nebo poškození hmyzem. Vyzkoušet můžete i trik z indické kuchyně, kde je mango super oblíbená potravina. Nedozrálé plody tam celé zasypávají neuvařenou rýží. Stačí ponechat je takto 6 hodin. Mango je skvělou zásobárnou vitamínu C. 200 gramů čerstvého manga obsahuje doporučenou denní dávku tohoto života budiče.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Před 100 lety v roce 1926 v Jeseníkách v horách se stala letecká nehoda rumunských letců. A zítra si ji připomenou v Rýmařově. My se tam vydáme za malou chvíli.
0: Český rozhlas Ostrava,

0: 10:15 vyladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Tohle to dospívává ještě Bryan Adams. 100 let od letecké nehody rumunských letců v Jeseníkách si připomenou v Rýmařově. Co vše se na zítřejší den chystá a co se vlastně před 100 lety stalo, tak na to už nám odpoví historik a kurátor sbírek Rýmařovského muzea Petr Balcárek. Dobré dopoledne vám přeji.
1: Dobrý den všem posluchačům Českého rozhlasu v Ostravě. Srdečně zdravím z Rýmařova.
0: Připomeňte nám, pane Balcárku, co se tedy vlastně v roce 1926 stalo?
1: Bylo to právě před 100 lety, 22. srpna 1926, kdy se konal Mezinárodní letecký závod továrních letadel, který se nazýval O pohár knížete Bibeska. Byl z Paříže do Bukurešti, mezi závodníky byl kapitán George Banchulescu, který byl doprovázen technikem Johanem Stojkou, kterému se zrovna narodil prvorozený syn a proto spěchal také domů. Závodní letadlo však nad územím Československa v mlze zabloudilo, narazilo do hlavního hřebenu Hrubého Jeseníku. Pád letadla stál život Johana Stojky, kterému bude právě zítra odhalena v areálu nemocnice v Rýmařově pamětní deska. Pilot kapitán George Banchulescu havárii sice přežil, ale až poté, co mu rýmařovští lékaři amputovali v nemocnici obě nohy.
0: Jak už jsme tedy naznačili, to výročí si připomeneme zítra. Vy už jste řekl, že bude odhalena deska. Co všechno se tedy v Rýmařově bude zítra dít?
1: Zítřejší program je velmi bohatý. Proto zmíním jenom ty nejdůležitější body. Slavnost začíná kolem 10:00 v areálu nemocnice pietním setkáním právě k tomu stému výročí letecké nehody. Přesně 10:15 nad místem oslav přeletí vojenská letadla ze základny Otopeň z Bukurešti jako symbolická podsta výročí této události. Součástí bude i přehlídka historických vozů. Akce se zúčastní řada významných hostů, například její excelence Antoaneta Bárta, velvyslankyně Rumunska v České republice, ale také místopředseda Senátu České republiky dr. Ladislav Václavec, brigádní generál rumunské armády Emil Florian Tekučan. Za město Rýmařov přivítá zúčastněné starosta města inženýr Luděk Šimko spolu s paní místostarostkou inženýrkou Lenkou Vavříčkovou a paní ředitelkou Městského muzea v Rýmařově Růženou Zapletalovou a dalšími spolupracovníky.
0: Na programu také stojí, pane Balcárku, že zájemci se budou moci seznámit s osudy rumunských letců, a to prostřednictvím výstavy a filmového dokumentu. Prozradíte nám více o výstavě a o dokumentu?
1: Ano. V rámci slavnosti bude kolem 12:00, myslím, že 12:30, vidění v galerii Pranýř výstava, zabývající se okolnostmi pádu letadla, ale také osobnostmi rumunských letců a personálu rýmařovské nemocnice, kteří letce kapitána Banchuleska zachránili. Poté se bude kolem 14:00 v rýmařovském středisku volného času konat setkání s paní režisérkou Ankou Filoteanu. Na závěr se bude nakonec promítat dokumentární film A přece budu létat, věnovaný letci Georgi Banchuleskovi, historicky vůbec prvnímu letci na světě, který létal s protézami na obou nohou. Po dobu slavnosti bude vstup na všechny akce bezplatný a všechny posluchače tímto srdečně zvu na zítřejší slavnostní den do našeho města Rýmařova.
0: Tak mi moc krát děkujeme, to byl Petr Balcárek z Rýmařovského muzea a pozvánka na zítřejší události na západě našeho kraje. Díky moc a hezké dopoledne přeji.
1: Děkuji, nashledanou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

Tak to byla PH, taky Eláni, dvě slovenské písničky hnedka po sobě. Za pár minut tady budou aktuální zprávy. Statutární město Ostrava chce ještě v září vypsat soutěž na stavbu nové haly pro míčové sporty. Ty by měly nahradit původní halu Tatran, kterou čeká demolice. Podrobnosti Lenka Blažejová ve zprávách v 10 hodin.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
3: O svačině to roztočíš.
4: Amálka. Krásná zdravá svačina.
5: Do rozhlasového studia v Ostravě už dorazila i Lenka Blažejová. Připraveny jsou aktuální zprávy nejen ze Severní Moravy a Slezska. Začínáme v celou.
6: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
6: Policie navrhla obžalovat bývalého soudce Romana Kavku za podvod. Stavba nové haly pro míčové sporty v Ostravě by měla začít v příštím roce. Lidé mohou dnes v Šumperku vyrazit na komentované prohlídky židovského hřbitova. Bude zataženo s deštěm a teploty od 12 do 15 stupňů. Hezké dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava přeje u zpráv Lenka Blažejová. Policie uzavřela vyšetřování případu bývalého soudce Romana Kavky a navrhla obžalobu. Podle vyšetřovatelů Kavka připravil podvodem desítky lidí o více než 20 milionů korun. V případě uznání viny mu hrozí až 10 let ve vězení. O obžalobě do konce září rozhodne dozorová státní zástupkyně. Českému rozhlasu to sdělil vedoucí ostravských žalobců Libor Malý. Bývalý soudce tvrdí, že si peníze půjčoval kvůli údajným vyděračům. K posunu v případu se odmítl vyjádřit s tím, že se chystá na jednání o uzavření případné dohody o vině a trestu. Poslanci by dnes měli schvalovat rychlejší povolování, ale taky rušení pobytu cizinců v Česku. Je to součástí vládního návrhu cizineckého zákona, který ve sněmovně míří do 3. čtení. Zrychlení procesu má pomoct digitální informační systém. Cílem je podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO vytvořit modernější systém.
7: Hlavní změna je tam ta digitalizace, co už měla dávno být, tak, aby ty cizinecké agendy byly propojený s těmi celostátními registry, aby se všechny ty procesy daleko více zrychlily, aby se zrychlily ty procesy i potom ukončování tohoto pobytu.
6: Zákon taky počítá s povinnou registrací občanů zemí Evropské unie, kteří v Česku pobývají déle než 90 dní. Teď je pro ně registrace dobrovolná. Město Ostrava chce ještě v září vypsat soutěž na stavbu nové haly pro míčové sporty. Ta má v budoucnu nahradit halu Tatran, kterou čeká demolice. Hala za více než 1 000 000 000 korun chce město postavit na pozemcích po bývalém stadionu na okraji městské části Moravská Ostrava.
8: Příprava stavby má oproti plánu několikaměsíční zpoždění. To komplikuje situaci basketbalistům, kteří budou muset zhruba za rok opustit halu Tatran. Dodavatele stavby nové haly chce město vybrat do konce roku. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
6: Na komentované prohlídky židovského hřbitova se dnes můžou vydat zájemci v Šumperku. Konat se budou ve 2, ve 3 a ve 4 hodiny odpoledne. Průvodci budou podle informací na webu města mluvit jak o historii šumperských židů až do jejich vyhnání z města na konci 16. století, tak o novém příchodu příslušníků tohoto národa do Šumperka po zrušení židovských get v 19. století.
0: Počasí.
6: Dnes bude v Moravskoslezském kraji převážně zataženo s deštěm, který bude četnější na jihovýchodě kraje. Později odpoledne budou srážky od západu ustávat. V Beskydech bude deštivo až do večera. Nejvyšší teploty dnes v regionu od 12 do 15 stupňů, na horách od 7 do 11 stupňů Celsia. A vítr bude mírný severovýchodní 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
6: Křižovatce ulic Českobratrská a Sokolská v Ostravě došlo k nehodě dvou osobních aut. S opatrností se dá projet a zranění tam nejsou.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: 9:54, ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, dopolední program s Lenkou Blažejovou a Vladimírem Šmehlíkem. Teď po 10:00 pro vás už máme připravený Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Víte, kde je největší koncentrace šlechtických sídel v Moravskoslezském kraji? A, B, C, C je správně, je to na Opavsku, ale tahle ta otázka není ta dnešní kvízová, ale bude o hradech a zámcích, tak třeba se trefíte, pokud to dáte, vyhrajete hezkou knížku. Nabídneme také rozhlasové tipy a kulturní pozvánky a pozor, budeme se věnovat také jedné aktuální kauze. Senát Vrchního soudu v Olomouci totiž potvrdil ve čtvrtek trest ostravskému podnikateli za podvod s covidovými dotacemi. Nabídneme reportáž. Tak tedy hezké dobré dopoledne. Teďka ještě Michal David, Marie Rotrová a hned potom záludná otázka Moravskoslezského rozhlasového kvízu.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava. Kdo pak se nám dovolal do kvízu?
2: Dobrý den, tady Broňka z Opavska.
1: Já vás zdravím, paní Broňko. Tak jdeme na otázku, jste připravena?
2: Ano, zkusím to.
1: Dostanete otázku a potom tři možnosti odpovědí a jedna z nich je správně. Tak jdeme na to. Ve Staré Vsi nad Ondřejnicí stojí od 16. století skvostný zámek s předsunutou věží. Stavbu se čtvercovým půdorysem uzavírá působivé nádvoří s otevřenými arkádami. Pro zámek je naprosto typická početná sgrafita, která zdobí jeho fasádu. Víte, v jakém slohu je staroveský zámek vybudován? A máte na výběr. Ve Staré Vsi nad Ondřejnicí je za A zámek barokní, za B renesanční, anebo za C empírový.
2: Tak já tam za B.
1: A je to naprosto správně, je to opravdu skvost, renesanční zámek, bylo to správně za B. Ale střelila jste to krásně, každopádně nápovědou určitě byla početná sgrafita, otevřené arkády, to jsou typické prvky renesančního slohu a vy vyhráváte krásný román Moje cesta k sobě, pošleme vám ho poštou. Paní Broňko, moc blahopřeju a zůstaňte prosím na telefonu.
2: Děkuji moc.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Naším pátečním dopoledním hostem bude fotografka Dara Kuzmič, pro kterou je focení posláním. Nechává při něm lidi zbližovat s jejich milovanými, anebo také se sebou samými. Nejen o lásce k profesi, ale také o projektu Banánový svetr si s ní bude povídat Iva Piskalová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz v našem vysílání dnes dopadl doslova na výbornou, byť tedy paní Broňka přiznala, že to byl náhodný tip, ale vyšel, i tak to někdy dopadá. Další otázka pro vás bude připravena v našem pondělním vysílání, no a pokud nemáte ještě žádné plány na dnešek, tak za chvilku jsou tady pozvánky. Pozveme do Frenštátu za netopíry, do Opavy za Bezručem a do Bruntálu třeba na Zámeckou noc.
1: Český rozhlas Ostrava, písnička.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm se dnes připojí k Mezinárodní noci pro netopíry. Povídání o těchto záhadných tvorech začíná v 17 hodin a večer se pak zájemci mohou projít podél řeky Lomná na pozorování pomocí ultrazvukových detektorů. Tolik pozvánka do Frenštátu na netopíry. V Opavě pak začíná festival Bezručova Opava. Na zahájení pod širým nebem jste zváni na 16. hodinu do arkád ve Dvořákových sadech. A ještě jedno pozvání, konkrétně na Zámeckou noc. Ta v Bruntále začíná v 17 hodin a návštěvníky láká na speciální večerní prohlídky okořeněné povídáním o bruntálských zvrbna.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Je 10:30, posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Senát Vrchního soudu v Olomouci potvrdil ve čtvrtek trest ostravskému podnikateli za podvod s covidovými dotacemi. V době pandemie neoprávněně čerpal pro svoje firmy příspěvky z vládních programů. Za malou chvíli vám řekneme více.

0: Tříletý podmíněný trest a pokutu 500 000 korun potvrdil ve čtvrtek vrchní soud v Olomouci ostravskému podnikateli Gabrielu Figelovi za dotační podvod. Podle rozsudku v době koronavirové pandemie neoprávněně čerpal pro svoje firmy provozující ubytovny a hotelové domy příspěvky z vládních programů. Soud mu uložil také uhradit škodu více než 5 000 000 korun.
1: Gabriel Figela podle rozsudku neoprávněně inkasoval v letech 2020 a 2021 celkem 5 200 000 korun. Peníze z programu Antivirus čerpal podle rozsudku nezákonně na 20 zaměstnanců, přestože pracovali bez omezení, popisuje státní zástupce Ondřej Frgal.
2: Zjednodušeně řečeno vykazoval, že zaměstnancům vyplácí náhrady mzdy za to, že nemohou pracovat, ať už z jakýchkoliv důvodů v situaci covidových. A ve skutečnosti tito zaměstnanci pracovali a pobírali mzdu za odvedenou práci.
1: Figla tvrdil, že je nevinný. Vinu svaloval na daňovou poradkyni, která se starala i o mzdy. To ale odvolací soud odmítl, vysvětluje jeho mluvčí Stanislav Cik.
3: Kromě toho, že obžalovaný všechny dokumenty podepisoval, věděl, na co ty jednotlivé dotační programy jsou. Ty dotační programy, ať už třeba Antivirus nebo ty další dotační programy, nebyly složité, nebylo potřeba na to mít do daňového poradce. Bylo zřejmé, že slouží na to, když zaměstnanci nechodí vlastně do zaměstnání, což u obžalovaného nebyla pravda.
1: Další peníze měl podnikatel neoprávněně čerpat z dotací programu COVID ubytování. Podle žalobce Ondřeje Frgala měl v žádostech uvést, že neubytovává nikoho, kdo by čerpal dávky v hmotné nouzi, což nebyla pravda.
2: On je majitel nějakého hotelového domu, částečně hotelu, částečně ubytovny. Nesplňoval podmínky, přesto čerpal peníze, čerpal dotace.
1: Přesnou výši škody se zjistit nepodařilo. Obhájkyně Iveta Kubica Magnusková s rozhodnutím soudu nesouhlasí.
4: My si prostudujeme písemné vyhotovení poté, co nám bude doručeno a podle jeho závěru se zařídíme.
1: Rozsudek je pravomocný. Strany proti němu ale můžou podat dovolání k nejvyššímu soudu. Z Olomouce Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

V našem dopoledním vysílání samozřejmě nesmí chybět dvakrát měř a jednou řeš, tedy seriál plný dobrých rad všeho druhu. S naším redaktorem Arturem Kubicou se tentokrát zaměříme na sázení cibulovin. Posloucháte Český rozhlas Ostrava a dvakrát měř a jednou řeš, tady bude za malou chvíli.

0: dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Podzimní zahradu dokáží nejlépe prozářit jiřiny, listopadky, vřesy, ale třeba i tabák nebo okrasné trávy. Naopak už je čas rozloučit se s letničkami. Pokud máte ve svém květinovém repertoáru pěkné trvalky a chcete, aby vašemu oku lahodili, i v příštím roce odstraňte z nich odkvetlé květy. Ošetřete je proti nejčastějším chorobám a přikrýte chvojím nebo textilií. Září je navíc měsícem cibulovin. Z květů bledulí, sněženek, kosaců, hyacintů, krokusů nebo třeba tulipánů se budete těšit na počátku jara. Nakypřete pro ně záhon, použijte kvalitní kompost a zabraňte plísním, aby vám znepříjemnili pěstování. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

10 hodin a 52 minut, tohle je Český rozhlas Ostrava. Za chvíli vám nabídneme zprávy, no a po 11. hodině už bude připraven další díl z cyklu Host Českého rozhlasu Ostrava. Tentokrát pod taktovkou mé milé kolegyně Ivy Piskalové. Rozhovor začíná 4 minuty po zprávách. Teď si ještě dáme Miroš Birku a taky třeba Pítra Kenta. Tak tedy hezké dopoledne.

Radnice ve Slezské Ostravě jedná o odkupu bytového domu v Hrušově. Ten zatím slouží jako ubytovna pro sociálně vyloučené nájemníky. Podrobnosti ve zprávách v 11 hodin.

0: Vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
1: Blíží se 11. hodina, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Připraveny jsou aktuální zprávy.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Slezská Ostrava chce odkoupit obytný dům, který funguje jako ubytovna. Počet obyvatel v Česku v pololetí klesl o více než 12 tisíc. Od teroristických útoků na Spojené státy z 11. září je to dnes 25 let. Bude deštivo a chladno, maxima v regionu kolem 15 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Ostrava, Alenka Blažejová. Vítejte. Radnice Slezské Ostravy jedná o odkupu bytového domu v části Hrušov. Budova v soukromém majetku funguje jako ubytovna pro sociálně vyloučené nájemníky. Odkupem chce radnice vyřešit problémy, které to způsobuje lidem v okolí. Podle mluvčí Slezské Ostravy Sandry Štrejlové chce mít obvod kontrolu nad tím, kdo a za jakých podmínek bude byty obývat.
4: Nabídku současným vlastníkům domu jsme již podali. Teď se mají k nabídce vyjádřit a pokud si vzájemně odsouhlasíme cenu, tak by v příštím roce mohl proběhnout převod mezi vlastníky a městským obvodem.
2: V Česku klesá počet obyvatel. V prvním pololetí letošního roku se počet snížil o více než 12 tisíc na 10 milionů a 900 tisíc lidí. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Za prvních 6 měsíců roku víc lidí zemřelo, než se narodilo. Porodnost klesá už pátým rokem v řadě. Přirozený úbytek nevyrovnala ani migrace, díky které získalo Česko zhruba 9 tisíc lidí. To bylo meziročně 6x víc. Vystěhovalí i při stěhovalí byli většinou Ukrajinci, Filipínci nebo Slováci. V Odrách na Novojičínsku začala velká obnova dětských hřišť. Radnice z nich postupně odstraňuje staré, nebezpečné prvky a vyměňuje je za nové. Na hřištích ještě do konce tohoto roku tak například přibudou 4 nové dřevěné čtyřkolky nebo pružiny. Letos na to podle mluvčí radnice Lucie Kaspříkové město vyčlenilo 1 milion 200 tisíc korun.
5: Postupujeme podle technického stavu prvků, finančních možností města i dodacích lhůt výrobců. Některé prvky se vyrábějí na zakázku a proto může dodání a instalace trvat i několik měsíců.
2: Svět si připomíná 25 let od teroristických útoků na Spojené státy z 11. září. Piety na místě původního světového obchodního centra v New Yorku se zúčastní všichni žijící američtí prezidenti, kromě toho současného. Donald Trump pronese projev u Pentagonu.
6: Američané dnes budou držet při vzpomínkové akci celkem 7 minut ticha za oběti 11. září. Dosud to bylo vždy 6 minut. Přidaná minuta patří všem, kteří zemřeli později na zdravotní následky, popsala zpravodajka ve Spojených státech Jana Ciglerová.
7: Poprvé se vůbec ohledňují záchranáři, hasiči a dobrovolníci, kteří pracovali na sutinách v Ground Zero a vdechovali toxický prach.
6: U památníku v centru amerického Manhattanu přečtou organizátoři jména všech téměř 3 000 obětí. Atentátníci z teroristické Al-Káidy unesli ráno 11. září 2001 celkem 4 letadla. Dva stroje narazily do mrakodrapů Světového obchodního centra, třetí do Pentagonu a čtvrtý se po souboji pasažérů s teroristy zřítil do pole. Jiří Chábera, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Na severní Moravě a ve Slezsku dnes bude zataženo s deštěm, odpoledne a večer ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty od 12 do 15 stupňů, na horách od 7 do 11.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V ulici Českobratrská v Ostravě, kousek od ulice Poděbradova, teď vyšetřuje dopravní policie nehodu 3 osobních aut a provoz je částečně omezený. Projíždějte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: 4 minuty po 11. hodině Lenka Blažejová se rozloučila s mikrofonem Českého rozhlasu Ostrava, tedy pro dnešek. Ty další zprávy už vám nabídne pan Petr Hrčka. Po 11. hodině v pátek je připraven další rozhovor, který pro vás natočila Iva Piskalová a její host. Tím hostem bude dnes Dara Kuzmič, pro kterou je focení posláním. Nechává při něm lidi zbližovat s jejich milovanými nebo se samou sebou samými. Host Českého rozhlasu Ostrava tady bude za okamžik. Ještě předtím ale třeba Hanna Zagorová a taky kapela Marcias. Tak si to hezky užijte. Dobré dopoledne vám přeje Vladimír Šmehlík.

0: Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobré dopoledne, zdraví vás Iva Piskalová a dobré dopoledne přeji také mému dnešnímu hostu. Paní Darina Kužmová je ale známá spíše pod uměleckým jménem, protože si říká, Dary, jak si říkáte?
2: Dara Kužmic.
1: Tak, vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy jste fotografka, která sklízí úspěchy a která je optimisticky naladěna. To mě na vás zaujalo. Přiznám se, že jsem vás našla úplně náhodou na sítích a na všech fotkách se usmíváte, nebo máte prostě pozitivní výraz a řekla jsem si, s touto ženou se chci potkat. Tak jenom abych i vysvětlila, jak se to stalo. Řekněte mi, má na vaši tvorbu dneska vliv třeba to, že táta byl nebo je malíř stále a tapetář a prostě dělal takové věci?
2: No těžko říct, protože ono totiž vnímání barev jako takových, tak to je docela velké téma u nás doma, protože já, když se bavím se svým tátou, tak vidíme bílou třeba v 10 variantách, ale můj manžel vždycky říká, že to vůbec nerozumí, že tomu vůbec nerozumí, protože přece bílá je jenom jedna. Tak možná to má nějaký vliv.
1: Vaše fotky úplně barvami nehýří.
2: Přesně. A to je právě ono, protože já miluju dostat do fotografie toho člověka, tu situaci, tu emoci, to nitro, to něco, co chcete cítit z té fotky. A ta barva, byť odevzdávám svým klientům barevné i černobílé varianty, tak ta barva, bych řekla, že mě například malinko možná ruší, tak přesto já ji desaturuju. Jakože ubírám ty barvy, rozhodně tam nejsou barevné věci. Když už tam je barva, tak velmi jemně. Nicméně tu černobílou fotografii zbožňuju.
1: Líbí se mi také vaše mota, nebo řekněme věci, kterými se prezentujete. Tvořím fotoobrazy pro interiéry doma. Babičky a dědové patří na rodinné fotky. Budou se cítit součástí rodiny. No, to je na základě velké, životní zkušenosti.
2: A víte, že ani ne, tohle vzniklo vlastně úplně, možná náhodou, ale my všichni víme, že náhody neexistují. Vzniklo to tak, že já jsem vlastně začala fotit ženy v mém věku. Mě bylo nějakých 35 a oni mi připadali starší. Což je z pohledu dnešního vlastně vnímání věku, když mi je 50, úplně jakoby

0: bych řekla, takové úsměvné. Nicméně, myslela jsem si, že už jsme starší a že ta fotografie nám může vnést znovu takový pocit výjimečnosti a krásy, že ještě máme ten půvab, ještě máme sobě co dát, podívat se na sebe. A takhle jsem začala fotit ženy, jenomže se mi hlásily ženy pak i 50-leté, 60-ti, 70-leté. A nakonec toho vzniklo, že se mi začala propojovat. A svou první výstavu na téma já a moje dcera, to téma té výstavy vzniklo tak, že já jsem si uměla představit ty ženy v celém spektru toho věku. Což bylo takové neobvyklé, protože lidé si většinou umí představit, já a moje dcera, to je 30-letá máma a 5-letá dcera. Ale já jsem fotila 94-letou mámu s její dcerou. A to bylo kouzelné. Z výstavy lidé odcházeli se slzami v očích.
1: No já je mám skoro teď, když vás poslouchám. Protože ty opravdu fotoobrazy, které vznikají u vás v ateliéru, tak z nich jde život.
0: Ano.
1: A to vy chcete. Ale jako ty lidi si musíte asi docela dlouho nachystat, aby se pak tvářili tak, jak se tváří.
0: Tak jste mě teď dojela vlastně. Mám tady teď...
1: Říkala, že jste optimistický člověk.
0: No, já jsem optimistický, jenomže já prožívám věci. Já vlastně prožívám věci ve svém životě, takže tam dochází k tomu, že umím mít do té euforie, radosti, vášně, ale vlastně protipol toho je i ten smutek a ten propad. A když já se setkávám s lidmi v ateliéru, tak tam jsou ženy a i muži, jsou tam ty rodiny, ty generační vlastně linky těch rodin. A já nevím proč, ale já prostě si kolikrát i pokleknu vlastně k těm babičkám, abych šla do takové pomyslné submisivní pozice, aby oni se mnou aby si se mnou chtěli povídat. A já prostě nevím, proč mě to tak přitahuje, ale ti staří lidé mají v sobě nějaké moudro, které musím říct, že cítím, že mě obohacují. Ještě vlastně v době, kdy já už svoji mámu nemám. O to víc, přitom jsem po její smrti chtěla s focením přestat. Jenomže tady pořád mi volají lidé a prostě my máme svou mámu a babička, já nevím, třeba je v těžkém stavu, nebo není to lehké. Daro, pojďte nám ji nafotit.
1: A já teď říkám, milí posluchači, podívejte se do jakéhokoliv vyhledávače, napište si Dara Kušmic a během písničky se můžete podívat, jak paní Dara pracuje.

0: Tak věřím, že jste se během písničky podívali na internetový vyhledávač a věděli jste, kdo je Dara Kužmic, můj dnešní host Českého rozhlasu Ostrava. Daro, když dovolíte, dotknu se ještě jednoho tématu. Vy jste sama řekla, že jste jednu z výstav nazvala Máma a dcera. Vy vůbec jako netajíte, že vaše dcera se narodila s handicapem, naopak se snažíte, aby s vámi chodila na všechny možné akce, i když je to náročné. Jak se dá přijmout handicap dítěte?
1: No, tak mě to trvalo 8 let. Moje máma mi vždycky říkala, že přijmí ji a bude se ti žít lehčeji. A já jsem to nedokázala. Pořád jsem chtěla zvrátit ten stav, ten osud, ten životní příběh, který se nám jako vtisknul do života. Ale musím říct, že ona je právě tím impulzem k té fotografii, protože ona je prostě světový originál, tak jako každý z nás, ale já jí to často říkám, si světový originál, protože ona se úplně nádherně na mě vlastně nalepí, ona se tulí a já upřímně přiznávám, že ona mě tolikrát inspirovala k tomu, jak tu fotografii pojmout, že jako ona je tím impulzem k tomu, jak fotím, ale ještě bych se chtěla dotknout jedné věci. Já vlastně fotím, protože jsem od ní chtěla utéct. Ale ne jako fyzicky, ale potřeba jsem se od ní mentálně odpojit a potřeba jsem tvořit. A díky ní jsem vlastně začala fotit lidi, propojovat se s lidmi, navnímávat vlastně další jako osoby a ty duše, ty osobnosti, protože já už jsem nafotila tisíce lidí a to je tak široké spektrum těch povah a osobností a toho emočního nastavení, že já to všechno vlastně potřebuju nasát určitým způsobem a pak s tím člověkem pracovat. A ať je mu 16 nebo 60, 90 let.
0: Dneska už je dcera vlastně dospělá samozřejmě.
1: 23 měla v neděli.
0: Teď měla v neděli 23, tak dodatečné gratulace, to už je opravdu dospělý člověk. Vy jste nicméně si pak pořídila ještě druhé dítě?
1: Ne, ona je mladší.
0: Ona je ta mladší, a syn je starší.
1: Ano.
0: Ale s docela malým odstupem, že?
1: Jo, rok a 8 měsíců.
0: Takže to bylo náročné období, nicméně chtěla jste být matkou, protože možná tady ještě nepadla jedna věc, že vy vlastně nastínila jste, že od 35 let se až věnujete fotce, ale že jste jako nešla touto cestou od svého mládí, že vy jste dělala úplně jako profesi, která s tím vůbec nesouvisí.
1: Byla to námořní přeprava, takový mužský svět trochu, ale já vždycky říkám, že pokud bych přepravovala kosmetiku nebo hedvábí, tak by to bylo mnohem snažší.
0: Někde jste řekla rtěnky.
1: Rtěnky, ano, přesně to něco, co je holčičí. Tak ta fotografie je hodně holčičí, byť fotografuji i muže v souvislosti s tou rodinou, ať už to jsou dědové, kteří se chtějí cítit jako fešáci a babičky, které se chtějí cítit krásné a půvabné, i když je jim 80-90 let, tak já prostě k té fotografii tíhnu a ona mě určitým způsobem vyživuje. Jako
0: a když jste dělala tu kamionovou přepravu, tak...
1: Ne, námořní.
0: Pardon, námořní, to je vyšší level možná.
1: Ano. Ještě.
0: Zase moje dcera se pohybuje v tomto, tak mi to tam nějak naskočilo. Ale tak asi kreativního člověka to moc jako, nevím, no, nechci říct slovo nebavilo, no, ale...
1: Ale víte co, já jsem se setkávala prostě s různým spektrem lidí na mezinárodní vlastně úrovni, což mě bavilo, protože všechno bylo v angličtině, takže to bylo takové lukrativní, obzvlášť v té době, když jsem byla jakože mladá, jo, když jsem začínala. A musím říct, že vlastně ten osud mě stáhnul prostě přes tu báru, jako přes dceru, k té potřebě tvořit. Možná, kdybych třeba dceru neměla s tímhle handicapem a nemohla se jako poprat s tím osudem, možná bych nenalezla v sobě tuhle tu stránku. Těžko říct.
0: Nicméně už 15 let se Dara Kužmic, věnuje jen a jen fotografii, ale nejen fotografii, ona dělá ještě i další věci a k ním se dostaneme za chvíli.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Až do této chvíle jsem si s dnešním hostem Českého rozhlasu Ostrava Darou Šmic povídala hlavně o fotografii, protože to je její doména. No ale jak jsem naznačila, tak Dara toho nemá málo. Ona se třeba loni učila francouzsky.
1: Je parle français, j'adore le français. J'ai étudié le français dernier an.
0: A teď prosím česky.
1: Miluju, zbožňuju, přímo zbožňuju, to jsem řekla, zbožňuju, j'adore le français, zbožňuju francouzštinu a loni jsem se ji učila ve Francii, ale to ve Francii jsem nestihla ještě říct.
0: No prostě nebojíte se výzev a s tím souvisí právě i další projekt váš, tak teď nevím, jestli mám začít tím nejmenším domečkem na země.
1: Klidně, klidně.
0: Protože já 14 metrů nebo?
1: 15 metrů čtverečních, no a to je nádhera prostě, to je zase, vzniklo to tím, že nějaká životní zkušenost a událost, ta byla mimořádná, mimořádně smutná, ale nebyla tragická. A nám zhořel dům úderem blesku a vyvíjela se situace prostě buď postavíme dům, nepostavíme dům. A já jsem v mezičase vymyslela tuhle tu malinkou chatičku. Že vlastně, když nebudeme mít dům, tak budeme mít chatičku. Pak dům byl a té chatičky jsem se už nevzdala. A vlastně ji prezentuji hodně jako chatičku pro ženy, protože je to, stojí blízko dvou rodinných domů a je to vymazlený prostor. Já tam mám ručně psané reference od spoustu žen a od spoustu hostů, protože muži tam taky samozřejmě jezdí. Ale je to pouze pro dva lidi. Maximálně dva lidé. A je to tak prostor, který vás obejme. Je to vlastně ve stylu hygge, říká vám to něco. Takže to je všechno vymazané.
0: Možná, ale bychom mohli posluchačům.
1: Dobře.
0: Jako to hygge, mají, vidí ho teď na Ostravici napsaný ten nápis.
1: Ano, ano, ano. Tak hygge znamená útulnost, takový odpočinek, relax, ponoření se do sebe sama, číst, dát si čaj nebo nějaké ceremoniální kakao, v dnešní době moderní název, a prostě jen tak být a být spokojená. Najít vlastně spokojenost ne v tom, co zažíváte vně, ale v tom, co zažíváte uvnitř sebe.
0: Ale tam ty lidi nefotíte, když si přijedou udělat ten víkend. Třeba manželé, kteří dají děti rodičům a trošku potřebují oživit ten partnerský vztah.
1: Ne, oni mají čas si povídat anebo mlčet. A to je v dnešní době luxus.
0: Obojí, jak to povídání, určitě, tak to mlčení. Takže tam je necháváte bez fotoaparátu.
1: Určitě.
0: Tam jen prostě dáte klíče nebo na určené místo. Nebo
1: jasně, tam samoobslužný vstup,
0: dneska to
1: ale chci jenom říct, že tam na těch 15 metrech čtverečních před sebou neutečete.
0: I vy sama si tam občas dáte terapii?
1: No, já se tam chystám už asi rok a půl, ale manžel tvrdí, že to je taková práce, to všechno vlastně připravit, vyčistit, vydezinfikovat. Říká, hele, stojí ti to za to, abych tam šla a zase to uklízela? Tak prozatím jsem tam nebyla, ale říkám si, že bych tam chtěla být třeba na týden 10 dní, abych dokázala i já třeba z toho nitra vlastně popsat ty pocity.
0: A vy byste tam byla s foťákem?
1: Ne. Byla bych tam sama se sebou.
0: Sama se sebou, jo? Úplně.
1: Uh-huh.
0: Ani
1: a možná bych zkusila... Ne.
0: Nikde.
1: A já bych možná zkusila...
0: Na den manžela?
1: Nejíst.
0: Třeba? A nejíst. Aha, až
1: to by mohlo být zajímavé.
0: No, jak si to představuju
1: proces.
0: A moc mě to úplně jako, že neláká, ale jako, jestli to tak cítíte. Nicméně manžela aspoň na den třeba, na návštěvu, na chvíli...
1: No, to si myslím, že je
0: to
1: takové jak
0: že by to narušilo
1: sex.
0: Že by to prostě narušilo celý ten význam toho pobytu v chatičce, který...
1: Tak dívej, koukejte, tam žena tam, třeba jedna žena tam byla měsíc sama a ona tam sice dokončovala knihu, takže, ale potřeba mít prostor pro sebe. A byť je sama majitelkou penzionu, tak jela k nám nějakých 5 hodin, aby vlastně měla tenhle ten svůj vlastní prostor, který určitým způsobem objímá takovou láskou a harmonií, aby ona mohla tvořit. A byla tam sama a popisovala mi, že to jsou fáze. Fáze, kdy vám je nejdřív dobře a pak i není. Jo, to totiž není tak, že vám je dobře sama se sebou 30 dní v kuse.
0: To... Neumím si to představit, sama se sebou být 30 dní, upřímně, a nevidět v tu chvíli živého člověka, pardon. No, ale jak už jste naznačila, tak zkušenost s vyhořeným domem prostě zase nasměrovala vaši práci, vaši cestu, prostě váš další život. No. Tak jak vidíte, milí posluchači, i v 50 letech prostě se dá odjet do Francie, učit se tam prostě jazyk milovaný. Dara Kušmic je opravdu mimořádná žena.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: S mým dnešním hostem, zejména fotografkou Darou Kužmic, probíráme lecos. Já se ještě dotknu jenom toho vyhořeného domu, Daro. Jak se to dá zpracovat? 8 let jste zpracovávala postižení dcery. Mm-hmm. A tady tohleto, byť jste přišli o všechno, ale co jste si jako
1: víte
0: říkala?
1: Co? Je to totiž zajímavé, že vy vlastně nevidíte, troufám si říct, zítřek, anebo vidíte pouze zítřek. Vy nevidíte dál. Vidíte víceméně jenom jako metr před sebe, to znamená ten den, co máte zařídit, co máte sehnat. A vám zmizí život, jakoby plán do budoucna, nebo se těšit na něco do budoucna. Tam to prostě není. Takže ty první dny bylo takové, a první dny, které trvaly týdny, byly víceméně o takovém přežití, jakože já třeba vůbec nevím, jak jsme a co jsme jedli. Byť jsem byla zvyklá, my jsme byli zvyklí, já jsem si zakládala na tom, že sedíme u stolu a všichni spolu jíme, večeříme. Jo? Já jsem prostě byla taková hodně ta máma, která stmeluje tu rodinu od toho rodinného stolu. A najednou jsme neměli ani stůl, ani židle, bydleli jsme v krabicích a najednou jsem neměla, jako mohla jsem vařit, ale vy nemáte ani sílu, kapacitu, tam to úplně zmizí. Takže vlastně někdo nakupoval, asi manžel se synem, říkám asi, protože já mám úplně jako okno. A ještě vám chci říct, že já jsem velmi emotivní, to jsme tady už dneska se toho dotkli, že prožívám věci, těším se, raduju se a umím plakat. Bylo zajímavé, že já jsem neplakala. Já jsem 2 roky od požáru neplakala.
0: Kolik je to, 8 let?
1: Je to 8 let. A 2 roky od požáru jsem neplakala a moje mamka mi říkala, ty nebrečíš, to je divné. A prostě mě nešly slzy. To já jsem byla jak nějaká v takové uzavřené, jak by v uzavřené nějakém svěráku, nebo já nevím, prostě neumím to popsat zpětně.
0: A to znamená, že jste ani nejezdila do ateliéru fotit?
1: Jo, jezdila.
0: Jo.
1: Já jsem musela mít práci a no. to mě, protože jsem musela přežít, že? My jsme museli přežít, my jsme chodili do práce, děti do školy, ale vyděláte vlastně jenom to, co musíte, ale já jsem profesionálka, lidé třeba nevěděli vůbec, že se mi něco takového stalo.
0: To jste byla schopna odemknutím ateliéru to nechat za dveřmi?
1: Jako nechala jsem to. Vlastně mi to i vysvobozovalo určitým způsobem, ale doma jsem neplakala, se chci k tomu vrátit. Protože po 2 letech jsme zprocesovali prostě demolici domů i stavbu nového, protože jsou podmínky od pojišťovny, že musíte do určitého data postavit, ať se vám to líbí nebo ne. A prostě probíhal soudní proces a tak, nebo soudní, teda žaloba. Nicméně jsme se nastěhovali a jsem po 2 letech pustila ty emoce ven. A pak vám musím říct, že jsem každý den plakala asi 1,5 roku. Ale úplně každý den. Ale z takové hloubky vděčnosti. Já jsem často klečela na zemi a tu zem v tom novém domě jsem líbala, jakože jsem mu dala pusu, ne, že bych se s ním líbala, ale dala jsem pusu a řekla jsem děkuji, že tady můžu být. A to stejné jsem ale dělala i v ateliéru. Že mám svoji práci a že můžu pokračovat. Takže já jsem se dostala vlastně do takové úplně, já bych řekla, na takové samé dno možná mých emocí a vděčnosti, že jsem to cítila úplně v kostech. Moje rodina to moc nechápala. Oni nechápali, proč pořád pláču, ale to nešlo zastavit. Jako to nebylo tak, že jsem 24 hodin plakala, ale to přicházelo každý den a minimálně jednou denně jsem plakala.
0: A tu tradici rodinných večeří jste obnovila v novém domě?
1: No, už úplně ne. Už úplně ne, protože mezi tím syn dospěl, odstěhoval se, takže my už se jako nesejdeme takhle. Už
0: tak je mu vlastně 25, no. Teď uvědomuju. A no. Asi
1: jo, ale on se odstěhoval velmi brzy a chtěl být jako samostatný, a takže šlo to prostě, už se to tak jako trošku rozplynulo, nicméně rodinné třeba obědy, ty praktikujeme, to chci říct. I s tetama, s babičkama, s dědou, jeho strejdové a tak, já si na tom hodně zakládám.
0: Tak to je úžasné. No, čas vyhrazený pro naše povídání končí, když se tak dívám rychle teď na displej. Daro, takže jak už jsem naznačila, kdo chce vidět vaše neobvyklé fotky nebo kdo se chce s vámi potkat, tak stačí napsat do vyhledávače Dara Kužmic nebo Darina Kužmová a s paní Darinou se prostě spojíte a uvidíte, jaká je ve skutečnosti. Je
1: to děkuji.
0: Tak? Můžu dát tento kontakt.
1: Můžete, určitě, děkuji, bylo mi ctí.
0: Děkuji vám také, že jste přišla a udělala si čas na nás tady v Českém rozhlase Ostrava. Mějte se moc hezky, loučí se Iva Piskalová.
1: Děkuji.
2: Všechny díly pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin 47 minut dopolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava spěje do svého finále. Já pozvu ještě na pondělního hosta. Tím pondělním dopoledním hostem bude opavský rodák Michael Krásný, hudebník, který se pohybuje na české i mezinárodní hudební scéně. Jako basista hraje například s jazzovým trumpetistou Laco Déčim. Nejen na to, co obnáší hrát po boku významného a svérazného trumpetisty, se ho bude ptát Kateřina Huberová v hostu Českého rozhlasu Ostrava v pondělí po 11. hodině.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: Prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Pozor si dejte, pokud jedete po Havířově po nábřeží. Jsou tam překážky v dopravě, ulice na nábřeží. Byla tam nehoda 3 osobních a už se to postupně odstraňuje, ale dávejte si na to pozor, je to těžce průjezdné, ale přesto v Havířově se dá nábřeží objet celku bez komplikací. Vozidla údržby jsou potom na D1, takže na to taky pozor. Kolem Mankovic mezi 322. a 310. kilometrem ve směru na Brno, takže trošku zvolněte. A jinak další zprávy o dopravě v Moravskoslezském kraji, to už bude mít pro vás Petr Hrčka v poledních zprávách, které začínají za 4,5 minuty.

0: slibuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Soutěž o iPhone s Krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině
2: to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
3: Polední zprávy Českého rozhlasu Ostrava má Petr Hrčka. Nabídneme vám je v celou.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Policie navrhla obžalovat bývalého soudce Romana Kavku vinního, že podvedl lidi o desítky milionů korun. Poptávkovou dopravu na Osoblažsku zatím využilo zhruba 1200 lidí. Českoděšínská charita dokončila rekonstrukci domova pokojného stáří. Zítra bude polojasno až oblačno, teploty do 19 stupňů. Hezké poledne, u zpráv přeje Petr Hrčka. Kriminalisté navrhli obžalovat bývalého soudce Romana Kavku z podvodu. Potvrdil to mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Pokud Kavku státní zastupitelství obžaluje, u soudu mu hrozí trest až 10 let vězení. Podle kriminalistů připravil podvodem desítky lidí o více než 20 milionů korun. Podle Ibeheje policie návrh státnímu zástupci poslala v srpnu.
2: Mohu uvést, že náš útvar podal ke krajskému státnímu zastupitelství v Ostravě návrh na podání obžaloby na jednu osobu pro trestný čin podvodu.
0: Kavka aktuální vývoj nechtěl komentovat, už dříve pro Český rozhlas uvedl, že si peníze půjčoval, protože čelil vydírání. Poptávková doprava na Osoblažsku má za sebou více než 3 měsíce provozu. Službu využilo zhruba 1200 cestujících. Lidé si na zastávky mohou přivolat elektromobil, který nahrazuje hromadnou dopravu, když nejede autobus ani vlak.
3: Nákupy, přátelské, rodina. Tak to byly ty moje hlavní trasy.
4: Podle seniorky Věry Kubečkové by mohla poptávková doprava jezdit i častěji. Populární je i mezi dětmi, které by museli po škole čekat i 2 hodiny na autobus. Testovací provoz ale skončí 31. října, říká mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová. Kraj pak projekt zhodnotí.
5: Teprve na základě těchto výsledků bude možné rozhodnout o případném pokračování projektu.
4: Elektromobil si můžou lidé zavolat od pondělí do pátku mezi 7 ráno a 7 večer. Z Osoblažska Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: Českoděšínská charita otevřela nový domov pro seniory. Starou budovu na Hrabinské ulici organizace opravovala rok a půl. Stavební práce zkomplikovalo několik problémů, jako například nález dřevokazné houby v podkrovních trámech. Dům má teď o patro víc. Při přestavbě vznikl i výtah do zahrady, říká Michála Horňáková z charity.
6: Chtěli jsme právě takový velký výtah, který je zároveň evakuačním, ale takový, který by svezl toho klienta i na lůžku ven, že nebude odkazovat jenom na otevřené okno někam do ulice, ale že si může užít i ty kytky, které tam jsou, slunko, může být účasten opekání.
0: Na zámku v Linhartovech ve městě Albrechticích skončila rekonstrukce. Dnes se památka otevře veřejnosti. Stavaři vybudovali na zámku například úplně novou kavárnu. Nové jsou také expozice, které jsou multimediální a mají být bližší moderním dětem. Při prohlídkách tak bude hrát roli třeba virtuální realita a projekce.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou polojasno, v Beskydech ještě zpočátku zvětšená oblačnost, teploty kolem 7 stupňů. Zítra ráno očekáváme v Moravskoslezském kraji místy zvětšenou oblačnost nebo mlhy. Během dne převládne polojasno, přechodně až oblačno, teploty od 15 do 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D56 mezi 46. a 48. kilometrem ve směru na Frýdek místech komplikuje provoz porouchaná dodávka, řidiči musí počítat se zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Dvanáct hodin a 4 minuty, tak tohle byl Petr Hrčka a zprávy Českého rozhlasu Ostrava, včetně předpovědi počasí a taky dopravních informací. Je pátek 11. září a pokud znáte nějakou Denisu nebo nějakého Denise, tak jim nezapomeňte popřát, protože jsou to právě oni, kteří dnes mají svátek. Už za malou chvíli začíná hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava a tak spouštíme telefonní linku 596 11 22 66. Mě už se tady rozblikal žlutou barvou náš semaforek rozhlasový. To znamená, že už nám voláte a máte hudební přání. Hudební pošta začíná za chvíli. Vladimír Šmehlík vám přeje hezké poledne.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A naši dnešní rozhlasovou pouť za písničkama a za přáníma začínáme v Havířově. Volá nám paní Zdeňka. Dobrý den.
2: Dobrý den, příjemné odpoledne vám, pane Vladimíre, a všem posluchačům. Dnešní písnička je poděkování naší radě v domě s pečovatelskou službou v Havířově na ulici Karvinské. Včera nám uspořádali vinobraní, té odpolední posezení na zahradě pod altánkem. Vyšlo počasí a pohoštění bylo výborné, sešlo se nás hodně. Velký dík za všechny spolubydlící, Zdenka Lapišova, a vám do rozhlasu a celé rozhlasové rodince pohodový víkend.
1: Vám taky hezký víkend a pozdravujte v Havířově, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.

0: Před malou chvílí jsme s hudební poštou byli v Havířově a teď se pojedeme podívat do Valašské Bystřice. Tam nás totiž čeká paní Marie. Dobrý den vám přeju.
1: Dobrý den, tady Marie. Zdravím všechny posluchače Rádia Ostrava a taky vás v redakci. Prosím o písničku, která poletí do Valašské Bystřice k sobotnímu svátku. A bude to pro moji švagrovu, paní Marušku Barabášovu. A také pro moji spolužačku a kamarádku z Dolní Bečvy, pro paní Marušku Chumchálovu. Milé Marušky, já vám přeji, co za peníze není k mání. Hodně štěstí, zdraví a splněná přání. To vám přeje Marie a Míra. Já vám děkuji a přeji všem hezky zbytek dne. Někdy zase naslyšenou.
0: Budu se na vás těšit, paní Marie. Mějte se hezky a pozdravujte v Bystřici. Naslyšenou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A z Valašské Bystřice se s hudební poštou vrátíme zpátky do Ostravy. Míříme do Nové Bělé, kde nás čeká paní Táňa. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Vladimíre. Tady Táňa. Zdravím vás a posluchače rádia. Jsem chtěla popřát a nechat zahrát písničku paní Maruš Mixové z Horních Datyň a Majce Slivové ze Šenova, které mají zítra svátek. Milé holky, všechno nejlepší, hodně štěstí, pohody, lásky a zdraví vám přeji vaše dcery s rodinami a kamarádky Jaruš, Anička a Táňa. A Majce Mixové to ještě přeje pan Luděk Bystoň Havířova. Děkuji vám, mějte se hezky. A nikdy zase naslyšenou. Díky.
1: Budu se těšit a hezký den do Bělé, naslyšenou.

0: Barka a Ludvík, Fanka, Ženka, Hálka, Henrik a Anuška. To jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Anuška se doví pravdu o své matce. Hálka dostane radu k nezaplacení. Ženka se vydá do Ostravy za advokátem, chce se totiž rozvést.
1: Tetičko, pojďte. Odvedu vás domů, žene se bouřka. Zadunění hromu dodá jejím slovům důraz. Fanka stočí pohled Halčiným směrem. Ty myslíš, že jsem si nevšimla? Jsi hodná děvucha, Hálko. Ty ses povedla. Ne všecky děcka se vyvedou, i když je člověk vychovává, jak nejlíp dovede.
0: Premiéra třetí části četby s Alenou Sasínovou Polarčik v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
2: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
4: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Před malou chvílí jsme byli na samotném jihu Ostravy a teď se vydáme na jihozápad Ostravska. Míříme do Olbramic, kde má své hudební přání paní Anna Marie. Dobrý den.
5: Dobrý den. Já bych chtěla popřát zítra mojí svátek Marie a já bych chtěla popřát mojí sousedce a kamarádce Marii Vytiskové, Marii Hurníkové, Marii Lázecké a Marii Teichmanové z Olbramic. Hodně zdraví, štěstí, pohodu, lásku, hodně radosti ze života, ať se jim všechno splní, co si budu přát, a k tomu Boží požehnání. Vám děkuji za vyhledání písničky, mějte krásný den a třeba někdy naslyšenou.
4: Budu se těšit a hezký den do Olbramic přeji.

0: A za další písničkou v Hudební poště teď zamíříme do Kravařkoutů. Čeká nás tam paní Maruška. Dobrý den.
1: Já vám přeji, pane Vladimíre, pěkný dobrý den a všem věrným posluchačům, kteří mají vaše radio rádi. Včera měla moje sestra Irma svátek, tak ji dodatečně přeji hodně štěstí, hodně zdraví a božího požehnání. A zítra mají svátek Marie. Mám taky kamarádku Marii, tak ji přeji hodně zdraví, hodně lásky, hodně božího požehnání, ochrany Panny Marie. A že já jsem taky Marie, tak tohle písničku by si chtěla taky sobě věnovat pro potěšení. Děkuji vám pěkně, pane Vladimíre, a přeji vám moc hezky, i když podmračený den.
0: Rádo se stalo, paní Maruško. Mějte se hezky, budu se na vás těšit, naslyšenou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava posloucháte jediný pořad, ve kterém si písničky můžete vybírat sami. Před malou chvílí jsme byli v Kravařích, respektive v Koutech. Teďka se vypravíme hned do sousedství. Míříme do Dolního Benešova, tam nás čeká paní Věra. Dobrý den vám přeju.
2: Dobrý den, u telefonu. Dobrý den, u telefonu Věra z Dolního Benešova. Dobrý den přeji všem posluchačům našeho ostravského rádia i vám, pane redaktore. Zítra mají svátek Marie a já mám taky kamarádku a dobrou přítelkyni paní Marii Kocianovou a její vnučku Marušku Kocianovou. Tak oběma přeji hodně zdraví, hodně lásky od vašich blížních, hodně spokojenosti a božího požehnání. Pane redaktore, vám za prostor děkuji a přeji vám hezký den.
1: Já vám taky, paní Věro, přeju krásný den a pozdravujte v Dolním Benešově.
2: Ano, děkuji.

0: Ve 12:37 posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Míříme rovnou za dalším přáním, tentokrát do Ostravy Bartovic. Volá nám paní Jana. Dobrý den.
1: Dobrý den přeji. Přeji všem krásný den a nejvíc krásný své kamarádce Marušce Rozkošné Závířová, která dnes slaví krásné narozeniny a zítra má svátek. Ráda bych jí popřála všechno nejlepší, ale hlavně zdraví a zdraví a zdraví. Znovu přeji všechno nejlepší a vám všem přeji všechno krásné.
0: A my vám taky přejeme všechno dobré a hezký den do Bartovic, naslyšenou.
1: Děkuji, nashledanou.

0: Če nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, za chvíli bude 12:45 a my míříme rovnou za další písničkou. Tentokrát do Rožnova pod Radhoštěm. Čeká nás tam Aneta. Hezký dobrý den.
4: Hezký dobrý den vám, hezký dobrý den posluchačům. Já prosím o zahrání písničky Babičce a Tetě. Teta má dneska svátek, ta je Marie. A babička bude mít příští týden ve středu, ta je Ludmila. Ony jsou takové strašné vlastenky. Tak prosím teda o zahrání písničky Valašská krajina. Holky, všechno nejlepší, hlavně to zdraví, hlavně to štěstí, to je důležité a užijte si svoje dny a písničku.
3: Tak jo, tak my blahopřejeme teď i babičce a mějte se hezky v Rožnově, naslyšenou.
4: Naslyšenou.

Pěkná a milá, pohlédni z Radhošťa dolů, vidíš najprv Černou horu. Pod ní je dědinka docela malinká, jak v nízdečku mezi kopci, zdá se, že spinká.

0: Tak tohle byly Záhořané v Hudební poště Českého rozhlasu Ostrava a my se z Valašska přesuneme do Slezska a taky změníme nářečí. Na telefonní lince už je paní Hilda z Karviné. Hezký dobrý den.
1: Dobrý den a dobrý den všem posluchačům Českého rozhlasu Ostrava a pěkný poslech. Zítra slaví náš důstojný pan Jan Škandera Karvíne z kostela Povýšení svatého kříže narozeniny. Přeji vše nejlepší, hodně zdraví, hodně lidí kolem sebe, aby mu naslouchali a měli stále rádi. A vše, co pro nás děláte, ať vám řehná paní Maria Matička naše Karvínská. To přeje paní Hilda, ale ještě jedno přání mám a zítra slaví Marie svátek moje dcera, také pravnučka Majinka z Bohumína a ještě tři Marie sousedky. Přeji vše nejlepší k svátku, hodně lásky, úspěchu, radosti a sladký život. A naše matička Pryštácká a Bohumínská, ať jich hrání. To přeje prababička Hilda.
0: Krásné přání, paní Hildo, my posíláme písničku. Mějte se dobře v Karviné, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a zbystřit by měli všichni ti, kteří si rádi zaspívají hezky slezky.

skončila hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava. Za chvíli zprávy a pak už vesele a zdravě. Pro dnešek se od mikrofonu Českého rozhlasu v Ostravě loučí Vladimír Šmehlík. Mějte se dobře.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
3: O svačině to roztočíš.
4: Amálka. Krásná zdravá svačina.
5: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
5: V Moravskoslezskému kraji ubylo v prvním pololetí nejvíce obyvatel v Česku. Bohumín je o krok blíže nové sportovní aréně pro spírání a další sporty. Fulnek pokračuje v opravách historického schodiště ke kostelu. Zítra bude polojasno až oblačno, teploty do 19 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Moravskoslezskému kraji ubylo za prvních 6 měsíců letošního roku téměř 3000 obyvatel, nejvíce ze všech krajů. Narodilo se 3780 dětí, zatímco téměř 7000 lidí zemřelo. Úbytek částečně zmírnilo stěhování, protože se do regionu přistěhovalo o 210 lidí více, než se z něj odstěhovalo. Počet obyvatel klesl ve všech 6 okresech, nejvýrazněji na Ostravsku a Karvinsku. Na konci června žilo v Moravskoslezském kraji přibližně 1 173 000 lidí. Bohumín už má studii nové sportovní arény na Faji. Místo dosluhujících budov z 50. let tam vznikne moderní sportovní zázemí, které nabídne prostory pro handicapované sportovce a zázemí pro fotbalisty a hasiče. Přestavba za více než 100 milionů korun začne za 2 roky a město ji rozdělí do etap, aby mohly sportovní kluby areál využívat i během stavby, popsala mluvčí radnice Jana Končítková.
6: V komplexu vyroste aréna pro silové disciplíny, konkrétně vzpírání a kulturistiku. Přesune se sem také crossfit, který dnes funguje v centru Bohumína. Při projektování budeme myslet na to, aby parametry sportoviště umožnily pořádat mezinárodní závody.
5: Fulnecká radnice i nadále pracuje na opravách historického schodiště v centru města. Vede z náměstí ke kostelu Nejvysvětější Trojice. Součástí jsou i 3 historické sochy, které město nechává zrestaurovat.
7: Historické sochy musela momentálně radnice z okolí schodiště odstranit a převést je na opravu do ateliéru. Zpět je vrátí až na konci října, kdy už budou stavební práce hotové. Z Fulneku Klára Křižáková, Český rozhlas.
5: Turecká dopravní společnost Pegasus může odkoupit české aerolinie a Smartwings. Rozhodl o tom antimonopolní úřad. Společnosti doteď provozovaly hlavně v letní sezóně na trase Praha-Antalya stejné lety, které se překrývaly. Spojením by ovládly naprostou většinu trhu v této oblasti. Pegasus proto musí umožnit, aby na trhu zůstala konkurence, říká mluvčí úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Švanda.
8: To spojení jsme povolili až poté, co společnost Pegasus navrhla, že nabídne převod letištních slotů některému z konkurenčních dopravců a ti potenciální konkurenti tedy budou moci rychle získat přístup k letištním slotům, a to v časech, které jsou vhodné pro provozování přímých pravidelných letů.
0: Počasí.
5: V noci bude většinou polojasno, v Beskydech ještě zpočátku zvětšená oblačnost, teploty kolem 7 stupňů. Zítra ráno očekáváme v Moravskoslezském kraji místy zvětšenou oblačnost nebo mlhy. Během dne převládne polojasno, přechodně až oblačno, teploty od 15 do 19 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
5: Na silnicích 1/45 a 1/48 probíhá dnes do 15 hodin údržba značek a kanalizace. Oba jízdní pruhy zůstávají s omezením průjezdné a v Hobzíkově ulici v Opavě je kvůli výměně vodovodu zavedený kyvadlový provoz. Omezení potrvá do 18. září.
9: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
10: Takhle pro vás budeme vysílat právě v našem vysílání. Tak vás zdravíme.
11: Paní doktorko, vítám vás a téma dnešní?
12: Dnes budeme mít rychlé zhubnutí a to takové, o které jsme nestáli.
11: A típek na úvod, ano. Je to z ženského časopisu, strana 20. Měj se ráda, přijmu sama sebe takovou, jaká jsi. Strana 22, jak zhubnout 10 kilo rychle. Strana 24, recept na čokoládový koláč.
12: No.
9: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.
13: Telegram s adresou svět.

0: Hezké odpoledne vám všem, kteří s námi vysíláte. Doktorka Kateřina Cajmová je tady.
1: Dobrý den, dneska máme krásné téma, Patriku, náhlé hubnutí.
0: Ano, chcete ještě jeden štípek, paní doktorko?
1: Jsem s ním.
0: Tak je to například, Roman se před půl rokem zaregistroval do fitka a dodnes nevidí žádný efekt. Zatím tam zkusí zajít a zeptat se, co se děje. Teď Naděja Konvalinková o hubnutí také.
2: A byl mi sestavený jídelníček. Ovšem je to teda tragédie.
3: Jak to?
2: No protože to je šílení jídla. Ráno snídám a to musí být 3 krajíce chleba. Teď ještě prostě, že jo, nesmím teda mazat máslem, sádlem, ničím, tak mám takový ty pomazánečky a tak to a na to si dám hlávkový salátek. Takže to je snídaně. A teď už hned za chvilku už musí být svačina, to máš další 2 chleby. A ještě k tomu jabko, ale teda jabka nesmíš moc, jo, tam je moc cukru, takže jenom půlka jabka. Takže já si půlku takhle to a půlku si schovám na odpoledne a to už se blíží v oběd, rozumíš? A teď v oběd, kolik deka to, teď je toho šíleně moc, já už skoro to nemůžu do sebe ani naslouchat. Blíží druhá svačina a teďko už dost to mám a teďko rozumíš, seš po zájezdech, já nosím krabičky, já nosím tašky, furt si nosím, převážím, rozumíš, pak rychle se musím v tu svačinu najíst, pak jako je večer a pak ještě je druhá večeře a já zoufám, rozumíš, jsem úplně přežraná.
3: Naďo, to je hubnutí, to je hubnutí ale... přežíráním teda,
2: no,
3: to je nejlepší dieta, jakou jsem slyšel teda.
2: No, ale jde to dolů, já už
3: pomalinku... Opravdu hubneš?
2: He, já pomalinku oplaskávám, už si můžu pod prsenku zapnout na ty druhý háčky, víš? Zhora trošku, víš, jak to oplaskávám a řekla bych ti, kolik kilo, ale pode mnou teď praskla ta váha, ale já až ji spravím, tak bude, ale myslím si, že tak ty 4,5 kila už to
3: jsi
2: bude.
3: Jsi sundala
2: no,
3: už?
2: No, taky, podívej se, břicho už cucnu.
3: No.
2: Jedinkrát jsem teda, jako prostě to jsem opravdu pochybila, protože já můžu, víš, jako prostě každý den si dát 1 deci vína. No co to je 1 deci vína, to mě ani nechutná, rozumíš? Já jsem si to nastřádala.
3: Takže jsi to vybrala jednou...
2: A za týden jsem si dala sedmičku. Je.
4: Vesele a zdravě.
1: No, srandičky kašpárky, ale ono je to celé pravda a bohužel my jsme 7 let z televizních obrazovek neustále hovořili o

0: měsíců. Přičemž pokud ubydeme 3 až 5 kilo za krátkou dobu, a krátká doba není definována, ale řekněme týden 14 dní, pokud se nijak nesnažíme, to znamená bez změny jídelníčku a pohybu, tak je to rovněž varující příznak.
1: To je hodně rychlý.
0: Ano.
1: Takhle asi často se nikdo ani neváží, ne? Ale to prostě pozná na sobě.
0: Patriku, nebuďte naivní, lidé se váží velmi často.
1: Ne, povídejte.
0: No ano, existují lidé, kteří se váží každý den.
1: Ale to je nějaká choroba, jsou chorobně váživí.
0: Prosím pěkně, ti lidé většinou jsou terčem útoku někoho za to, že se takzvaně přejídají. A oni si neuvědomí, já vždycky cituju paní Růžičkovou, která říkala, dám si rohlík a mám o kilo víc. Ona zapomněla, že ho zapila zřejmě litrem čaje. A protože litr čaje váží kilo, tak pokud se hned poté šla zvážit, no tak měla kilo navíc.
1: Můžeme tedy zhubnout bez toho, že bychom se prostě o to snažili, že by to byl náš záměr, můžeme?
0: Ano, jeden z těch důvodů, proč takhle krásně vesele zhubneme, je, pokud nám klesne stres. To znamená, pokud jsme byli vystresovaní a hodně se nám produkoval vnitřní kortizol, tak vznikala rezistence tkání na inzulín a obalovali jsme se tukem. A v okamžiku, kdy ten stres přejde, a na to je krásná knížka Zbavte se svých kil bolesti, no tak my to schodíme, ani vlastně netušíme. Takhle hubnou i hubli naši účastníci v televizním pořadu, pokud se zbavili toxických vztahů, čili rozvedli se, nebo odešli od rodičů, kteří je týrali, nebo se rozloučili s dětmi, které nějakým způsobem žili parazitním životním stylem a prostě oni hubli a nevěděli, jak je to možný.
1: Ale to se vlastně dostali do klidu. Proto zhubli.
0: Ano.
1: Ale pak jsou stavy, kdy náhle zhubneme, ale je to spíše zdravotní problém.
0: Ano.
1: A tomu se budeme asi dnes věnovat.
0: Ano.
1: Říká a potvrzuje, tedy má slova doktorka Kateřina Cajtamlová v pořadu Vesele a zdravě. A vy se samozřejmě dostanete i ke svým dotazům brzy.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. A to téma, které dnes řešíme, si samozřejmě připomeneme i básničkou, protože i tentokrát náš posluchač básnil.
1: Zdraví Petr, asi skončím na klinice, jak hubnu v téhle době. Možná mám dvě tasemnice a žerou proti sobě.
2: Tasemnice většinou zůstávají samotné, že by jako takhle proti sobě to nedělají holky.
0: Nemůžou se rozmnožovat uvnitř?
2: Ne. Většinou máme jednu, ale hlavně já, když jsem četla ty nejčastější příčiny, když jsem se připravovala, tak jako problémy se štítnou žlázou, cukrovka, trávicí potíže, Crohnova choroba, záněty střev, podobně, psychické obtíže, tak tam vlastně tasemnice nebyly. A díky panu Petrovi, já jsem zašla do Wikiscript, tam je 38 diagnóz, při kterých se může náhle hubnout. A jsou tam i ty tasemnice, takže díky, pane Petře. Je to tak, ale v dnešní době díky pečlivému sledování kvality masa už se nemusíme bát.
0: Paní Torko, proč to tělo dělá to, že hubne, když dojde k něčemu? Co je tím důvodem? Ono jako se zachraňuje, nebo nás na něco upozorňuje, aby jsme věděli, pozor, děláš něco špatně?
2: 38 příčin. No. Takže já bych řekla, že to tělo nedělá, ale to děláme my tím, že něco špatně děláme. Takže například je velký vedro, potíme se, nedoplňujeme tekutiny, litr vody váží kilo, nebo šíleně omezujeme sacharidy, to je teďko neuvěřitelná móda, ty nesmyslné keto diety a další, což vede k tomu, že ztrácíme svalový škrob. To se moc ani tuku netkne, ale jakmile ztrácíme svalový škrob, tak si neudržíme svalovou hmotu. To znamená, jde to půl na půl tuk a aktivní hmota a zatímco ten tuk se vrátí takhle, tedy lusknutím prstů, ano. Svalovou hmotu dáváme dohromady mnoho a mnoho týdnů poté, takže to je velký problém. Další, co se může stát, že se nám vyprázdní střevo. A to můžeme zařídit buď projímadly, což řada lidí dělá. Kilo stolice váží kilo a my máme ve střevech 2,5 kila stolice, kilo a půl střevní mikrobioty. Takže toto letí. Nebo pijeme nějaké odvodňující čaje, nejznámější je kopřiva, že jo, zase litr vody váží kilo. Nebo můžeme dojít k tomu, že se nám nějak strašně zvýší metabolismus. To znamená metabolický obrat. No to se zvyšuje například tou činností štítné žlázy, protože štítná žláza plýtvá, čili ona nám rozpojuje ty cykly různé, takže dochází k tomu, že vlastně tělo jí jako normálně, ale vinou zvýšené činnosti štítné žlázy máme průjmy, máme pocení, máme zvýšenou potřebu vlastně živin. A dochází k tomu. Cukrovka taky, tělo nedokáže správně využít cukr a tak začíná spalovat tuky a bohužel i aktivní hmotu. Může odcházet velké množství cukru močí a s tím se strhává voda. Prostě těch důvodů, proč hubneme, je mnoho.
0: Můžou za to léky třeba některé?
2: Ano, tak léky na odvodnění, samozřejmě léky, které zvyšují činnost štítné žlázy, když si je předávkujeme. Potom to mohou být různé léky, které vlastně vyprazňují trávicí trakt nebo omezují příjem potravy. To je další móda dneska.
0: To jsou ty modní léky.
2: Ano, že se berou i drogy různé, třeba kokain nebo extáze, aby došlo k tomu, že nepotřebujeme tolik jíst. Jenomže toto všechno se netýká tukové tkáně. Protože na to, abychom zhubli kilo tuku, tak je potřeba zvýšit obrat a vlastně uklidnit se, což lidé, kteří hladověj nemají, protože Patriku, slovo hubený má slovní základ.
0: Ve slově hubit?
2: Ano, přesně tak. Čili hubený je ten, který dělá něco, co ho hubí.
0: Dá se podle toho, jak hubneme, nebo kde hubneme na těle poznat, od čeho to je, abychom třeba my jako laici věděli, bude špatný tenhle orgán, štítná žláza, nebo nejsme psychicky v pohodě, nebo hodně pijeme alkoholu, nebo málo jíme, co?
2: Tak, já bych řekla, že pokud hubneme teda správně, tak by mělo být to, že se nám zmenšuje objem v pase. Pokud se ten objem v pase naopak zvětšuje a dochází ke zmenšování objemu končetin, to se děje u alkoholiků anebo u lidí, kteří vlastně mají tu zvýšenou míru stresu nebo berou kortikoidy. To je další vlastně věc, která může vést k tomu, že se mění tvar těla. No tak dochází potom k tomu, že vlastně vypadáme podvyživeně a to je samozřejmě špatně.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová, ptát se jí samozřejmě můžete i dopředu a dělali jste to přes stránky veseleazdravie.cz a taky na telefonním záznamníku jste nechali nějaké ty dotazy, tak těm se budeme věnovat za chvíli a později těm živým telefonátům do studia.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: hubnutí, téma dnešního pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. A samozřejmě měli jste šanci i ptát se dopředu, takže jste posílali své vzkazy po telefonním záznamníku i přes stránky a formulář, tedy www.veseleazdravie.cz. Tak jaký přišel psaný dotaz, paní doktorko?
1: Fascinující dotaz paní Zdeňky, která píše: trpím léta Crohnovou chorobou, střevní divertikulózou, lupusem, beru eutyrox na štítnou žlázu, beru kortikoidy. Střevní nemoci jsou celkem v klidu. Přesto jsem za rok zhubla 20 kilo. A teď právě proč jsem šokovaná. Příčina nezjištěna. No tak má Crohnovu chorobu, divertikulózu a lupus. To samo o sobě může vést k hubnutí. I když jsem byla vyšetřována na všechno možné a zase v šoku jsem, pouze trochu rozhozená štítná žláza. No tak zase, pokud je hyperfunkce a bere třeba příliš mnoho léků, dochází zase k hubnutí. A další, mám celkem limitující střevní dietu. No tak zase důvod, pokud ta dieta je limitující a nejí dostatečně, no tak logicky hubne. Čili těch příčin, my máme 4 příčiny, které vědí ti lidé, kteří se o paní Zdeňku starají. A ona říká, že by chtěla přibrat hlavně svalovou hmotu. Takže paní Zdeňko, prosím, první zajděte na úpravu té diety, abyste z toho, jak jí máte limitující, dostala dostatek živin. Bez nutričního specialisty to nepůjde, ale já jsem fakt v šoku, když tohle čtu. No. Pak máme další velmi zajímavý, velmi dlouhý dotaz, ze kterého jsme vzali jenom kousek. Pan Karel Zvrchlabý, mladý muž, přestal jíst sacharidy, cukry, nevím co, a jenom tak jako levou zadní zmínil, že přestal pít alkohol a zhubnul 30 kilo. Prý i nějak jezdí na kole a podobně, byl rád, změnili se mu všechno možné a pokračuje.
2: A teď se mi stala taková věc, že jsem měl 92 kilo a o víkendu jsme byli ve Znojmě na 3 dny a tam teda to nešlo s tomu alkoholu vyhnout a musím říct, že jsem toho alkoholu měl víc než kdy jindy. Myslím si, že jsem za ten víkend vypil asi 5 lahví vína, samozřejmě se spoustou vody teda, ale mám 3 kila navíc. A vlastně jsem teda tenhle týden začal zase znova hodně pít, ale ta váha se některých jako už jako nechce vrátit, jako, tak bych se chtěl zeptat, jestli jako mám zase něco změnit. Jinak musím říct, že v tom hubnutí mě strašně moc pomohla umělá inteligence, že vlastně veškerý dotazy, nepsal jsem si žádný kalorický tabulky, vůbec nic, ale normálně každý den večer jsem nadspal do umělé inteligence, co jsem všechno snět za ten den, a ona mě napsala, co si mám připravit na další den a tak jsem se propracoval až k těm teda zhubnutej 30 kilům.
1: Takže kilo svalu, kilo tuku, kilo vody, kilo střevního obsahu, všechno váží kilo. Zhubnout nebo přibrat 3 kila není žádný problém. Tady v tomto konkrétním případě se ale obávám, že tím, že pan Karel začal abstinovat, tak vlastně ty 3 kila, která přibral, může být buď zátěž ledvin, protože 5 litrů vína za 2 dny je strašně moc. Může to být zátěž jater, která se brání, ale taky to může být návrat už tentokrát rezistentního tuku, protože u lidí, kteří pravidelně pijí, si to tělo ten tuk vyrobí, takzvaný viscerální útrobní, aby ochránilo důležité orgány a mozek. A pokud vy vysadíte alkohol, tak ho jako máte vysadit navždy. Pokud vy ho ovšem znovu nasadíte, tak se vytvoří rezistentní tuk a to bude problém zhubnout.
0: Takže varujete.
1: A varuju teda používat umělou inteligenci. Prosím vás, nedělejte to, protože to je záležitost, která má z mého pohledu psychopatické rysy a ty je jedno, jestli to udělá ve váš prospěch nebo ne. Před každým hubnutím zjistit složení těla, po zhubnutí zjistit složení těla, zjistit, co jste zhubli a hlavně tu dietu si musíte vy aktivně tvořit podle ročního období, denního období aktivit, psychického, fyzického stavu, prostě jaká je teplota venku. Nemůžete to nechat na nějakým psychopatovi z umělé inteligence. Opravdu ne, prosím.
0: To jsou slova doktorky Kateřiny Cajtamlové. Dál se můžete ptát vy přímo ve vysílání živě přes naši telefonní linku. A pozor, řešíme dnes náhlé hubnutí, kdy hubnete a nechcete. Prostě za nějaký čas jste schodili nějaká takhle, nevíte proč, nebo nejde vám to zase přibrat, tak na to se ptejte a využijte přítomnosti paní doktorky.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Dochází teď na vaše otázky a dotazy, tedy v pořadu Veselé a zdravě směřující k doktorce Kateřině Cajdamlové. Řešíme náhlé hubnutí, tak řešíme to teď po telefonu případně s kým? Linka sem do studia 731 800 900.
1: Halo, halo.
2: No, dobrý den.
1: Dobrý
2: tady
1: den.
2: Tady vaše posluchačka, já to poslouchám. No ale já jsem zhubla náhle před... V roce 2012 jsem měla takové malé psychické problém.
1: Ano.
2: Pak ve 17. roce jsem měla před 10 lety velké psychické problém a já jsem hubla.
1: Ano.
2: Já jsem nepřibrala, jsem pořád hubla.
1: Ano, prosím, deprese a některé psychické problémy jsou často příčinou toho zhubnutí. A dokonce, pokud se zhubne náhle kolem těch 5 až 10% hmotnosti, tak je to jeden z diagnostických rysů závažnosti deprese.
0: Ano. Co dělat? Říci doktorovi?
1: Ten problém totiž s tou depresí je v tom, že ona snižuje schopnost trávit potraviny, zvyšuje peristaltiku, to znamená, že vlastně ten střevní obsah se vyprazňuje a dochází také k tomu, jak ten člověk je ve stresu, tak má zvýšenou potřebu živin. V okamžiku, kdy jsou nasazena antidepresiva, ta správná, která vlastně pomáhá i s tím psychickým stavem, tak ten člověk přibírá. Tady bych chtěla upozornit, že u medicínských problémů tatáž věc může působit dobře i špatně. To znamená, že uklidnění může způsobit zhubnutí i přibrání, bohužel.
0: Tak požádat tedy lékaře třeba o změnu těch medikamentů. Ano. Dál se samozřejmě můžete ptát na tyto problémy na telefonu 731 800 900 jako někdo, kdo tam je a koho poprosíme stišit
1: rádio. A kdo má rádio, ano. Tak,
0: ptejte halo? Se.
3: Dobrý den, tady je Prnická, prosím vás, já jsem se jenom chtěla zeptat, na Facebooku chodí propagace nějaký nanoslím?
1: Depak, ne, prosím pěkně, já to mám i na svých stránkách, nic nepropaguju. To znamená, všechny tyhle nesmysly jsou generovány buď umělou inteligencí anebo podvodnými prodejci. Nejsem sama oběť, ten, koho zneužívají, byla paní Bílá, byl pan inženýr Havlíček, prostě ověřujte si to a nevěřte Facebooku v tomto případě. Díky za dotaz.
0: Další telefonický dotaz k tématu náhlé hubnutí. Kdo se ptá? Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, u telefonu Čonková. Já bych se chtěla zeptat, prosím vás, jsem po operaci sliziny vyndaný, už je to 7 let.
1: Ano.
4: A čtvrtku ledviny a nemůžu zhubnout. Pořád mám břicho. Už nevím, co mám dělat.
1: Můžu se zeptat, co berete za léky?
4: Mám dnu. Ano. Jo, a štítnou žlázu, ale neberu žádný léky na štítnou žlázu. A jo, na cholesterol beru desítku.
1: Jo. Tak, já bych potřebovala, kdybyste zašla někam, kde by vám změřili vlastně množství útrobního tuku, ostatního tuku a aktivní hmoty, spočítali, kolik živin potřebujete. Je potřeba vyloučit, že máte třeba cukrovku nebo další metabolické onemocnění.
4: Nemám.
1: Dobře.
4: Cukrovku, nemám, už mi to zjišťovali.
1: A
4: mám absces.
1: Absces, jasně. A to máte kde a proč? Abscess.
4: No, právě po té operaci mám na břiše, na prsou,
1: jejdamane.
4: Nesmím nic jíst sladkýho.
1: Takže tam bude pravděpodobně ještě problém imunitní, takže bych doporučila...
4: Ano, já mám oslabenou.
1: No, takže bych doporučila vlastně přidat možná bílkoviny, protože velmi často vidíme, že lidé, kteří nemají dostatek bílkovin, tak se jim neregeneruje imunitní systém. Asi bych doporučila, kromě toho změření vaší potřeby, si ještě dokumentovat jídelníček a navštívit nějakého nutričního poradce. Udělejte to, bude to lepší pro vás.
0: Opět radí doktorka Kateřina Cajdamlová. Budeme radit i dál na telefonu 731 800 900. Stačí zavolat a zeptat se.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Dál je tu čas pro povídání v éteru v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, dnes na téma tedy náhlé hubnutí. Prostě náhle zhubnuté a třeba nevíte proč. Tak se ptejte, 731 800 900.
1: Halo, halo.
0: Slyšíme se, kdo tam je?
2: A někdo má puštěné rádio.
3: Dobrý den, Jirka z Moravy.
2: Dobře.
3: Paní doktorko, měřím asi 184 cm.
2: Ano.
3: Vážil jsem 50 let, stál stejně plus minus 75.
2: Ano.
3: A najednou během půl roku jsem 5 kg zhubnul.
2: Ano. Šel jste k lékaři? Šel jste za
3: ne,
2: svým...
3: Zatím to neřeším, ale možná to bylo tím, že před asi 9 měsíci mě zemřela partnerka.
2: Jejda, to bude ono.
3: Takže žijí sám,
2: ano.
3: A stravují se, jak se dá.
2: Ano.
3: Ale bohužel jsem ztratil chuť k jídlu.
2: Ano, já jenom chci říct, že to je přesně ten případ, kdy člověk v důvodu stresu a snížené duševní pohody, ztráta životního partnera je velikánská rána, tak vlastně ztrácí řadu věcí, mimo jiné i chuť k jídlu. Já bych doporučila, zajděte za obvoďákem, ať se podívá, jestli třeba na chviličku antidepresiva by nepomohla zase přibrat. A jinak upřímnou soustrast a přejeme hodně zdraví.
3: Paní doktorko, jenom tak na okraj.
2: Ano.
3: Bohužel se k tomu přidalo i špatný spánek.
2: No, ale to je další příznak. Říká se tomu ranní pesima, to znamená, že se člověk špatně budí a večerní špatné usínání jsou další typické příznaky deprese. Takže vy už máte dva příznaky, prosím, zajděte na obvod. Pomůžou vám, bude vám líp.
0: Dál budeme odpovídat vám, co voláte, sem do studia pořadu Vesele a zdravě. Kdo pak to je v této chvíli, kdo se tedy dovolal a ptá se na náhlé hubnutí?
2: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady je Marie.
2: Ano.
4: Zlina. A nemám problémy jako s váhou, jako že bych měla velkou nadvahu, měřím 165. Vážím obvykle 66, 67 kilo, stále se pohybuji, pracuji, ale nedokážu odstranit tuk z břicha. Pořád tam mám takové ty ozdobné partie, které prostě mi vadí.
2: Jasně.
4: Je to
0: ta madla lásky, jak se tomu říká.
2: Jo, jo. Já jenom bych vám doporučila zdokumentovat si stravu. Minimálně po dobu týdne si važte a počítejte, kolik čeho jíte. A potom bych doporučila zajít za nějakým nutričním specialistou. A protože to, co máte, tomu se říká viscerální tuk, je to tuk v oblasti bříška a může signalizovat nedostatek bílkovin nebo sacharidů. Vám se může zdát, že jíte dostatečně, ale nemusí to být živinově správně. Takže doporučuju zajít, protože jste aktivní, tak ten problém bude příjem, nikoli výdej, zdá se.
4: Děkuji.
2: Taky
4: děkuji,
2: děkujeme.
4: Pěkný den.
2: Nashledanou.
0: Děkujeme vám. Malé shrnutí nás ještě čeká, samozřejmě těch zásad, tedy co to je to náhlé hubnutí, ať to na sobě poznáte, z čeho vzniká a taky jak z té šlamastiky ven. S doktorkou Kateřinou Cajdamlovou už za malou chvíli.
5: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdemlovou. Malé shrnutí teď, paní doktorko, ať víme k tématu. Tak ještě jednou, co to je to náhlé hubnutí?
1: Náhlé hubnutí je, pokud zhubneme 3 až 5 kilo za dobu třeba 14 dnů a nesnažili jsme se, a nebo dojde ke zhubnutí 5% hmotnosti a trvá to 3 až 6 měsíců a my jsme taky nechtěli hubnout. Musíme vyšetřit štítnou žlázu, musíme zkontrolovat, jestli nemáme cukrovku, zejména cukrovka prvního typu, dochází ke ztrátě vlastně vody z těla a zároveň je to tělo hladový. Musíme si uvědomit, že stres a duševní pohoda mohou vést zejména teda deprese ke snižování hmotnosti. Trávicí trakt, ať už se jedná o celiaky, Crohnovu chorobu, průjmy, může vést k úbytku váhy, o tasemnici nám říkala básnička. A další, co může být, je samozřejmě nádorová onemocnění vedou k úbytku váhy, případně chemoterapie vede k úbytku váhy a seniori jsou ohroženi, protože mohou mít špatnou finanční situaci, špatně sedící protézu, neschopnost vlastně vařit nebo mají nějakou ztrátu v rodině, mohou mít pokles příjmu bílkovin, to je nejčastější, protože ty bílkoviny jsou hůře stravitelné a jejich zdroje jsou drahé. Čili prosím navštívit lékaře, tím lékařem je obvoďák, ten udělá základní diagnostická vlastně vyšetření.
0: Ale bude ho určitě i zajímat třeba i nějaké další věci, čeho si máme jako všímat u toho náhlého hubnutí?
1: Bylo by možná dobré, abychom si všimli, kde jsme zhubli, jestli je to v tom pase, nebo jestli je to horní polovina, dolní polovina těla. Další je velmi důležité zkontrolovat, kolik čeho jíme. Pokud jsme třeba vysadili alkohol, což je velice dobrá věc, tak dochází k hubnutí a je to vlastně ozdravné pro organismus, čili je to fajn.
0: Ale říkala jste, že když ho vysadíme,
1: no, tak už tak to ho nemáme držet. Nasazovat. No.
0: Protože pak by to bylo ještě horší.
1: Ano, protože to tělo tím, jak vlastně se toho alkoholu zbavilo, tak si oddechne, ale v okamžiku my, kdy ho zase nasadíme, tak se vyděsí pětinásobně a prostě udělá nám velmi tvrdou obranu proti tomu, aby mozek trpěl. Samozřejmě, pokud máme Crohnovu chorobu, pokud máme nějaké další nemoci, třeba leukémie, nebo pokud máme třeba chudokrevnost, anémii, potíže se spánkem, chronický průjem, nevolnosti, to všechno může vést k tomu, že zhubneme. Čili pacient je tady opět 80% informací a prosíme vás, zkuste zjistit, čím to může být.
0: Ať poradíte i lékaři, ano. Který vám pak dá nějaké rozřešení.
1: Ano, dávám další doporučení.
0: Sledujte nás samozřejmě jednak v tomto vysílání, sledujte nás taky na Facebooku, sledujte nás na stránkách veseleazdravie.cz a my vám jsme k dispozici týden co týden s doktorkou Kateřinou Cejdemlovou. Ať se vám daří a veselý a zdravý týden.
1: A čtěte Příbalové letáky. Naschledanou.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cejdemlovou.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: V Česku ubývá lidí, počet obyvatel se meziročně znovu snížil. V Bohumíně se chystá výroba chemické látky používané v raketových palivech. Po předloňských povodních bude kompletně dokončený areál školy Šrámkova v Opavě. Zítra bude polojasno až oblačno, teploty do 19 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Za první polovinu roku v Česku ubylo meziročně zhruba 12 tisíc obyvatel. V zemi teď žije zhruba 10 milionů a 900 tisíc lidí. Ukazují to data Českého statistického úřadu. Zemřelých bylo o 21 tisíc více než nově narozených. V Česku podle statistiků už pátým rokem klesá porodnost i plodnost. Úřad naopak registruje vysoký počet uzavřených manželství, říká za statistiky Michaela Němečková.
2: V první polovině letošního roku bylo podle předběžných údajů uzavřeno 18,5 tisíce nových manželství, o 500 více než o rok dříve. Jen v průběhu měsíce června bylo zaznamenáno 9,5 tisíce sňatků, vůbec nejvyšší měsíční počet za poslední 4 roky.
0: Celkový úbytek obyvatel trochu zmírnil počet lidí, kteří se do Česka přistěhovali. Bylo jich o 9 tisíc více než těch, kteří ze země odešli. Převažovali mezi nimi Ukrajinci a Filipínci. Společnost Bochemie plánuje ve svém bohumínském areálu vyrábět chloristan amonný, který se používá v raketových palivech a průmyslových výbušninách. První výrobní linka má mít kapacitu až 1000 tun ročně a patřit k největším zařízením svého druhu v Evropě. Firma nyní žádá o posouzení vlivu projektu na životní prostředí a musí získat také stavební a další povolení. Pokud uspěje, stavba začne letos v listopadu a zkušební provoz v prosinci příštího roku. Výrobek má směřovat hlavně k civilnímu využití. Společnost ale nevyloučila ani dodávky pro vojenské účely. Město Opava dokončuje rekonstrukci areálu základní školy Šrámkova. Budovu i okolí výrazně zasáhly před 2 lety povodně a bylo nutné obnovit i vnitřní vybavení, včetně nábytku a pomůcek. Poslední stavební prací je příjezdová cesta a chodníky.
3: Škola Šrámkova patřila v Opavě po záplavách k nejvíce poškozeným. Uvnitř už ale tyto následky nepřipomíná nic. Zbývá dokončit příjezdovou cestu z Černé ulice. Termín se ale kvůli souběžné výměně horkovodu posunul až do začátku nového školního roku. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Senioři se vrátí do opraveného charitního domova v Českém Těšíně příští týden. Rok a půl žili v provizoriu v bytech na sídlišti v městské části Svibice. Ve 2 panelácích měli k dispozici 4 bytové jednotky. Senioři se nejdříve přesunou do denního centra, říká ředitelka Českotěšínské charity Monika Klimková.
4: A její nábytek, včetně pomalovacích postelí, dalšího vybavení, obrazů, oblečení, všeho možného, bude pracovníky převážen tady jakoby do pokojů, které už jsou vybrané, jsou určeny. A vlastně oni následně až k večeru, až už to bude všechno nachystáno, tak se vlastně do toho prostoru přestěhují.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou polojasno, v Beskydech ještě zpočátku zvětšená oblačnost, teploty kolem 7 stupňů. Zítra ráno očekáváme v Moravskoslezském kraji místy zvětšenou oblačnost nebo mlhy. Během dne převládne polojasno, přechodně až oblačno, teploty od 15 do 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ruské ulici v Bruntále se srazila 2 osobní auta, na vozovce zůstala překážka, místem se projíždí se zvýšenou opatrností a na dálnici D1 mezi 283. a 354. kilometrem snižuje viditelnost déšť. Řidiči by proto měli dbát na správné svícení.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přeji vám hezké páteční odpoledne. Po 14. hodině vám dělá společnost Český rozhlas Ostrava. Za chvíli také celé naše dnešní odpolední vysílání, u kterého vás už vítá za všechny Iveta Radamová. Kam se vydáme? Už za chvíli na Novojičínsko a pozveme vás na festival vrstvy. Můžu slíbit také další řidičskou abecedu a prozradíme, kdy je chybou používat pouze světla pro denní svícení, více v polovině hodiny. V druhé polovině hodiny se vydáme i na zámek v Linhartovech, kde skončila rozsáhlá rekonstrukce. Bude toho určitě více z muziky Helena Vondráčková nebo kapela Olympic už za chvíli, také Marie Rotrová nebo Roxetti. Tak krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Olympik v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava. My už ale míříme na Novojičínsko. V technické památce v Bartošovickém mlýně v Bartošovicích totiž budou oslavovat analogovou fotografii. A to zítra od 10 hodin, protože se tam koná festival analogové a také alternativní fotografie s názvem Vrstvy. A právě o programu druhého ročníku tohoto festivalu si teď řekneme více s jeho organizátorem, s fotografem Daliborem Bednářem, kterého už vítám a po telefonu přeji dobré odpoledne.
1: Dobrý den vám i všem posluchačům.
0: Pane Bednáři, kdo z tvůrců se letos na festivalu představí, kdo bude vystavovat své snímky?

0: v té druhé vrstvě, v druhém patře, bude vystavovat Jan Sakař z Prahy, který pod pojmem fotograf na plech pracuje především mokrým kolodiovým procesem, což je technika, která je stará již téměř 200 let, podobně jako sama fotografie. A vystaví tam soubor krajinotypie, což je soubor, který vzniká už téměř 20 let a který v podstatě v této podobě bude vystaven jako poprvé u nás v Bartošovickém mlýně. A nakonec v tom nejvyšším patře bude nejmladší mladá fotografka Jitka Senčuch z Brna, která fotografuje analogovým přístrojem Pentagon 6 a Flexaret na formát 6x6. A jsou to jak černobílé, tak barevné fotografie, které jí umožňují pracovat s lidským tělem, s jeho intimitou a s přítomností obrazu.
1: Mají možnost se festivalu zúčastnit i amatérští nebo začínající fotografové. Jak to vůbec vypadá v současnosti se zájmem o analogovou fotografii?
0: Já jsem velmi potěšen tím, že zájem o analogovou fotografii neupadá. Naopak si myslím, že v poslední době a zejména u mladých lidí neustále narůstá. Což svědčí o tom, že řada světových firm znovu začínají vyrábět fotoaparáty analogové a neustává výroba klasických filmů a fotopapírů. Pokud se ptáte na ty, kteří jen přijdou se podívat na festival, tak samozřejmě uvítáme, když přinesou své fotografie a můžou je pověsit takzvaně na šňůru. Ty fotografie potom budou společně hodnoceny a vítěz této mini fotosoutěže obdrží cenné dary.
1: Součástí festivalu by měly být i workshopy. Co lidé, kteří se jich zúčastní, se tam třeba mohou naučit?
0: Ty workshopy budou v podstatě dva. Katka Makulková předvede přípravu slaného papíru, což je technologie, kdy se běžný, obyčejný i kancelářský papír postupně namáčí v různých sloučeninách, které vytvoří světlocitlivé vrstvy a potom se na něj přímo můžou kopírovat velkoformátové negativy. A její partner Tom Hudeček provede techniku velkoformátového přímého pozitivu, což je vlastně způsob, jak vyrobit fotografii na papír, aniž by byl tím mezistupněm negativ.
1: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava organizátor a fotograf druhého ročníku festivalu vrstvy Dalibor Bednář. Díky moc za všechny informace, děkuji za pozvání a přeji, ať se i ten letošní ročník vydaří.
0: Také děkuji a všechny srdečně zvu do Bartošovic. Naschledanou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: pojďme si na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava přidat další díl naší řidičské abecedy. Pojďme si osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si řekneme, proč je chybou za deště a mlhy používat pouze světla pro denní svícení. Slovo už má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Možná už se vám to také stalo. V hustém mliáku nebo mlze se před vámi najednou z čistého nebe vynořilo auto, kterému vzadu nesvítila vůbec žádná světla. Proč je denní svícení v dešti a mlze nebezpečné a jak to policie řeší? Jestli je možné s tím něco dělat, už říká plukovník Jan Straka.
3: Řešitelné to samozřejmě je. Z pohledu toho zákona je to jasně napsané. To znamená snížená viditelnost, svítím v podstatě vším, co můžu. Nesnížená viditelnost, svítím denním svícením nebo obrysovými potkávacími světly. Pokud ta světla používám jindy než v těchto případech, tak samozřejmě se dopouštím nějakého protiprávního jednání, které policista se mnou může vyřešit.
2: A proč je v dešti a mlze tak nebezpečné to denní svícení?
3: V případě, že je snížená viditelnost, tak samozřejmě už mi nestačí to denní svícení. U některých vozidel to denní svícení svítí pouze vpředu, nikoli vzadu, a v okamžiku, kdy je mlha nebo nějaké špatné povětrnostní podmínky, tak zezadu jsem pro ty ostatní neviditelný.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A příště si určitě řekneme, jak postupovat při dopravní nehodě v zahraničí.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Hezké už 11. zářijové odpoledne, ono sezóna Hradu a zámku v tomto období už bývá většinou u konce, ale jeden z nich se otevírá až dnes. Jde o zámek v Linhartovech. Město tam dokončilo rozsáhlou rekonstrukci. Více si na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava řekneme už za chvíli. Český

0: Hezké odpoledne vám všem. Slíbila jsem, že se vydáme na Bruntálsko. Rozsáhlá rekonstrukce zámku v Linhartovech je totiž u konce a lidé se tak mohou právě dnes podívat, jak se opravy vydařily. Zámek byl celou sezónu zavřený, takže to bude překvapení zřejmě pro všechny. Více nám k tomu tématu už řekne reportér Adam Tomáš, kterého vítám v ostravském studiu Českého rozhlasu. Adame, hezké odpoledne.
1: Dobrý den, abych to jenom upřesnil, ten zámek v Linhartovech, to je vlastně místní část města Albrechtice. Já jsem na tom zámku byl několikrát a jeho dlouholetý kastelán Jaroslav Hrubý tam odváděl opravdu hodně práce. On je výtvarník, takže kromě těch klasických prohlídek tam vlastně pořádal i vernisáže. A šlo o lokální umělce, ale i známější lidi. Pamatuji si třeba výstavu z večerníčku Chaloupka na vršku od Šárky Váchové. Lidé tak mohli vidět ty modely použité v tom večerníčku a bylo to strašně pěkné. A přímo Jaroslav Hrubý je držitel českého rekordu v počtu papírových soch. Na tom zámku jich bylo snad přes 200 a všechny vlastně velké jako člověk.
0: Adame, proč se vlastně město do takto rozsáhlé rekonstrukce pustilo?
1: No, radnici přišlo, že se ten zámek vlastně moc neposouvá, tak chtěli, aby ta památka byla zaměřená spíše moderněji. Navíc Jaroslav Hrubý už má přes 70 let a říkal, že si chce taky ještě užít života, takže ta jeho etapa na zámku prostě skončila. Já ještě doplním, že většina toho zámku měla takovou tu generální rekonstrukci už za sebou, ale pořád chybělo několik místností v přízemí. Stejně jako jiné zámky v Česku, i ten v Linhartovech sloužil v dobách minulého režimu jako sklad ministerstva zdravotnictví. Takže se to na něm dost podepsalo a nakonec se povedlo vrátit zámku tu barokní podobu. No a teď k té poslední etapě. Ta památka je u cyklostezky a vznikla myšlenka na to ten zámek více zpřístupnit i běžným kolemjdoucím. Doteď musel člověk prostě zaplatit prohlídku a město Albrechtice se už dříve zapojilo do programu Slezsko bez hranic. Jde o takový evropský projekt česko-polské spolupráce, ze kterého vlastně čerpalo prostředky a skrze ně chtělo ten zámek tedy více otevřít lidem.
0: Tak prozraď, jaké novinky tam teď jsou?
1: To, co bude na první pohled nejvíce znát, je úplně nová kavárna. Ta má právě sloužit třeba i cyklistům nebo místním, kteří využívají přilehlou cyklostezku. No a největší novinky asi budou přímo v těch výstavách. Ty už nebudou úplně celé analogové, nebudou to fakt jako modely. Město vsadilo na virtuální realitu, projekce a tuším, že v plánu bylo použití technologie hologramu. Zkrátka, aby se ta památka nějak přehoupla do 21. století a byla bližší dnešním dětem. No a jak se to vedlo, lidé můžou dneska zjistit, protože za pár chvil se ten zámek poprvé od loňského roku otevře veřejnosti a je připravený i doprovodný program, jde například o rytířské souboje nebo ukázky řemesel a ohňostroj.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava reportér Adam Tomáš. Adame, díky.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Vysoutěžte si o balíček pro správného houbaře právě teď. Volejte do studia na číslo 596 11 22 66. Tak honem, ať nepropásnete houbařskou sezónu.
1: Je to tak a šance pro jednoho z vás, samozřejmě pro toho, kdo bude znát správnou odpověď na naší soutěžní otázku. Koho vítám? Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Kdo se dovolal?
2: Dobrý den, tady Eva.
1: Zdravím vás, paní Evo. Tak, soutěžní otázka pro dnešní páteční den zní takto. Muchomůrky jsou převážně jedovaté houby, které se ale dříve sbíraly i pro jiný účel. A to k hubení jistého živočicha. Zkuste si tipnout, o kterého živočicha jde. Buď to byly krysy, blechy, anebo mouchy.
2: Tak já bych zkusila ty mouchy.
1: Připadá vám, že by to mohly být Blahopřeji, je to správná odpověď.
2: Jo, děkuju.
1: Vaše v tomto okamžiku je vybavení pro správného houbaře, nožík, atlas hub, síťovka, pláštěnka. Je toho prostě v tom balíčku mnoho. Tak blahopřeji.
2: Děkuju.
1: Chodíte na houby? Chodíte
2: no,
1: do lesa?
2: Tak, teď žádné nerostu, takže no, teď ne.
1: Dobře.
2: Ale tak prší tady dneska celý den, tak snad už něco jako tady začne růst.
1: Že se to podaří. Chtěla jsem to doplnit, že vzhledem k počasí, které dnes máme, tak to třeba bude lepší. Tak přeji, ať ještě letos stihnete využít náš balíček pro správného houbaře, který jste právě získala. Zůstaňte prosím na lince mimo vysílání, už se domluvíme na dalších detailech. Přeji krásné odpoledne a ještě jednou blahopřání k dnešní
2: výhře. Jo, vám taky.
1: Děkuji.
2: Sice propršené, ale naschle a děkuju.
1: Tak radost je aspoň z výhry, tak to třeba bude optimističtější to odpoledne i přes ten déšť.
0: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Lékaři zachytili první případ nákazy tetanem za poslední 4 roky, kde konkrétně více prozradíme za 4 minuty. V 15 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava pro vás bude mít další informace Petr Hrčka, který dnes celé odpoledne zprávy připravuje.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Bioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
2: O svačině to roztočíš.
3: Amálka. Krásná zdravá svačina.
4: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: Muž z Moravy se nakazil tetanem, jde o první případ od roku 2022. Poslanci schválili přísnější podmínky pro spotřebitelské úvěry. Sobota bude v Bohumíně patřit turistům, pochod slaví 50. ročník. Zítra bude polojasno až oblačno, teploty do 19 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Lékaři zachytili první případ nákazy tetanem za poslední 4 roky. Nakaženým je 48-letý muž z Moravskoslezského kraje. Vyplývá to z údajů Státního zdravotního ústavu. Podle jeho mluvčí Štěpánky Čechové není jasné, jestli byl muž proti tetanu očkovaný. Onemocněl po tržné ráně na hlavě. Tetanus není přenosný z člověka na člověka. V Česku se proti němu povinně očkují děti. Dospělí ale podle lékařů zapomínají na přeočkování. Za posledních 20 let se v Česku nemoc vyskytla jen 5krát. Tetanus se projevuje bolestivou stuhlostí svalů, silnými křečemi a potížemi s polikáním nebo dýcháním. Reklamy na spotřebitelské úvěry budou podléhat přísnějším pravidlům. Novelu dnes schválila sněmovna. Nově by měla lidi více varovat před riziky spojenými se splácením úvěrů. Poslanci také prosadili zastropování celkových ročních nákladů, které se budou odvíjet od základní úrokové sazby České národní banky. Podporu měla novela i u opozičních poslanců, pokračuje Jan Papajanovský ze Starostů.
5: V tomto konkrétním případě se domníváme, že jde o vhodné řešení, ke kterému mělo dojít už dávno, protože opravdu v těch historických dobách se tady ten biznis na pomezí lichvy a slušného podnikání rozmohl natolik, že bude velmi těžké dostat z něj všechny lidi, kteří do těch dluhových pastí spadli.
4: Bohumín zve na zítřejší turistický pochod za krásami podzimu, který letos slaví jubilejní 50. ročník. Přidat se mohou pěší, cyklisté i rodiny s dětmi. Registrace u vlakového nádraží začíná v 7 hodin ráno. Cíl pochodu bude v zahradě dobrovolných hasičů v Nové Vsi, upřesnila mluvčí radnice Jana Končítková.
6: Pěší letos čeká 15 nebo 23 kilometrů. Pro rodiny s malými dětmi připravili organizátoři 4-kilometrovou variantu, kterou lze pohodlně zvládnout i s kočárkem. Cyklisté si mohou vybrat z tras v délce 25, 33 nebo 50 kilometrů.
4: Opavě dnes začíná 69. ročník festivalu Bezručova Opava. Tak jako v minulých letech nabídne celou řadu akcí napříč uměleckými žánry. Od literatury, poezie, hudby až po divadlo a nebo tanec, potvrdila Eva Týlová, spořádající opavské kulturní organizace. Festival potrvá do 25. září.
7: Během těch následujících 14 dnů přivítá Opava opravdu zvučná jména, jako je například Barbora Poláková, Štěpán Urban, Jenové Faboková, Saša Michailidis, a připraveny jsou také samozřejmě i další aktivity, jako jsou vycházky po stopách Petra Bezruče, představení loutkového divadla, kreativní workshopy a nebo taneční vystoupení.
0: Počasí.
4: V noci bude většinou polojasno, v Beskydech ještě zpočátku zvětšená oblačnost, teploty kolem 7 stupňů. Zítra ráno očekáváme v Moravskoslezském kraji místy zvětšenou oblačnost nebo mlhy. Během dne převládne polojasno, přechodně až oblačno. Teploty od 15 do 19 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: V Ostravské ulici ve Svěrnově se srazilo osobní auto s autobusem. Ve Frýdku místku komplikuje provoz porouchané osobní auto. Řidiči musí na obou místech projíždět opatrně.
8: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Přeji vám hezké odpoledne po 15. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava, tak jako každý pátek je pro vás připravená rubrika Bezpečný průvodce džunglí zločinu a dnes se zaměříme na jeden investiční podvod. Podrobnosti za malou chvíli. Slíbit můžu také jeden recept z pochoutkového roku. Dnes by to měl být nejlepší recept z roku 2025 podle hlasování posluchačů. No a chybět nebude ani pravidelná rubrika, co v učebnicích nebylo. Víte, jak je velký Tichý oceán? Odpověď dostanete s Martinem Písaříkem v druhé půlce hodiny. Jojo Band, Hana Zagorová nebo Madonna, to už je muzika, kterou můžu slíbit také. Tak příjemný poslech a hezké odpoledne s námi.

S redaktorem Českého rozhlasu Ostrava s Arturem Kubicou se za chvíli vypravíme za kriminalisty, kterým se podařilo dopadnout zločineckou skupinu. Od října 2024 lákala své oběti na sliby vysokých výnosů z investic do kryptoměn. Využívala

0: protože vás vidina zisku zcela zaslepí. Kriminalistům se jednu takovou skupinu podvodníků působící na Ukrajině a okrádající české občany o miliony korun podařilo dopadnout.
1: Byla to naše práce, ale nesmíme opomenout, že se na té akci podíleli i kolegové z Národní centrály proti extremismu, terorismu a kybernetické kriminalitě. Je to dozorované vrchním státním zastupitelstvím v Olomouci a samozřejmě bych nerad opomněl kyjevské kolegy, kteří se na té spolupráci podílejí. Skončilo to teda obviněním 10 lidí na Ukrajině přímo.
0: Je to důležitá skupina, která takhle podváděla lidi, nebo je to jedna z mnoha?
1: S tím rozsahem a tou skupinou to považuji za velké, ale samozřejmě nemůžu vyloučit, že těch skupin může být a asi je i více.
0: Jak takový příběh začne, kdy já někomu posílám své peníze nebo investuju, abych věděl, jak si na to dát pozor?
1: Většinou lidem se zobrazí nějaká reklama, buď na sledování YouTube nebo při hrání různých her na internetu. Převážně jsou to potom známé osobnosti. Ten člověk pod vidinou nějaké možné investice na tu reklamu zareaguje a v podstatě vstoupí do téhle mašinerie.
0: Nikomu nechce dojít, že kdyby ty zisky byly tak vysoké, tak si ta firma nebo ta parta podvodníků přeci nemusí nikoho schánět a můžou si do toho investovat sami, tak logicky nikdo neuvažuje z těch podvedených?
1: Je to tak, ta vidina toho většího zisku snáze vydělaných peněz je asi větší, než aby ten člověk vyskočil nějaké varovné blíkavé světýlko, že tady je asi něco špatně. Důležité je si nejdřív některé věci prověřit, než bez hlavě se vrhnout do nějakého investování, obzvlášť dneska přes internet, kdy s tím člověkem v podstatě komunikujete jenom, dalo by se říct, přes telefon nebo WhatsApp. Je to riziko a člověk by si měl dávat pozor, kde a na co reaguje a některé věci si ověřit, než začne investovat.
0: Já uvidím zajímavou reklamu, tady v tom případě to byl předseda vlády nebo prezident, kteří tam mluví o tom, jak můžu lehce vydělat peníze v té nějaké společnosti. Kliknu na to, přihlásím se, co následuje?
1: Tak následuje to, že vás buď kontaktují mailem, nebo přímo už vám zavolají na vaše telefonní číslo. Varovný signál dívat se na to, z jakých čísel vám volají. Většinou jsou to čísla různá a ve finále to končí tak, že vám volají přímo na WhatsApp, což asi není standardní.
0: Takže já ani nezjistím, kdo je na druhé straně, ani nevím, s kým mluvím, prostě je tam jenom nějaký hlas, který mi naslibuje to, co chci slyšet.
1: Je to tak. Toho člověka nevidíte, slyšíte jenom hlas. Mnohdy je to s přízvukem, kdy už tohle by mohlo být varování, ale dneska jsou nadnárodní firmy, tak chápu, že asi někoho to nemusí odradit, ale pokud hovoříte s někým, kdo nemá čistý český přízvuk, přesvědčuje vás k nějakým investicím, tak opravdu to asi nebude fungovat. Dám příklad. Pošlete 1000 korun a vrátí se vám 1800. Ten člověk si začne myslet, že ano, tak mi ty peníze přišly, tak to funguje, ztrácí obezřetnost a následně tam posílá více finančních prostředků. A už není obezřetný a prostě posílá víc a více peněz.
0: Kam až to může dojít?
1: No, mnohdy to může dojít až k tomu, že ten člověk se zadluží jednak v rodině, u bankovní společnosti a může to končit i prodejem nějakých nemovitostí, protože ta fáze podvodu pokračuje v tom, že v momentě, kdy tam naposílá určité finanční prostředky, kdy zjistí, že už další peníze nemá, tak buď se snaží peníze nějakým způsobem vybrat. Ta druhá fáze podvodu je v tom, že při výběru jsou po něm požadovány další a další poplatky, kdy stále ten člověk si myslí, že to funguje a proto na ty poplatky si půjčuje další a další peníze, až už je to opravdu neúnosné a může se stát, že mnohdy jsou to milionové částky u jednoho člověka.
0: Na co si dát pozor? Jak nenaletět?
1: V prvé řadě na internetu být obezřetný, uvědomit si, že dneska vám nedá nikdo nic zadarmo. A když už se díváte na nějaké ty reklamy, tak v případě, že potom chcou po vás nějakou registraci, vždycky jde ověřit, jak ta firma je na trhu dlouho, jestli ty internetové stránky byly založeny dříve. Pokud internetová stránka byla vytvořena před měsícem, asi bude zřejmé, že tato společnost nebude nic věrohodného.
0: Svěřit se příbuzným, že něco takového chci udělat, že s tím chci podnikat?
1: Tady tohle by hodně lidem pomohlo, kdyby tady s těmihle věcmi se svěřili a nejeli to po vlastní ose. Já vím, že někteří to chcou dělat jako překvapení, že chcou zabezpečit vnoučata, děti. Slyšel jsem tyto příběhy, kdy chtěli dětem předat více v dědictví, když to takhle řeknu, ale ve finále jim nedají nic, tak radši to s těmi dětmi probrat, než bezhlavě investovat.
0: Bezpečný průvodce džunglí zločinu. Každý pátek po 15. hodině na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Barka a Ludvík, Fanka, Ženka, Hálka, Henrik a Anuška. To jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Anuška se doví pravdu o své matce. Hálka dostane radu k nezaplacení. Ženka se vydá do Ostravy za advokátem, chce se totiž rozvést.
1: Tetičko, pojďte. Odvedu vás domů, žene se bouřka. Zadunění hromu dodá jejím slovům důraz. Fanka stočí pohled Halčiným směrem. Ty myslíš, že jsem si nevšimla? Jsi hodná děvucha, Hálko. Ty se spovedla. Ne všecky děcka se vyvedou, i když je člověk vychovává, jak nejlíp dovede.
0: Premiéra třetí části četby s Alenou Sasínovou Polarčik v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: svět.
1: Také Olgu Lounovou jste poslouchali na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava s písničkou Memento Mori. Teď už se ale budeme věnovat holubům ve městě, většinou moc rádi nemáme. Ovšem holuby patří mezi pozoruhodné ptáky s dokonalým orientačním smyslem a také množstvím tvarových a barevných variant. To je patrné určitě hlavně na chovatelských výstavách. Na té v Píšti se u holubů zastavila i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Romana Kubicová.
2: Pan Jiří Holaň v bílém plášti v plné zbroji tady posuzuje holuby. Co na to říkáte?
3: První dojem, pěkná výstava na toto období, kdy je prostě ještě, dá se říct, ty holuby nejsou do peření, tak se tady zešlo hodně plemen, hodně barevných rázů a je se na co dívat.
2: Pro které plemeno hoří vaše srdce, které vy obdivujete?
3: Mě celý život více baví jako chov voláčů, to znamená holubu, kteří si nafoukují ty volátka, že a vlastně chovám plemeno anglických voláčů už asi 45 let.
2: Čím jsou zvláštní, kromě toho, že nafukují volátka? Mají nějaké specifické i povahové vlastnosti?
3: No, jsou velice temperamentní a hodně voláčí prostě tleska křídly a tím projevuje ten svůj temperament a radost chovatelí.
2: Většina lidí, městských zejména, opravdu nemá rádo holuby. Co byste jim vzkázal?
3: Samozřejmě, jako tam chybí ten vztah těch lidí k té přírodě i k tomu hospodářství, kde ten holub patří. No a co bych k tomu řekl, no prostě pokud ten holub nějak neškodí, tak i do té kultury městské patří.
2: Se kterým holubem se nejčastěji právě ve městě setkáváme?
3: To jsou ti věžáci, to jsou ti křiženci poštovní holubu, kteří tam prostě nějak se ztratili ze závodu a nakřížili se s jinými prostě jedinci. Jsou to holuby odolní, víceméně jako, kteří se živí, kde co najdou, lítají do polí prostě na, jako za krmivem. A vlastně využívají gnízdění ty přístřešky, různé balkony, že a prostě tak, jak ten holub je zvyklý, jako ten původní holub skalní, který žil tež takým způsobem.
2: No a kde bydlí takový ten opečovávaný holub u chovatele, který jej má rád?
3: Tak většinu tím holubům se staví ten chovatel. Určitý typ holubníků, záleží, jaké plemeno chová, které má v oblibě a podle toho vlastně vytvoří mu ten domov nebo ten prostor, kde uspůsobí vlastně ty budníky a celé to chovatelské zařízení uspůsobí tomu danému plemeni. Jsou plemena, kteří třeba tady naproti stojíme na plemena, je to americký king, je to těžké plemeno a víceméně ten holub moc nelétá, ten více chodí, takže i ten jeho výlet nebo vypuštěcí prostor do té voliéry nebo prostě na zahradu má tak uspůsobený, aby jenom vyšel, trošku proletěl. Jo? Takže podle každého plemene, které má svoje specifikum, se víceméně vytvoří ten holubník pro to dané plemeno.
2: Takže zrovna tady ten mohutný typ, ten je víceméně na okrasu, že jo?
3: No, původně to byl farmový užitkový holub, vyšlechtěný v Americe na maso, na produkci maso má vlastně až ke kilu váhy. Časem se z něho stála víceméně sportovní plemeno, jako kde se začal prošlechťovat jeho tělesné tvary, jeho vzhled a Američané před několika lety přišli s novým typem toho plemene, že, který jako je víceméně oblíben na celém světě. U nás, v Maďarsku, na Slovensku, jo, prostě jsou tyto holuby v také oblíbě, že se začaly šlechtit i nové barevné rázy, které vlastně zase přišly zpoza moří. Ten holub má jako v celé Evropě obrovskou oblibu. Za to je king, znamená to je král.
2: Vypadá tak, no ale o pár klecí dál je takový ošklivec, o kterém jsem se dozvěděla, že prý ho vyšlechtili speciálně v Ostravě.
3: Jo, to je Ostrava Saba Gneta, víceméně tak. Česká republika, co se týká plemen, má široký záběr vytvoření plemen od rejdičů až po ty bagnety, které jsou zvláštní svým typem. A ostravská bagneta patří, dá se říct, mezi těma bagnetama rázem. Prostě plemenem patří jednak takým nejzajímavějším. Jo? Prostě oni znalci tvrdí, že ty ostravské bagnety to vyšlechtili víceméně horníci na Ostravsku, na Karvinsku a vlastně dali do toho všechny jiné plemena. A to plemeno, jak se ustalilo, tak tam z každého daného plemene zůstalo něco. Jako jo. A tím prostě je svojí originalitou a ta Česká republika má tři razy bagnet, to je ostravská, moravská a česká. Každá je jiná. jo, ale ta ostravská bagneta vyniká těmi svými tvary, prostě tím vzhledem vyniká a vlastně je více ceněna v zahraničí, jak u nás.
2: Razovitý kraj, razovitý holub.
3: Přesně, přesně, tak to je, tak to je, jo, takže ta ostravská bagneta je opravdu jako zasvěc originál. Najdete nějaké podobné plemeno v Polsku, Poláci jsou taci na to dobří, na také ty bradavečné holuby, ale už se to nevyrovná, ten jejich listonož polský, už se to nevyrovná té originalitě ostravské bagnety.
0: Dodává Jiří Holáň, posuzovatel holubu ze Šilheřovic. Z chovatelské výstavy v Píšti, Romana Kubicová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Tichý oceán je tak rozsáhlý, že prakticky zabírá celou jednu polokouli? Největší oceán na Zemi pokrývá plochu přibližně 165 milionů kilometrů čtverečních, což je více než třetina celé zemské vodní plochy. Jeho rozloha je tak obrovská, že kdyby se všechny světové kontinenty vešly vedle sebe, Tichý oceán by je stále dokázal obklopit. Na mapě působí jako jeden celek, ve skutečnosti ale tvoří nesmírně rozmanitý prostor s tisíci ostrovy, podmořskými horskými hřebeny a hlubokomořskými příkopy. Jedním z nejzajímavějších míst je oblast Mariánského příkopu, který je nejhlubším známým místem na Zemi s hloubkou přes 11 000 metrů. Právě zde si člověk nejvíce uvědomí skutečný rozměr oceánu, který se neprojevuje jen na povrchu, ale i v hlubinách. Zajímavá je i představa průchodu zeměkoulí. Kdyby bylo možné kopat přímo skrz Zemi z některých oblastí Tichého oceánu, skutečně byste se po průchodu středem planety dostali opět do oceánu. Je to dáno tím, že oceán zabírá tak velkou část zemského povrchu, že jeho protilehlé body často leží opět ve vodě. Tichý oceán je tak prostorem, který svými rozměry i hloubkou přesahuje běžnou lidskou představivost.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině.
1: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Příjemné odpoledne vám všem, posloucháte Český rozhlas Ostrava a pojďme si připomenout vítězný recept. Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem a tak právě u příležitosti tohoto jubilea společně s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí, no a my si jejich recepty připomínáme každý týden. Ale pozor, už všech 36 výherních receptů vaří a peče porota společně s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude připravovat jablkové tiramisu od Kamily Jelínkové z Čáslavy, což je nejlepší recept roku 2025 podle posluchačů, tak ten recept bude připravovat Vojtěch Vrtiška. Patrik Rozehnal ho zastihl při práci a ptal se, jestli ty dorty s lékařskou tématikou peče pro obněkčení zkoušejících ve škole.
1: Ne, je to pro vybití mého traumatu.
2: Z těchto předmětů?
1: Přesně. Někdo chodí na terapie, já si upeču dort.
2: Máš už psychologa?
1: Zatím ještě ne. Uvidíme, jestli se někdo přihlásí po tomto díle.
3: Vy už ale víte, že budeme dělat jablkové tiramisu a taky víte, že bude asi úplně jiné, než ho dělala ta soutěžící.
1: Já jsem ten recept tak jako vlastně oloupal na úplný bazál těch surovin a zase znova jsem ho postavil do moderní podoby.
2: Jak moc moderní?
1: Bude ve skleničce.
3: Ta jablečná náplň bude taky dost netradiční. A prý se to dokonce speciálně jmenuje kompoté. Jaký je rozdíl mezi kompotem a kompoté?
1: Kompot máme ten klasický ve skleničce. Co se týče kompoté, tak to je vždycky vklad do dezertu. Taková jako hustší směs, ale ještě to není marmeláda nebo džem svařená. Má v sobě vyšší podíl tekutiny.
3: Vojta se vyřádil i při zdobení. Tu samotnou šlehačku se zakysanou smetanou tak jako provázkoval do skleničky, že to vypadalo jak skoro mozeček.
1: Jo, to může to být nějaké klubíčko, mozeček, vyvrhnutá střeva.
3: A tu chuť těch jablek jste tam skoro nehledali. Mám pocit, že to bylo až do citrusova.
1: Že je to takový velice svěží, ovocný až tropický.
2: Takže zdravíme Kamilu Jelínkovou.
1: Určitě, moc máváme.
0: A určitě bude zvědavá nejen ona, jak jablkové tiramisu od Vojty Vrtišky bude vypadat. Postup přípravy vám ale prozradíme v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok, ale ten recept najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce pochoutkovirok.cz. Původní recept od Kamily Jelínkové z Čáslavy bude společně s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Sněmovna schválila zpřísnění pravidel pro pobyt cizinců v Česku. Další detaily přidáme za chvíli, uslyšíte je za 3,5 minuty. V 16 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Po 16. hodině nebude chybět páteční humoriáda a pozvání do té dnešní přijal Martin Zounar. Tak příjemné odpoledne a také dobrý poslech.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Sněmovna zpřísnila podmínky pro pobyt cizinců v Česku. Stavba nové haly pro míčové sporty v Ostravě by měla začít v příštím roce. V Bílovci vzniká první zvířecí hřbitov v Moravskoslezském kraji. Zítra bude polojasno až oblačno, teploty do 19 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Sněmovna schválila zpřísnění pravidel pro pobyt cizinců v Česku. Novela má migrační agendu digitalizovat a umožnit úřadům přehled o tom, kdo se v zemi pohybuje. Online agenda má pod ministerstvem vnitra začít fungovat v lednu 2029. O rok později se budou muset povinně registrovat i občané Evropské unie, kteří se úřadům doposud hlásí dobrovolně. Pokračuje ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO.
2: Po 90 dnech se budou muset povinně hlásit, protože naše bezpečnostní složky a stát neměl přehled, jací cizinci se na našem území zdržují, a to je má opět tento bezpečnostní rozměr.
0: Město Ostrava chce ještě v září vypsat soutěž na stavbu nové haly pro míčové sporty. Ta má v budoucnu nahradit halu Tatran, kterou čeká demolice. Hala za více než miliardu korun chce město postavit na pozemcích po bývalém stadionu na okraji městské části Moravská Ostrava.
3: Příprava stavby má oproti plánu několika měsíční zpoždění. To komplikuje situaci basketbalistům, kteří budou muset zhruba za rok opustit halu Tatran. Dodavatele stavby nové haly chce město vybrat do konce roku. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Lidé budou moct od 6. října pohřbívat své domácí mazlíčky na novém zvířecím hřbitově v Bílovci. Za nemocnicí vznikne v první etapě zhruba 120 hrobových míst pro zvířata do 50 kg. Počítá se především se psy a kočkami, ale také s drobnými domácími zvířaty. Pronájem jednoho místa na 5 let bude stát 4 až 6 tisíc korun. Město chce v okolí vybudovat také pietní zónu, chodníky a parkoviště. Karviné začala dvoudenní zahrádkářská výstava. Kromě výpěstků a expozic místních zahrádkářů nabízí také včelařské produkty, poradny, ochutnávky nebo prodej rostlin. Součástí jsou také podzimní aranžmá karvinských školáků. O nejzdařilejších výtvorech mohou rozhodnout sami návštěvníci, upřesnila za pořadatele Marcela Urbanová.
4: Tím zadáním pro děti je tvorba podzimního aranžma z materiálu, který je teď na podzim, používají šípky, listí, zakomponují vlastně produkty, které teď najdou na podzim, můžou použít zeleninu, použijí kaštany, lísky.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou polojasno, v Beskydech zpočátku zvětšená oblačnost, teploty kolem 7 stupňů. Zítra ráno očekáváme v Moravskoslezském kraji místy zvětšenou oblačnost nebo mlhy. Během dne převládne polojasno, přechodně až oblačno. Teploty se budou zítra pohybovat od 15 do 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravské ulici ve Svěrnově se srazilo osobní auto s autobusem. Doprava je řízena kyvadlově, hasiči uklízejí vozovku. V Plzeňské ulici v Ostravě po nehodě dvou osobních aut zůstává uzavřený levý jízdní pruh a na silnici 46011 u Opavy je rozlitý olej. Místem se projíždí se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humor Jáda.
5: Vítám vás a taky vítám zeleného anděla zelené vlny, protože má co dočinit s dopravou, která zjela před chvílí. Ty jsi taky skoro nedorazil, Martine Zounare.
6: Já tě zdravím, Patriku Rozenale, zdravím samozřejmě naši zprávařku. Vážení přátelé, bylo to oprsa vietnamské ženy. Opravdu, víš, co se mě stalo?
5: Já totiž
6: jezdím pravidelně už 2 měsíce na kole, každý den, anebo na válcích. A dělám si klasickou věc, ořech z buzany, bůh nahoru, drc nebo černošice hub. A já jsem si tak jako píchnul, ale říkám, Martine, ty jsi vždy připraven, že? Takže jsem měl normálně galusku,
5: ano.
6: Měl jsem všechno, jemně jsem rozebral, jako nafouknul pumpičku, a tak jsem se chválil, co všechno mám. A dojedu domů, A říkám, tak to je skvělý, tak náhle žena, ahoj, čau, a já, ahoj, tak co, už seš ve studiu, a já, ty vole, Ježíšu Moriáda, a do toho říkám, no komu musím zavolat, já jsem píchnul, a do toho zvodivší, vy jste pích, co jste, a já píchnul, Ježíš, no tak to nepíchejte a přijďte domů, takže jsem přijel, hnedka jsem k vám, jsem tady, doprava skvělá, já jsem to dal z Barandova sem, upozorňuji tě. Já jsem to dal normálně za 15 minut a řekl jsem, nepodléhej tlaku, nezabi se, jeď je klidně, takže jsem si dal ještě svačinu, večeři a pak jsem přijel. Dobrý den. Humoriáda.

0: Začínáme s Humoriádou s Martinem Zounarem, s Patrikem Rozehnalem a s kým? Z archivu. Koho vytáhneš?
1: Čepici měl. Ne, to je Burian, promiň. Prosím tě.
0: Toho nemáme dneska. Ne,
1: ale víš, jaká je to senka. Ano. Já bych ale v tuto chvíli vybral Viktora Prajze z divadelka Podvěží, Marie Rotrové. Jako na to se těšíme moc.
0: O trapasech, dobře.
2: K těm trapasům, já se do nich dostávám velice snadno a lehce a jsou to takový každodenní trapasy, například, já nevím, jestli to znáte, přijedete k pumpě, načerpáte si benzín a zjistíte, že nemáte na dalších 10 litrů, tak běžíte,
3: ano.
2: Znáte?
3: Ano.
2: Běžíte k pumpaři a říkáte, prosím vás, nezlobte se, já jsem si zapomněl peníze, jaká situace asi z toho vznikne, trapná, ano. Samozřejmě pumpař říká.
3: Zrovna tenhle pán nemá peníze.
2: Vy nemáte peníze, že jo? Ano, ano. Lidi vystupují z aut, on říká, nic lidského mi není cizí, v klidu si zapisuje dlouze vaše číslo, děti vystupují, ukazují si na vás, auta blikají, trouby. Tak to je jeden z takových těch každodenních. Potom máme ještě, já je dělím ty trapasy, víte, pak máme ještě profesionální. Představte si, že ráno v 7 hodin přijdete do studia.
3: Tak brzy.
2: Tak pozdě. Ne? Přijdete do studia, máte odevzdat svůj hlas na obraz. Ano, máte říci něco jaksi v dabingu, vedle vás kolega, vy se díváte do scénáře, nejde vám to, perete se s tím, říkáte, ježišmarja, kdo tohle to dělal, kdo to upravoval, tenhle dialog, který šikula. A vedle vás se ozve zetmi, to jsem upravoval já, pane Price, to je režisér, víte? No to je jeden z takových, my u nás v divadle na Vinohradech srdečně vás zvu, hrajeme hru autora Jiřího Hubače, generálka.
3: Krásná hra, viděla jsem.
2: Viděla jste ji? Mm-hmm. S Jiřinou Bohdalovou a Petrem Haničincem v hlavních rolích. A já tam mám takový jedno velice ošidný místečko, jednu velice podobnou větu té, která následuje v dalším jednání, takže se mi několikrát stalo, dvakrát, možná se mi to stane i po třetí, že jsem jaksi přeskočil kolegům 15 stránek a velmi jsem se divil, co se děje vzadu za neklid, kdo to tam pobíhá, že nemám já jaksi klid na výkon. A teď si dovedete představit, kolikrát se vymění jaksi barva v obličeji mého kolegy, že jo? A potom dojde k velikému trapasu a musíme horko těžko hru vracet zpátky, abychom neprozradili poentu, protože to je jako...
3: O čem hrát.
2: Ano, jistě, samozřejmě, to je jako říct napřed poentu vtipu, což se mě velice snadno stává, možná, že se mi to povede i dneska večer. No a pak máte takový ty klasický případy, já jsem hrozný brepta, myslím, jaksi, když přijdu třeba do rozhlasu, takže jsem měl jednou uzavřít seriál o Georgiu Bizetovi, režisér mě nabádal, prosím tě, je to konec, je to poslední díl, tak to hezky zavři, orámuj to, aby to byla skutečně tečka za těmi několika díly. No a já jsem přišel k mikrofonu a měl jsem říct, vážení přátelé, a to je konec dnešního vyprávění o panu Bizetovi. Víte, co ze mě vyšlo? Vážení přátelé, mimochodem upozorní jsou, byli tam spíkři jako Eduard Cupák, František Němec, já jsem se chtěl blejsknout a řekl jsem, vážení přátelé, už to začíná. Vážení přátelé, a to je konec dnešního vyprávění o panu Bidetovi. Řekl jsem to dvakrát a nevěděl jsem o tom.

0: Kráža a Hapka dělal muziku a Viktor Preiss tam hrál pana CK, učitele gymnázia, pana Květa. A já ti to, k tomu brzo bohatý hrál protiklad pana Lepešku, matematikáře. A můžu ti říct, to byli, on byl poetická duše, ten češtinář, literatura, a tam to byla matematika. Brahma Pupta nelze podvádět a jenom to. A můžu ti říct, že to byl koncert, koncert. Absolutní. A do toho já mladý, Vladimír Dlouhý a Pavel Kříž, tři nerozluční kamarádi. První republika, ještě pan Vrchota a další lidi. Bylo to krásný.
1: To je všechno podle toho, jako to mluvíš, o to obsazení i autoři a tak.
0: Jirka Bartoška dělal mého bratra, pan Sklenčka mého otce, Pepíček Somar dělal mého strýce. Bylo to na, do toho tam byli mladí, že, tyhle ty tři. A Ondra Vetchý, do toho Anděl, do toho Šuler Sváťa, Vašek Kopta. A bylo to opravdu nádherná inscenace. Studentská balada. Stalo to za to.
1: Trapasy jsi vybral. Nějaký tvůj trapas teď z poslední doby nebo něco?
0: Prosím tě, no, já jsem ještě pořád jako v podstatě na motorce jsem, jo, a mám na zádech...
1: Ty se zbál, že to bude trapas.
0: No já jsem myslel, že to bude opravdu přešiné, ale já vlastně ještě pořád mám tady, jak měli za první republiky ty, co jezdili Tour de France, tak měli tady tu, ty galusky navlečený přes sebe, ty
1: přes
0: náhradní.
1: Rameno,
0: no ty náhradní, jasně. Tak já to v podstatě tak mám. A teďka nevím, jestli jsem zrovna ve válce, v zákopech, že ty to měli taky přes rameno, nebo jsem v rozhlase. Ale vypadá to, že jsem střední Čechy rozhlas.
1: Martin Zounar je humoriádě dnes, vybral si trapasy. Můžeme pokračovat s dalšími, třeba i s Josefem Vinklářem, Vladimírem Komárkem a další skvadrou. A nebo, a když už to seš ty, no, tak no, já bych si zkusil připomenout, a jestli ty si pamatuješ sebe a Pavla Zedníčka ve scénce nazvané Důchodci v tramvaji.
0: A to ti teda musím říct, že ale teďka vážně.
1: No.
0: Když to víš, že nekecám, že když jsem přišel, říkám, Pavel Zeníček, Martin, co to mám za scénku, jakou scénku? Říkám, to si nepamatuji. Říkám, já nevím vůbec. S Pavlem Důchodci v tramvaji?
1: No.
0: Ježišmarja, to je asi 30 let, už jsem byl starý. No tak, jo, to je zhravej, no.
1: No tak to je proti, takže co si vyberete?
0: Proti, no,
1: trapasy. A nebo Důchodci v tramvaji. Humor mezera A či B na čísle 90 011 04 a přímé volání do studia přes telefonní linku 731 800 900.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Hlasujte dál a věnujte hlas po telefonu někomu ze svých favoritů. 731 800 900, to je číslo do studia, kde dnes se mnou sedí Martin Zounar.
4: Dobrý den.
3: A vy si vybíráte tedy koho? Dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím Martina a Patrika.
4: Děkujem.
5: Moment, nemělo to být opačně.
4: Patrika a Martina, no jistě, Patrik je tady ředitel, to víme, že?
3: Ne, důležitý je Martin. Tak nedohadujeme se a řekněte jiné jméno. Vinklář nebo Zadníček se Zounarem.
5: Tady Petr ze Zdounek, Martine, to je opačný konec republiky, to nejsou střední Čechy.
4: Jo.
5: No, a já bych si dal tu, to s tím Martinem, to druhý.
3: Dobře, tak,
4: tak
3: jo.
4: To je Čmaňa a Zounia.
3: Děkujeme. Dobře. Kdo dál?
6: Honzo, dobrý den.
4: Dobrý den, Honzo.
6: Já vás, pánové, teda bezejmenně zdravím oba do studia.
3: Děkuji.
6: A já, protože si už jsem pana Martina viděl, myslím, že to bylo v Ramce, tak si úplně nedovedu představit v Šalíně. Takže já budu za Bčko.
4: Tak dobře, tak pojedeme spolu Ramkou. Dneska jsem přijel na skútru teda.
3: Dobrý den, po telefonu.
7: Dobrý den.
4: Dobrý den.
7: Tak. Dobrý den.
4: Dobrý
7: já bych
4: den.
7: Chtěla pozdravit pana Zounara a děkuju. Poděkovat mu za divadelní vystoupení. Bylo moc krásný, akorát jsme byli mokrý až na spodní prádlo.
4: Děkuji včera. Já vím, bylo tam teplíčko, bylo to skvělé.
7: Ne, včera ne. Včera tak děkuju. To už bylo.
4: A byla jste úplně, úplně mokrá jste byla. Dobře.
7: Probíte. Všichni. Jde, všichni, to ale hráli jste hezky.
4: Děkujeme.
7: Třeba
4: tak dobře.
3: Dobře, tak jo. Děkujeme moc a ještě jeden hlas. Dáme tedy příležitost někomu ještě zahlasovat. Dobrý den.
4: Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště.
4: Dobrý den.
8: A psala bych si Bčko.
4: Dobře.
8: A oba dva vás pozdravuji do rozhlasu.
3: Děkujeme. My vás taky zdravíme. Děkujeme. A tedy Bčko vyhrál, zaujal Martin Zounar a Pavel Zedníček.
4: Zumně a Čmaně.
9: Děkujeme. Haleďte! Nenašel by si tady někdo, kdo by pustil sednout nemocného člověka? To říkáte jako mě? No a komu myslíte, že to asi říkám? Kdo tady sedí na místě pro invalidy? Já jsem myslel, že to říkáte nějakému zdravému člověku. A to chcete říct, že nejste zdravý? No teda já vydržím hodně, jo? Ale aby mě ausgrednet mě někdo říkal, že jsem zdravý, to teda bych si vyprosil. Prosím vás, co vám tak může být? Mně? No. Mně je prakticky úplně všechno.
10: Jo.
9: Od zápalu blan až po zácpu.
10: Prosím vás, vy, že máte zácpu, vy jo?
9: Hejte, to jsem ještě nikdy nezažil,
10: no.
9: Aby mě někdo řekl, že já nejsem zacpalý.
10: Tak vám to, hlejte, tak vám to říkám já,
9: jo.
10: Který už nebyl na hajzu.
9: Ježiš, člověče, právě, no. Že byl. Ale zapomněl jste si asi sundat gatě. Helejte, jste vůbec v důchodu?
10: Já jsem v důchodu, jo. V invalidní, víte? No. Od 20 let.
9: No.
10: To jsem dostal první mrtvici. nechci. Pane, já chodím každý týden na patologii dělat figuranta. No, takhle nemocního člověka žádný student ještě neviděl.
9: To se furt vytahujete, jo? No. Kdybyste viděl můj rentgenologický snímek plic, jo? No,
10: prosím vás, no. Tak schválně.
9: Jo, já vám to jenom pro velmi tvrdý natury. Já když jsem ho vyndal a ukázal jsem ho panu přednostovi na chadláku, tak to s ním normálně seklo.
10: No, to vám tak věřím,
9: Helejte, když jsme u toho teda, jo?
10: No.
9: Tak kdybyste viděl, co já kašu, jo? Kdybyste to viděli, tak necháte vyklidit celou tramvaj.
10: No tak schválně.
9: Jo?
10: No.
9: Jo?
10: No.
9: No tak jo.
10: Nechte to laskavě, ano?
9: Jo.
10: No, já teda ale nechápu, jak můžou nechat stát člověka, který nemá ani žaludek.
9: Jo, žaludek. Kdybyste viděl, co já všechno nemám.
10: No, prosím vás, za to ještě ke všemu dneska ráno
9: no.
10: Začala bolet slezinka.
9: Mě bolí nejenom slezinka, jo, ale mě bolí játříčka, žaludek, nožička, ručička a chulička.
3: Televize Nova, Jiří Adamec jako režisér a vzpomínka tak, nějaká, Martina, jestli se vynořila teda.
4: Hele, prosím tě, tak to mohlo být buď to teda Zlatá mříž, anebo možná Silvestr, anebo Gogo Show. No to bylo takový údobí, kdy v podstatě jsme mohli
3: vidět... Kdy se ještě točily scénky.
4: Ano, kdy se točily scénky, tak ono to nebyla žádná strana to napsat, jo.
3: No.
4: A opravdu ne každý dokáže psát jako Šíp, Karel pro Jiřinu Mogdalovou a do té dvojky. To jako opravdu není sranda a musím říct teda, že vlastně, když tohleto pominulo a začali místo toho být ty reality show, tak vlastně přestali jsme mít přehled, že jsou zpěváci, že jsou skupiny, že jsou herci i v jiných polohách, než v seriálech, v detektivních. Teď se musím říct, že jsem rád, že se začal krásný seriál Boží volba, což je
3: Boží plán.
4: Boží plán, což je, to je ty kluci tak pěkně hrajou, čověče. Víš, ne žádný mordivr, ale ty příběhy těch chlapů. A teda Jeřábek, co by tramvaják s určitým darem, jsou výborný. A víš, jak je hezky, když to můžeš říct? Že vidíš pěkný příběh, že se zasměješ, že to má nadsázku, crazy. A přitom ne za každou cenu jako humor. A tohleto, někdy se ta scénka povedla napsat, někdy samozřejmě to šustilo papírem, ale měl jsi možnost tam dát, já byl tak starý, až jsem snad byl mrtvej, to je 25 let, to není jako, že no. Teďka, mě bude šedé v květnu a vem si to, že já tohleto dělal v 30, takovou bejkárnu
3: no.
4: A Čmaně normálně, tak to byl Jura, ten měl ještě tenisky, dneska už má jenom papuče.
3: Zdravíme
4: Čmaněm, ne, my myslím, že se máte na co těšit, protože může v letu Boleslav Polibolek Polívka, Míra Donutil, Čmaně a teda měl jsem možnost být tam i já, Štabrňák, Míra Vladyka, paní Frejmanová, jo, jako krásné věci a nádherný hraní s těmahle bardama.
3: Culí se a usmívá Martin Zoumar u toho připomínce. Tak dáte ještě jednou Důchodce v tramvaji, anebo dáte povídání o lásce od Luďka Soboty?
4: Já bych dal lásku Luďka Soboty, protože ta tam je
9: já vážení přátelé, že tedy jaksi já jsem se v první řadě národě, já se směji, že
4: no tak takhle.
3: To mi to jde.
4: No mě to jde, no. A pozor, když si poznáte schválně, jo.
9: Ty jsi tam stál a s tebou stála pravda.
3: No jo, Pepíček Kemmer.
4: No tak se mějte krásně a já jdu. Ne, pojďme si pustit toho Luďka Sobotu, to bych bral.
3: Dobře, to je varianta B. Ačko, pokračování z Důchodci v tramvaji, tedy Pavel Zedníček a Martin Zounár v té ukázce. Čemu dáte hlas? Na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Budeme opět sčítat vaše hlasy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Z Humoriádou dál postoupíme, k jaké ukázce o tom rozhodnete vy na telefonu 731 800 900 a můžete si to popovídat taky s Martinem Zounarem.
2: Já vás zdravím.
1: Koho? Hezký poslech. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: U telefonu Picek, dobrý den, prosím vás, já bych se přiklonil k varianti číslo B.
2: Dobře.
1: Dobrá, zapsáno, děkujeme vám a jdeme ano. Na dalšího, kdo volá, dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
2: Jasnačka, Ludia, Sobotina.
1: Ještě někdo se přidá, nebo to půjde?
4: Dobrý Kačko. Den, tady Magdalena, Hradec Králové, zdraví Martina.
2: Dobrý den.
4: Ačko.
1: Pokračovat s důchodci v tramvaji. Dobře, zapisuju. A ještě někdo?
5: Dobrý den, ještě jednou, Hinek z Vysočiny.
2: Dobrý den, Hinku.
5: Zdraví pánové ještě jednou a prosím ještě pokračovat.
2: Dobře.
1: Pokračovat, dobře, no tak, tak jo.
2: Tak budeme starý, no tak
1: budeme pokračovat.
2: Já se teď ještě na toho Luďka čověče.
1: No tak.
2: No tak dobře, tak přišli.
1: Jede pryč zatím.
6: Hrete sem a víte, víte, co mě čeká příští týden?
7: No, co?
6: Mě čeká mohutná amputace.
7: Jo.
6: Já už to místo vlastně nebudu ani potřebovat.
7: Ježiš, jak to?
6: No, protože nebudu mít na čem sedět.
7: Furt nějaký operace. Já mám za sebou tolik operací, jo? Že mě už nedávají ani narkózu. Mě teďka před hoďkou dělali zadní chlopení jako trošku fikli, jo? Tak mě jenom tak místně jako opíchali, umrtvili.
6: Hejte se. To jsou všechno tělesní choroby, no, víte? No, ale víte, co dokáže zapeklo taková duševní choroba?
7: No, tak to mě teda říkajte, dětku.
6: No, to mám teda řeknu. No. Víte co, vy byste měli tady uvolnit vlastně dvě místa.
7: Jo, jak to?
6: Víte proč?
7: No,
6: protože já jsem totiž schizofrenik.
7: Ježiš.
6: No.
8: Kdybyste viděl, co by se mně stalo, kdyby mě došla materka v kardioradinátoru, tak bych byl úplně...
6: No ano, a tam bych vás rád viděl.
8: Ježiš, vy jste bezcitné.
6: Ano, pane, já jsem bez citu, protože já jsem všema těma nemocema přišel v oci.
8: Jo.
6: Pane, a já už taky nemám ani čuch.
8: Jo.
6: Já nevidím.
8: No.
6: Nevidím.
8: No.
6: Neslyším.
8: No.
6: A já už nemám ani...
8: Ani... Vy si myslíte, že já mám chuť po 20 infarktech, že já mám chuť na tohleto, ne teda.
6: Po kolika tě, že infarktech?
8: Po 20.
6: Po 20, pane, prosím vás, já už to nemůžu ani spočítat, já bych si musel na to koupit kalkulačku. Pane, já mám srdíčko jako ementál.
7: Jo, ementál.
8: Jsi jako Romanur.
7: Já jsem úplně mrtvej člověk, jo.
6: Proč neležíte v nemocnici?
7: No proč? Co pak nevíte, že beznadějný případy posílají umírat do rodinného kroužku?
6: No tak si těte nehnout umírat do rodinného kroužku a nelezte do tramvaje.
7: Jo.
6: Potom si tady, kam si má člověk sednout, když tady chodí lidi umírat? Já, slečno, já. My už musíme vystupovat.
8: No a to jsme si pošmákli. No jo. Kam to jedeme?
7: No do Hodkoviček, ty blbene.
1: Humoriáda. Tak, role Martina Zounara a Pavla Zedníčka, netradiční dvojice na obrazovkách televize Nova s Jirkou Adamcem. Jaký byl Jirka Adamec jako režisér?
2: Jirka Adamec, když jsem ho já potkal, tak vlastně on, musím říct, že objevil celou tu mladou generaci v takovém cyklu Zelenkových Tak se ptám. Kdy se už v té době v 80. letech otevíralo, jakože jsou mladí manžele příliš mladí na lásku, třeba nádhera inscenace Čenský, Ivana Andrlova, třeba Výhoda, to bylo o protekcích, o alkoholu, Luťanský Ivan, když dělal toho, jak porazí opilej autem, Haníčenec úplně skvělý, to byla dvojka, táta, syn. Mm-hmm. Takže víš co, Jirka byl mladý chlap, kdy mu bylo, já myslím, že mu bylo asi 33, 35 a když hral sanitku. A víš co, to prostě, a šli tam takový jako herci, hráči, který, to, víš co, to nebyla sranda, do toho samozřejmě bylo nás 6, mladý seriál a byla to mladá krev, začal TKM, ještě s Valou, Vala to vlastně dělal, že to uváděl.
1: Ano.
2: A byly to pořady, které na tu dobu byly nesmírně jako trendy. Ne, ale opravdu.
9: Jo?
2: Takže Jirka byl mladý, taková brada, žil dopředu a vůbec se s tím nesral.
9: No tak.
2: No ne, teda, já jsem teďka, prostě vůbec se s tím jako nepádal, prostě řekl, tohle, takhle, doprava, zleva, kamera, hlídej si světlo. A on to řemeslo vlastně...
9: To o něm říká hodně
2: lidí. Ty se musel rychle naučit,
9: ano.
2: Aby si byl schopen ten...
9: To tempo zvládnout.
2: To tempo zvládnout, ale pozor, tam se hrálo to všechno jako jo, ale... Se za dva natáčecí dny, když to vidíš, jak to je, kamera doprava, jednička do dvojka, po periferní vidění, dvojka bude mla, otáčí se do trojky a musím ti říct, takhle on točil vlastně třeba i pak Gogo Show a někdy to i na ostřílený kozáky bylo opravdu moc, protože pak ještě přišla ta doba, teďka co, že se točí jako na čas hodně, jo.
9: Rychle všechno.
2: A musím ti říct, že nebýt vybaven vlastně řemeslem z těch 80. let, kde se točily samozřejmě inscenace, zkoušely se.
9: No ano, týdny. Jako,
2: no jasně, na trojce se zkušebně byly takový desky bílý, takový obdélníky a tam se postavila dekorace. Kameramani se chodili pak koukat, aby věděli, to se opravdu jako a bylo to na tom vidět.
9: A dneska se to všechno
2: dneska
9: prostě udělá
2: prostě
9: ten...
2: Zdrc, jsou tam chvíle, kdy se zahraješ, kdy to, ale přeci jenom to penzum je jako, ale ona to ta doba zrychlila, ten, pozor, to, ten vysílací čas, to chrlení dvakrát, třikrát za týden, daily, tenhle formát vůbec nebyl, že jo, hele, já jsem
9: ale
2: myslím,
9: jsi rád, že poznal
2: no
9: to práci toho Jirky Adamce.
2: To skvělý.
9: Protože ti to dnes pomáhá.
2: Určitě, tak jsem rád, že můžu i s těma mladejma, nevím, kde by jako narazit na Jirku Adamce teďka, jako kdyby byl mladý a tohle. To myslím, že by měli velkou hoňku. Ale i pozor, dodržovat ty věci, co jsou. Ne, já na ně rád vzpomínám a nedám na ně dopustit, ale to víš, co všechno má svou dobu, všechno má svůj čas a taky náš čas je teďka tady, tak pojďme pustit. Něco hezkýho.
9: Třeba Věru Martinovou.
2: No ježišmarja, až na vrcholky hor, já tam budu stát.
9: Ne, tohle vidí nedám.
2: Já pro tohle vidí ne, tak jo, tak já si zlíknu te cilky. Modrý.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Tak koho by nám teď ještě předvedl Martin Zounár třeba?
2: Já jsem myslel, že byl nějaký úvod třeba, ano. Dámy a pánové, už se to točí, už se to roztáčí. Tak poslední prodloužená jízda k páčky k sobě a kačeři se zvedají.
1: Chybí ti poutě.
2: Ano, chybí ti poutě. No, jestli toto...
1: Koho bys vybral?
2: Podívejte se, jestli chcete vědět, jak zhubnout, je potřeba hlavně nežrat banány. Pravidlo číslo 6. Nežer banány, budeš jako broskev. Ne, já to prosím, banány rybičky, Halina Pavlovská. Posílá mi velkou pusu, Halinku, a asi je teda určitě už teďka úplně jako šlank.
1: Tak Halina o hostech na Šarmantní osobnosti 2018 v rozhovoru s Ladou Klokočníkovou a Mirkem Vaňurou.
3: Když jste tam viděla toho Vojtu, byla to třeba jedna z mála chvílí, kdy vám došla slova? My jsme si s Ladou říkali, že se neumíme představit situaci, kdyby Halině Pavlovské došla slova.
4: Já bych to ještě upřesnila. My si vždycky říkáme, moderuje-li Halina Pavlovská, tak jsme v klidu, kdyby náhodou nějaký host nepřijel, protože víme, že ta hodina bude stejně krásná a bude plná a bude vtipná a bude zábavná, protože zkrátka tak. Je tam i to spisovatelství asi, které máte v krvi, a vždycky tady to dopadne krásně. Takže proto jsme se chtěli zeptat, jestli přece jen někdy nějaká slova došla.
5: Já se asi na konkrétní nějakou situaci nevzpomínám, ale možná, že ta slova ze mě plynou, ale to je takový ten vrcholový stádium. Mezi tím v té duši já mlčím a předvádím různý veletoče jako Ježíši Kriste a to ne a tak, ale pak nějak to rychle zpracuju ty ideje a myšlenky. Ale fakt je, že na větvi to už jednou vypadalo, že nikdo nepřijede.
4: A to?
5: Ano, to byl pan Horáček. Toho jsem se na něj tak těšila a bylo 18.02, takže už chybělo asi 30 vteřin a tam pořád nebyl. Tak to jsem byla taková jako dost letargická. Řekla jsem, tak tam půjdu a budu hodinu sama mluvit, protože druhým hostem měla být jeho manželka, která je výborná scénografka, a ta prostě mi ve 3 hodiny to odpoledne oznámila, že nepřijede. A teď jsem si říkala, ten mi to asi jenom neoznámil, že taky nepřijede. A to jsem byla taková, a on velmi šarmantně teda v 18 asi 3 naběhl na pódium a tvářil se, že úplně všechno v pořádku, jenom ho prozrazoval trochu pot na čele a zrychlený dech.
3: A vázal si kravatu za pochodu.
4: Můžeme říct si, kdo bude dalším hostem vašeho květnového pořadu? Už víte?
5: To je vždycky největší úplně katastrofa, když mám dělat promo.
4: Kdo to bude?
5: Ne, já to vím, kdo bude, já to mám naplánovaný dopředu, ale vždycky to pak zapomenu. Ale já vím, že to bude Martin Zounar. Mm-hmm. A bude mít svoji hereckou kolegyni. A teď je právě ten trapný okamžik.
3: Že se nemůžete vzpomenout.
5: Ale je výborná.
3: To je poprvé, kdy Halině Pavlovské došla slova, přece jenom jsme ji nachytali. Poslední věc, než si sednete na jednonohou židli zatím. A teď jsem to zapomněl, teď jsem se opravdu chtěl.
4: To vůbec nevadí,
3: zeptat,
4: protože já bych ještě ráda, než si vzpomeneš, připomněla, že paní Halino, jestli se to může povědět, že budete brzy také hostem dalšího pořadu Českého rozhlasu. Může se to říci?
5: Hostem?
4: Že budete hostem Humoriády, je to pravda?
5: Jo, budu hostem Humoriády, ano.
4: No tak vidíte, ano, už jsem si odechla.
5: Budu hostem určitě Humoriády, jenom jsem neřekla, který termín tam budu, ale budu tam.
3: Budete tam. Takže teď jste to slíbila. Ano. A ta poslední věc, víte, my tady 22 let řešíme s různými osobnostmi, co je to vlastně šarm. A je teda pravda, že jsme se po 22 letech nedopídili. jestli to je sex appeal, vzdělanost. Co je podle vás jako spisovatelky a moderátorky šarm? Co je šarm podle Haliny Pavlovské?
5: Já jsem se mučila s tím, abych vymyslela nějaký rým na slovo šarm. A ať se snažím, jak se snažím, ať toužím být noblesní, moudrá, mít nějaký přesah, tak mě to vždycky skončí konkrétně u nějakých katastrofálních pocitů. Takže mě s tím šarmem napadlo, ale to je čistě osobní. To se tady nikoho netýká, obávám se, že vůbec v sále se to nikoho netýká, možná, že ani v Hradci, ale prostě mě se to týká. A je to takhle. Když už prohráváš skilly ve svém boji marné, tak se aspoň snaž s tím svým šarmem.
3: Halina Pavlovská.
6: Halina Pavlovská.
3: Děkujeme.
5: Děkuji.
3: Dámy a pánové, nejen Halině, Daša.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Kdybyste posluchači viděli, jak Martin vyvalil oči, když slyšel svoje jméno.
2: No ano, no, ne, protože já jsem si vzpomněl, že ano, opravdu, je to 8 let?
1: No, 2018, ano.
2: 2018. A my jsme tam měli s Martinou Randovou, která v té době se mnou dělala v ordinaci Heluš, legendární dvojice Bobo Heluš, že?
1: Ano.
2: Teďka tam mám Mahulenku Bačanovou. A musím říct, že to bylo lázně
1: Bělohrad.
2: Nádherný vystoupení. Víš, když to někdy sedne. A sedne to ne někdy. Když to opravdu sedne. A je to o tom, že se lidi nepředháněj, ale jdou společně k tomu, že je baví, že se lidi smějou, že a teďka se poslouchá jenom co, ale zbytečně se nepřibíjej, tak je to skvělé. A to je i v představení. Není malých rolí jenom, jak se říká, velký herců nebo vůbec toho týmu, že divadlo je tým a přesto jsou hlavní role a malé role, ale když to zapadne dohromady, tak je to pecka. A když to ještě dává dohromady třeba takový Antonín Procházka, tak je to prostě skvělý, prosím tě, Martine, všecko hraješ hezky, jenom se nauč ten text.
1: Tak vážení. Čím to zakončíme? Halinou Pavlovskou anebo anekdotami? Vyberte si. Poslední dnešní boj a je to na vás. 731 800

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Helena Pavlovská nebo anekdoty jsou ve hře, Humoriáda pokračuje s Martinem Zounarem a vy ještě musíte někomu věnovat svůj hlas. Dobrý den, po telefonu přejeme.
2: Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honzo Zlkavým, zdravím vás, Patriku i pana Zounara.
2: Dobrý den.
3: Chlapi, a já bych hlasoval pro anekdoty.
2: Dobře, máte
1: mít. Dobře, tak jo.
3: Díky.
1: Zapsáno, děkujeme moc a ještě rychlý hlas od někoho. Dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku, tady Petr ze Zdolnek a Martina taky.
2: Dobrý den.
3: Zdravím. Martin, Patriku, natáhněte tu stopáž.
1: Nejde, ať se vejde, musíte teď říct, Ačko nebo Bčko.
3: Ačko.
2: Dobře, děkuji.
1: To vás klamu, ale na tom nebude. Vyhráli to anekdoty.
2: Dobře, no prosím tě, já ti musím...
4: Já jsem doma přestala vařit prostě. Jo? První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, navařeno, umí ty nádoby, já to manžel. Ta druhá říká, jsem přestala vařit a prát. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, vypráno, vyžehleno, uklízeno, nachystaný svačiny pro děti dělá manžel. A moravý holka říká, já jsem zkusila to samý. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den jsem začala vidět na pravé oko.
5: Za starých časů, když ještě u nás palili čarodějnice, tak taky tam jednu osmahli, že jo? A po těch pár letech šel takhle... Průvodce vedl tam ty turisty a povídá, na tomto nádvoří v roce 1543 upálili poslední českou čarodějnici. Načež jeden z těch turistů se takhle úkosem podívá na svoji starou a říká, kdybys nekecal.
6: No já to mám tady, jak se do mě neustále strefujou ty mladí křepcí hoši kvůli věku, jo. Že jako roková dračica, a co mě se stalo opravdu, a to mě přišlo strašně líto. Jeden renomovaný hudební skladatel mi zavolal, že se mnou musí sejít, je toho plný, že okamžitě a zítra, tak jsem říkala, no tak nějaká práce příjemná. Tak jsme se setkali a on říká, že má muzikál, že tam budou hrát hlavní roli. Já jsem říkala, no konečně ten Hollywood zavolá a tak. A pak jsem se dozvěděla, že ten muzikál se jmenuje Babička. Pak teda zacouval ke kněžně, ale to bylo
7: teda... Mě taky volal ten tvůj samej a říkal, ale že pro mě má sultána s tyrlem.
8: Já musím říct, já to možná někde říkal, to je jedno, to je největší zatím force poslední doby, to je z loňského roku a já jsem si jednou sedl, prostě jsem byl na čundu, já jsem si sedl na kládu a prostě pak jsem se nemohl odlepit skoro, měl jsem prostě ten zadek úplně černý od té smůry a pak jsme ještě přijeli a šli jsme do jedné hospody a tak jsem přišel prostě nějak už domů hodně pozdě a žena spala. Kluci mi předtím poradili, to byly nový kalhoty, který jsem si požil na ten čundu a tak jsem z toho byl takový smutný a kluci říkají, hele, to normálně, když to dáš do lednice, ty kalhoty, tak si pak odloupeš tu smůlu. No tak já jsem přišel, takový už jsem byl trošku no nametenej jsem byl, já to řeknu.
9: Tak jsem sundal ty
8: kalhoty a dal jsem nadspal se do toho mrazáku a samozřejmě jsem na to zapomněl. A asi za tři dny jsem se potkal se ženou, protože my se nepotkáváme často. Že? A ona mi říká, hele, nepřeháníš to s tím pitím už, Honzo? A já jsem říkal, co ti jde? A ona říká, no víš, co si dal do mrazáku? Já jsem říkal, nevím. A ona říká, jak se pojď podívat. A ten vítěz dostal mě, odevřela ten mrazák a tam byly ty kalhoty. A já jsem si samozřejmě vzpomněl, já jsem říkal, no to jsem tam dal proto, abych odrolil tu smůru. A ona říká, nekecej mi, nesmysl. Ty si myslíš, že jste ze všeho vykecat? No, se nevykecat. Samozřejmě smůru jsem neodrolil. Oni si to kamarádi spletli se žvejkačkou.
1: Humoriáda. Zase jsme ten čas vyčerpali, tak rychle to uteklo.
2: Já děkuji za pozvání, samozřejmě těším se příští měsíc, myslím, že budu, a když ne, tak ten další. Každopádně do Vánoc tam termíny mám. No a těším se na všechny lidi, kteří zase začnou chodit do divadla a už teďka v pondělí ve Varech a pak na Ostravsku a prostě jedeme dál. Nejlepší komedie.cz
1: Martin Zouna.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Moravskoslezskému kraji ubylo v prvním pololetí nejvíce obyvatel v Česku. Turecká skupina Pegasus může koupit české aerolinky a Smartwings. Bohumín je o krok blíž nové sportovní aréně pro vzpírání a další sporty. Zítra bude polojasno až oblačno, teploty do 19 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Moravskoslezskému kraji ubylo za prvních 6 měsíců letošního roku téměř 3000 obyvatel, nejvíce ze všech krajů. Narodilo se 3780 dětí, zatímco téměř 7000 lidí zemřelo. Úbytek částečně zmírnilo stěhování, protože se do regionu přistěhovalo o 210 lidí více, než se z něj odstěhovalo. Počet obyvatel klesl ve všech 6 okresech, nejvýrazněji na Ostravsku a Karvinsku. Na konci června žilo v Moravskoslezském kraji přibližně 1 173 000 lidí. Turecká dopravní společnost Pegasus může odkoupit české aerolinie a Smartwings. Rozhodl o tom antimonopolní úřad. Společnosti doteď provozovaly hlavně v letní sezóně na trase Praha-Antalya stejné lety, které se překrývaly. Spojení by ovládly naprostou většinu trhu v této oblasti. Pegasus proto musí umožnit, aby na trhu zůstala konkurence, říká mluvčí úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Švanda.
4: To spojení jsme povolili až poté, co společnost Pegasus navrhla, že nabídne převod letištních slotů některému z konkurenčních dopravců a ti potenciální konkurenti tedy budou moci rychle získat přístup k letištním slotům, a to v časech, které jsou vhodné pro provozování přímých pravidelných letů.
2: Bohumín už má studii nové sportovní arény na Faji. Místo dosluhujících budov z 50. let tam vznikne moderní sportovní zázemí, které nabídne prostory pro handicapované sportovce a zázemí pro fotbalisty a hasiče. Přestavba za více než 100 milionů korun začne za 2 roky a město ji rozdělí do etap, aby mohly sportovní kluby areál využívat i během stavby, popsala mluvčí radnice Jana Končítková.
5: V komplexu vyroste aréna pro silové disciplíny, konkrétně vzpírání a kulturistiku. Přesune se sem také crossfit, který dnes funguje v centru Bohumína. Při projektování budeme myslet na to, aby parametry sportoviště umožnily pořádat mezinárodní závody.
2: V Odrách začala velká obnova dětských hřišť. Radnice z nich postupně odstraňuje staré a nebezpečné prvky a vyměňuje je za nové. Na hřištích ještě do konce tohoto roku tak například přibudou 4 nové dřevěné čtyřkolky nebo pružiny. Letos na to podle mluvčí radnice Lucie Kaspříkové město vyčlenilo 1 200 000 korun.
6: Postupujeme podle technického stavu prvků, finančních možností města i dodacích lhůt výrobců. Některé prvky se vyrábějí na zakázku a proto může dodání a instalace trvat i několik měsíců.
3: Počasí.
2: V noci bude většinou polojasno, v Beskydech ještě zpočátku zvětšená oblačnost, teploty kolem 7 stupňů. Zítra ráno očekáváme v Moravskoslezském kraji místy zvětšenou oblačnost nebo mlhy. Během dne převládne polojasno, přechodně až oblačno, teploty od 15 do 19 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na silnici 1/57 u Hostašovice srazila 3 osobní auta. Na vozovce zůstala překážka, místem se projíždí se zvýšenou opatrností.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Přeji vám příjemné páteční odpoledne. Dnešní den v kraji začíná ohlédnutí za tím pátečním dnem, co se událo v Moravskoslezském kraji. To vše si připomeneme do 18 hodin na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Zjistili jsme například, jak funguje na Osoblažsku poptávková doprava a pozveme vás mimo jiné i na nejstarší festival v Česku, na Bezručovu Opavu. Ovšem takový ten zpravodajský souhrn dnešního dne přidáme opravdu už za chvíli s Petrem Hrčkou více po písničce. Teď už Lenka Filipová. Pěkné odpoledne.
3: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Poptávkovou dopravu na Osoblažsku využilo za první tři měsíce zhruba 1200 cestujících. Elektromobily doplňují veřejnou dopravu v době, kdy nejedou autobusy ani vlaky. Pilotní projekt financovaný z evropských peněz skončí na konci října. Moravskoslezský kraj poté rozhodne, jestli bude služba pokračovat. I to je jedno z témat této hodiny. V areálu Bochemie v Bohumíně se chystá výroba chloristanu amonného, který se používá v raketových palivech a průmyslových výbušninách. První linka má mít kapacitu až 1000 tun látky ročně a patřit má k největším zařízením svého druhu v Evropě. Firma nyní žádá o posouzení vlivu projektu na životní prostředí a musí získat další povolení. Policie navrhla obžalovat bývalého soudce Romana Kafku. Podle vyšetřovatelů podvodem připravil desítky lidí o více než 20 milionů korun. O podání obžaloby rozhodne do konce září dozorová státní zástupkyně. Kafka tvrdí, že si peníze půjčoval kvůli údajným vyděračům a jedná o možné dohodě o vině a trestu. Moravskoslezskému kraji ubylo v prvním pololetí téměř 3000 obyvatel, nejvíce ze všech krajů v Česku. Narodilo se v něm rekordně málo dětí, zatímco počet zemřelých byl nejvyšší za poslední 4 roky. Úbytek částečně zmírnilo stěhování, díky kterému kraj získal 210 obyvatel. Na konci června v Moravskoslezském kraji žilo zhruba 1 173 000 lidí. Ostrava chce ještě v září vypsat soutěž na stavbu nové haly pro míčové sporty. Sportoviště za více než 1 000 000 000 korun má vzniknout na pozemcích po bývalém stadionu v Moravské Ostravě a nahradit má halu Tatran. Příprava projektu má několika měsíční zpoždění, což komplikuje situaci basketbalovým klubům. Dodavatele chce město vybrat do konce roku a stavbu zahájit příští rok.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Přeji hezké páteční odpoledne, posloucháte Den v kraji a to na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Míříme na Osoblažsko. Přes 3 měsíce tam funguje poptávková doprava a to jako náhradní za hromadnou dopravu v časech, kdy autobusy ani vlaky nejedou. Elektroauta zatím svezla 1200 cestujících. Pilotní projekt kraj platí z evropských peněz. Někteří lidé si právě zmíněnou poptávkovou dopravu oblíbili.
1: Dobrý
2: den. Věra Kubečková je seniorka z Osoblahy a přivítala mě u sebe doma.
1: Tak já jsem byla vlastně hned na druhý den jako první asi občan z naší obce, který této služby využil.
2: Auto už nevlastní, protože ve svém věku už nechce riskovat řízení.
1: Nákupy, přátelské, rodina. Tak to byly ty moje hlavní trasy. Ale jednu připomínku mám. My tady máme spoustu společenských akcí, které bývávají jako ve večerních a nočních hodinách. My se dostaneme tam, ale my se nedostaneme zpátky.
2: Poptávková doprava totiž jezdí od pondělí do pátku od 7 do 19 hodin. Službu ale využívají i děti. Například Lucie objednává auto pro svou dceru.
3: Chodí do školy do Třemešné, ty spoje z té Třemešné do naší obce vlastně nejsou vůbec, ale nebo když už jsou, tak jsou opravdu třeba s dvouhodinovým zpožděním, kdy dcera končí ve škole a nenavazuje jí tam žádný spoj ani do nejbližší nějaké vesnice, z které byste dostala pěšky třeba nebo takhle. Buď to posílit spoje, anebo právě ta poptávková doprava a určitě bychom byli rádi, kdyby to fungovalo i nadále.
2: Podle údajů z krajského úřadu využilo poptávkovou dopravu za 3 měsíce fungování zhruba 1200 cestujících. To je více lidí, než kolik v současnosti žije v samotné Osoblaze. Projekt má končit na konci října, říká mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová.
4: Po ukončení pilotního projektu proběhne jeho podrobné vyhodnocení. Zaměříme se nejen na počet přepravených cestujících, ale také na ekonomické aspekty provozu, efektivitu systému, využití jednotlivých spojení a celkový přínos služby pro obyvatele regionu.
2: Na základě získaných informací pak kraj rozhodne, jestli bude poptávková doprava pokračovat nebo ne. Z Osoblažska Adam Tomáš, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Naším pondělním dopoledním hostem bude opavský rodák Michal Krásný, hudebník, který se pohybuje na české i mezinárodní scéně. Jako basista hraje například s jazzovým trumpetistou Láco Déčím. Nejen na to, co obnáší hrát po boku významného a svérázného trumpetisty, se bude ptát Kateřina Huberová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
2: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Česko-těšínská charita otevřela nový domov pokojného stáří. Budovu z přelomu 20. století opravovala rok a půl. Senioři mezitím bydleli v náhradních bytech na tamním sídlišti. Nové prostory, ty jsou ale bezbariérové. Rozložení pokoju podporuje komunitní rodinný život a obrovskou pomocí pro pracovníky je také úplně nový výtah. Další podrobnosti teď ve Dni v kraji na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava.
1: Tak sjedeme dolů na nole. Specialita tohoto výtahu je, že vstupovat se dá oběma stranami. Někdy to je matoucí, že stojíte na jedné straně, čekáte, že se to otevře a ono se to otevře někde jinde.
2: Michaela Horňáková z Charity mi ukazuje, jak to bude vypadat, když budou pracovnice vozit seniory na zahradu.
1: Chtěli jsme právě takový velký výtah, který je zároveň evakuačním, ale takový, který by svezl toho klienta i na lůžku ven, že nebude odkázaný jenom na otevřené okno někam do ulice, ale že si může užít i ty kytky, které tam jsou, slunko, může být účasten opekání.
2: V budově přibylo celé jedno patro. Kapacita domu se ale snížila ze 24 míst na 18. Převážně jsou tady jednolůžkové a pak dva dvoulůžkové pokoje. Personál se bude měnit na patře tak, aby si mohl každý klient vytvořit vztah s člověkem, který o něj pečuje. Novinkou je i pietní místnost, říká ředitelka Česko-těšínské charity Monika Klimková.
3: Máme za to, že pokud rodina anebo přátelé, anebo jakoby tady i klienti chtějí se rozloučit v nějak v takovém soukromí, tak vlastně na dvoulůžkových pokojích to není dost dobře možné a právě proto jsme velmi rádi, že jsme pietní místnost mohli takto připravit.
2: Jde o malou místnost s židlemi. Klienti se zpátky do svých pokojů v domově podívají 15. září a Charita pro ně připravila malé překvapení.
3: Chystáme pro ně takové jakoby, zdá se nám jakoby milé přivítání, protože jsme pozvali rovněž jejich rodinné příslušníky, kteří vlastně společně budou nastěhovat klienta do toho jejich vybraného bytu.
2: A pověsit společné fotky na zeď. Oprava starého bytového domu vyšla Charitu na skoro 70 milionů korun. Celou částku pokryla dotace. Z Českého Těšína Natálie Janišková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Za dotační podvody v době koronavirové pandemie dostal další trest podnikatel. Tříletý podmíněný trest a pokutu 500 000 korun potvrdil Vrchní soud ostravskému provozovateli ubytoven Gabrielu Figelovi.
1: Gabriel Figela podle rozsudku neoprávněně inkasoval v letech 2020 a 2021 celkem 5 200 000 korun. Peníze z programu Antivirus čerpal podle rozsudku nezákonně na 20 zaměstnanců, přestože pracovali bez omezení, popisuje státní zástupce Ondřej Frgal.
2: Jednodušeně řečeno vykazoval, že zaměstnancům vyplácí náhrady mzdy za to, že nemohou pracovat, ať už z jakýchkoliv důvodů v situaci covidových. A ve skutečnosti tito zaměstnanci pracovali a pobírali mzdu za odvedenou práci.
1: Figela tvrdil, že je nevinný. Vinu svaloval na daňovou poradkyni, která se starala i o mzdy. To ale odvolací soud odmítl, vysvětluje jeho mluvčí Stanislav Cik.
3: Kromě toho, že obžalovaný všechny dokumenty podepisoval, věděl, na co ty jednotlivé dotační programy jsou. Ty dotační programy, ať už třeba Antivirus nebo ty další dotační programy, nebyly složité, nebylo potřeba na to mít do daňového poradce. Bylo zřejmé, že slouží na to, když zaměstnanci nechodí vlastně do zaměstnání, což u obžalovaného nebyla pravda.
1: Další peníze měl podnikatel neoprávněně čerpat z dotací programu COVID ubytování. Podle žalobce Ondřeje Frgala měl v žádostech uvést, že neubytovává nikoho, kdo by čerpal dávky v hmotné nouzi, což nebyla pravda.
2: On je majitel nějakého hotelového domu, částečně hotelu, částečně ubytovny. Nesplňoval podmínky, přesto čerpal peníze, čerpal dotace.
1: Přesnou výši škody se zjistit nepodařilo. Obhájkyně Iveta Kubica Magnusková s rozhodnutím soudu nesouhlasí.
4: My si prostudujeme písemné vyhotovení poté, co nám bude doručeno a podle jeho závěru se zařídíme.
1: Rozsudek je pravomocný. Strany proti němu ale můžou podat dovolání k nejvyššímu soudu. Z Olomouce Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den v kraji stále pokračuje na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Teď už ale míříme do Opavy a mám pro vás tip a pozvání na jeden zajímavý festival. Dnes totiž začal další ročník jednoho z nejstarších festivalů v Česku. Bezručova Opava nabízí už po 69. celou řadu kulturních akcí, včetně hudby, poezie nebo tance. Potrvá až do 25. září. Hlavním pořadatelem je Opavská kulturní organizace. Její ředitelky Evy Týlové se na detaily ptal Petr Soukup.
1: Pojďme k hlavnímu tématu toho letošního ročníku, jaké je?
2: Festival samotný nemá žádné konkrétní téma ve smyslu nějakého podtitulu, ale jelikož byl Petr Bezruč básník, tak my se zaměřujeme právě především na literaturu, lépe řečeno na krásu slova jako takovou, a to v různých podobách, právě v různých podobách, které prostupuje uměním, tedy v hudbě, divadelní tvorbě či tanci. I důležitou lidí pro nás je samotné téma Petra Bezruče, opavského rodáka, se kterým souvisí také udělení nejvyššího ocenění v oblasti kultury města, tedy ceny Petra Bezruče, a tu si letos převezme opavský sochař Daniel Klosa.
1: Jaký program jste letos pro návštěvníky připravili?
2: Program je opravdu rozmanitý a tedy už 69. rok si festival zachovává svou multižánrovost. Během těch následujících 14 dnů přivítá Opava opravdu zvučná jména, jako je například Barbora Polák, Štěpán Urbán, Jenové Faboková, David Matásek, Saša Michailidis nebo kapela Čechomor. Připraveny jsou také samozřejmě i další aktivity, jako jsou vycházky po stopách Petra Bezruče, představení loutkového divadla, kreativní workshopy a nebo taneční vystoupení.
1: A spolupracujete i s dalšími organizacemi, třeba s těmi, které mají v názvu jméno Petra Bezruče?
2: Určitě, bez našich partnerů by se festival neobešel. Jsme velmi rádi, že našimi hlavními spolupracujícími partnery jsou právě knihovna Petra Bezruče a památník Petra Bezruče, který spravuje Slezské zemské muzeum, ale jsou to i další opavské organizace a jednotlivci, kteří nám pomáhají společně vytvářet opravdu jedinečné kulturní zážitky během festivalu v Opavě.
1: Na festival Bezručova Opava nás pozvala ředitelka opavské kulturní organizace Eva Týlová. Děkujeme za to a přejeme hodně zdaru.
3: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle Kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Také Eva Farná na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Stále posloucháte Den v kraji a jeho součástí je také předpověď počasí. O počasí si budu povídat už s Romanem Volným z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, kterého vítám. Po telefonu přeji hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Stále deštivé, jak to vypadalo dnes v celém kraji?
1: Tak pršelo téměř celý den, ale ty úhrny nejsou nijak závratné. Vypadá to, že ty maxima se pohybují někde kolem 15 mm, možná na Nový Čínsku a v těch Beskydech to bude k 10 mm. Jinak je to většinou tedy do těchto úhrnů. No a ty teploty ale byly v podstatě nejvyšší v ranních hodinách. Tam to bylo někde mezi 11 až 15 stupni Celsia a po většinu dnes se nám potom zejména tady na Ostrovsku pohybovaly ty teploty jen kolem těch 11 nebo 12 stupňů a provázelo to většinou mírný severní nebo severovýchodní vítr s průměrnou rychlostí většinou do 5 metrů za sekundu.
0: Ano, je to citelné ochlazení oproti těm dnům, kdy jsme měli teploty nad 30 stupni Celsia. Takový je dnešek, tedy pátek, co nás ale čeká, jaká je předpověď pro noc a zítřek?
1: Tak ty srážky budou teď ve večerních hodinách poměrně rychle odeznívat. V průběhu noci by se ta oblačnost měla začít od západu i protrhávat. Postupně by mělo přechodně převládnout i polojasno, možná kránu zase přechodně té oblačnosti přibude a možná se vytvoří i mlhy. Noční teploty většinou od 9 do 5 stupňů Celsia. V údolích to může být až k 3 stupňům. Vítr to bude provázet jen slabý proměnlivý, většinou do 3 metrů za sekundu.
0: A dále?
1: A co se týče potom zítřejšího dne, tak v ranních hodinách nějaké ty mlhy, jinak by mělo převládnout většinou polojasno, možná v odpoledních hodinách přechodně až oblačno a zítřejší odpolední teploty o něco vyšší, většinou mezi 15 až 19 stupni Celsia. V 1000 metrech na horách to bude teplota kolem 10 stupňů a vítr bude většinou slabý severních směrů s průměrnou rychlostí do 4 metrů za sekundu.
0: Tak to byla ta sobota, co další dva dny, neděle a pondělí?
1: Neděle je ještě o malinko teplejší, v pondělí pravděpodobně se vrátí srážky, v neděli očekáváme polojasno až oblačno, po ránu nějaké výjimečné mlhy. Později odpoledne a k večeru bude potom oblačnosti přibývat, k večeru se mohou i výjimečně objevit nějaké ty přehánky, které budou hlavně potom během noci na pondělí četnější. Ranní teploty od 10 do 6 stupňů, ty odpolední nedělní potom mezi 17 až 21 stupňů, vítr slabý, proměnlivý, postupně jihozápadní až západní do 4 metrů za sekundu. No a v pondělí už zase den s velkou oblačností, většinou zataženo s deštěm. Srážky budou během odpoledne pravděpodobně slábnou ustávat a během noci na úterý začne oblačnosti zase ubývat. Noční teploty od 14 do 10 stupňů, ty nejvyšší denní v pondělí, podobné jako ty v neděli od 17 do 21 stupňů, vítr slabý západní až severozápadní do 4 metrů za sekundu.
0: Říká Roman Volný z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a já děkuji za předpověď počasí pro ty nejbližší dny. Romane, díky, hezký večer přeji.
1: Děkuji a naslyšenou.
0: Také děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Tak takový byl den v Moravskoslezském kraji s datem 11. září. Co zítra a pozítří, prostě ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Ostrava si kromě jiného připomeneme dvouleté výročí ničivých povodní v Česku, které výrazně zasáhly především Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Do Ostravské Nové Vsi pohroma dorazila v okamžiku, kdy ustal déšť a začalo svítit slunce. V tu chvíli se ale přelila protipovodňová hráz. O víkendu se podíváme také na dožínkové slavnosti v Medele. Toto zařízení se na Ostravici stará ve zvláštním režimu o seniory a pro ně a jejich rodinné příslušníky uspořádali slavnost vyzdobenou zahradou a slavnost bude s výborným jídlem, pitím, muzikou a také rodinnou pospolitostí. A ještě jedno téma. Zastavíme se také v Bohumíně u jedné velmi netradiční společensko-sportovní akce. Zítra tam totiž pořádají 9. ročník Slezského národního poháru v Typkicku, který je mezinárodním mistrovstvím České republiky. O co jde? O stolní fotbalovou hru, při které se používají několika centimetrové figurky hráčů a ovládají se tlačítkem na jejich hlavě. To vše a mnohem více ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava v průběhu víkendu. Pro dnešek Den v kraji končí. Přeji vám krásný podvečer a příjemný poslech dalších našich pořadů.
1: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Nové cesty, staré hříchy a tajný deník. Premiérový seriál Na tělo. ČT2. Aby unikla trestu smrti, stane se mladá žena strojem na zabíjení ve službách tajné vládní agentury. Premiéra filmu Zabiják. A ČT Art uvede jako vzpomínku na frontmana, zpěváka a textaře Richarda Tesaříka koncert legendární kapely Jojo Band 50. Páteční večer s Českou televizí.
1: Hurá! Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině
2: to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
3: Bylo 18 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Po čtyřech letech se v Česku objevil tetanus, nakazil se muž z Moravskoslezského kraje. V Bohumíně se chystá výroba chemické látky používané v raketových palivech. V příštím týdnu se do Českotěšínského charitního domova vrátí seniori. Zítra bude polojasno až oblačno, teploty do 19 stupňů. Hezký večer u zpráv přeje Petr Hrčka. V Česku se po čtyřech letech objevil případ nákazy tetanem. Podle Státního zdravotního ústavu je nakaženým 48-letý muž z Moravskoslezského kraje. Toho lékaři ošetřili na chirurgii kvůli tržné ráně na hlavě. Podle ústavu ale není jasné, jestli byl muž očkovaný. Tetanus není přenosný z člověka na člověka. Jak je možné se nakazit, vysvětluje mluvčí ústavu Štěpánka Čechová.
5: K nákaze dochází tak, že se spory bakterie dostanou přes porušenou kůži do rány. Nakazit se tedy můžeme třeba poraněním o znečištěné předměty, zanesením cizího tělesa do rány nebo odřeninou při pádu na zem. Vstupní branou infekce mohou být například i dlouhodobě se nehojící rány.
3: Očkování proti tetanu je v Česku povinné pro děti. Lékaři ale upozorňují, že dospělí na přeočkování často zapomínají. Společnost Bochemie plánuje ve svém bohumínském areálu vyrábět chloristan amoní, který se používá v raketových palivech a průmyslových výbušninách. První výrobní linka má mít kapacitu až 1000 tun ročně a patřit má k největším zařízením svého druhu v Evropě. Firma nyní žádá o posouzení vlivu projektu na životní prostředí a musí získat také stavební a další povolení. Pokud uspěje, stavba začne letos v listopadu a zkušební provoz v prosinci příštího roku. Výrobek má směřovat hlavně k civilnímu využití. Společnost ale nevyloučila ani dodávky pro vojenské účely. Senioři se vrátí do opraveného charitního domova v Českém Těšíně příští týden. Rok a půl žili v provizoriu v bytech na sídlišti v městské části Svibice. Ve dvou panelácích měli k dispozici 4 bytové jednotky. Senioři se nejdříve přesunou do denního centra, říká ředitelka Českotěšínské charity Monika Klimková.
6: A její nábytek, včetně polohovacích postelí, dalšího vybavení, obrazu, oblečení, všeho možného, bude pracovníky převážen tady jakoby do pokojů, které už jsou vybrané, jsou určeny. A vlastně oni následně až k večeru, až už to bude všechno nachystáno, tak se vlastně do toho prostoru přestěhují.
3: Půlnická radnice i nadále pracuje na opravách historického schodiště v centru města. Vede z náměstí ke kostelu Nejsvětější Trojice. Součástí jsou i 3 historické sochy, které město nechává zrestaurovat.
7: Historické sochy musela momentálně radnice z okolí schodiště odstranit a převést je na opravu do ateliéru. Zpět je vrátí až na konci října, kdy už budou stavební práce hotové. Z Fulneku Klára Křižáková, Český rozhlas.
4: Počasí.
3: V noci bude většinou polojasno, v Beskydech ještě zpočátku zvětšená oblačnost, teploty kolem 7 stupňů. Zítra ráno čekáme v Moravskoslezském kraji místy s většinou oblačnost nebo mlhy, během dne převládne polojasno, přechodně až oblačno. Teploty od 15 do 19 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Muglinovské ulici v Ostravě se srazila 2 osobní auta, na vozovce zůstala překážka, místem se projíždí se zvýšenou opatrností.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Přeji vám hezký podvečer po 18. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Už za chvíli ostravská rozhlasová rodinka a v druhé půlce hodiny také ostravské folklorní kalendárium. A kdo dnes slaví svátek, mají Denisa anebo Denis, tak vše nejlepší k svátku a všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 11. září a máte důvod dnes k oslavám narozenin.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: A přidávám první dnešní blahopřání, které jsme od vás dostali. Vážená redakce, prosíme o písničku. Právě dnes 11. září slaví narozeniny paní Marie Korytářová, členka klubu důchodců Horní Bečva. Dnes každý, kdo tě má rád, přichází ti k narozeninám přát. Užívej si lásky a pohody v kruhu nejbližších. Přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí, optimismus a vše nejlepší do dalších let. Prosíme o písničku Kočka od kapely Elán. Tady je.

nejsou vysvětlé. Minule, už ani nevím, kde to bylo, si zase raz nahodila ten svůj pohled a posměšně zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A to další dnešní blahopřání je nejen k narozeninám, ale také k svátku. Vážená redakce, prosíme o písničku v pátek 11. září. To slaví narozeniny paní Maruška Ondruchová, aktivní členka klubu důchodců Horní Bečva. Dnes každý, kdo tě má rád, přichází ti k narozeninám přát. Přejeme ti hlavně pevné zdraví, také štěstí, optimismus, pohodu v rodině a vše nejlepší do dalších let. Současně přejeme vše nejlepší k zítřejšímu svátku.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A teď už máte příležitost vybírat si také písničky na telefonická přání 59 611 22 66.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A v ostravské rozhlasové rodince už vítám Zdeňka. Zdeňku, krásný podvečer vám přeji.
2: Krásný podvečer, Ivetko, vám do radia.
1: Děkujeme.
2: A já bych vás chtěl poprosit zahrát písničku od Karla Gotta a bylo by to do Šenova, kde měli minulou sobotu, měli na cvičáku výbornou akci, jmenovalo se to Pejsky jada. A bylo by to jako velké poděkování všem pořadatelům a všem účastněným, že to měli krásné a jako byla by to určitě i velká pochvala a poděkování.
1: Dobře, písničku posílám a vám popřeji krásný podvečer. Naslyšenou.
2: Taky krásný večer, naslyšenou.
1: Děkuji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: soutěžní pořad o nejlepší písničky nazvaný Chtěl bych mít kapelu přichází každou sobotu v 18 hodin s 12 vynikajícími dechovkami a vy můžete svým hlasem ovlivnit jejich postavení v žebříčku těch nejlepších a nejúspěšnějších, anebo naopak. Hitparádu najdete také v internetovém archivu ostrava.rozhlas.cz. V sobotu po 18. hodině se na vás týden co týden těší Artur Kubica, dechovek plná krabica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Pěkný podvečer a nerušený poslech vám přeji z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Vojtěch Dluhý a od mikrofonu Zdeněk Toffel. Dnes mají svátek Denisa a Denis. Gratulujeme všem nositelům tohoto jména. Ženské křestní jméno Denisa má stejný původ jako mužské jméno Denis. Pochází z řečtiny. Jméno vzniklo jako odvozenina řeckého jména Dionýzos, který byl bohem vína. Překládá se jako božské dítě, bůh vína nebo zasvěcená bohu vína. Naše podoba jména byla zřejmě převzata z francouzštiny. Jméno Denisa se ve staročeštině užívá jako diviška. Nositelky jména jsou například herečka Denisa Nesvačilová, modelky Denisa Domanská, rodačka z Kyjova, a Denisa Dvořáková z Prahy, kytaristka Denisa Schneebaumová, rozená ve Škrnová z Třebíče, tenistka Denisa Chládková nebo zpěvačky Denisa z Německa a Denise Williams ze Spojených států severoamerických. Z žánru folklorismu to jsou zpěvačky Denisa Kopáčková, dnes už Janušovská, spolupracující s brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů, s Lukem z Bratislavy, ale i s Blaženkami, nebo Denisa Valentová z pardubického Baldriánu. Poslechněme si Denisu Kopáčkovou, tedy Hanušovskou, v titulu Išol milý orac. V úpravě basisty Pavla Trkana doprovází Broun s uměleckým vedoucím Petrem Varmužou.

všem Denisám a Denisům k svátku a našim posluchačům zpívala Denisa Kopačková Hanušovská, hrál Broln s uměleckým vedoucím Petrem Varmužou. O brněnském rozhlasovém orchestru lidových nástrojů bude dnes ještě řeč v souvislosti s třebovickým koláčem. V kalendáři si dnes všimneme také žánru folk nebo blues. Konec konců, původní blues jako hudební styl vzniklo v afroamerické otrocké komunitě na jihu Spojených států zhruba v 60. letech 19. století. Blues je světská hudba, vycházející z náboženských gospelů a spirituálu a je velmi výrazně ovlivněno africkou hudbou, zejména kmene Igbo nebo Ebo ze západní Afriky. V roku 1908 je doloženo první vydání bluesové notace. Za otce blues je označován trumpetista William Christopher Handy. Žánru blues se u nás věnoval Pepa Štrechl, který by měl před pár dny v úterý 8. září rovných 77 let, kdyby před 13 lety a necelým měsícem neodešel do folkově bluesového nebe. Narodil se 8. září 1949 v Orlové. Do zmíněného nebe odešel 11. srpna roku 2013. Pepa Štrajchl, jak jsme ho všichni znali pod tímto jménem, vystupoval často sám se svou kytarou a foukací harmonikou, ale také s řadou přátel. Mezi něž patřil vynikající muzikant i náš bývalý rozhlasový kolega Jan Spálený, bratr zpěváka Petra Spáleného, a houslista i kytarista Richard Kroček senior. V roce 2007 nahrál Pepa se svými přáteli CDčko Za dveřmi Pepa Štrechl Trio and Přátelé v obsazení. Roman Černý foukací harmonika též hrál v Pepově skupině Truth Blues. Jazzman Jakub Kupčík perkuse. Na basu hrál Béďa Perzina, který vystřídal Dana Plintu, našeho bývalého mistra zvuku. Poslechněme si ale píseň s hrníčkem na řetízku, kterou Pepa natočil ve studiu S1 s přáteli roku 1982. Autorem hudební úpravy je Richard Kroček senior.

S hrníčkem na řetízku Pepi Štrejchla jsme vzpomněli na muzikanta, bluesmana a přítele 3 dny po datu jeho nedožitých 77. V našem pořadu si všímáme osobností i ze světa populární hudby. Patří mezi ně textař, hudební skladatel, hudebník i moderátor Jaroslav Vikrent. Včera jsme si připomněli jeho nedožité 83. Jaroslav Vikrent se narodil 10. září 1943 v Přerově. Do uměleckého nebe odešel 12. března roku 2022. V 60. letech minulého století byl jedním z původních členů špičkové skupiny Synkopa. V 70. letech vystupoval v pořadu České televize Ostrava Můj táta byl. Proslavil se hitem Agnes, hudbu napsal Drahoslav Volejníček a především jako dvorní autor Marie Rotrové. Jeho písně a texty se staly v jejím podání skutečnými hity. Dne 25. ledna roku 1999 utrpěl Jarda celou sérii mozkových příhod, které zpočátku výrazně omezily jeho vystupování na veřejnosti. Za značného přispění Marie Rotrové se však dokázal na jeviště vrátit. Stal se pravidelným hostem zpěvačinných koncertů a díky přerovskému muzikantovi Ivanu Němečkovi a kapele In Blue se Jarda vracel k posluchačům ve svých koncertních recitálech. Vytvořil též řadu hudebních pořadů ve studiích Českého rozhlasu Ostrava a Olomouc. Psal texty pro Věru Špinarovou, Pepu Štrejchla a další. Připomenu také Jardovu spolupráci s brněnským divadlem Radost a s těšínským divadlem v Českém Těšíně. V říjnu roku 2014 vydal Jaroslav Vikrent s Ivanem Němečkem své poslední CDčko Už to prostě není ono. Vraťme se ale k žánru folklorismu. Další osobností je basista, upravovatel, pedagog a člen Besického folklorního orchestru Jiří Dorosinský, který se narodil 12. září roku 1982 v Ostravě, zítra oslaví své 44. Jirka po Zušce, kde učili i jeho rodiče, oba vynikající houslisti, vystudoval Janáčkovu konzervatoř v Ostravě, obor kontrabas, a také církevní konzervatoř v Opavě, obor kytara. Nyní je prvním kontrabasistou orchestru Slezského divadla v Opavě, ale umí zahrát s kteroukoliv cymbálovkou. Jiří Dorosinský působí též jako pedagog základní umělecké školy v Krnově, kde učí kytaru, kontrabas a mladé talenty v cymbálové muzice Cvilíňa, nazvané podle známého vrchu poutního místa dnes s chrámem Panny Marie, Sedmý bolestné i rozhlednou Cvilín. Mimochodem, v jeho okolí byly nalezeny první známky osídlení Krnova ze starší doby kamenné. Dávná historie poutního místa je opředena pověstmi sahajícími až do doby vlády českého krále Přemysla Otakara II., kdy zde měl být uctíván obraz Panny Marie Sedmý bolestné, jež byl umístěn na dřevěném sloupu. K poutnímu místu Cvilín nad Krnovem vede schodiště čítající více než 220 schodů, údajně přesně 222 schodů. Krnov je pěkné město a postupně zkvétá po předloňských povodních. Následující píseň od Příbora Svatý Juří v podání zpěváku a muzikantů souboru Valašský vojvoda nás svým příběhem vtáhne do zápasu světce s ukrutnou saní, s níž bývá Svatý Jiří zobrazován. Hudební úpravu napsal náš zítřejší oslavenec Jiří Dorosinský. Posloucháme studiovou verzi z května roku 2018. Cymbalová muzika Valašský vojvoda z Kozlovic hrála tehdy s primášem Janem Šošolou.

Písní Svatý Juří v podání zpěváku a muzikantů cimbalové muziky Valašský vojvoda připomínáme zítřejší narozeniny basisty Beskydského folklorního orchestru, pedagoga a upravovatele Jiřího Dorosínského. Na vlnách Českého rozhlasu Ostrava posloucháte pravidelný pořad Ostravské folklorní kalendárium. U mikrofonu je v ostravském rozhlasovém studiu Zdeněk Toffel. Z literárního světa vzpomeňme už dnes básníka Petra Bezruče. V úterý 15. září si připomeneme jeho nedožité 159. Petr Bezruč je literární pseudonym, pod kterým vystupoval slezský básník původním jménem Vladimír Vašek. Narodil se 15. září 1867 v Opavě. Do básnického nebe odešel 17. února roku 1958 v Olomouci. Bezruč je autorem jediné básnické sbírky, původně nazvané Slezské číslo, později známé jako Slezské písně, vydané počátkem 20. století. Ojedinělé verše útočně promluvající za sociální a národní zájmy našich obyvatel Slezska nemají svým vznikem, stylem ani dalším osudem v české literatuře obdobu. Literární historici řadí Bezruče do generace takzvaných anarchistických buřičů. Jeho názory se ale nestotožňovaly s takzvanými buřiči. Dílo je ovlivněno symbolismem a českou modernou. Spekulovalo se o tom, že autorem většiny básní ze sbírky Slezské písně ve skutečnosti není Vladimír Vašek, ale jeho přítel Ondřej Boleslav Petr, který spáchal sebevraždu. Nicméně roku 2014 vydal Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky kritické vydání Slezských písní, kde odborníci z ústavu odmítají tvrzení, že autorem sbírky byl někdo jiný než Vašek, tedy Petr Bezruč. Z Bezručovy tvorby si vybral cymbalista Jan Rokita mladší ke zhudebnění báseň Souputnice. V písňové formě vyšla na CDčku Od pramenů k moři roku 2015. Zpívá Klára Blažková, hraje ensemble Flair s primášem Petrem Valou.

Závěrem ostravského folklorního kalendária máme předběžnou pozvánku na 21. ročník festivalu Třebovický koláč, který proběhne od příštího pátku 18. do neděle 20. září v Ostravě Třebovicích. Pořadatelé s řediteli, manželi Vojtkolákovými a slezským souborem Heleny Salichové namíchali chutnou koláčovou náplň napříč třídenním programem. V Třebovickém parku vystoupí v pátek 18. září například Honza Nedvěd mladší a příbuzní, Broln, Tigráš a kapela Vesna. V sobotu 19. září dětské soubory Krásný čánek, Malí Salichovci a Ondrášek Svítku Místku v pořadu U nás na dědině, pak kapela Folk, dospělé soubory jako Vrtek z Opavy, Slezan z Českého Těšína, Salichovci a Valašský vojvoda z Kozlovic pořadu Byla láska. Dále Pavlína Jíšová a Bohadlo i soubor Železiar z Košic. Třetí den Třebovického koláče nabídne v neděli 20. září v 10 hodin dopoledne mši svatou v Třebovickém parku za doprovodu kapely Chválova. Pak vystoupí cymbálová muzika Jasenka, Big Band Vratimov, Kůpava, BG Styl, celý soubor Jasenka ze Vsetína a slavnostní ukončení obstará Janka Kiršner se svou kapelou. Slovem budou provázet tradiční borci Libor Čenda-Cenek a Jan Ryška. Kompletní program najdete na webu www.trebovickykolac.com. V hudební pozvánce na Třebovický koláč uslyšíme v hudební úpravě Jaromíra Dadáka písně ze Skřípova. Zpívají a hrají členové cymbalové muziky Salichovců s primáškou Evou Prauzeovou. Pěkný páteční podvečer vám přeji z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Vojtěch Dluhý a od mikrofonu autor pořadu Zdeněk Tofel.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Podmínky poskytování spotřebitelských úvěrů se zpřísní. Po předloňských povodních bude kompletně dokončený areál školy Šrámkova v Opavě. Zahrádkářská výstava v Karviné nabízí výpěstky a soutěž školáků v aranžování. Zítra bude polojasno až oblačno, teploty do 19 stupňů. Hezký večer u zpráv přeje Petr Hrčka. Sněmovna schválila zpřísnění podmínek poskytování úvěrů. Zákon nově stanoví maximální možnou cenu za půjčení peněz. Omezí taky reklamu, ta má varovat před rizikem nesplácení. V Česku je kvůli neschopnosti platit své závazky v exekuci skoro 590 tisíc lidí. Průměrně má každý z nich 5 exekucí. Vyplývá to z dat exekutorské komory.
2: Novela přinese zastropování nákladů na spotřebitelský úvěr. To znamená, o kolik klient zaplatí víc na úrocích. Doteď žádná taková hranice nebyla. Nově to bude 48% z celkové částky. Pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Tato úprava zabrání nepřiměřeně drahým úvěrům, současně pak nepovede k omezení dostupnosti legálních úvěrů pro rizikovější klienty.
2: Novelu podpořila koalice i opozice. Zastropování úvěrů podporují například starostové, jak říká jejich poslanec Jan Papajanovský.
4: V tomto konkrétním případě se domníváme, že jde o vhodné řešení, ke kterému mělo dojít už dávno.
2: Novela počítá taky s přísnějšími pravidly pro reklamu. Teď ji dostanou k posouzení senátoři. Jana Čermáková, Český rozhlas.
0: Město Opava dokončuje rekonstrukci areálu základní školy Šrámkova. Budovu i okolí výrazně zasáhly před 2 lety povodně a bylo nutné obnovit i vnitřní vybavení, včetně nábytku a pomůcek. Poslední stavební prací je příjezdová cesta a chodníky.
5: Škola Šrámkova patřila v Opavě po záplavách k nejvíce poškozeným, uvnitř už ale tyto následky nepřipomíná nic. Zbývá dokončit příjezdovou cestu z Černé ulice. Termín se ale kvůli souběžné výměně horkovodu posunul až do začátku nového školního roku. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Karviné začala dvoudenní zahrádkářská výstava. Kromě výpěstků a expozic místních zahrádkářů nabízí také včelařské produkty, poradny, ochutnávky nebo prodej rostlin. Součástí jsou také podzimní aranžmá karvinských školáků. O nejzdařilejších výtvorech mohou rozhodnout sami návštěvníci, upřesnila za pořadatele Marcela Urbanová.
6: Tím zadáním pro děti je tvorba podzimního aranžma z materiálu, který je teď na podzim, používají šípky, listí, zakomponují vlastně produkty, které teď najdou na podzim, můžou použít zeleninu, použijí kaštany, lísky.
0: Mezinárodní divadelní festival Bez hranic se uskuteční od 3. do 11. října v Českém Těšíně a Polském Těšíně. Vystoupí na něm soubory z Česka, Polska a Spojených států. Jedním z vrcholů bude pohybová inscenace Perpetuum Havel pražské Laterny Magiky, která vychází z dosud nezveřejněného libreta Václava Havla. Program nabídne také současnou činohru monodramata Loutkové a rodinné divadlo. Letošní 35. ročník doplní debaty, výstavy, workshopy a koncerty.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou polojasno, v Beskydech ještě zpočátku zvětšená oblačnost, teploty kolem 7 stupňů. Zítra ráno očekáváme v Moravskoslezském kraji místy zvětšenou oblačnost nebo mlhy. Během dne převládne polojasno, přechodně až oblačno, teploty od 15 do 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Českém Těšíně je kvůli opravě povrchu uzavřená Slezská ulice mezi Ostravskou a Hornickou ulicí. Objížďka vede po Ostravské viaduktové a Karvinské ulici. Autobusů zásobování a vozidel záchranářů se uzavírka netýká.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Český radio v Ostravě, wydarzenia.
8: Dobrý wieczór, piątek, 11 września 2026 roku, imieniny Jana i Piotra. Przed mikrofonem wita Państwa Jacek Sikora i zaprasza do wysłuchania wydarzeń, aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. pierwszym półroczu tego roku liczba mieszkańców województwa moravskoslezského obniżyła się o prawie 3000 osób. To najwięcej ze wszystkich regionów Republiki Czeskiej. Jak podał Urząd Wojewódzki, urodziło się 3780 dzieci, a zmarło prawie że 7000 osób. Spadek został częściowo zniwelowany przez migrację, ponieważ do regionu przybyło o 210 osób więcej niż się z niego wyprowadziło. Pod koniec czerwca mieszkało w naszym województwie około 1 173 000 osób. Premierą wesela Stanisława Wyspiańskiego uczci jutro swoje 75. urodziny Scena Polska Teatru Cieszyńskiego. Reżyserem przedstawienia, które rozpocznie się o godzinie 17.30, jest kierownik artystyczny zespołu Bogdan Kokotek, a w spektaklu zagrają m.in. polscy gimnazjaliści. Jak poinformowało kierownictwo zespołu, spektakl poprzedzi jubileuszowa wystawa o historii sceny. W czeskim Cieszynie zakończył się remont kapitalny Domu Seniorów, który przy ulicy Grabińskiej prowadzi miejscowy oddział czeskiego Caritasu. Podczas remontu dobudowano m.in. jedno piętro i windę do ogrodu. Jak poinformowała szefowa oddziału Monika Klimkowa, seniorzy, którzy na czas remontu mieszkali w czterech lokalach na siwickim osiedlu, wrócą do placówki w przyszłym tygodniu. Dzisiaj piątek, a zatem czas na audycję tematyczną. Tę dzisiejszą nazwałem Butelki, kufle i blues, czyli chmielowe i muzyczne pasje Stanisława Kołka. A na razie posłuchajmy piosenki ulubionego przez naszego gościa zespołu Breakout. Nazywa się Oni zaraz przyjdą tu.

0: Válka. Krásná zdravá svačina.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Mýty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Po písnice tedy naplno rozjíždíme dnešní téma a to je?
1: To je náhlé zhubnutí, o které jsme nestáli, ale paní Naďa nám popovídá o náhlém zhubnutí, no tak ne úplně náhlém, o které stála.
0: Ano, je to ukázka s Naďou Konvalinkovou, tehdy reakce na pořad Jste to, co jíte. Tak. Ukázka z Všechno party.
1: Děkujeme.
2: A byl mi sestavený jídelníček. Ano. Ovšem je to teda tragédie.
3: Jak to?
2: No protože to je šílení jídla. Ráno snídám a to musí být 3 krajíce chleba, teď ještě prostě, že jo, nesmím teda mazat máslem, sádlem, ničím, tak mám takový ty pomazánečky a tak to a na to si dám hlávkový salátek, takže to je snídaně. A teď už hned za chvilku už musí být svačina, to máš další 2 chleby a ještě k tomu jabko, ale teda jabka nesmíš moc, jo, tam je moc cukru, takže jenom půlka jabka, takže já si půlku takhle to a půlku si schovám na odpolen a to už se blíží v oběd, rozumíš? A teďko v oběd, teďko kolik deka to, teď je toho šíleně moc, já už skoro to nemůžu do sebe ani nasoukat a už se blíží druhá svačina a teďko už zas to mám a teďko rozumíš, seš po zájezdech, já nosím krabičky, já nosím tašky, furt si nosím, převážím, rozumíš, pak rychle se musím v tu svačinu najíst, pak jako je večer a pak ještě je druhá večeře a já zoufám, rozumíš, jsem úplně přežraná.
3: Naďo, to je hubnutí přežíráním teda.
2: No.
3: To je nejlepší dieta, jakou jsem slyšel teda.
2: No, ale jde to dolů. Já už
3: opravdu hubneš?
2: He, já pomalinku oplaskávám. Už si můžu pod prsenku zapnout na ty druhý háčky. Víš? Zhora trošku, víš, že to oplaskávám a řekla bych ti, kolik kilo, ale pode mnou teď praskla ta váha, ne. Ale já až ji spravím, tak a myslím si, že tak ty 4 a 5 kila už to
3: si sundala
2: no,
3: už?
2: No, tak podívej, břicho už cucnu.
3: No.
2: Jedinkrát jsem teda, jako prostě to jsem opravdu pochybila, protože já můžu, víš, jako prostě každý den si dát 1 deci vína. No co to je 1 deci vína, to mě ani nechutná, rozumíš? Já jsem si to nastřádala.
3: Takže jsi to vybrala jednou.
2: A za týden jsem si dala 7.
4: Vesele a zdravě.
1: No, srandičky kašpárky, ale ono je to celé pravda a bohužel my jsme 7 let z televizních obrazovek neustále hovořili o tom, že část obezity nebo někteří, kdo trpí nadváhou a obezitu, jedí málo a že musí přidat, protože metabolismus se brzdí i tím, že se nehýbu, ale i tím, že nejím. A bylo to marný, bylo to marný, bylo to marný.
0: Doktorka Kateřina Cajdemlová, teďka znala téma, tedy náhlé hubnutí, to musíme říct, ano. Tohle nebylo náhlé hubnutí, to bylo záměrné.
1: Ano.
0: Náhlé hubnutí, paní doktorko, jak je definováno?
1: Tak, je definováno bohužel stále hmotností, to znamená ztráta více než 5% váhy za 3 až 6 měsíců. Přičemž pokud ubydeme 3 až 5 kilo za krátkou dobu a krátká doba není definována, ale řekněme týden 14 dní, pokud se nějak nesnažíme, to znamená bez změny jídelníčku a pohybu, tak je to rovněž varující příznak.
0: To je hodně rychlý.
1: Ano.
0: Takhle asi často se nikdo ani neváží, ne? Ale to prostě pozná na sobě.
1: Patriku, nebuďte naivní, lidé se váží velmi často.
0: Ne, povídejte.
1: No ano, existují lidé, kteří se váží každý den.
0: Ale to je nějaká choroba, jsou chorobně váživí.
1: Prosím pěkně, ti lidé většinou jsou terčem útoku někoho za to, že se takzvaně přejídají. A oni si neuvědomí, já vždycky cituju paní Růžičkovou, která říkala, dám si rohlík a mám o kilo víc. Ona zapomněla, že ho zapila zřejmě litrem čaje. A protože litr čaje váží kilo, tak pokud se hned poté šla zvážit, no tak měla kilo navíc.
0: Můžeme tedy zhubnout bez toho, že bychom se prostě o to snažili, že by to byl náš záměr, můžeme?
1: Ano, jeden z těch důvodů, proč takhle krásně vesele zhubneme je, pokud nám klesne stres. To znamená, pokud jsme byli vystresovaní a hodně se nám produkoval vnitřní kortizol, tak vznikala rezistence tkání na inzulín a obalovali jsme se tukem. A v okamžiku, kdy ten stres přejde, a na to je krásná knížka Zbavte se svých kil bolesti, no tak my to schodíme, ani vlastně netušíme. Takhle hubnou i hubli naši účastníci v televizním pořadu, pokud se zbavili toxických vztahů, čili rozvedli se, nebo odešli od rodičů, kteří je týrali, nebo se rozloučili s dětmi, které nějakým způsobem žili parazitním životním stylem a prostě o ně hubli a nevěděli, jak je to možný.
0: Ale to se vlastně dostali do klidu, proto
1: ano.
0: Zhubli.
1: Ano.
0: Ale pak jsou stavy, kdy náhle zhubneme, ale je to spíše zdravotní problém. A tomu se budeme asi dnes věnovat.
1: Ano.
0: Říká a potvrzuje, tedy má slova doktorka Kateřina Cajtamlová v pořadu Vesele a zdravě a vy se samozřejmě dostanete i ke svým dotazům brzy.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamovou. A to téma, které dnes řešíme, si samozřejmě připomeneme i básničkou, protože i tentokrát náš posluchač básnil.
1: Zdraví Petr, asi skončím na klinice, jak hubnu v téhle době. Možná mám dvě tasemnice a žerou proti sobě.
2: Tasemnice většinou zůstávají samotné, že by jako takhle proti sobě to nedělají holky.
0: Nemůžou se rozmnožovat uvnitř?
2: Ne. Většinou máme jednu, ale hlavně já, když jsem četla ty nejčastější příčiny, když jsem se připravovala, tak jako problémy se štítnou žlázou, cukrovka, trávicí potíže, Crohnova choroba, záněty střev, podobně, psychické obtíže, tak tam vlastně tasemnice nebyly. A díky panu Petrovi, já jsem zašla do Wikiscript, tam je 38 diagnóz, při kterých se může náhle hubnout. A jsou tam i ty tasemnice, takže díky, pane Petře, je to tak, ale v dnešní době díky pečlivému sledování kvality masa už se nemusíme bát.
0: Paní Turko, proč to tělo dělá to, že hubne, když dojde k něčemu? Co je tím důvodem? Ono jako se zachraňuje nebo nás na něco upozorňuje, aby jsme věděli, pozor, děláš něco špatně?
2: 38 příčin. No. Takže já bych řekla, že to tělo nedělá, ale to děláme my tím, že něco špatně děláme. Takže například je velký vedro, potíme se, nedoplňujeme tekutiny, litr vody váží kilo, nebo šíleně omezujeme sacharidy. To je teďko neuvěřitelná móda, ty nesmyslné keto diety a další, což vede k tomu, že ztrácíme svalový škrob. To se moc ani tuku netkne, ale jakmile ztrácíme svalový škrob, tak si neudržíme svalovou hmotu. To znamená, jde to půl na půl tuk a aktivní hmota. A zatímco ten tuk se vrátí takhle, tedy lusknutím prstů, svalovou hmotu dáváme dohromady mnoho a mnoho týdnů poté. Takže to je velký problém. Další, co se může stát, že se nám vyprázdní střevo. A to můžeme zařídit buď projímadly, což řada lidí dělá. Kilo stolice váží kilo a my máme ve střevech 2,5 kila stolice, kilo a půl střevní mikrobioty. Takže toto letí. Nebo pijeme nějaké odvodňující čaje, nejznámější je kopřiva, že jo, zase litr

0: vody váží kilo, nebo můžeme dojít k tomu, že se nám nějak strašně zvýší metabolismus.
1: Děkuji.
0: To znamená metabolický obrat. No to se zvyšuje například tou činností štítné žlázy, protože štítná žláza plýtvá, čili ona nám rozpojuje ty cykly různé, takže dochází k tomu, že vlastně tělo jí jako normálně, ale vinou zvýšené činnosti štítné žlázy máme průjmy, máme pocení, máme zvýšenou potřebu vlastně živin, a dochází k tomu. Cukrovka, taky tělo nedokáže správně využít cukr a tak začíná spalovat tuky a bohužel i aktivní hmotu. Může odcházet velké množství cukru močí a s tím se strhává voda. Prostě těch důvodů, proč hubneme, je mnoho. A
1: můžou za to léky třeba některé?
0: Ano, tak léky na odvodnění, samozřejmě léky, které zvyšují činnost štítné žlázy, když si je předávkujeme. Potom to mohou být různé léky, které vlastně vyprazňují trávicí trakt nebo omezují příjem potravy. To je další móda dneska.
1: To jsou ty modní léky.
0: Ano, že se berou i drogy různé, třeba kokain nebo extáze, aby došlo k tomu, že nepotřebujeme tolik jíst. Jenomže toto všechno se netýká tukové tkáně. Protože na to, abychom zhubli kilo tuku, tak je potřeba zvýšit obrat a vlastně uklidnit se, což lidé, kteří hladověj nemají, protože Patriku, slovo hubený má slovní základ.
1: Ve slově hubit?
0: Ano, přesně tak. Čili hubený je ten, který dělá něco, co
1: čím
0: ho
1: se
0: hubí.
1: Dá se podle toho, jak hubneme, nebo kde hubneme na těle poznat, od čeho to je, abychom třeba my jako laici věděli, bude špatný tenhle orgán štítná žláza, nebo nejsme psychicky v pohodě, nebo hodně pijeme alkoholu, nebo málo jíme, co?
0: Tak, já bych řekla, že pokud hubneme teda správně, tak by mělo být to, že se nám zmenšuje objem v pase. Pokud se ten objem v pase naopak zvětšuje a dochází ke zmenšování objemu končetin, to se děje u alkoholiků anebo u lidí, kteří vlastně mají tu zvýšenou míru stresu nebo berou kortikoidy. To je další vlastně věc, která může vést k tomu, že se mění tvar těla. No tak dochází potom k tomu, že vlastně vypadáme podvyživeně a to je samozřejmě špatně.
1: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová, ptát se jí samozřejmě můžete i dopředu a dělali jste to přes stránky veseleazdravie.cz a taky na telefonním záznamníku jste nechali nějaké ty dotazy, tak těm se budeme věnovat za chvíli a později těm živým telefonátům do studia.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Jinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Jinský.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: hubnutí, téma dnešního pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejthamovou. A samozřejmě měli jste šanci i ptát se dopředu, takže jste posílali své vzkazy po telefonním záznamníku i přes stránky a formulář, tedy www.veseleazdravie.cz. Tak jaký přišel psaný dotaz, paní doktorko?
1: Fascinující dotaz paní Zdeňky, která píše: trpím léta Crohnovou chorobou, střevní divertikulózou, lupusem, beru eutyrox na štítnou žlázu, beru kortikoidy. Střevní nemoci jsou celkem v klidu. Přesto jsem za rok zhubla 20 kilo. A teď právě proč jsem šokovaná. Příčina nezjištěna. No tak má Crohnovu chorobu, divertikulózu a lupus. To samo o sobě může vést k hubnutí. I když jsem byla vyšetřována na všechno možné, a zase v šoku jsem, pouze trochu rozhozená štítná žláza. No tak zase, pokud je hyperfunkce a bere třeba příliš mnoho léků, dochází zase k hubnutí. A další, mám celkem limitující střevní dietu. No tak zase důvod, pokud ta dieta je limitující a nejí dostatečně, no tak logicky hubne. Čili těch příčin, my máme 4 příčiny, které vědí ti lidé, kteří se o paní Zdeňku starají. A ona říká, že by chtěla přibrat hlavně svalovou hmotu. Takže paní Zdeňko, prosím, první zajděte na úpravu té diety, abyste z toho, jak jí máte limitující, dostala dostatek živin. Bez nutričního specialisty to nepůjde, ale já jsem fakt v šoku, když tohle čtu. No. Pak máme další velmi zajímavý, velmi dlouhý dotaz, ze kterého jsme vzali jenom kousek. Pan Karel Zvrchlabý, mladý muž, přestal jíst sacharidy, cukry, nevím co, a jenom tak jako levou zadní zmínil, že přestal pít alkohol a zhubnul 30 kilo. Prý i nějak jezdí na kole a podobně, byl rád, změnili se mu všechno možné a pokračuje.
2: A teď se mi stala taková věc, že jsem měl 92 kilo a o víkendu jsme byli ve Znojmě na 3 dny a tam teda to nešlo s tomu alkoholu vyhnout a musím říct, že jsem toho alkoholu měl víc než kdy jindy. Myslím si, že jsem za ten víkend vypil asi 5 lahví vína, samozřejmě se spoustou vody teda, ale mám 3 kila navíc. A vlastně jsem teda tenhle týden začal zase znova hodně pít, ale ta váha se některých jako už jako nechce vrátit. Jako, tak bych se chtěl zeptat, jestli jako mám zase něco změnit. Jinak musím říct, že v tom hubnutí mě strašně moc pomohla umělá inteligence, že vlastně veškerý dotazy, nepsal jsem si žádný kalorický tabulky, vůbec nic, ale normálně každý den večer jsem nadspal do umělé inteligence, co jsem všechno snět za ten den, a ona mě napsala, co si mám připravit na další den, a tak jsem se propracoval až k těm teda zhubnutej 30 kilům.
1: Takže kilo svalu, kilo tuku, kilo vody, kilo střevního obsahu, všechno váží kilo. Zhubnout nebo přibrat 3 kila není žádný problém. Tady v tomto konkrétním případě se ale obávám, že tím, že pan Karel začal abstinovat, tak vlastně ty 3 kila, která přibral, může být buď zátěž ledvin, protože 5 litrů vína za 2 dny je strašně moc. Může to být zátěž jater, která se brání, ale taky to může být návrat už tentokrát rezistentního tuku, protože u lidí, kteří pravidelně pijí, si to tělo ten tuk vyrobí, takzvaný viscerální útrobní, aby ochránilo důležité orgány a mozek. A pokud vy vysadíte alkohol, tak ho jako máte vysadit navždy. Pokud vy ho ovšem znovu nasadíte, tak se vytvoří rezistentní tuk a to bude problém zhubnout.
0: Takže varujete.
1: A varuju teda používat umělou inteligenci. Prosím vás, nedělejte to, protože to je záležitost, která má z mého pohledu psychopatické rysy a ti je jedno, jestli to udělá ve váš prospěch nebo ne. Před každým hubnutím zjistit složení těla, po zhubnutí zjistit složení těla, zjistit, co jste zhubli, a hlavně tu dietu si musíte vy aktivně tvořit podle ročního období, denního období, aktivit, psychického, fyzického stavu, prostě jaká je teplota venku. Nemůžete to nechat na nějakým psychopatovi z umělé inteligence. Opravdu ne, prosím.
0: To jsou slova doktorky Kateřiny Cajtemlové. Dál se můžete ptát vy přímo ve vysílání živě přes naši telefonní linku. A pozor, řešíme dnes náhlé hubnutí. Kdy hubnete a nechcete. Prostě za nějaký čas jste schodili nějaká takhle, nevíte proč, nebo nejde vám to zase přibrat. Tak na to se ptejte a využijte přítomnosti paní doktorky.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Dochází teď na vaše otázky a dotazy, tedy v pořadu Veselé a zdravě směřující k doktorce Kateřině Cajdamlové. Řešíme náhlé hubnutí, tak řešíme to teď po telefonu případně s kým? Linka sem do studia 731 800 900.
1: Haló, haló.
2: No, dobrý den.
1: Dobrý
2: tady
1: den.
2: Tady vaše posluchačka, já to poslouchám. No ale já jsem zhubla náhle před... V roce 2012 jsem měla takové malé psychické problém.
1: Ano.
2: Pak ve 17. roce jsem měla před 10 lety velké psychické problém a já jsem hubla.
1: Ano.
2: Já jsem nepřibrala, já
1: prosím,
2: jsem pořád hubla.
1: Ano, prosím, deprese a některé psychické problémy jsou často příčinou toho zhubnutí. A dokonce, pokud se zhubne náhle kolem těch 5 až 10% hmotnosti, tak je to jeden z diagnostických rysů závažnosti deprese.
0: Ano. Co dělat? Říci doktorovi?
1: Ten problém totiž s tou depresí je v tom, že ona snižuje schopnost trávit potraviny, zvyšuje peristaltiku, to znamená, že vlastně ten střevní obsah se vyprazňuje a dochází také k tomu, jak ten člověk je ve stresu, tak má zvýšenou potřebu živin. V okamžiku, kdy jsou nasazena antidepresiva, ta správná, která vlastně pomáhají s tím psychickým stavem, tak ten člověk přibírá. Tady bych chtěla upozornit, že u medicínských problémů tatáž věc může působit dobře i špatně. To znamená, že uklidnění může způsobit zhubnutí i přibrání. Hmm. Bohužel.
0: Tak požádat tedy lékaře třeba,
1: ano,
0: o změnu těch medikamentů.
1: Ano.
0: Dál se samozřejmě můžete ptát na tyto problémy na telefonu 731 800 900 jako někdo, kdo tam je a koho poprosíme stišit
1: rádio.
0: A kdo
1: má rádio, ano. Tak.
0: Ptejte Halo? Se.
3: Dobrý den, tady je Prnická, prosím vás, já jsem se jenom chtěla zeptat, na Facebooku chodí propagace nějaký nanoslím?
1: Depak, ne, prosím pěkně, já to mám i na svých stránkách, nic nepropaguju. To znamená, všechny tyhle nesmysly jsou generovány buď umělou inteligencí anebo podvodnými prodejci. Nejsem sama oběť, ten, koho zneužívají, byla paní Bílá, byl pan inženýr Havlíček, prostě ověřujte si to a nevěřte Facebooku v tomto případě. Díky za dotaz.
0: Další telefonický dotaz k tématu náhlé hubnutí. Kdo se ptá? Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, u telefonu Čonková. Já bych se chtěla zeptat, prosím vás, jsem po operaci sleziny vyndaný, už je to 7 let.
1: Ano.
4: A čtvrtku ledviny a nemůžu zhubnout. Pořád mám břicho. Už nevím, co mám dělat.
1: Můžu se zeptat, co berete za léky?
4: Mám dnu.
1: Ano.
4: Jo, a štítnou žlázu, ale neberu žádný léky,
1: ano,
4: na štítnou žlázu. Mm. A jo, na cholesterol beru desítku.
1: Jo. Tak, já bych jinak potřebovala, kdybyste zašla někam, kde by vám změřili vlastně množství útrobního tuku, ostatního tuku a aktivní hmoty, spočítali, kolik živin potřebujete. Je potřeba vyloučit, že máte třeba cukrovku nebo další metabolické onemocnění.
4: Nemám.
1: Dobře.
4: Cukrovku, nemám, už mi to zjišťovali.
1: A
4: mám absces.
1: Absces, jasně. A to máte kde a proč? Absces.
4: No, právě po té operaci mám na břiše, na prsou, v
1: sísách. Aha, jejda, mane.
4: Nesmím nic jíst sladkýho.
1: Takže tam bude pravděpodobně ještě problém imunitní, takže bych doporučila...
4: Ano, já mám oslabenou.
1: No, takže bych doporučila vlastně přidat možná bílkoviny, protože velmi často, aha, vidíme, že lidé, kteří nemají dostatek bílkovin, tak se jim neregeneruje imunitní systém. Asi bych doporučila, kromě toho změření vaší potřeby, si ještě dokumentovat jídelníček a navštívit nějakého nutričního poradce. Udělejte to, bude to lepší pro vás.
0: Opět radí doktorka Kateřina Cajdamlová. Budeme radit i dál na telefonu 731 800 900. Stačí zavolat a zeptat se.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Dál je tu čas pro povídání v éteru v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, dnes na téma tedy náhlé hubnutí. Prostě náhle zhubnuté a třeba nevíte proč. Tak se ptejte, 731 800 900.
1: Halo, halo.
0: Slyšíme se, kdo tam je?
2: A někdo má puštěné rádio.
3: Dobrý den, Jirka z Moravy.
2: Dobře.
3: Paní doktorko, měřím asi 184 cm.
2: Ano.
3: Vážil jsem 50 let, stále stejně plus minus 75.
2: Ano.
3: A najednou během půl roku jsem 5 kilo zhubnul.
2: Ano. Šel jste k lékaři? Šel jste za
3: ne,
2: svým...
3: Zatím to neřeším, ale možná to bylo tím, že před asi 9 měsíci mě zemřela partnerka.
2: Jejde, to bude ono.
3: Takže žijí sám,
2: ano.
3: A stravují se, jak se dá.
2: Ano.
3: Ale bohužel jsem ztratil chuť k jídlu.
2: Ano, já jenom chci říct, že to je přesně ten případ, kdy člověk v důvodu stresu a snížené duševní pohody, ztráta životního partnera je velikánská rána, tak vlastně ztrácí řadu věcí, mimo jiné i chuť k jídlu. Já bych doporučila, zajděte za obvoďákem, ať se podívá, jestli třeba na chviličku antidepresiva by nepomohla zase přibrat. A jinak upřímnou soustrast a přejeme hodně zdraví.
3: Paní doktorko, jenom tak na okraj.
2: Ano.
3: Bohužel se k tomu přidalo i špatný spánek.
2: No, ale to je další příznak. Říká se tomu ranní pesima, to znamená, že se člověk špatně budí a večerní špatné usínání jsou další typické příznaky deprese. Takže vy už máte dva příznaky, prosím, zajděte na obvod, pomůžou vám, bude vám líp.
0: Dál budeme odpovídat vám, co voláte, sem do studia pořadu Vesele a zdravě. Kdo pak to je v této chvíli, kdo se tedy dovolal a ptá se na náhlé hubnutí?
2: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady je Marie.
2: Ano.
4: Zlina. A nemám problémy jako s váhou, jako že bych měla velkou nadvahu, měřím 165, vážím obvykle 66, 67 kilo. Stále se pohybuji, pracuji, ale nedokážu odstranit tuk z břicha. Pořád tam mám takové ty ozdobné partie, které prostě mi vadí.
2: Jasně.
4: Je to
0: ta madla lásky, jak se tomu říká.
2: Jo, jo. Já jenom bych vám doporučila zdokumentovat si stravu. Minimálně po dobu týdne si važte a počítejte, kolik čeho jíte. A potom bych doporučila zajít za nějakým nutričním specialistou. A protože to, co máte, tomu se říká viscerální tuk, je to tuk v oblasti bříška a může signalizovat nedostatek bílkovin nebo sacharidů. Vám se může zdát, že jíte dostatečně, ale nemusí to být živinově správně. Takže doporučuju zajít, protože jste aktivní, tak ten problém bude příjem, nikoli výdej, zdá se.
4: Děkuji.
2: Taky
4: děkuji,
2: děkujeme.
4: Pěkný den.
2: Nashledanou.
0: Děkujeme vám. Malé shrnutí nás ještě čeká, samozřejmě těch zásad, tedy co to je to náhlé hubnutí, ať to na sobě poznáte, z čeho vzniká a taky jak jste šlamastiky ven. S doktorkou Kateřinou Cajdamlovou už za malou chvíli.
5: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.
6: Vít

0: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou. Malé shrnutí teď, paní doktorko, ať víme k tématu. Takže ještě jednou, co to je to náhlé hubnutí?
1: Náhlé hubnutí je, pokud zhubneme 3 až 5 kilo za dobu třeba 14 dnů a nesnažili jsme se, a nebo dojde ke zhubnutí 5% hmotnosti a trvá to 3 až 6 měsíců a my jsme taky nechtěli hubnout. Musíme vyšetřit štítnou žlázu, musíme zkontrolovat, jestli nemáme cukrovku, zejména cukrovka prvního typu, dochází ke ztrátě vlastně vody z těla a zároveň je to tělo hladový. Musíme si uvědomit, že stres a duševní pohoda mohou vést zejména teda deprese ke snižování hmotnosti. Trávicí trakt, ať už se jedná o celiaky, Crohnovu chorobu, průjmy, může vést k úbytku váhy, o tasemnici nám říkala básnička. A další, co může být, je samozřejmě nádorová onemocnění vedou k úbytku váhy, případně chemoterapie vede k úbytku váhy a seniori jsou ohroženi, protože mohou mít špatnou finanční situaci, špatně sedící protézu, neschopnost vlastně vařit nebo mají nějakou ztrátu v rodině, mohou mít pokles příjmu bílkovin, to je nejčastější, protože ty bílkoviny jsou hůře stravitelné a jejich zdroje jsou drahé. Čili prosím navštívit lékaře, tím lékařem je obvoďák, ten udělá základní diagnostická vlastně vyšetření.
0: Ale bude ho určitě i zajímat třeba nějaké další věci, čeho si máme jako všímat u toho náhlého hubnutí?
1: Bylo by možná dobré, abychom si všimli, kde jsme zhubli, jestli je to v tom pase, nebo jestli je to horní polovina, dolní polovina těla. Další je velmi důležité zkontrolovat, kolik čeho jíme. Pokud jsme třeba vysadili alkohol, což je velice dobrá věc, tak dochází k hubnutí a je to vlastně ozdravné pro organismus, čili je to fajn.
0: Ale říkala jste, že když ho vysadíme,
1: no,
0: tak už
1: tak
0: to
1: ho nemáme držet. Nasazovat. No.
0: Protože pak by to bylo ještě horší.
1: Ano, protože to tělo tím, jak vlastně se toho alkoholu zbavilo, tak si oddechne, ale v okamžiku my, kdy ho zase nasadíme, tak se vyděsí pětinásobně a prostě udělá nám velmi tvrdou obranu proti tomu, aby mozek trpěl. Samozřejmě, pokud máme Crohnovu chorobu, pokud máme nějaké další nemoci, třeba leukémie, nebo pokud máme třeba chudokrevnost, anémii, potíže se spánkem, chronický průjem, nevolnosti, to všechno může vést k tomu, že zhubneme. Čili pacient je tady opět 80% informací a prosíme vás, zkuste zjistit, čím to může být.
0: Ať poradíte i lékaři, ano. Který vám pak dá nějaké rozřešení.
1: Ano, dávám další doporučení.
0: Sledujte nás samozřejmě jednak v tomto vysílání, sledujte nás taky na Facebooku, sledujte nás na stránkách veseleazdravie.cz a my vám jsme k dispozici týden co týden s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou. Ať se vám daří a veselý a zdravý týden.
1: A čtěte Příbalové letáky. Naschledanou.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas, zprávy.
1: Po 4 letech se v Česku objevil tetanus. Zástupci armády převzali ve Štěpánově další dodávku ručních zbraní. Zítra bude polojasno až oblačno, místy ojediněle s přeháňkami a teplotami do 23 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V Česku se po 4 letech objevil případ nákazy tetanem. Podle Státního zdravotního ústavu je nakaženým 48-letý muž z Moravskoslezského kraje. Toho lékaři ošetřili na chirurgii kvůli tržné ráně na hlavě. Podle ústavu ale není jasné, jestli byl muž očkovaný. Tetanus není přenosný z člověka na člověka. Jak je možné se nakazit, vysvětluje mluvčí ústavu Štěpánka Čechová.
2: K nákaze dochází tak, že se spory bakterie dostanou přes porušenou kůži do rány. Nakazit se tedy můžeme třeba poraněním o znečištěné předměty, zanesením cizího tělesa do rány nebo odřeninou při pádu na zem. Vstupní branou infekce mohou být například i dlouhodobě se nehojící rány.
1: Očkování proti tetanu je v Česku povinné pro děti. Lékaři ale upozorňují, že dospělí na přeočkování často zapomínají. Česká armáda pokračuje v modernizaci své techniky. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD dnes ve Štěpánově na Olomoucku převzal už třetí dodávku nových ručních zbraní, především útočných pušek Bren 2. Vojákům je dodala česká zbrojovka Uherský Brod v rámci smlouvy, ve které se zavázala do konce roku 2031 dodat až 39 tisíc různých typů ručních zbraní. Hodnota zakázky je 5,2 miliardy korun, připomíná Zuna.
3: Jsme v letošním roce urychlili ty dodávky, protože dodáváme z objednávek pro letošní rok i příští rok. Je to 4000 brenů, když zaokrouhlím ta čísla, 1450 granátometů, 8000 pistolí.
1: Zemědělci a zpracovatelé řeší nízké ceny mléka. Výkupní cena jednoho litru od farmářů klesla na 9 korun a 70 haléřů. Obchodní řetězce ale podle předsedy Českomoravského svazu mlékárenského Jiřího Kopáčka tlačí ceny i pod tuto hranici.
4: Konzumní mléko se v akcích prodává i za 5 korun 90 z daní. Naprostý nesmysl. Kosku másla v akcích koupíte i za 17 korun 90, když jen surovina na tu kosku másla přijde na více než 30 korun. To je opravdu naprostá cenová deformace. Sport.
1: Česká tenistka Kateřina Siniaková vyhrála s Američankou Taylor Townsendovou US Open a získala 12. Grand Slamový titul ve čtyřhře. Nasazené jedničky ve finále porazily domácí dvojici Montgomeryová-Krugerová 2-1 na sety. Počasí. Zítra bude polojasno až oblačno, v Čechách ojediněle i s přeháňkami. Ráno se můžou na Moravě a ve Slezsku místy tvořit mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 na kilometru 152 směrem do Brna stojí v odstavném pruhu kamion s defektem. Na nehodu dejte pozor v Plzni v Karlovarské ulici. A na silnici 38 ze Znojma do Jihlavy se vyhněte překážce za Moravskými Budějovicemi. Za křižovatkou na Martinkov leží na vozovce sražená srna. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Zprávy a už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: ČEDOK, Československá cestovní a dopravní kancelář, která se řídí heslem Vaše cesta, naše starost.
1: Co vám říká značka ČEDOK?
2: Cestovní kancelář.
3: Byli jsme s ČEDOKem ve Španělsku, Peniscola.
4: ČEDOK mi říká, že to je tradiční cestovní kancelář, jako která má asi teďka 100 let výročí, jestli se nepletu.
5: ČEDOK je pro mě tradiční česká značka cestovní kanceláře a vlastně je to jedna z mála značek cestovních kanceláří, na které bych si vzpomněla, kdybyste mi řekla.
1: Značka ČEDOK, co vám říká?
6: Česká dopravní kancelář.
1: Byla jste někde s ČEDOKem?
7: Byla jsem jednou určitě v Chorvatsku.
8: Byla na Kanárských ostrovech.
9: Nebyla, my necestujeme přes cestovní kanceláře.
10: Spíše cestujeme převážně jakoby na vlastní pěst, nejsme zvyklí úplně takhle organizovaně.
1: A jezdíte raději přes cestovní kanceláře nebo na vlastní pěst?
8: Cestovní kancelář preferujeme, ano.
1: Raději sami.
6: Boje dvoje, anebo si od cestovní kanceláře bereme ubytování, ale dopravu s většinou po svém.
0: Slovo túra pochází z řeckého slova tornos, které označovalo nástroj kruhového tvaru. Tornare pak znamená zakulatit nebo kroužit. Túra je tedy cesta, která začíná a končí ve stejném bodě. Pokud bychom hledali historicky prvního skutečného turistu, nebo lépe cestovatele, museli bychom couvnout v čase až k antickému historikovi Herodotovi z Halikarnasu. Muž, kterého slavný římský řečník, politik a spisovatel Marcus Tullius Cicero nazval otcem dějepisu, toho na svou dobu procestoval opravdu mnoho. Nejen Itálii, ale také třeba Babylonii. Dostal se až do donských stepí i k Nilu. To, co na svých cestách viděl, taky důkladně zapsal a ve svých 9 svazkových dějinách vytvořil nejúplnější popis světa známého Řekům ve druhé polovině 5. století před naším letopočtem. Od Herodotových cest k cestování, jak ho chápeme dnes, však vedla ještě dlouhá cesta. V našich končinách slaví cestování v pravém slova smyslu 100 let od svého zrodu.
11: Dá se říci, že my Češi jsme byli vždycky národ, který hodně rád poznával jiné kraje.
1: Za Janem Papižem z Asociace cestovních kanceláří vyrazila reportérka Světlana Lavičková.
12: Úplně ne, i když je pravda ta, že v tom cestovatelském duchu vyráželo spoustu lidí i za Rakouska, Uherska, ale to byli právě ti objevitelé, lidé, kteří chtěli zmapovat svět, ať už to byl Emil Holub nebo někteří další, máme několik takových osobností. Co se týká rekreace, tak spíš cestovali uvnitř Rakousko-Uherska, ale když se podíváte, jak velké Rakousko-Uhersko bylo a co všechno nabízelo v té době, tak už to bylo v podstatě evropské cestování, ať už to bylo moře nebo hory nebo města. V rámci Rakouska-Uherska jste mohla vidět mnoho zajímavých věcí. Tam jsme cestovali hodně, ti lidé, kteří na to měli peníze, tak cestovali hodně.
11: Kdy začaly na našem území vznikat první cestovní kanceláře a které to byly?
12: Pokud bychom se podívali do té meziválečné doby, tak to byla ta doba, kdy začaly vznikat první ryze české cestovní kanceláře a mezi prvními byl určitě ČEDOK, který funguje dodnes a je to určitě nejstarší fungující cestovní kancelář na našem území.
11: Tyhle ty první zájezdy, které třeba ČEDOK organizoval, byly to zájezdy spíš pobytové nebo poznávací?
12: ČEDOK na začátku byla cestovní kancelář, která se starala spíš o lidi, kteří přijížděli sem. A posléze teprve se začal starat o turisty, kteří vyjížděli ven a spíš na pobytové zájezdy, na lázeňské pobyty. To byla taková doba těch lázeňských pobytů, kdy se dámy oblékaly ještě do dlouhých rob a pánové nosili smokingy a žakety a klobouky a korzovali na korzu, tak to byla ta doba, kdy ČEDOK začal fungovat.
11: Takže se jezdilo za zdravím, ale také za společenským životem?
12: Já bych řekl, že za společenským životem především. To vždycky bylo spojeno s nějakými koncerty, s nějakým společenským žitím. To se svým obloukem vrací dnes, kdy se ta klasická dovolená, na kterou jsme si zvykli v 90. letech, mění na zážitkovou dovolenou. Sice se už nejezdí jenom za koncerty a jenom za společenskými událostmi, ale zážitek je něco, co spojovalo cestování v minulosti a spojuje to s cestováním dnes.
11: Kam mířily kroky Čechů nebo Čechoslováků v té době za tou typickou rekreací?
12: Tehdy to bylo Chorvatsko, které bylo pro Čechy tím přímořským letoviskem číslo jedna. Jezdilo se ale také na sever, jezdilo se k Baltu, ať už do Polska nebo do Německa, to byly další dva velké cíle. Jezdilo se na jih Francie a jezdilo se hodně do Itálie. Ale především to přímoří Chorvatska. Dokonce se uvažovalo o tom, že se vybuduje rychlovlak mezi Prahou a chorvatským pobřežím, aby právě ti výletníci měli jednodušší putování, nebo že se vybuduje dálnice. Dokonce se uvažovalo o tunelu, který by byl až k moři. A mnohokrát se povídalo o tom, že to je toto moře, které patří Čechům.
11: Jak dlouhé byly tehdy ty pobytové zájezdy k moři?
12: Ti, co měli peníze, zůstávali v podstatě celé léto u moře. Odjížděli někdy na začátku června a vraceli se na konci září. Ti, co měli méně peněz, tak odjížděli na 3 týdny, na 4 týdny a ti, co neměli žádné peníze, nejezdili nikam. Takže spíš se jezdilo na delší dobu, spíš se jezdilo jakoby na letní byt, což samozřejmě mělo velký vliv na zdraví těch lidí, protože pokud pobývali u moře dlouhou dobu, tak měli šanci si toho moře opravdu užít a také tam společensky žít.
0: Při pátrání po historii cestování v našich zemích doputujeme v čase až do roku 1465. Psal se 25. listopad. Toho dne z nádvoří Blatenského hradu vyjelo poselstvo 40 urozených a velmi udatných pánů a rytířů. Český král Jiří z Poděbrad je vyslal směr západní Evropa s úkolem prezentovat země české koruny jako kulturní zemi a krále samotného coby mocného a vzdělaného vládce. Právě v hlavě Jiřího z Poděbrad se totiž zrodila myšlenka Evropské unie. V čele slavné výpravy stanul panovníkův švagr, 40-letý duchaplný a dvorný Lev z Rožmitálu. Velmi důležitým členem jeho doprovodu byl Václav Šašek z Bířkova, jehož cestopis zachycuje cenná dobová svědectví. Do historie cestování, ale také do historie literatury, se zapsal pod názvem Deník o jízdě a putování pana Lva z Rožmitálu a z Blatné z Čech až na konec světa. 30 let před objevením Ameriky totiž pro Evropany končil svět ve vlnách Atlantiku, pod skalnatým mysem Finistère v nejzápadnějším výběžku Španělska. Za ním není již nic jiného než vody a širé moře, jehož hranic nezná nikdo vyjma samého Boha. To si aspoň myslel Václav Šašek z Bířkova. Asi nemusíme vypočítávat nástrahy cestování v 15. století. Družina urozených pánů byla vybavena průvodními listy. Jeden z nich sepsala sama královna Johana, sestra Lva z Rožmitálu, manželka Jiřího z Poděbrad. Prosí v něm, žádá a přikazuje, aby s poselstvem bylo nakládáno vlídně a laskavě a aby mu byl umožněn volný průchod. A ještě jedna drobnost pro milovníky češtiny. Čeští vyslanci na své cestě spatřili mnoho dosud nepoznaného. Například v Bruselu poprvé viděli lidi jezdit na bruslích. A tak české označení této do budoucna oblíbené zimní kratochvíle vzniklo podle názvu města. Brusel, bruslit.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Právě cestou poselstva krále Jiřího z Poděbrad se nechala inspirovat skupinka lidí z nově vzniklého Československa. V roce 1920 se vydávají po stopách známého příběhu naší historie, kdy na sklonku středověku čeští rytíři vyrazili do Portugalska na samý konec starého světa šířit slávu českého království. Jejich následovníci po pár stoletích necestují koňmo, ale pohodlně vlakem. Ovšem trasa i cíle jsou stejné. Popularizace naší nové státnosti v Evropě. A v tomto bodě se začíná psát historie naší nejstarší a největší cestovní a dopravní kanceláře.

0: Když někdo začal jezdit s cestovní kanceláří, dejme tomu s tím Čedokem, podle vašich zkušeností zůstával mu věrný, ne po celý život, ale po celé generace?
1: Dříve nebyla taková konkurence, jako je dnes. Když si vezmu, že dnes máme k dispozici téměř 900 cestovních kanceláří na tak malém území, jako je Česko, tehdy bylo podle mých informací někde kolem 15 cestovních kanceláří na celé Československo, tak samozřejmě ta věrnost k té značce byla dána i tím, že ten výběr nebyl tak velký a ten trh byl rozsegmentovaný, každý se staral o něco. Což potom se stalo i v té době komunismu, kdy každá cestovní kancelář byla specializovaná trochu na něco jiného. CKM bylo pro mladé, Čedok byl na poznávací zájezdy, Rekrea byla spíš na domácí turistiku, Autoturist byl pro ty, kteří cestovali vlastním autem, Sportturist zase pro zájezdy za sportem. Ta specializace, která se potom v 90. roce smazala, vedla k určité loajalitě. Ale máte pravdu v tom, že generace zůstávaly věrné značkám.
0: Vznikají i do dneška třeba kluby kolem určitých cestovních kanceláří?
1: Vznikají kluby kolem cestovních kanceláří, je to spíš dneska ale marketing, než ta loajalita, která byla v těch 30. letech minulého století. A jde také o to, že dnes je ta situace trošičku jiná, že dnes ta mladá generace se snaží nějakým způsobem potlačit ty vazby,

0: které vytvořili rodiče, jít trošku proti těm zvykům rodičů. Ukazuje se to i u cestovek, že děti raději cestují buď sami, anebo s jinou cestovní kanceláří, než s tou, kterou cestovali rodiče. Ono se to pak obloukem třeba zase vrátí zpátky, až budou mít sami svoje vlastní děti.
1: Počátky Čedoku sahají do roku 1918. Tou dobou už ale existoval Klub českých turistů, jeden z nejstarších zájmových spolků v českých zemích. Byl založen 11. června 1888 a prvním předsedou se stal slavný cestovatel Vojta Náprstek. Zabýval se značením turistických tras, vydáváním map a průvodců a provozováním ubytoven a chat. V souvislosti se vznikem československého státu vyvstala potřeba vytvořit silnou národní českou cestovatelskou organizaci, protiváhu cizích zahraničních společností, které počátkem století ovládaly téměř celý cestovatelský trh Rakouska-Uherska. Skupina vlastenců ze Zemského cizineckého svazu a Československých státních drah jako svůj příspěvek oslavám prvního výročí existence samostatného Československa zakládá 1. listopadu 1919 informační kancelář, zárodek budoucího Čedoku. Kancelář poskytuje informace a služby zahraničním návštěvníkům Prahy. Své sídlo si zřizuje v pražské Hybernské ulici proti Prašné bráně.

0: první cestovní kancelář na světě je ale o půl století starší než Čedok a vznikla ze zcela jiného důvodu. Je prostý a svým způsobem i trochu úsměvný. Stalo se to ve Velké Británii. Organizované zájezdy zde začal pořádat jistý Thomas Cook. Pozor, neplést s cestovatelskou legendou, mořeplavcem a objevitelem Nového Zélandu Jamesem Cookem. Ten brázdil svět zhruba o 100 let dříve. A jak Thomas Cook na svou myšlenku přišel? Muž, který je považován za průkopníka v oblasti cestovního ruchu, byl původním povoláním baptistický kazatel a velmi mu leželo v hlavě to, že jeho ovečky jsou zvyklé nasávat přes míru. A tak 5. července 1841 uskutečnil první hromadný organizovaný výlet vlakem z Leicesteru do Loughborough při příležitosti otevření železniční trati z Derby do Rugby. V ceně byla zpáteční jízdenka otevřeným vozem 3. třídy, chléb se šunkou a šálek čaje. A to vše za 1 šiling. Zúčastnilo se jí na 500 cestujících. Tahle velká akce byla zaměřená proti konzumaci alkoholu. Cook chtěl svým příznivcům zkrátka nabídnout jiný způsob trávení času než vysedávání po hospodách. Železniční společnost mu poskytla malou odměnu za prodané jízdenky. Cook a jeho skupina protialkoholních aktivistů tak vynalezli nový způsob cestování. Později založil cestovní agenturu a propůjčil jí své jméno. Zorganizoval zájezd do Liverpoolu a také na světovou výstavu v Paříži či okružní cestu po Evropě. Do podnikání se vrhl i jeho syn John, který jako první vypravil turisty do Ameriky. Filiálky cestovky rostly jako houby po dešti a rozšířily se i na ostatní kontinenty. Cestovní kancelář Thomas Cook & Son, která oficiálně vznikla v roce 1871, organizovala například cestu kolem světa za 222 dnů, cesty indických muslimů do Mekky, cesty indických maharádžů do Evropy a spoustu dalších. Ve svém oboru byl Cook skutečným průkopníkem. Klientům začal nabízet knižní průvodce, cestovní zavazadla či turistické boty. Už v 19. století uplatňoval řadu prvků, které v upravené podobě používají cestovní kanceláře i dnes.
1: V současné době se hodně hovoří o zážitkové dovolené. Kam na velmi specifická místa lidé zamíří?
2: Ta snaha o zážitky, která se v tuhle chvíli projevuje v podstatě významnou změnou v obsahu cestování, je dána také tím, že v 90. letech cestovali především lidé, kteří předtím cestovat nemohli, ale přitom byli vzděláni v zeměpise. Věděli o těch zemích spoustu věcí, o tom, co se tam vyrábí, jak ta země vypadá, jaké jsou města v těch zemích a snili o tom, že ty města navštíví, že navštíví ty destinace. Proto se také nejdříve vydávali do těch destinací a šlo jim především o to poznat ty země. Když to časem už se tenhle ten sen naplnil a především mladá generace, pro kterou už cestování je běžná věc a nemá už takové ty sny o tom podívat se na Nový Zéland, podívat se do Chile nebo podívat se do Bulharska, tak začínají samozřejmě mít jiné sny a to znamená zážitek. Spoustu těch lidí, kteří teď cestují, jsou velmi aktivní čtyřicátníci. Dřív čtyřicátník byl už člověk, který byl skoro tak jako usedlý pán. 45. už byl pán, který v podstatě se moc nepohyboval, kdežto teď jsou čtyřicátníci chlapi v nejlepším věku a stejně tak 40-leté dámy jsou velmi aktivní a díky tomu samozřejmě potřebují mít i aktivní dovolenou a chtějí tu aktivitu přenést i na svoje děti. A proto zážitková dovolená je v tuhle chvíli něco, co je alfou a omegou servisu cestovních kanceláří. A je to také přidaná hodnota, kterou cestovní kanceláře mohou mít v porovnání s tím, že si ubytování u moře může někdo zařídit sám přes internet a nepotřebuje k tomu cestovní kancelář.
1: Co je takovým nejtypičtějším zážitkem, po kterém v současné době lidé prahnou?
2: dosáhnout určité meze svých fyzických schopností a pokusit se ty meze nějakým způsobem překročit. Ať už je to tím, že se vydám do vysokých hor, do kterých jsem se normálně nevydával, nebo se vydám na kolo někam, kam bych se obyčejně nevydal, nebo sjíždím řeku, na kterou bych se sám nevydal. Ta dovolená slouží k tomu vymezit si tu hranici svých vlastních schopností zase o kousíček dál a pokud to prožiju spolu se svojí rodinou nebo pokud to prožiju s nějakým kolektivem, se kterým chci být, tak je ten zážitek ještě zvětšený o ten společný prožitek.
1: Vydávají se lidé i do extrémních destinací?
2: Vydávají a jsou si vědomi toho, že si sahají na hranici rizika. Ať už se vydáte dneska do Jemenu nebo do Venezuely nebo někam do dalších zemí, které jsou na hranici rizika, například pakistánské hory nebo podobné záležitosti, tak můžete mít úplně super prožitek. Často na těch místech narazíte na strašně hodný lidi a my máme spoustu mýtů v sobě, které na místě neplatí. Ale samozřejmě to riziko toho, že se zamotáte někde do nějaké politické situace, která vás semele, je v takových chvílích vysoké.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Teď už konečně zpátky k Čedoku. Československá cestovní a dopravní kancelář, společnost s ručením omezeným, vzniká uprostřed léta 1920 se základním kapitálem 2,5 milionu korun. U jejího počátku stály Československé dráhy, Zemský cizinecký svaz a Banka Bohemia. Jmenovitě pak čeští vlastenci, ministerský rada inženýr Ctibor Fiala a zejména JUDr. Igor Gerik, vrchní ministerský komisař ministerstva železnic. Jehož jméno je s Čedokem spojeno až do roku 1947. Gerik si jako bývalý šéf v ČSD uvědomoval, že dokonale organizovanou anglickou firmu, která monopolně ovládá cestování vlakem v celé západní Evropě, nemůže porazit jejími vlastními zbraněmi. Proto sází na vybudování cestovatelského impéria, založeného na tehdy nových formách dopravy, autobusech a letadlech. Přesto i v železniční dopravě jistí české dopravní kanceláři jedinečné postavení alespoň na tuzemském trhu udělením výhradního práva k prodeji železničních jízdenek. Pokud přemýšlíte, kde se vzal název Čedok, je to prosté. Zkrácením dlouhého sousloví Československá dopravní kancelář. Během prvních 5 let Čedok zcela ovládl trh tuzemských zájezdů. Společně s maďarským Ibusem, polským Orbisem a jugoslávským Putnikem vytvořil středoevropskou mezinárodní asociaci AGOT, která bude později sdružovat na 40 cestovních kanceláří. Zvláštní vlaky vypravené Čedokem směřují do Krkonoš, na Štrbské Pleso a do Podkarpatské Rusy. Zakládá svůj autopark a vybavuje ho tehdy nejmodernějšími turistickými autokary značky Praga. Vydává svůj první katalog tuzemských a zahraničních zájezdů nazvaný Naše cesty. Jsou to právě turistické autokary Čedoku, které jako první na světě šplhají do alpských průsmyků v Rakousku a Švýcarsku a zpřístupňují krásy alpských údolí a vrcholů jinak než pěšky. Čedok míří do Francie a Itálie. Otevírá světu do té doby neznámé a nepřístupné pobřeží jugoslávského Jadranu. Jako první organizace ve střední Evropě zahajuje éru leteckých zájezdů. Otevírá první 2 letecké trasy. Do Casablanky v Maroku a do Káhiry v Egyptě. Lety sice mají až 10 mezipřistání a cesta trvá skoro 2 dny, přesto jsou velmi oblíbené a žádané. A také se poprvé objevuje firemní logo se symbolem čápa zasazeným v heraldické pavéze. Symbolika je jasná. Čáp je tuzemský stěhovavý pták, cestovatel, a pavéza je stylizací vzpomínky na slavnou cestovatelskou minulost českých rytířů. Poprvé se objevuje i nový slogan. Vaše cesta, naše starost.
1: Společenské cesty po Československu, do Itálie, na Sicílii, do Tunisu, Španělska, do Paříže, Londýna, Cařihradu, k Severnímu mysu a tak dále. Pořádá letošního roku Čedok, Československá cestovní a dopravní kancelář, Praha 2, Mikulanská 7. Žádejte ihned bezplatné programy a informace pro cesty, o které se zajímáte.
2: Bylo období, kdy byly oblíbené destinace, kde byly veliké hotely, kde bylo 500 a více pokojů, a lidé postupně začali možná toužit potom prožít dovolenou trochu stranou místa, dejme tomu pro Robinsony.
3: Já si myslím, že společnost se v tomhle rozčlenila na úplně odlišné skupiny lidí. Je skupina lidí, která miluje velké hotely, miluje ten vzruch, který v nich je, miluje ty velké bufetové večeře, miluje ten šrumec, který tam je. Na druhé straně je skupina lidí, která vyžaduje přesně, jak jste říkala, ten klid a tu pohodu, která vyhledává spíš místa, které jsou mimo hlavní proudy turistiky. Ty dvě skupiny žijí každá svým vlastním životem, vyžaduje úplně odlišný servis a vyžaduje úplně odlišnou cestovní kancelář. Ty dvě skupiny, jakmile se smísí, tak je vždycky konflikt, protože to nemůže fungovat. Cestovní ruch je naštěstí tak strašně pestrá paleta barev, že si v ní může každý vybrat to své. A lidi by měli respektovat a akceptovat, že v té paletě někdo maluje růžovou, někdo červenou a někdo černou.
2: Naše dovolené podléhají módě?
3: Naše dovolené podléhají módě velmi. Až někdy zbytečně moc. Na druhou stranu je určitá část společnosti, která je větší a větší, která už má úplně jasno v tom, jak chce svoji dovolenou prožít a hledá spíš způsob, jak tuhle představu realizovat. To jsou ti lidé, kteří budou cestovní ruch posunovat někam dopředu z hlediska obsahu i z hlediska formy.
0: Do začátku druhé světové války si Čedok udržoval silnou pozici na domácím trhu cestovních služeb a získal dobrou pověst v západní a střední Evropě jako spolehlivý partner při organizování zájezdů zahraničních turistů do Československé republiky. V roce 1948 byl Čedok znárodněn. Dnešní Čedok navazuje na tradice své proslulé značky, která spolu se Škodovkou a Prazdrojem patří k rodinnému stříbru českého hospodářství. A přestože se od dob jeho vzniku cestování proměnilo takřka k nepoznání, firemní filozofie zůstává stejná. Jistota, kvalita a komplexnost poskytovaných služeb.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas zprávy.
1: Podmínky poskytování spotřebitelských úvěrů se zpřísní. Počítá s tím novela, kterou schválili poslanci. Krmná kukuřice má na Vysočině až o 40% nižší výnosy. Zítra bude polojasno až oblačno, místy ojediněle s přehánkami a teplotami do 23 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Sněmovna schválila zpřísnění podmínek poskytování úvěrů. Zákon nově stanoví maximální možnou cenu za půjčení peněz. Omezí taky reklamu. Ta má varovat před rizikem nesplácení. V Česku je kvůli neschopnosti platit své závazky v exekuci skoro 590 tisíc lidí. Průměrně má každý z nich 5 exekucí. Vyplývá to z dat exekutorské komory.
2: Novela přinese zastropování nákladů na spotřebitelský úvěr. To znamená, o kolik klient zaplatí víc na úrocích. Doteď žádná taková hranice nebyla. Nově to bude 48% z celkové částky, pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
3: Tato úprava zabrání nepřiměřeně drahým úvěrům, současně pak nepovede k omezení dostupnosti legálních úvěrů pro rizikovější klienty.
2: Novelu podpořila koalice i opozice. Zastropování úvěrů podporují například starostové, jak říká jejich poslanec Jan Papajanovský.
4: V tomto konkrétním případě se domníváme, že jde o hodné řešení, ke kterému mělo dojít už dávno.
2: Novela počítá taky s přísnějšími pravidly pro reklamu. Teď ji dostanou k posouzení senátoři. Jana Čermáková, Český rozhlas.
1: Zemědělci na Vysočině sklízí krmnou kukuřici. Začali dříve, než je běžné. Porosty jsou nízké, ale kvůli suchému a horkému létu jsou dozrálé. To může vést k nedostatku krmiva pro hospodářská zvířata, říká Jindřich Štix z agropodniku Košetice.
5: Kukuřice dneska se dostává do stavu, kdy sušina odpovídá sušině, která by měla být ke sklizni, ale ta kukuřice není narostlá a navíc nejsou úplně dotažený palice, nejsou dopilený. No zase je to důvod sucha. No. A bude pravděpodobně propad kukuřici o nějakých 30-40%.
1: Lidé stále častěji odkazují svůj majetek opuštěným zvířatům. Nedávno muž z Brněnska v závěti přenechal mimo jiné svůj dům psímu útulku v Blansku. V Brně zase útulek čeká už zhruba rok na vyřízení pozůstalosti ženy, která mu darovala například pozemky nebo podíl v bytovém družstvu. Není to poprvé, co brněnské zařízení dostalo dědictví a jiné velké dary. Pokračuje Jakub Ghanem, mluvčí městské policie, pod kterou útulek spadá.
6: Z darů jsme financovali například inkubátor, nadstandardní chirurgické vybavení, přístřešek ve výběhu nebo i oplocení nového výběhu pro psy. Velmi významný byl nákup 24 hospitalizačních boxů pro kočky v ceně přes 300 tisíc korun. Sport.
1: Čeští volejbalisté zvítězili v úvodním zápase na mistrovství Evropy nad Řeckem 3-1 na sety.
0: Počasí.
1: Zítra bude polojasno až oblačno, v Čechách ojediněle i s přehánkami. Ráno se můžou na Moravě a ve Slezsku místy tvořit mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 na kilometru 194,5 směrem do Ostravy jsou v odstavném pruhu po nehodě dvě osobní auta s kamionem. A na nehodu dejte pozor i v Praze v Bělohorské ulici. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už začíná divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. To se mě vám tuhle ptala posluchačka Jana z Přelouče. Proč, když někdy slyší ukázky vyprávění Miroslava Horníčka, proč jsou stále stejné? A jestli je to tím, že má tak dobrou paměť, anebo už nic nového neexistuje? Tak chválím paměť paní Jany do Přelouče a tím dnešním divadlem potvrzuji, že Miroslav Horníček má stále co říct a nemusí se vůbec opakovat. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: To máte s Miroslavem Horníčkem. Samozřejmě, že nebyly jen ty slavné televizní hovory H, ale taky třeba rozhlasový seriál Úvah nad dopisy posluchačů, takzvaná Tichá pošta. Určitě se k ní někdy vrátíme. Ale pro dnešek, co třeba Miroslav Horníček ze 60. let a jeho vyprávění o vztahu chodců a řidičů. A taky rozhovor s Mílou Semrádovou, rozhlasovou redaktorkou, jejíž některé otázky Miroslava Horníčka dokázaly, jak uslyšíte, upřímně rozesmát a pobavit.
2: Rozhodně nepatříte k neznámým lidem. Přesto jsou možná některé zákruty vaší jemné duše ještě tajné, proto několik otázek. Jste Sparťan nebo slávista?
3: Já jsem slávista. Já vím, že si tím polovinu národa popudím, ale nedá se nic dělat. Tenhle národ je vždycky rozdělen na dva tábory. Buď v pravosti či nepravosti rukopisů, nebo pod jednou, nebo pod obojí, nebo jazz, nebo dechovka, tak se nedá nic dělat.
2: Vyzveme tedy Sparťany, aby nevypínali v tuto chvíli přijímače.
3: Ať si mě přesto poslechnou.
2: Dobře. Jaké jste měl, teď vás oslovím jako veličenstvo, pocity při volbě krále Majá lesu a jaký je váš vztah k mladé generaci?
3: No tak já jsem byl volen za techniku. Já nevím, proč právě technici si na mě zasedli. Patrně proto, že právě v technice jsem nejslabší. A oni si možná mysleli, že je příjemnější mít hloupějšího panovníka, než jsou sami. Plzni nebyla žádná volba, tam to byl spíše akt zdvořilosti vůči starému rodákovi. V Praze byly tvrdý volební boje. A měl jsem opravdu tedy pěkný pocity, protože bych řekl, že tento titul bych nevyměnil za žádný jiný. Jestliže si vás mladá generace vybere jako kandidáta, tak je to takový nějaký důkaz, že s tím biologickým procesem vaší osoby to ještě není tak zlý.
2: Nudíte se někdy, nebo co to je nuda?
3: Neznám ten pocit nudy. Pro mě je nejhorší jenom někdy čekání zbytečný. Víte, když se čeká, nemyslím na Godota tedy, ale na jiné soudruhy, že někdy člověk čeká zbytečně dlouho. A to je chvíle, kdy není možná jiná činnost, než čekání v nějakém neútulném prostoru. A tam někdy pocítím cosi, co patrně lidé nazývají nudou. Ale že bych to cítil někdy jísa sám, anebo jísa v divadle, nebo v biografu, to se mi nestane.
2: Jako životní pocit nudu neznáte
3: ne,
2: tedy?
3: Ne, to rozhodně ne.
2: Píší vám lidé dopisy?
3: Moc.
2: A o čem?
3: No tak především teď o tom rozhlasovém pořadu Tichá pošta, že jo, dostávám dopisy. A i do divadla někdy. A mám je rád, ty dopisy, i když pochopitelně nemohu na velikou většinu z nich odpovídat, protože to by byla strašná agenda. A jedině mě mrzí vždycky nedorozumění, který vznikne. Já vždycky přemýšlím, v čem to je, že člověk velmi jasně formuluje věc, že 10 větami vysvětlí svůj záměr a 11. větou potom řekne nějakou pointu a ti pisatelé jakoby těch 10 vět neslyšeli, mluví o té 11. A to si vždycky říkám, jak je možné, že lidi neslyší to, co říkám a vyberou si z toho jenom to, co slyšet chtějí. Tak to mě vždycky jenom to nedorozumění, mě na to mrzí.
2: Neříká se, ale je to potvrzeno, že vám to na jevišti a i v životě myslí rychleji než ostatním lidem. Stačíte vždycky tomu tempu nápadů i jako autor nebo jako dramatik, abychom byli...
3: To je trošku jízlivá otázka. Já proboha nemám tolik nápadů, abych jim dokonce snad nestačil. Ne, já jsem postižen takovou zvláštní schopností nebo neschopností psát první poloviny her. Já mám doma 4 první poloviny her a nemůže mě k ním napadnout druhá, čili i v dramatice 2 půlky musí patřit k sobě. No, ale já bych spíš potřeboval nějakého dopisovatele. Já jsem četl, že jsou takový dopisovatele.
2: Akademici, myslíte?
3: Já nevím, to je jedno, nebo dělnický dopisovatel, že by vždycky tu mou první půlku dopsal. Tenhle ten slogan, nebo jak bych to řekl, vznikl z jedné věty Vericha, který o mě napsal někde, že mu to ukrutně rychle myslí na jevišti. Moje žena tomu říká, že to je následek otřesu mozku, který jsem nedoléčil. No to ovšem, to je nevědecké, to je naprosto nevědecké.
2: V povědomí lidí děláte mnohé, dokonce vaříte v televizi.
3: To prosím, za to se národu omlouvám. To mi bylo důkazem, že člověk má dělat jenom to, co je aspoň jeho koníčkem. Jo? A to jsme vzali s Lipským, přestože oba tedy ve vaření vůbec se nevyznáme. A ukázalo se to špatným, ten pořad. A já sám jsem poprosil, aby byl zastaven, protože člověk by měl nechat toho, čemu nerozumí. Což tu dávám jako návrh v celostátním měřítku.
2: No a u nás v rozhlase děláte Tichou poštu, krom mnoha jiných pořadů. Způsobujete minutky karlovarských festivalů. odkud se bere ta neposednost ducha?
3: Já nevím, jestli bych to nazval neposedností ducha. Já myslím, že každý člověk dělá tolik, co já, že to není nějaká... Já mám rád, víte, takový improvizovaný věci. Takže mě přitahuje tato cesta rozpravy s divákem.
4: Milí přátelé, člověk se mění. Každý člověk se mění a pořád. Já, když se tak rozhlížím po svých známých i po svých neznámých, tak bych skoro propadl strachu o lidstvo. Mám pocit, že se lidi mění jenom k horšímu. A když se naopak zase zamyslím někdy tak sám nad sebou, tak vidím, že to s lidstvem není tak zlý. A že jsou i takoví, kteří se mění a vyvíjejí k lepšímu a rozhodně kladně. Každý se mění jinak. Někdo roste vnitřně, někdo tloustne, někdo zraje, stává se moudřejším, lepším, celkově krásnějším. A někdo je k tomu všemu ještě povyšován. Ovšem určitými změnami procházíme všichni, bez změny. V určitých bodech se měníme všichni stejně. Například všichni dospíváme, aspoň většina tedy. V určitých letech ztrácíme brzlík a někteří v těch letech ztrácejí k tomu ještě iluze. Jsou změny různé, jsou změny citelné, jsou změny bolestivé a jsou změny taky tak nenápadné, že ani nepostřehneme. Muž svobodný se mění v muže ženatého. No to je změna citelná, tu postřehne každý sám na sobě. Někdo dříve... Někdo dříve, někdo později. A někdo pozdě. Říká se, že sytý hladovému nevěří. A z těchže důvodů nevěří člověk ženatý člověku svobodnému a naopak svobodný ženatému. Vůbec se říká, že manželství je jako obležené město. Ti, co jsou uvnitř, chtějí ven. Ti, co jsou venku, chtějí dovnitř. To je strašně starý vtip a já ho cituji jenom proto, že přemýšlím, kdo ho asi vymyslel, jestli muž nebo žena. Žena určitě ne, ta je ráda obléhána. Tak tedy muž, ale svobodný nebo ženatý? Já osobně myslím, že neutrál. Tedy rozvedený nebo vdovec. Někdo, kdo prošel oběma tábory. A to je to, jsou změny tak hluboké, tak podstatné, že člověk skutečně projde-li tou změnou, přestoupí jaksi do jiného tábora. Přestane rozumět těm, se kterými ještě včera držel. A mezi oběma tábory pak panuje nejen nedorozumění a nedůvěra, ale dokonce nepřátelství. Já sám jsem nedávno prošel takovou hlubokou, podstatnou změnou v životě, která mě uvrhla do jiného tábora. Stal jsem se automobilistou. Přišel jsem z tábora pěších, tedy chodců, do tábora motorizovaného. To prosím neznamená, že občas nejdu někam pěšky. Každý automobilista...

Automobilista, který jde pěšky a pospíchá, nepřidá do kroku, přidá plyn. A poslouchá, úzkostlivě poslouchá sám sebe, jestli to v něm někde nějak podezřele neklape. Zatímco pěší člověk v automobilu se vůbec nestará o to, jestli to někde klape nebo neklape. A nechápe řidiče, který sotva to začne v motoru klapat, prohlásí Hergot, tak se mi zdá, že nám tady něco neklape. Pěší člověk v automobilu nevnímá nic, ani značky, tak jako je nevnímá, když jde pěšky. Kdežto automobilista, i když jde pěšky, vnímá značky a nevešel by do jednosměrné ulice v protisměru. A s nejkrásnější slečnou by nepostál díl než 5 minut v ulici, kde je zákaz stání. Když pěší člověk vidí ten trojúhelník s obrázkem krávy, má jedinou myšlenku, pozor, tady jsou krávy, některá by mi mohla ublížit. I když je ve voze a kráva na něj nemůže. A když automobilista vidí tu též značku, tak si říká, pozor, jsou tady krávy, mohl bych některé ublížit. A to si říká, i když jde pěšky a z krávy má strach. Automobilista, který jde pěšky, myslí víc na zadní poloosu svého vozu, než pěšák v automobilu na své vlastní ledviny. A to je podstatný a základní rozdíl mezi oběma tábory. V myšlení hlava každého automobilisty je motorizována, kdežto hlava pěšáka je opěšalá. Jeho myšlení je zásadně pěší. Každý z nich jinak chápe, jinak cítí, jinak myslí, jinak vidí. Pro každého chodce každý automobilista jede jako blázen, jako naprostý šílenec. Zatímco pro každého řidiče žádný chodec nepřechází ulici, ale motá se tam jako ovce. Přebíhá jak splašená slepice. Každý chodec nenávidí každého automobilistu. Nikoliv z nějakých malicherných důvodů, ale z principu zásadních, z důvodů zásadních. Tedy jsou to dva světy, svět chodce, svět automobilisty. Chodec by se strašně divil, kdyby viděl auto na chodníku, ale on se diví, i když ho vidí v jízdní dráze. Chodec, který přechází ulici tím nejhorším možným způsobem a na místě, kde jako pěší vůbec nemá co dělat, tak se strašně rozčílí, že tam auto najednou. Říká, no, přetrhni se, prevíte, kam pospícháš, náfuko, rozmázni se, potvoro, to jsou výrazy typicky pěší. Pěší. Chodec nikdy nepřijde na to pravé, čím by mohl řidiče urazit. To řidiči mezi sebou si dovedou nadávat. Nádherně. Odborně. Chodci mezi sebou taky si krásně nadávají. To by znamenalo, že v obou táborech panuje jaksi vnitřní taková neschoda. Není to pravda. Jakmile dojde k střetnutí mezi jejich zástupci, jsou všichni řidiči zajedno proti všem chodcům a všichni chodci zajedno proti každému řidiči. Jako by to byly dva světy. A je to tím, že náš člověk si rád dramatizuje věci, je vášnivý, nesmiřitelný, když jde o jeho klub, o jeho vkus. A kdyby se měli utkat ctitelé dechovky z vyznavači jazzu, zažili bychom nové Lipany. A právě tak chodci a automobilisté. Jako by to byly, říkám, dva světy. Jako by to byly dvě hlavy, řidičova a chodcova. A ona je to jedna hlava, lidská hlava, která může jednu věc vidět dvěma různými způsoby, prosím, která mnoha způsoby dokonce může nadávat. Ale jedno je nutné, aby hlava řidičova neustále myslela na hlavu chodcovu a hlava chodcova neustále na hlavu řidičovu, aby ty hlavy myslely nejen na sebe, ale chvílemi i za sebe. Aby tedy řidič chvílemi aspoň myslel tak, jak asi myslí chodec, a chodec chvílemi myslel tak, jak asi myslí řidič. Jedno jediné mají ty dvě hlavy společné. Jsou obě stejně křehké, obě stejně rozbitelné a obě stejně nenahraditelné. Vidíte, jak moudře, jak klidně, jak objektivně se na to musí člověk dívat? Žádné osočování, žádné vzájemné urážky, žádné nadávání na silnicích a ulicích, naopak. Vzájemná úcta, ochota, zdvořilost, dobrá vůle, to všecko by bylo. Jen kdyby se lidi naučili chodit a kdyby se nám, řidičům, nepletli jak ovce a splašený slepice. Tak.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Co si pamatuju, musel Pavel Bobek Miroslavu Horníčkovi ten Armstrongův Borůvkový vrch zahrát a zaspívat, kdykoliv se jen potkali. A začasté šla řeč taky o tom, zda manželky na obou stranách ještě stále doma hledají ty Miroslavovi dobře utajené housle. Takový byl ostatně první titul jeho knížky krátkých povídek, který v zápětí vyšel i na gramofonových deskách, stal se pro Miroslava slavným jevištním monologem a po mnoha letech se k některým povídkám Miroslav Horníček vrátil i v rozhlase.
2: Zmínil jsem se před chvílí o humoru svého otce. On měl zvláštní sklon. Po celý svůj život vymýšlel složité a náročné nesmysly. Pro vlastní potěchu a z vlastní hluboké potřeby, z jaké jiný sahá třeba po dýmce nebo turistické holy, anebo po majetku druhých. Pokud jde o druh humoru, rozuměl by si výborně s mým synem, ale nesetkali se. Nesetkali se? Občas o tom pochybuji. A myslím, že k tomu setkání přece jen jaksi došlo. V onom čase po otcově odchodu a před synovým příchodem. Protože tady vídám někdy cosi jako pokyny a jejich plnění. Cosi jako příklad a jeho poslušné i nadšené následování. Rozuměli by si. Otec, můj otec, byl už hlavou rodiny, když si přinesl domů skleněnou trubičku. A trávil pak večery u okna v setmělém pokoji a foukal broky obalené chlebem do oken protějších bytů. Můj syn by se dával vedle něj, balil by mu broky do chleba. A pak by stříleli oba, protože dědeček by sehnal druhou trubičku. Ale nestalo se to. Nebylo to. Není to. Ale to není podstatné. Podstatný je duch událostí a skutků a v tomto duchu jsou spolu, protože lidé jsou buď spolu, byť je dělila staletí, anebo nejsou spolu, denně spolu žijíce. V mém otci byl a trval nádherný dar. Dar, který není dán každému muži, dar nepodléhající věku, totiž dar klukovství. Když je muž ještě malý, má trojí možnost. Být hochem, chlapcem, anebo klukem. To není trojí zvuk téhož významu. Mezi těmi třemi pojmy leží obrovské rozdíly. To jsou úplně tři jiné úděly, osudy, talenty. Vzpomínám-li na své vlastní dětství, přiznávám s lítostí, že jsem klukem nikdy nebyl. Byl jsem, no, řekněme, že jsem byl chlapcem. Ano, byl jsem chlapcem, ovšem kromě nedělí. Kromě nedělí, kdy mne maminka převlékala za hocha a vodila na promenádu. Promenáda se konala každou neděli dopoledne v městských sadech před budovou měšťanské besedy a spočívala v takovém pomalém obcházení záhonů, mezi nimiž stála vojenská hudba a hrála takové ty citové věci. Chodilo se pomalu. Zástup byl hustý, lidí přibývalo. Nad květinami šuměly vodotrysky a nad hlavami lidí se vznášela vášeně lehárová, jak růžový mrak plný voňavky. Tato trýzeň byla částečně vyvážena návštěvou cukrárny pana Vicovského a pak se chodilo dál. Otec na promenádu nechodil. A svůj vztah k této události vyjádřil jednou s přesností, jaká je dána pouze humoru. Když už moje matka dokončovala poslední detaily svého nedělního zevnějšku, zavolal si mne otec na dvůr, kde našel neuvěřitelně špinavý hadr. Přivázal k němu motouz, konec motouzu mi podal a povídá, vidíš, to je myš. Chodil jsem po dvoře, tahaje myš za sebou. A otec mi poradil, abych si myš vzal sebou na promenádu. To se mi zalíbilo. A tím to bylo rozhodnuto. Byl jsem dítě strašně vzteklé a nedal jsem si své vrtochy jen tak rozmluvit. Vyvolav tedy ve mně tento vrtoch, poodešel otec stranou, aby v úkrytu vyčkal reakce matky, tak jako chemik v úkrytu vyčkává nachystané exploze. Když mě moje matka spatřila s tou hrůzou, nařídila mi, abych to okamžitě nechal a šel za ní. Byla si tak jista nerozumností mého počínání i rozumností svého příkazu, že vykročila, aniž se ohlédla. Šel jsem. Okamžitě za ní. Došel k ní, podal jí ruku a šel dál po jejím boku. Myš ovšem za námi. Zjistila to až po několika krocích. Nebyli jsme ještě daleko od domu a otec za námi hleděl a byl spokojen. Určitě byl spokojen a doufám, věřím, že se smál. Toho dne jsem na promenádě vysloveně vadil. Lidi mi šlapali na myš. Já řval, matka se jim omlouvala, oni se omlouvali matce. Pak se provázek přetrhl. Matka ho musela navazovat, protože já znovu řval. Pak jsem vzal myš do cukrárny, kde několika lidem zvedla žaludek. A na celém tom nedělním dopolední ležel stín. Stín podobný šedivému a nečistému hadru. Jsem už daleko. Jsem už strašně daleko od toho nedělního dopoledne. Ale někdy mám pocit, že otec ještě za mnou hledí. Kéž by se smál.

Chvála pravé chvíle. Některé události nastanou v pravé chvíli. Nemusí to být velké události, ale pravá chvíle jim dodá váhy a významu. Učiní je velkými a nezapomenutelnými. Jsou větší události a přece projdou bez povšimnutí, protože si nenašli svou pravou chvíli. Ukvapeně nastali předčasně, promarnili svůj potenciální rozměr a my je zapomínáme velmi brzy jako malé a bezvýznamné. V mnoha domácnostech už vybuchla kamna. Je to záležitost banální, ale i tady jsou rozdíly. Výbuch může být slabý, snadno zlikvidovatelný, ale může taky dojít a dochází k výbuchům, které změní barvu stropu, rozestavení nábytku a cosi v nervové soustavě všech přítomných. A také tady je rozhodující chvíle. Pravý výbuch si počká, nenastane kdykoliv a jen tak. Nejvhodnější chvíli si vybrali den výbuch v našem bytě asi před 10 lety. Byl štědrý den, chýlilo se k večeru a byla to ona chvíle, kdy hospodyně je hotova s přípravou večeře i s úpravou svého zevnějšku a kdy je očekáván příchod pozvaných hostů. Je to ona kratičká chvíle, kdy všechen kvap ustal, prostřený stůl svítí jako souhvězdí, dítě naléhá, aby nadílka byla před večeří a žena praví, už by tu mohly být. Chvíle vzdálených rolniček, padajících vloček a duševního pianissima. Tehdy nastal onen výbuch. Nevím, kde sám v sobě vzal tolik trpělivosti a kázně, že vyčkal až do této chvíle. Byl to silný výbuch a připravil se na svůj zásah dokonale. Řekl bych dokonce, že to bylo několik výbuchů, které solidárně počkali jeden na druhý a nastali pak společně, přesně ve chvíli, kdy přicházející hosté, jak se dalo zpětně propočítat, vystupovali již po schodech. Ozvala se rána. Bydlili jsme tehdy v nejvyšším patře a já jsem se zprvu domníval, že spadla střecha. Nevím, jak mě to napadlo, ale všechno bylo příliš rychlé, nezbývalo času uvažovat o dalších možnostech. Běžel jsem tedy do jídelny, protože jsem ještě nikdy neviděl střechu spadnuvší do bytu, ale v jídelně byla vánice a ve vánici moje žena, ztracená a tápající jako onen Angličan, hledající v bouřích Tibetu ztracený obzor svého Shangri-La. Byla to ovšem vánice, řekněme to hned, negativní. Byla to dosud nevyvolaná a silně přeexponovaná vánice na fotografické desce, černá vánice snu a horečky. Bylo to, jako by do hejna vran vjel nákladák a rozmetal je do všech stran a nejvíce vzhůru. Bylo to svým způsobem krásné, ale nemělo význam upozorňovat v tuto chvíli mou ženu na estetickou stránku celého výjevu. Vyvaroval jsem se to a snažil jsem se pouze vysvětlit, že jsou na světě nehody, jako třeba tato, za které já nemohu, což ona jaksi tvrdila. Dnes vím, že jsem pochybil. Měl jsem i tuto věc vzít na sebe, protože v takové situaci logika i právo berou za své a člověk je vinen, abych tak řekl, šmahem. Ale to již vstupovali hosté poněkud pohoršení, že já, člověk pokrokový, jsem si pro dnešní večer najal černošku. Saze padaly dále. Nedá se říci, padaly. Sněhová vločka padá, peří rozmetaných vran padá, zrnko prachu padá, všechno, co má sebe menší váhu, padá. Ale saze ne. Jakoby věděli, že jsou ve vzduchu Vánoce, chtěli v něm být i oni. Pohybovali se, to ano, ale nikoli směrem dolů. Pohupovali se sem a tam, z rozkoše kolébání, jako dvojice v tanečním sále, kroužili, míjeli se, trčeli, stoupali, pluli, ale nepadali. Pokusil jsem se je popohnat k podlaze knihou, ale jen jsem je tím, na rozdíl od své ženy, rozveselil. Hosté se posadili, my už posazeni byli, nejvíce v obličejích. Na obličej mé ženy, přestože je plošně menší, dopadlo dvakrát tolik sazí, nedivím se jim. Také dám přednost židli menší, ale půvabnější. Posledně jsme se pokoušeli o celé věci žertovat, ale jak si to nešlo. Také se větralo, čímž sazí, nevím odkud, přibylo. Měli jsme rybí polévku s černým drobením, smaženého kapra se strouhanými briketami, černobílé víno a moučníky podobné drozdům. Kránu již sazí poněkud ubylo, ale protože zvyk
si již oděl svou železnou košili, vstávali hosté od stolu a sahali do kamen, aby si trochou čerstvých sazí vylepšili chuť ovoce, koňaku nebo držťkové polévky. Některé saze dopadly k zemi až na mláďátka. Poslední, pokud vím, 16. dubna dopoledne. Vyprávěl jsem kdysi tuto příhodu učitelce svého syna Věře Ryskové, chtěji ji rozveselit, což jako učitelka mého syna potřebovala, ale ona mi řekla, že to nic není a posloužila mi jinou událostí rovněž pěknou. Také tady to bylo, v podvečer Štědrého dne, což samo usvědčí o tom, že událost to byla důmyslná a rafinovaná. Také tady to byla ona chvíle, kdy všechno je nachystáno a člověku zbývají 2-3 prostinké úkony, jako je třeba urovnání ubrousků na prostřeném stole či sejmutí kompotu z nejvyšší police ve spíži. Ano, byla to sklenice se zavařenými švestkami, po čem v této chvíli vztáhla ruce, když zjistila, že na této sklenici stojí kameninová nádoba s husím sádlem. Bylo tedy nutno nejprve vzít onu nádobu, což učinila ve výponu obou nož, obou ruč, protože nádoba byla opatřena dvěma uchy. V tomto postoji se nádoba v jejich rukou pomalu zvrátila a ona, neschopna údivu, úleku ani úniku, si počala husí sádlo líti na hlavu. To je vzácná situace. Co si v člověku to ví? Co si moudřejší rozumu a silnější vůle? A zabrání člověku, aby ji ukvapeně přerušil. V nádobě byly 2 litry sádla. Necelé, jak říká paní učitelka. Ale i liter husího sádla stačí, aby zásadně změnil hlavu učitelčinu, nikoli snad myšlenkově, ale rozhodně zevně. A taky tady již přicházeli hosté. Nevím, jak večer pokračoval. Bylo snad nejlépe rozdat nakrájený suchý chléb a tento si mazat přímo o hostitelku.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Jsou jistě lidé, jejichž snem je vidět Švédsko nebo navštívit Norsko, ale mě už provždy bude vábit jich. I v rozmezí své domoviny jsem šťastnější, smím-li tak říci, na Hluboké než v Děčíně. A tak jsem navrhl Provence. Provence. Mám ji rád. Dovolte, abych zopakoval to své hříšné slovo. Mám ji rád jako své skutečné rodiště. Jen na dvou místech mívám ten nezaměnitelný pocit příslušnosti a návratu a domova. Ve svém skutečném rodišti, tedy v Plzni a v Provenci. Jsou ještě kraje, které bych chtěl poznat. Jsou také kraje, které při vší jejich kráse mě nelákají. Ale Provence mě bude lákat vždycky. A tak jsme se s přítelem radili. Řekl jsem Provence. On souhlasil. Já měl své důvody, on taky své důvody. Já doufám, že nesouhlasil jen z respektu k důvodům mým a že se do té Provence těšil po svém. A tak tedy bylo rozhodnuto a dohodnuto. Provence.
2: Té své zamilované, prosluněné a levandulí provoněné Provenci věnoval Miroslav Horníček svoje srdce, několik knížek a taky léta prázdnin a dovolené. Není proto divu, že když se v rozhlase natáčely povídky provencalského rodáka spisovatele Alfonse Dodeta, nemohl u toho Miroslav chybět a vybral si příběh s titulem Dům na prodej. Pro vás už jen pozdravení, zůstávejte ve zdraví a těším se brzy naslyšenou.
3: Nad dřevěnými a špatně přilehajícími vrátky, pod nimiž se ve velké škvíře mísil písek zahrádky s hlínou cesty, visela tabulka, již dlouho. Visela nehybně v letním slunci a kroutila se a třásla v podzimním větru. Dům na prodej. A zdálo se, že to také znamená, že dům je prázdný. Takové ticho bylo kolem dokola. Přece však tam někdo bydlel. Úzký proužek tmavomodrého kouře, který stoupal z cihlového komína přečnívajícího trošku přes zeď, prozrazoval nějakou skrytou existenci, skromnou a smutnou, jako kouř z ohniště chuďasa. Ale místo opuštěnosti a prázdnoty, místo nepořádku, který předchází a ohlašuje prodej a odjezd, bylo vidět pěkné rovné cestičky, zakulácená loubí, kropicí konve vedle nádrže s vodou a zahradnické nářadí opřené o stěnu domku. Byl to jenom vesnický domek, vyrovnaný na svažitém terénu malým schodištěm, takže stinná strana byla v prvním poschodí a jižní v přízemí. Z té strany by ho byl člověk považoval za skleník. Na schůdkách tam byly hromady skleněných příklopů a prázdných ležících květináčů, jiné květináče stály v řadách na teplém, bílém písku s čapými nůsky a s verbénami. Jinak byla zahrádka kromě dvou či tří platanů celá zalitá sluncem. Ovocné stromy ve tvaru vějířů na železných drátech nebo ve špalírech se rozprostíraly v plném světle, trochu zbaveny listí, aby měly hodně ovoce. Byly tam také sazenice jahod a hrách s vysokými tyčkami. Uprostřed toho všeho, v onom pořádku a klidu, žil stařík ve slaměném klobouku a celý den chodil po pěšinách, za chladných hodin zaléval, ořezával, čistil větve a okraje záhonků. Nikoho ve vsi ten stařík neznal. Kromě pekařského vozíku, který zastavoval u všech vrátek v jediné vesnické ulici, nemíval nikdy žádnou návštěvu. Někdy se zastavil a při pohledu na tabulku zazvonil nějaký chodec, který hledal pozemek na mírném svahu. Jsou to velmi úrodné půdy a bývají na nich kouzelné ovocné sady. Zpočátku zůstal dům tichý. Po druhém zazvonění se ozvalo klapání dřeváků a pomalu se blížilo z hlouby zahrady. Stařík pootevřel branku a pravil vztekle. Co chcete? Ten dům je na prodej? Ano, odpověděl ten človíček s přemáháním. Je na prodej. Ale upozorňuji vás, že za něj chtějí velice mnoho. A ruka, docela připravená zase zavřít, zahrazovala branku. Očima vás vyhazoval ven, tolik v nich bylo hněvu a zůstal stát a jako drak hlídal své záhony zeleniny a svůj malý dvoreček posypaný pískem. Lidé tedy šli svou cestou a divili se, s jakým šílencem se to dostali do styku a jaký to je bláznivý nápad nabízet dům na prodej a přitom tolik toužit si ho ponechat. Tomuhle tajemství jsem přišel na kloub. Když jsem jednou šel okolo toho domku, zaslechl jsem živé hlasy, nějakou hlučnou rozpravu. Musí se prodat, tatínku, musí se prodat, slíbil jste to. Potom se ozval hlas starého a docela se třásl. Ale děti, děti, vždyť nechci nic jiného než prodat. Podívejte se, vždyť jsem vyvěsil tabulku. Tak jsem se dozvěděl, že to jeho synové a jeho snachy. Malý pařížský kramář ho nutí, aby se zbavil svého zamilovaného koutku. Proč? To nevíme. Jisté však je, že jim to začalo připadat příliš zdlouhavé a že od toho dne přicházeli pravidelně každou neděli, aby nešťastníka trápili a nutili ho, aby dodržel slib. V hlubokém nedělním tichu, kdy i sama země odpočívá, protože ji po celý týden orali a zasévali do ní, jsem to z cesty slyšel velice dobře. Kramáři mluvili a diskutovali mezi sebou, jak přecházeli v loubí a v jejich hlasech zaznívalo suše jako hrací kameny slovo peníze. Večer všichni odešli. A když je starý dobrák několika kroky po cestě doprovodil, vracel se velice rychle a celý šťastný zavíral hlavní branku. Měl před sebou týden odklad. Na týden nastal v domě zase klid. V malé zahrádce bylo slyšet ve slunečním záři chrupání písku pod těžkým krokem nebo cinkot hrabí. Nicméně od týdne k týdnu na staříka více spěchali a více ho trápili. Kramáři používali všech možných prostředků. Aby ho zlákali, přiváděli i vnuky. Podívejte se, dědečku, až se domek prodá, budete bydlet s námi. Budeme tak šťastní pohromadě. Ve všech koutech bylo slyšet slova pronášená stranou, nekonečné procházky po cestičkách a nahlas vyslovené kalkulace. Jednou jsem zaslechl, jak jedna z dívek křičela. Ten barák nestojí ani za pětku. Je právě dobrý na to, aby se zboural. Starý to poslouchal a neříkal nic. Mluvilo se o něm, jako by byl mrtev. A o jeho domě, jako by už byl zbořen. Přecházel docela schrben a se slzami v očích a ze zvyku vyhledával nějakou větev, kterou by ustřihl, či nějaký plot, který by ošetřil. Bylo znát, že jeho život tak hluboko zapustil kořeny do tohoto koutku půdy, že sotva bude mít sílu, aby se od něho odtrhl. A opravdu, ať mu říkali cokoliv, stále okamžik rozloučení odkládal. Když v létě zrály plody, ty trochu kyselé, na kterých je znát svěže z roku, jako třešně, rybíz, červený i černý, říkával si, počkejme po sklizni, hned potom prodám. Když však bylo po sklizni a třešně byly vylisovány, přišly na řadu broskve, potom víno. Po vínu krásné hnědavé myšpule, které se češou skoro až když je sníh. Potom přišla zima. Krajina byla černá a zahrádka prázdná. Nikdo nechodil kolem, nebylo kupců a chamtiví kramáři v neděli nepřicházeli. Nastaly 3 dlouhé měsíce odpočinku. Aby bylo možno připravit semena a prořezat ovocné stromy, zatímco se zbytečná tabulka kymácela na cestě, jaký obracel vítr a déšť. Synové už ztráceli trpělivost, přesvědčení, že starý dělá všechno možné, aby kupce odpudil. Proto počase vzali věc do rukou sami. Jedna ze snah se u něho ubytovala. Byla to malá kramářka, od rána nastrojená, tvářící se příjemně, s onou falešnou sladkostí a úslužnou roztomilostí lidí zvyklých na obchod. Zdálo se, že jí patří celá ulice. Otevřela vrátka do kořán, mluvila nahlas a usmívala se na mimojdoucí, jako by chtěla říci, jen pojďte dál, podívejte se, ten dům je na prodej. Pro úbohého staříka už nebylo odkladu. Někdy se pokoušel zapomenout, že je snacha přítomna. Přelíval záhonky a znovu je zaséval. Stejně jako si lidé těsně před smrtí rádi dělají plány, aby oklamali svůj strach. Kramářka ho však stále sledovala a trápila. Ach, nač to? To se přece namáháte tolik pro jiné. Neodpovídal jí. A horlivě se zabral do práce s obzvláštní tvrdošíností. nechat zahradu spustnout, vždyť to by bylo znamenalo ztratit jí tak trochu už teď. Také nebylo na cestičkách ani stéblo trávy, na růžových keřích ani jeden planý výhonek. Čekali, ale kupci nepřicházeli. Bylo to za války a snacha marně nechávala dveře otevřené a vysílala na cestu sladké pohledy. Kolem chodili jen lidé, kteří se stěhovali a dovnitř vstupoval jen prach. Den ze dne se ta dáma stávala štiplavější. Potřebovala být u svých záležitostí v Paříži. Slyšel jsem, jak zahrnuje tchána výčitkami, jak mu dělá opravdové scény a jak bouchá dveřmi. Stařík se jen hrbil a neříkal nic. Těšil se pohledem na hrášek, který mu vyrůstal, a na tabulku dům na prodej, která byla stále na svém místě. Když jsem letos přijel na venkov, snadno jsem ten dům našel, ale tabulka už tam bohužel nebyla. Později ještě visely roztrhané a spuchřelé vyhlášky. Je po všem. Prodali. Místo velké šedivé branky byly čerstvě natřené zelené dveře se zaobleným štítem a v nich malé zamřížované okénko, kterým bylo vidět do zahrady. Už to nebyl dřívější ovocný sad, nýbrž měšťácká směsice košů, trávníků a teras a všechno se odráželo ve velké kovové kouli houpající se před schodištěm. Cestičky se v kouli odrážely křiklavými barvami svých květinových lemů a roztahovaly se na ní dvě široké postavy přehnaných rozměrů. Tlustý zarudlý muž, spocený jak myš a ponořený do hrubého křesla a udýchaná dáma nesmírných proporcí, která mávala kropicí konví a volala 14, 14, jsem jich dala k balzami, máma. Přistavili patro, obnovili ploty. V tom malém zákoutí, které bylo zase jako nové a bylo ještě cítit barvou, hrálo piano ze všech sil známé čtverilky a polky z veřejných plesů. Taneční písně, které padaly na cestu a z nichž bylo horko jen při poslechu, se mísily s červencovým prachem, křiklavými barvami velkých květů, tlustými dámami, s překypujícím triviálním veselím a bylo mi z nich smutnou srdce. Myslel jsem na ubohého staříka, který se tam procházívával tak šťastně a tak klidně. Představoval jsem si ho v Paříži ve slaměném klobouku a přihrblé ho, jako bývají staří zahradníci, jak bloumá někde vzadu za krámem, rozmrzelý, bázlivý a usazený. Zatímco jeho snacha září v zasklené kukani kanceláře obchodu, odkud se ozývá cinkot zlaťáků, stržených za onen malý domek.

tak překroč práh. Svět patří tobě, vždyť víš, stačí si přát, za svým snem jít, ten dar máš v sobě, tak věř,

0: českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila!
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Je hodina před půlnocí, posloucháte společné regionální vysílání a taky stanici Český rozhlas Pohoda. Zdraví vás zase po čase Honza Macoun, dnes ne ze studia z Prahy. Petr Kubala to všechno míchá, ťuká, zvedá telefony, nebo zvedat bude, tedy doufám, do jedné hodiny. Nejen jemu, ale i vám příjemnou dobrou noc z jihu Čech.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
5: Sobotní noční linku otevírá taky písnička. Myslím, že trefnější písničky není. Už obzvlášť, když vlastně podle jejího názvu si můžete dosadit i to dnešní povídání. Sobotní noční linka, nech brouka žít. Nech.

0: Vítězslav Hádl, Zdeněk Borovec, ale jinak hlasem Juraj Kukura a Nech brouka žít, což je vlastně písnička, která nejenom, že uvádí naše dnešní povídání, ale vlastně ta povinnost odehrát film Trhák z roku 1980. Orchestr Karla Wagnera, děkuji pěkně, no ta pointa, to je schovivost k drobné havěti a otázka, proč máme potřebu všechno malé lezoucí okamžitě likvidovat. A nebo nejste likvidátoři hmyzu? Leknete se pavouka, zabijíte takové ty dvousedadlové mouchy novinami, lovíte komáry ve 3 ráno, nebo co děláte z brouky? Dáváte je z domova ven, anebo vám nevadí a těšíte se z toho, jak si tu svoji pavučinu chystají na svoji oběť? Co v kuchyni, šváby? Máte, nemáte? No doufám, že nemáte. A měli jste? A jaké to je se jich zbavovat? Budu moc rád, ať už veselé i nevesele řeknete do vysílání Českého rozhlasu svůj prožitek právě s hmyzem, ať už tím, který je v domácnosti, na zahradě, venku v přírodě, anebo obecně ve světě. Dostane se i na další hmyzí písničky, tak doufejme, že si to téma taky užijete. Ostatně to jste si zvolili vy sami. Teď si neuvědomuju, kdo konkrétně, ale už jsem to zaslechl několikrát. Tohle téma zkrátka musí být. Tak vítejte, volejte a taky pište linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Když se řekne strach z hmyzu, většina lidí si představí pavouka ve vaně nebo vosu u stolu, popřípadě švába v kuchyni. Přesně vzato pavouci nejsou hmyz, ale strach z nich má vlastní název, a to arachnofobie. Patří mezi nejznámější fobie vůbec, takže se ani nebudu divit, když budete skřípat zubama tak, že to uslyším až v Českých Budějovicích.

0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy a Chyba lávky. Posloucháte společné regionální vysílání a taky stanici Pohoda. Začíná noční linka v sobotu 11. září. Jestli mám správné datum, pak je to právě to dnešní vysílání a je plné hmyzu. Nech brouka žít. Iveto, pěkný večer přeju.
1: Krásnou noc. Zdravím všechny lidičky. A tedy k tématu hmyz. Já bydlím u lesa a tady lítají takový ty berušky, takový ty cizokrajny, takový ty černý. A v létě
0: takové ty
1: se to
0: kousalky.
1: Tady... No, takový ty svinky. Já nevím, co mám říct. A oni se vždycky vyrojijou tady někde. Já nevím, kde se to tady bere. A já to tady zabijím tím sprejem. Takový ty beruny. A je jich plno, jo.
0: Takže my jsi z biolit.
1: Jo, povídejte. No, biolitem, ano, je, říkám, vždycky to tady mám na záclonách, na oknech, no hrozný, ale úplný roje. A teďka se mě stalo, že mě jsem vletěl takový obrovský sršeň do bytu, tady do pokoje, do pokojička, jak tady bydlím. Ježišmarja, ten bzučil takový obr, já jsem ho nemohla vyhnat, jo, já jsem ho tady... lovila po pokoji, já jsem ho vyháněla takovou hadrou, jo, teď jsem otevřela balkonové dveře, okno, jo, oddělala jsem záclony, aby vypadl.
0: Nic na ní nezabíralo?
1: Ne, já jsem ho nemohla vyhnat, no nakonec jsem ho práskla teda, tou hadrou.
0: Odpráskla, překládám, ano.
1: Práskla jsem ho, no, jako jsem ho uhodila.
0: Ano.
1: Spadl na zem, pak jsem ho teda umlátila, ale obrovský hnusný. A potom
0: no jo, ale
1: tady má...
0: kde by svět byl, kdyby nebylo hmyzu? A je jedno, jestli je to ten, co leze po zemi nebo létá, teď to je přece havěť, ze které to všechno
1: no,
0: je.
1: No, je to krásný, no, je to nádherný. A potom vosy, plno vos tady, vyháním vosy, pořád vosy tady lítajou, jo. Takže s těma vosama taky. Potom třeba tady mám kyblíky s vodou na terásce, tak tam bývají včeličky utopeny, oni jdou pít jako včeličky. Oni jdou pít a se tam utopí, jo. Tak to taky mám zkušenosti s tím. A nebo mě lozili po lince mravenci normálně.
0: No ale pojďme definovat, kteří, jestli víte.
1: Nevím, jak se jmenují, malí černí mravenečci.
0: Fuj, tady byl takový ty mrňavý na zabití.
1: No, mrňavý černí, jo, na kuchyňské lince, šla jsem do kuchyňky, teď koukám, jo, a tam mravenečci si tam lozili a říkám, Ježišmarja, co to tady zas je, jo, tak mravenečci, a co ještě, a někdy tady lítají netopíři kolem mě.
0: No prosím, tatínkové od Saxány. Není no, problém, chápu, dobře.
1: Takový malý netopíři, jo, lítají kolem oken, no, tak to je asi všechno, včeličky,
0: no tak
1: vosky.
0: Fajn, děkuju za představení co? Vaší zoologické zahrady od Olomouce a těším se na další volající, kteří nám přiblíží zase tu svoji faunu s florou dohromady, aby jsme věděli.
1: Já vím. Tady, tak tady je taková divočina.
0: Iveto,
1: jo, a ještě jednou
0: moc.
1: Se mě stalo, můžu ještě něco říct?
0: Rychle,
1: ještě jednou se
0: stručně.
1: Mě stalo,
0: ano.
1: Já mám na toaletě, jak mám toaletu jako koupelničku, otevřený okýnko a jednou se mě stalo, ráno jdu si umýt ruce a v umývadle je tam plavala něco jako mezi veverkou, já nevím, co to bylo, velký ocásek, větší jako hlodavec, a plavalo mě to v tom umyvadle, normálně utopený.
0: Fotografii pro příště, ať to můžeme zhodnotit a případně se doptat. Iveto, děkuju
1: jo,
0: a dobrou noc.
1: Tady u lesa, takže já tady mám takovou divočinu. A ještě mě tady běhá jelinek kolem zahrádky, jak mám zahradu.
0: No, super, ale to už nepatří
1: běhá...
0: do tématu. To už ne.
1: No,
0: běhá
1: to není už
0: možná
1: hmyz,
0: nějaký hmyz má v srsti,
1: no,
0: ale
1: to
0: o tom zase
1: hmyz,
0: příště.
1: No.
0: Iveto, díky moc, dobrou noc.
1: Dobrou noc, zdravím všechny.
0: Dnešní téma, to je vlastně Najde se to vůbec do těch 2 hodin vysílání? Jsou to takový ti malí nezvalí návštěvníci, kteří nám lezou po zdech, bzučí kolem hlavy, sedí v rohu nebo se zjeví přesně ve chvíli, kdy doma nechceme žádné překvapení. Ptáme se na pavouky, mouchy, komáry, vosy, mravence, moly, šváby, štěnice i další domácí breberky. Máte zážitky?

0: Petr Naď, pojďme se zachránit, protože tu šváb, tu moucha, tu váška, tu broučci, tu americký brouk, je tady toho moc, tahle ta havěť. Je ale fakt, že bez téhle havěti by nebylo života na světě. A co ve Vizovicích nebo u Vizovic? Lidko, pěkný večer i vám.
1: No, dobrý večer. Přeju všem nespavcům a vzpomněla jsem si na útlé mládí. Jsme měli zahradu veliku a my jsme tam lovili každý večer, jak jsem se to dělal, chrousty.
0: Yeah.
1: To byl úlovy.
0: A ne,
1: potom,
0: jo.
1: Jak jsem se dala a odstěhovala do Zlíza, to je velké město, však víte, ne Zlíza, kde kdo,
0: ano.
1: Tak mě normálně... Jsem měla otevřené okno v kuchyni a netopír mě vletěl až do kuchyně, takže jsem ho viděla z půl metru.
0: A tak jste se pozdravili a co dál? Není, není.
1: Pozdravili jsem mu domluvila a vyletěl jsem. No ale teda to jsem ho viděla poprvé tak zblízka. To je škarné, to je letající myš vlastně. No,
0: řekněte mi, to máme v domácnostech třeba, někdo se snaží zbavit mravenců, protože jich je moc.
1: No, taky
0: co vy?
1: Jsem dělala doma potvor jedny. Takové, jak kdyby dozerhava, víte, a oni si vychodili tam takovou cestičku do špajzu a potom mě někdo poradil, já už nevím, prášek mám dojem, že jako to je prášek do pečiva.
0: Ano,
1: je
0: že prasknou.
1: Je to tam mám posypat, no, je to tam mám posypat. A to už si nepamatuju, jestli to zabralo. No, ale dlouho no, mě se jí nemohli zbavit.
0: Těžko říct, jestli to zafungovalo, jestli jste slyšela chviličku na to, nebo třeba pár no, hodin na to, že slyšíte praskání něco jako popcornu, tak no, to možná byly oni.
1: No a potom ještě... Jak jsme bývali v tom Zlíně, tak představte si, já jsem měla takové, říkalo se tomu důchodky, ty vysoké černé zimní boty. A to mě moly, mě normálně se do nich pustili, já jsem jim musela vyhodit. Ty byly tak prohrané, ty jim museli šmakovat.
0: A to mám takový to pocit, že existoval neví. Nějaký naftalín, takové tabletky se přece dávaly.
1: Jo, všechno možné, ale to rozumíte, toho se těžko zbavujete, protože tím molům na, už je tolik přípravku, já jsem zkoušela hledat to. No to je hrozné.
0: No mám takový pocit, že jsem vlastně, Lidko, asi s největší no, pravděpodobností jsem nezvolil nejšťastnější téma pro dnešní noc, protože no, spíš než nech brouka žít, jsem měl dát nech brouka zabít, že jo?
1: No, to patří k životu, brouci.
0: No to je
1: jo,
0: fakt. A co ten americký no, brouk?
1: To nevím, jaký americký.
0: Ty mi nevíte, brouk. Na bramborech takové ty
1: jo,
0: mandelinky.
1: Jo, se to jmenuje mandelinky. A to jsme sbírali na záradě.
0: My taky.
1: Mandelinky. Mimochodem. Na bramborách toho je, jak rýda se je.
0: Mimochodem už tenkrát.
1: To mě zase někdo radil na ty mandelinky, že je dobrý ten sod z kávy, víte. To se má prý nasuší a má se to posypat.
0: Aha, no tím se to vysvětluje tady u maminky, která neustále pije kávu a má tu sedlinu tady vysušenou.
1: A já jsem pracovala tenkrát v restauraci, tak znáte to, tam je kávy a kávy, tak jsem říkala tomu čišníkovi, ne, abyste soc vyhazoval, já to beru.
0: Lidko.
1: Mandelinky doma, říkám, no nebojte se, o co

0: zmeninou, že toho mám dost.
1: Lidko, no, připijím si, jak jsem se dozvěděl, máte prý i narozeniny, tak nějakým, no, nějakým smuším podáním piva nebo slivovice, to bude asi trefnější. Hlavně zdraví, zdraví, zdraví. A mimochodem, děkuju, dobrou noc. Já ještě bych tady měl jednu poznámku na téma americký brouk.
2: Americký brouk. Nejnovější zločinný prostředek amerického barbarství. Našli jsme ho letos i tam, kam nějak přirozeně nepatří. Na dřevě místo na brambora. Našli jsme ho na smetišti. Americký brouk leze pozdě. Letadly a větrem rozsévaný od západních a jižních hranic, vyslanými agenty roznášených v krabičkách a lahvičkách. Ti, kdo k nám tohoto žravého brouka poslali, počítali s tím, že si najde, že vyčenichá cestu k našim bramborám. Počítali, že bude nenasytně žrát to, co roste pro nás. Počítali, že naklade tisíce vajíček. Tyto žravé larvy, to je kultura atomových válečných paličů. Jenomže páni imperialisté dělali účet bez hostinského. Počítali a zase se přepočítali.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: No, ono u domácího hmyzu nebývá největší problém ten jeden kus, který zahlédneme večer v koupelně nebo u kuchyňské linky. Problém je v tom, kolik dalších může být schovaných. Takové štěnice dokáží po nasátí krve klást zhruba 1 až 7 vajíček denně. A za příznivých podmínek se z většiny vajíček vylíhnou další jedinci. Takový rus domácí je ještě rychlejší domácí podnájemník. Samička vytvoří několik vaječných pouzder a v něm mohou být desítky vajíček. Celkem často kolem 200 i více potomků za život. Proto nestačí jednoho švába nebo štěnici plácnout a mít pocit, že je vše vyřešeno. Dospěláci se schovávají ve spárách, za lištami, u trubek, v nábytku, madracích nebo u zbytku jídla. Navíc se množí hlavně tam, kde mají teplo, tmu, potravu a klid. Zlikvidovat je bývá těžké právě proto, že nevidíme celé ohnisko. U molů, octomilek nebo mravenců často pomůže úklid. Uzavřené potraviny a odstranění lákadla. U štěnic a většího výskytu švábu je už rozumnější volat odbornou firmu. Sami to fakt nezvládnete.

Zdravím vás, pane Jene a Nespavce, jak jsem si přečetla dnešní téma, i hned jsem si vzpomněla na mého dědu. Prožil dvě války a za té druhé byl zavřený v kounicových kolejích, což ho obojí poznamenalo po zbytek života. Po kapsách nosil tvrdé kůrky, nikdy za sebou nezavřel dveře, anebo je pootevřel a nikdy nezabil ani mouchu, ani komára. Jednoduše je těmi polootevřenými dveřmi či oknem vyhnal ven. Když jsem se ptala, proč, řekl, že v kriminále to byli jediní živí společníci. Já tuhle věc nemusím, ale zpěty k dědovi to toleruji. Pro jistotu jsem pořídila odpuzovače do oken sítě. Přeji dobrou noc bez bzučení. Iveta, no Iveto, ale já znám i příjemnou havěť.

Nezabíjíme je všechny, nech brouka žít, to je to dnešní téma, které jsem pro vás připravil spolu s někým z vás, kdo jste se o něj zažádali. Jak to máte z brouky, co arachnofobie? Máte ji? A nebo to tolerujete všechno to, co leze kolem vás, nebo leze někde a naštěstí ne po vás? Páteční noční linka je na tohle velmi zajímavé téma, protože kdo by řekl, že musíme to zabít, musíme s tím něco dělat, musíme chemii vyplácat. Já myslím, že zas tak strašidelné to nebude. A nebo ano? Měli jste třeba doma štěnici? Jak dlouho jste se štěnic zbavovali a kde se vám ukryli? Není lepší už takový dům podpálit? Lepší by to možná bylo, ale na druhou stranu, to asi není na týden, co? Slyšel jsem třeba od kamarádky, která má štěnice, má je ještě aktuálně, rok se s nima snaží nějakým způsobem dohodnout a nejde to. A nejde to ne proto, že by neexistovaly prostředky, jak je vypudit, ale vzhledem k tomu, že štěnice se nasají nebo napapají a vlastně to, čím oni se, co znamená krví, najedí, tak potom vydrží ale opravdu hodně dlouho v té zásuvce nebo v tom rámu. A co šváby? Měli jste, byli jste v restauraci, kde, no, podívejte se, tohle téma se dá uchopit jakkoliv a budu rád, když se vám to podaří zaujmout. Nebojte se, nelekejte se, ani jižní Čechy nekoušou s Honzou Maconem. 731 800 900. Můžete volat právě teď, anebo taky psát na linka@rozhlas.cz nebo do internetových komentářů pod dnešní pozvánku na rozhlas.cz/linka. No, komáři, vosy, mravenci, rybenky, moly, šváby. Hele, tady je. Ne, ježiš, to byl motýl.

0: Posloucháte Český rozhlas a posloucháte Noční linku, tady je Honza Macoun, dnes hlásím vysílání z Jihu Čech. Jestli jsem řekl, že dneska už je sobota, prosím vás, to není přání otce myšlenky, to víte, nějak mi to uklouzlo, ale omlouvám se případně i za to, pokud se nedovoláte do dnešního vysílání. Trochu nás zazlobil telefon, ale doufám, že kolega Petr Kubala všechno spravil, za což si ho velmi vážím, cením, ať ho mravenečkové štípou celou noc. Teda nevím, jestli se mu to líbí. Líbí? Nelíbí? Houkni.
1: Nelíbí.
0: Ha, nelíbí, mi říká takhle do ucha. Co vy, mravenci? Dokonce si pamatuje svoji maminu, když lovila v našem 3+1 na proseku za mého mládí, nebo za našeho mládí se sestrou, právě taky něco, co si co lezlo po zdech. Nebyla z toho úplně dvakrát šťastná, vynervovaná byla. A co vy, jak jste se zbavovali třeba takových švábů? Pojďme si to přiznat, nalít čistého vína, kvalitního a říct si, jak se věci mají. 731 800 900, bát se nemusíte, nekoušu. A kdo máte strach z hmyzu, prosím vás, hmyz, no fuj brouk. Pro někoho jde o skutečnou fobii, kdy i malý pavouk v rohu, fosa u sklenice nebo šváb v koupelně dokáže spustit paniku, bušení srdce, podcení a okamžitou potřebu utéct. Zajímavé je, že člověk často ví, že ten tvor je mnohem menší než on, ale tělo se chová, jako by právě potkalo tygra. Mozek zkrátka vyhodnotí hmyz jako hroznou hrozbu, velkou hrozbu dřív, než se stihne ozvat rozum. Jak to máte vy? Dobrý večer, kdo nám volá?
2: Halo, tady je Majka.
0: Majko, zdravím vás.
2: Já jsem chtěla všem popřát hezkou noc a no, jinak se podělit o takovej jeden zážitek. Šla jsem venčit pejska. Mm-hmm. Bylo už tma, je to teda už mnoho let, asi 15 let možná přibližně. A kousek od silnice jsem viděla takový světýlko. Tak jsem šla blíž, aby opatrně, aby pejsek to nezničil. A viděla jsem, nevěřila jsem svým očím, viděla jsem něco jako broučka, ale malýho, ano. Asi tak 5 mm. A vepředu měl dvě světýlka a vzadu měl dvě světýlka. Vypadal prostě jako nějaký malinkatý miniaturní autíčko. Tak jsem jako zůstala na to koukat, nevím, jestli jsem běžela pro foťák a zkusila to vyfotit, to už si teďka nepamatuju, ale myslím, že jak to blesko, takže jsem viděla, že to je nějaká jakoby larva nebo takový větší červík. No ale to světilko tam samozřejmě už nebylo, jak se to oblesklo.
0: No tak běžela jste pro foťák, já jenom doplňující otázka, jako večer nebyla nějaká oslava nebo něco podobného, nebo...
2: Tohle je opravdu fakt. Jo, stále, jako je pravda, že nikdy v životě jindy jsem už něco podobného jako neviděla.
0: Já jo, ano, ale... souhlasím s vámi, prosím vás, existuje to, máme u nás, a to jsem si dokonce i poznamenal, svítící hmyz v podobě světlušek, lidově se jim říká svatojanští broučci. A nejsou to mušky, ale
2: brouci. Ano, to já jsem si myslela, ale to jako vím, jak vypadají, když se osvětlej. Tohle to nemělo jako ty křídilka. Jako nelítalo to. Jako, ale jako byla jsem, nevěřila jsem svému očím, protože to vypadalo jako malinkatý autíčko. A prostě... potom vlastně z toho byl takovej jako větší červík nebo larva, nebo co to mohlo být. Zajímalo by mě právě, jestli to někdo ještě viděl někdy.
0: A třeba jako... se ozve, třeba poradí, třeba řekne co a jak, protože třeba tomu rozumí, než my všichni tady dohromady, a je to jeho hobby. Máte i jako obyčejně hmyz jako hobby, nebo jak se chováte obecně ke hmyzu?
2: No, to nemám, ale jako je fakt, že já nechci nic zabíjet. Já když nějaký pavouk se najde na půdě nebo někde, kde uklízím, já to asi nabírám spíš na lopatku a nebo opatrně zlákám do krabice a pak to dávám ven a ještě se snažím, aby tomu nebyla zima.
0: Až si posíláte omluvenku, ne?
2: No, jako, kdybych to měla zabít, tak by mě to asi bolelo víc, než toho, ten hmyz.
0: Chápu. A co taková, umíte se představit jako pěstitelka, chovatelka tarantulí třeba, že byste měla v akvárku? za dlouhých letních večerů, že byste se...
2: To bych asi ne. Jako ne, nebojím se moc těchto těch věcí, ale jako, nebo teda živočichů, ale jako asi bych si to nepořídila.
0: Děkuji vám za zavolání.
2: Malý na krmítku a pejšky ano. A tak, no.
0: Tak tohle jste nevyfotila, ale hlavně, že to máte v hlavě, že jste nám to řekla a třeba se někdo ozve a řekne víc informací. Vám poděkuju za zavolání a popřiju pěknou a případně broučí světelnou dobrou noc.
2: A vám taky všem.
0: Ještě doplním jednu informaci ohledně těch světlušek, když už jsem to nakousl. Světlušky jsou nenápadné a přes den si jich vlastně skoro nevšimneme. Večer ale dokážou z obyčejné louky udělat malou přírodní světelnou show. A na rozdíl od mobilu nepotřebují nabíječku, jen tmu, teplo a trochu klidu. Takže za teplých letních večerů, červen, srpen, tak kde pak je máme? Když máme to globální oteplování a vůbec celý letošní rok je až moc teplý.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Píše Bohdan, já pavouky nezabijím, u nás doma měl jeden dokonce jméno. My jsme mu říkali František a bydlel v rohu za knihovnou. Manželka ho chtěla několikrát vyhodit, ale já jsem tvrdil, že platí nájem tím, že loví mouchy. Děti se ho nejdřív báli, potom mu začali hlásit, když kolem letěla moucha. František s námi přežil skoro celé léto. Jednoho dne zmizel a já se přiznám, že mi to bylo skoro líto. Od té doby mám k pavoukům respekt a neříkám, že bych si je bral do postele, ale když sedí někde v koutě a nikomu neublížují, nechám je být. Horší sousedy jsem v životě měl. No ale teď si představte, Bohdane, že on udělá takhle, jako najednou. To skočí to takhle. Pamatujete si vlastně ty takové ty pavouky na to dálkové ovládání? Takhle do ruky to mělo takovou tu... A z toho byl ta hadička, balónek, nebo co to bylo? A udělalo to hop, hop, hop. No já vám řeknu, mám husí kůži ještě větší, než když na mě přesedne dvousedadlová moucha teda.

0: 3:15 věnujeme se hmyzu. Nech brouka žít, to je téma páteční noční linky, která se za chvíli překulí do soboty. No, na vztahu k hmyzu je zajímavé, jak rychle se z dospělého člověka stane vystrašené dítě na židli. Nevím, jestli to má tak i Jana Zírková. Pěkný večer.
1: No, pěkný večer, pane Honzo, i všichni posluchači. Tak já určitě vůbec nejsem kamarádka hmyzu a musím podotknout, že úplně perfektně sedí ty příznaky té fobie, které jste zmiňoval před chvilkou, tak to úplně sedí na mě, musím říct teda. Oni se mě jako lidi divějí, proč tomu tak je, ale jim to jako taky nedokážu kolikrát vysvětlit a říkám jim prostě, že si fakt nemůžu pomoct, jo. A nemám to teda sice úplně u každého hmyzu, ale například mám to u pavouků, to ano, a pak taky se nám stává, že skoro každé léto k nám přilétávají taková ta velká sarančata zelená a těch se taky jako dost bojím, no. A to když
0: no,
1: začnu fuj.
0: No to ježiš, jakmile to má víc nožiček, ještě zubatý, no, ty to na vás kouká, ty kadla.
1: No, tak to, když začnu křičet už, tak pak alarmuju rodiče a ty už vědí, že je zlé a oni jsou takový jakoby vyhazovači toho hmyzu, no, takže ty naštěstí se toho nebojí a poradí si s tím vždycky, no, tak za to jsem děkná.
0: Víte co, já, Jano, chviličku vás poprosím, vydržte mi teďka u telefonu, já něco zkusím, vyzkouším na vás, jo, vy mi řeknete, jak moc máte husí kůži, jo?
1: Dobře.
0: Jste připravena, ucho se nalepte na ten váš přijímač. Peťo, prosím, ano. Připrav se taky. Tak co s vámi dělá tohle? To je šváb.
1: No, jak tak leze. Není to moc příjemný zvuk, teda.
0: Není,
1: naštěstí jsem se se švábem nesetkala zatím teda.
0: Ale... Ne, dobře, tak tady ho máte po druhé. Je to takové milé stvoření.
1: No.
0: Dobře, tak, tak... šváb nic, dobře. Máme tady ale i mouchu.
1: No, moucha, tak tam já bych chtěla takovou veselou historku, to mě mohly být tak 2-3 roky a to jsem se prý jako malička jí hodně bála a plakala jsem a myslela jsem prý, že z mě sežere, no. To mám...
0: Jo, počkejte, ale to já taky, ale ne z toho, poletujícího hmyzu, ale z toho hororu moucha. Jestli jste ho viděla, tak jak se ten pán měnil v tu mouchu, protože ta byla v tom zařízení, který ho teleportovalo do toho druhého. No ježiš, horor mého mládí, VHS kazeta a rychlo dabink jedním hlasem. Dobře, ještě mám jeden zvuk. Ježišmarja. No, ještě jednou. To je váška.
1: Aha.
0: Tak to je v pohodě, ne?
1: To vypadá pěkně, no. To je takové, tak
0: když vám přistane na ruce, tak to je v pohodě. Sice má křídla větší než vy dláň, ale ne, to bych taky nedal.
1: Já si, čeho se tak nebojím, tak to určitě ne berušky, ty se mi moc líbí, ty jsem si jako malá nechávala s porukou. A motýly, ty se mi taky moc líbí, těch taky strach nemám, no.
0: Těch ubývá, teda to vám řeknu, to jsem koukal do nějakých statistik. Motýl tedy OK, berušky, co ten americký brouk, už jsme ho tady probírali.
1: Tak to
0: mandelinka,
1: nevím.
0: Mandelinka bramborová.
1: To asi tak moc ne, ale jak už paní říkala tady sršeň, tak to musím říct, že sršni, ty jsou taky hodně takový na světlo, že jdou a musím říct, že teď, jak byly ty pařáky, tak skorem každý večer mě tady na balkónové dveře ťukal jeden takový obrovský sršeň a tam bylo zajímavý, že on vlastně přilétal tu stejnou hodinu, takže to bylo to jako opravdu, kdyby uměl hodinky, no.
0: Nemít vy puštěný Český rozhlas a časové znamení, tak ani nevíte, kolik je hodin, ale máte svého domácího sršně, který vám napoví.
1: No, tak byste si tak, no.
0: Dobře. Tak já vám poděkuju, nebo jestli máte ještě nějaký hmyzí radosti, jsem s nimi?
1: No, ještě taky k nám přilétají hodně, já to nevím, co to teda možná některý posluchači budou vědět, ale vždycky přilítají jenom v září, až jsou to takový zajímavý zelení broučci, no. Ale opravdu nevím, co by to mohlo být za druh a opravdu jenom to září a pak už je tady nevídáme, no. Taky se slunce zelený jsou, no.
0: Tak třeba to jsou broučci, které teď ještě uslyšíte. Poděkuju za telefon a dobrou noc do Jirkova.
1: Děkuju, dobrou noc, pane Honzo, naslyšenou.

a bylo jaro. Všechno, všechno kvetlo, ale pra všechno. Tráva po pás, rosa jako granáty a tam dole, pod Jalovcem,

0: Mám tady příspěvek od Radima a tady jsem si poznamenal, komár mu zničil manželství, ale dostanu se k tomu za chvíli. Prý Zdeněk volá. Tak jestli je to pravda, slyšíme se?
1: Dobrý večer, Zdeněk z Prahy. Já bych se chtěl zmínit, já už jsem třeba teďkon hodně dlouho neviděl mouchu, ale jako masařku, jako jak bývaly ty veliký, ty masařky. No a chtěl bych se zmínit, že už jsem taky dlouho neviděl a my jsme to tady měli i dokonce jako u baráku, nebo to kobylky.
0: Kobylky, nebo no to, jo.
1: Já nevím, jestli to jsou trsty nebo kobylky, no zkrátka. Už jako se to dlouho neobjevilo.
0: No, hodně chemie se používá taky proto, tak ono jich zas, ne, že mnoho není, ale tam, kde se používá dost chemie, tak je mi líto, no, a je to teda zrádné, protože, a jelikož, ale to jste mi připomněl, cvrček, taková klasika, skokan, že jo, tak když jsem ještě pracoval v divadle, tak si pamatuju, že nám tam tenhle ten cvrček skočil do divadla, do šatny, někam se schoval a cvrlikal, myslím si, skoro 14 dnů a pak
1: jo.
0: Asi takže ho někdo svět.
1: A seku. Řekněme
0: umírněně, že dělal bordel během představení a že ho bylo slyšet neustále, až to bylo všem protivné.
1: Řeknu to jednoduše, Blouček se možná chtěl taky sám představit, no, že něco umí na ty jeho housličky. No, ale jak říkám, masařku tu už jsem neviděl pomalu snad 2-3 roky, nebo i díl, jako masařku, mouchu, jak masařku.
0: Třeba nám někdo se zájmem o masařky řekne, jak na to masařky jsou v roce 2026. Netuším, ale jdu zjišťovat případně taky na internet. Ale je fakt, že obecně hmyzu ubývá, i když je ho také ještě mnoho neobjeveného.
1: A jak říkáte, motýly, ty už vůbec skoro, to už pomalu člověk ani neví, co to je, pomalu, dá se říct. Nebo neví, co to je, jako vím, co to je, motýl, ale to už pomalu nepotkáte. Nevidíte.
0: Víte co, dáme si písničku, která oslaví pár muších mravenčích přátel. Michal David uzavře tuto hodinu povídání na téma Nech brouka žít a doufám, že se připojíte
1: se
0: i vy ostatní. Moc krát vám děkuju taky za zavolání. Vám ostatním dáme si chviličku pauzy, předělíme půlnoc, přivítáme tu sobotu konečně a pak ještě hodinu povídání 731 800 900 linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Mě moc těší, že posloucháte společné regionální vysílání. Jmenuji se Honza Macoun a na dálku zdravím přes Prahu našeho společníka, spojku, technickou výpomoc Petra Kubalu, který to všechno zajišťuje, aby všechno fungovalo a slyšeli jsme se tam, kde dosáhne náš pozemní signál, anebo ty internety, že? Tak příjemný poslech.

0: Páteční noční linka dnes z jihu Čech. Téma Nech brouka žít a já už jsem něco nakousl od Radima, který napsal. Komára ve 3 ráno považuji za nejhoršího nepřítele civilizace. Ležíte, už skoro spíte a najednou u ucha bzzz. Rozsvítíte nic, zhasnete bzzz. Vstanete, máváte ručníkem, vypadáte jako šílenec a komár sedí někde v bezpečí a čeká. Jednou jsem takhle v noci vzbudil ženu, protože jsem tvrdil, že komár letí na její stranu. Ona mi řekla, že jestli ještě jednou rozsvítím, půjde z domu buď komár, nebo já. Nakonec jsem spal v obýváku a komár zůstal v ložnici. Ráno měla žena 3 štípance a já ani jeden. Od té doby tvrdí, že jsem ho na ní navedl schválně. Radíme, to není možné. Tohle si myslí opravdu vaše žena. Teď to... Bzz.
1: Noční linka.
0: Posloucháte Český rozhlas, máme tu půlnoc a vítáme nový den a novým dnem je sobota 12. září a řeknu vám teda 12. září, to je den plný Marií. Kdybych měl každé Marii popřát hlavně zdraví, štěstí, spokojenost a třeba jenom tak opravdu na mini okamžik podal ruku, no to bychom se uzdravili, ale jako by se stalo. Podle příjmenáře zdravím všechny ty z vás, kteří mají příjmení Sobotkovi. Ano, říkám to správně. Takže u babiček, maminek, dcer i vnuček, mladí, vyzrálí, anebo někdo řekne klidně i přestárlí, ať už jste na tom jakkoliv, prosím vás, hlavně štěstí, spokojenost, klid, pohodu, posílám úsměv, ať vás nic nebolí a když budete mít chuť zavolat do noční linky, no tak jsem s tím klidně. Mimochodem, slovo si bere František Ringo Čech.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Drazí posluchači, tuhle píseň jsem napsal na hudbu Zdeňka Marata pro přední zpěvačky našeho popu. Ty ale písní zhrdly a protože vás o tuto lahůdku nechci připravit, naspívám ji sám. Zpívám ji jako dívka, abych nesetřel pel textové originality.

0: Swinguj, swinguj, veselý kytaristo, ale nedupej si moc nohou.
1: František Ringočech, Brouk Pitlík. Nahráno 17. února 1977 ve studiu Davidce. No, rarita u suprafonu. Tak nech Brouka žít, to je to dnešní téma, které tady máme. Tak bych byl rád, kdyby konečně zavolal taky někdo, kdo miluje Brouky a kdo chápe, že jsou důležití pro nás. Kdo nám volá a kdo otevírá tu druhou hodinu ano, vysílání?
2: Ano, tady psáli posluchač od Plzně.
1: Ano, a... představte se nám jenom, prosím, křesní jméno, nebo si ho vymyslete klidně.
2: Václav.
1: Václave, jste milovník všeho broučičího?
2: No, dřív mi to taky vadilo, ale dneska, kdo by tady potom s náma byl, to je všechno to, jak bych to řekl, ty broučí a to zvířata, Ty jsou tady opodstatně s náma být, život jsme jim nedali, tak jim ho nemáme brát.
1: No to je fakt, je to rozumné. Vy jste nikdy... Ano?
2: Prosím. Haló?
1: Ano, poslouchám vás, jsem jedno velké ucho, teda dvě.
2: Jo, to je jako, já nevím, co to mělo za smysl, tenkrát třeba ten Mao Tse-tung, jak všechny ty ptáky honili a pobíjeli je prostě, že jim berou zrní, prostě, že jim potravu, že jim to byl taky takový nesmysl.
1: Dobře. Doma, kdybyste měl nějaké šváby, rusy nebo něco to, podobného, jak byste se choval?
2: Nikdy jsem to jako neměl prostě, nikdy mi to jako nevadilo. To je jako s osama třeba. Jo, tak... Když do nich nebudeme píchat, tak nám to je všechno obrana těch zvířat.
1: To je fakt, třeba nám na tohle téma taky poví víc informací včelka Mája, která se také chystá ještě promluvit nebo proletět se vysíláním noční linky. Vám poděkuju, pravidelný posluchači od Plzně, ať se daří.
2: Děkuju moc. Já děkuju.
1: No já děkuju. Dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Ano, čekám na dalšího z vás, volajícího číslo, ještě jednou připomínám, 731 800 900 a psát můžete i na linka@rozhlas.cz. Vlastně vidíte, o tom mluvím a ještě jsem se tam ani nepodíval, takže jdu na to. Mimochodem, Jeanová láska Radka Tomáška a Heleny Maršálkové. No, není to sice k tématu, ale rád si písničku zaspívám. Peťo, prosím pěkně, já tě hluboce prosím, až od mraveniště, dej to tam.

0: Větší láska, tady i věta, to všem napsala. Zdravím ještě jednou, pane Jene, něco o světluškách, jak o nich mluvila paní posluchačka. Světluška je protáhlý měkký brouk, dlouhý 1 až 2 cm s tmavým štítem, který zhora zakrývá hlavu. Její vzhled se silně liší podle pohlaví. Vzhled samců a samic, sameček. Sameček vypadá jako běžný menší hnědý nebo černý brouk, má krovky, křídla a může létat. Hlava je schovaná pod hrudním štítem, samička nemá křídla, nelétá a tvarem těla připomíná larvu. Bývá bledě žlutá, až světlá, až žije na zemi nebo na rostlinách. Jo, tak to jsem já, to jsem skoro já, taky tak si připadám se svým tělem. Kdo nám volá? Kdo je teď v našem vysílání? Pěknou noc přeji.
1: Peťa Zbyšková, dobrý
0: ano,
1: den.
0: Ano, zdravím vás, dobrý den. I pěknou noc, nebo pěkné ráno, cokoliv budete chtít.
1: V podstatě vás pravidelně poslouchám, akorát dneska jsem ještě neusnul. V pohodě. Reaguju na pána, neviděl masařku.
0: No.
1: Jo, asi z města, na vesnici je to normální, že na malé vesničce.
0: Masařky teda nevyhynuly, ještě jsou ty, ne, takové ty dvou.
1: Ne, nevyhynuly, několik jsem jich doma měl. Akorát, že vždycky je to tak, jako s medvědem. Nesmí mít doma co jíst, tak tam nebude.
0: Jo, takhle. Takže jo. Musíme nechat něco prohnít hezky na lince a potom dorazí.
1: No, ideálně nechat to venku prohnit na lince. Potom nebude doma masařka.
0: Ano, jo. No dobře, dobře, dobře. Co vy, jak se chováte k hmyzu ve Vyškově?
1: No, ne přímo ve Vyškově, malá vesnička u lesa, ale... Jako žít a nežít.
0: No. Jo, jo, jo. Takže nemáte doma pověšené ze stropu třeba ty muchlapky? Nebo já nevím,
1: To jsem zažil jako dítě. Blbě, že jsem teďka vyššího vzrůstu, takže...
0: Jo, motal jste se, já taky jsem se do nich motal.
1: Ale volám hlavně k tomu, když se vzpomínal, jak vám někam vběl frček.
0: Ano, ano, ano.
1: Tak jsem si vzpomněla starý dobrý vtip, buďte rád, že vám tam nebyl prcek.
0: No jo, jo, já tomu rozumím. Máme sice jo, jo. po 22., ale myslím si, že co tam dělal, asi nemusíme úplně zmiňovat.
1: No, to nebudeme určitě ventilovat.
0: Tak děkuji pěkně.
1: Tak jo, děkuji, dobrou noc.
0: Ano, dobrou noc přeji vám a i vám, kdo jste napřímo našeho vysílání. Mimochodem masařka. Moucha, kterou si většina lidí vlastně spojí hlavně s masem, kuchyní, nepříjemným bzučením. Vlastně já bych vám chtěl jenom říct, že to není jenom obyčejná moucha, která se náhodou zatoulala do bytu. Masařky v přírodě vyhledávají rozkládající se organické zbytky, uhynulá zvířata nebo zkažené potraviny. To, že na vás taková teda masařka nechce sednout, to znamená, že ještě nejste v rozkladu, takže buďte potěšení. S tím rozkladem taky navíc pomáhají. I když doma o takovou pomoc samozřejmě většinou nikdo nestojí, poznáme je podle šedého těla, tmavých pruhů na hrudi a často i šachovnicového zadečku. Všímejte si. Zajímavé je, že některé masařky nekladou vajíčka jako běžné mouchy, ale rovnou živé larvy. A to je přesně informace, po které člověk obvykle zkontroluje odpadkový koš. Masařka tedy není krásná, není oblíbená, ale v přírodě má své místo, jen by ideálně měla zůstat venku, daleko od řízků, tlačenky a otevřeného okna. Ale co dělat, no? Co naplat, když máte kadibudku?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A smí se vůbec kadibudka říkat do vysílání? No, nevím, nevím. 731 800 900 volejte právě teď. A víte co? Volejte i během kapely Katapult.

0: Máte doma hmyzí válku, používáte pantofel jako zbraň, co deratizátor, volali jste někdy, a co chemie na téma brouci, anebo to, co létá, všechno, jo, máte zkušenosti, nevím, třeba zkusíme Jižní Moravu, třeba nám pan Jan prozradí víc informací, zdravím vás.
1: Dobrý večer pro všechny.
0: Ano.
1: Nestavte.
0: I vám krásnou noc přeji.
1: Takže konkrétně, když jste vzpomněl ty masařky, tak když byly povodně v 87., tak třeba takové masařské zdravotní policie.
0: Ano.
1: Masařky naletil na utopeného zajíca za dva dní, když bylo po povodňách pěkně, tak za dva dní ze zajíca nezbylo nic, jenom kosti.
0: Neříkejte. Fakt.
1: No to je skutečnost. Takže slnčí nebo něco, tak to trvalo trochu déle, ale v každém případě je to zdravotní policie.
0: Jo, to jako věřím, to jsem už taky někde slyšel, ale že by to bylo takhle rychle, no ne, že bych nevěděl, vlastně co?
1: To je plné lare a to mízne před očima. A nestačí to ani zasmrdět.
0: Co komáři prý letos nějak moc nebzučí tam u vás na Moravě?
1: No tak jsem tam zabzučil, ale je to minimum. Protože je sucho a nemají se kde léhnout.
0: Vy máte auto, jste řidičem?
1: Tak jezdíval jsem na vojně 1000 km za 20 hodin.
0: Bývávalo.
1: Cílící stavební vojska už se mě nechce.
0: No já proč se na to ptám? Protože mně jako řidiči přijde, že to čelní sklo u auta se v posledních letech méně a méně zašpiňuje od poletavého hmyzu. Dřív to bylo víc.
1: To už je v rádiu najměj po druhé, za co tak mluví, ale opravdu bývávalo. Masné fleky, také masné fleky na skle bývávaly.
0: Víte co, vybírám z toho hmyzu poletavého to, o čem jsme se tady bavili, ne teda o masařce, jednoduše moucha. Myslím, že k tomuhle tématu taky má co říct Viktor Sodoma a Pepa Melen, tak vám poděkuju, dobrou noc přeju. A
1: Jinak, jak se nadává na komáry, když jsi vzpomněl ano. Komáry, tak laštovky a něco běží, mají co žrát.
0: Pravda. No, ale tak když nezaprší, no tak teď už snad to bude trošku lepší, no. Poděkuju. Dobrou noc a posílám mouchu.
1: Tak dobrou noc taky. A děkuju.
0: Na hudbu měl na starosti onehdá Jiří Helekal a Jaromír Cenkl text. No, tahle písnička mi z hlavy teda naprosto vyletěla. Ještě jednou Viktor Sodoma, Josef Melen, Moucha.

natočeno 27. října 83 ve studiu Suprafonu. No, je to moucha domácí, která se mění v protivníka, kterého je potřeba chytit nebo odstranit. No přesně situace, kde jsou noviny? Plácačka.

0: To je malý klučík, ne pětkovej. Viktor Sadoma, Josef Melen, téma Moucha i v písničce. Teď se vydáváme do Kladna, nebo na Kladno. A tam nás poslouchá Petra. Tak je to na vás, Petro, povídejte, jste muší typ.
1: Tak moucha zrovna ne, ale trápí mě tady v bytě moly.
0: Ale kde se tam vzali?
1: Teď do chvíli někde tleskám a snažím se zabít mola.
0: Takže nejste na nějakém představení, tleskáte si i mimo rytmus, protože lovíte moly, takže aby to bylo k pochopení. Nějaké babské rady neskoušela jste? Naftalín, to asi vždycky pamatuju, ty kožichy.
1: Neskoušela jsem.
0: Jak jsou cítit.
1: Ale no. Občas se mi utopí třeba v hrnečku, když je tam voda, tak se mi nějaký mol tam utopí, no.
0: Co broučci? Nemyslím teďka ty karafiátové broučky, ale takové ty milé, ale ty nemilé domácí, takové rusy třeba se jim říkalo, nebo...
1: Tak ty mi tady neštěstí nelezou.
0: Ne, nemáte
1: ale s nimi problémy. Ale občas se mi tady objeví taky moucha nějaká.
0: A zabijíte plácačkou fyzickou, jakoby
1: ne,
0: z vaší
1: žít.
0: Vlastní silou? Necháte žít, vy jste tak hodná. To se normálně nakladně vyplatí žít? Nezabila by ani mouchu, nejen jednou ranou, ale vůbec, nevšímá se jich. A přitom, jak jsem se dozvěděl ze stránek hasičů, na Kladensku se v závěru léta znovu objevují běžné problémy s bodavým hmyzem. Nejčastěji ovosy, sršně nebo včely u domů na zahrádkách pod střechami nebo ve stodolách poblíž míst, kde se pohybují děti. Hasiči připomínají, že ne každý výskyt hmyzu je důvodem k tísňovému volání. Ano, volala byste si o pomoc, kdyby vás bodl hmyz?
1: No, určitě bych si volala.
0: Jste alergická?
1: Ne, nejsem, ale bojím se, že by se mohlo něco stát.
0: Máte doslova fobii?
1: No, teď trochu jo, protože jsem nedávno venku jedla nanuka a zrovna kolem mě něco lítalo, něco zvučivýho.
0: No tak taky byla chuť, hlad, no tak se na to museli přiletět podívat, ne? Hmyz zbytečně nedráždit. Nehnízdit u něj s koštětem ani sprejem v ruce a při vážné alergické reakci potom volat záchrannou službu. Takový otok, to je prevít teda. No a to nemusíte být vlastně ani alergický člověk. Jakmile se v dutině ústní, takový bodavý hmyz usídlí, byť nechtěně bodne, no tak to je pro každého nebezpečné. Doklad na zdravím, ať dobře. Se máte skvěle a posílám jednu štípanou mravenčí. Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Zabijíte mouchy novinami nebo lovíte komáry ve 3 ráno, vynášíte brouky ven, snažíte se rozmáčknout všechno, co se hýbe, křičíte kvůli vose, vadí vám mravenci v kuchyni a... Nebo berete pavouka jako spolubydlícího? Máte doma hmyzí válku? Co s tou chemií? Nebo zachraňujete brouky? Směje se vám rodina? Má někdo doma zoo v koutě? To potřebuju do 1 hodiny vědět. Nutně volejte 731 800 900 jako teď a kdo? Halo, halo, Honza.
3: Halo, tady Věra. Velký rybník u Karlových Varů. Já jsem chtěla jenom na to upozornit, že lidi se bojí všeho možného. Já se nebojím ničeho, ale před 14 dní mám mě kousnul pavouk.
0: Počkejte, to jako nějaký... A teď snad tady ani nemáme jedovaté pavouky. Jo, tak... No,
3: brouk mě kousnul, ale on tady lez u nás po terase a vylez mi asi po kalhotách nahoru. Já jsem odešla do kuchyně, vrátila jsem se zpátky na terasu a sednu si na křeslo, kouslo mě to, vyskočila se, rozbilo se křeslo a já mám na zadku opravdu kousanec a takovou alergii, že to bylo jak krajíc chleba velký.
0: Jo, a to taky jde, takováhle alergie doslova?
3: No, no, tak já jsem nikdy žádnou alergii jinou neměla, ale říkám si, že lidi se ničeho nebojí třeba, ale na tohle by si měli dát pozor, když jsou někde malí děti, někam si sednou do trávy nebo na židli, prostě na ty židli po kalhotách mě vylez nahoru a byl to takový brouk velký, já jsem ho pak druhý den tady na té terase našla a byl asi 3 cm velký, měl 6 nohou, takových obrovských. A na tom byly takové jako zarážky malý a no, do dneška mám prostě problémy, no.
0: No já mám problémy s tím, co říkáte do vysílání, mám z toho husí kůže, jako, a to není vzrušením radostí, ale tím, co říkáte teda. A to teda ne, no. To teda ne. No jo, ale tak to je příroda.
3: To je příroda,
0: hlavně,
3: no.
0: Hlavně, že to dobře dopadlo, no.
3: Aspoň. No a teď, když to šlo o tom hmyzu, tak my jsme se sem nastěhovali před 20 lety a máme tady veřejnou lampu před náma a ta nebyla skoro vidět, tam byly samý můry, mušky, pavouci, pavučinky. Dneska tady není nic.
0: No a to je ta chemie. No to je ta chemie, no. Říkají to tedy, že tou chemií se to likviduje teda raz, dva, tři teda.
3: No, ale je to neštěstí, protože to opravdu i na těch autech dřív bývaly všechny okna plný much, dneska není nic. No.
0: To je fakt, takové zamyšlení. Mimochodem o těch štěnicích, mouchách, vosách, kdo by si řekl, že vlastně je pán Bůh stvořil proto, aby nám otravovali v životě možné chvíle, minuty, hodiny, ale byli tedy samozřejmě podstatně dřív než my a měli své místo a mají své místo. No, zbavovala jste se někdy nějakých takovýchhle lezoucích, skoro nezbavitelných tvorů?
3: Ne, ne. My tady máme teda na zahradě mravence, malý, velký, největší, ale všechno necháme žít, protože to je prostě příroda. No.
0: Ano, tak jak se začínalo s kukurou, nech brouka žít, tak zdravím do Varu, ať se vám tam dobře žije.
3: Děkuju, nashledanou, hezký večer.
0: Nashledanou, posílám pri oltáry Kristinu.

0: Tady mi šepnul kolega, mistr zvuku, technik, vše uměl všeho druhu, Peťa Kubala z Pražského studia Českého rozhlasu, že volá Jarka, pak se zařek, pak Jarek, pak... Tak kdo tam teda je, prosím, pěkně? Jarek?
1: No, Jarek z Brna.
0: Ano, zdravím vás. Máte se jak v Brně?
1: Střídavě oblačno.
0: To znamená?
1: Tak dobře, ochladilo se trošku, už nelítají takový ty
0: potvory.
1: Pomáří. Takže to fajn.
0: Tak je to dobrý. A takhle, když se náhodou teď proletí takhle sršeň v našem vysílání?
1: No, sršeň to je. Já jsem se jednou vracel ze Slovenska a už jsem byl na hranicích vlastně, jo. Řeka Morava a teďka říkám tak už 60 kilometrů už od Brna, tak jsem se v tom sedadle tak jako protáhl, no nevím, že jsem tam měl sršně. Můžu vám říct, že než jsem přijel Moravu, tak jsem měl rameno jak hrozná bolest.
0: Pryč sršeň, vyhnali jsme teďka sršně, ano.
1: No nic moc, no. Když vás píchne, tak to stojí za to.
0: Jednou se mu to taky podařilo u mě, do mé hebké pokožky ještě jako dítěti a pamatuju si, že to bolelo ještě tak měsíc potom.
1: Přesně. Jo.
0: Řeknu vám teda, sršeň jako je jako pro mě úplně něco neuvěřitelného. Ono to vypadá jako pomalu autobus. No. A ani si neumím představit, že bych třeba našel hnízdo. Ne, jak, no vůbec, to bych se zbláznil.
1: To se nám jednou stalo na táboře, když jsem byl jako děcko, tak někdo z těch mých kamarádů tak v lese do díry klackem začal šťourat. No. A to jsme teda byli tam někde pod Kytkovákem a neviděli jsme, kam jdi utíkat.
0: No, tak to chápu, ale já měl přesně tyhle ty divný nápady jsem měl taky, chápu, že jaké bylo vzrušení, pojďme to rozšťourat, ono něco vyletí, anebo taky ne. No, našel jsem si sršně žijí v hnízdě, ty základy toho hnízda buduje královna zakladatelka a jedná se o oploděnou samici, která přežila zimu, hibernujíc v úkrytu, což bývá většinou v dutině dřeva či podzemí. Aha. Tak teď už víme, k čemu ten klacek dobrý teda.
1: Jo, do správně dlouhej a udělal to správno na plechu teda, no.
0: No, kdyby náhodou, prosím vás, sršni nepapají lidi a ani děti, dospělé sršně živí se různými cukernými šťávami, takže nektar, ovocné šťávy, med, medovice a zároveň jsou to dravci, kteří pro své larvy loví bezobratlé, především hmyz. Takže jsou to vlastně, oni se požírají.
1: Jo.
0: Ještě navíc. No nevím, asi mi to tak vychází. A mimochodem jedna sršeň dokáže denně ulovit až několik desítek much či jiného hmyzu. Jednotlivé druhy sršní lze podle zaměření na různou kořist rozdělit na specialisty, kteří loví téměř výhradně jeden druh kořisti a polospecialisty zaměřující na několik málo druhů a generalisty loví mnoho druhů. To takový všežravci. Nevadí, ale to už si to tak jako odlehčuju, ale rozumím vám, sršeň to je nepříjemné. Třeba se ještě někdo ozve dál a potvrdí, že dostat ránu od něj nebo od
1: nic moc,
0: není to úplně nic moc. Mucholapka nepomůže, protože odletí i s tou mucholapkou.
1: Známe lepší věci, než je sršení. Přesně tak.
0: Určitě. Mimochodem já mám pocit, že v Brně teďka leží. Že vy ležíte?
1: Skoro.
0: No já to poznám z toho vašeho hlasu. Prosím vás, tak už se nehýbejte, otočte se na druhý bůček a dobrou noc.
1: Dobrou.
0: A abych neříkal jenom tak jako něco, co mi leze jako z hlavy. Ne, to čtu. Strašně a člověk navzdory rozšířené představy o smrtelně nebezpečném tvorově je většina druhů strašně neútočná a pro člověka neškodná. Nebezpečné mohou být některé asijské druhy, které se někdy chovají relativně agresivně. Obavy pramení z velikosti sršně a jejího hlasitého bzučení. Jo, slyšet sršně ve mně vzbuzuje teda něco hrozného. To ani nechtějte vědět. To mám pocit, že mě udělat nějaké CTčko v mozku, tak to mám pocit, že se všechno otřásá teda. A když už jsme u těch otřesů, tak sršeně reaguje podrážděně taky při prudkých otřesech v okolí svého hnízda, při manipulaci u výletového otvoru či přehrazení příletové dráhy. V případě, že usedne na člověka, pouze zkoumá, zda není potravou a během pár sekund odletí. No tak to jste měli vidět mě v létě, když sršeň letěl kolem mě a já mu nedovolil dosednout na moji přistávací dráhu.

0: Posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda, tady Honza Macon, dnes z jihu Čech na téma Nech brouka žít. A ptám se někoho na druhé straně, necháme brouky opravdu žít nebo budeme zabíjet? Budeme krvelační, agresivní. Pěknou noc přeji.
1: No, dobrý večer, můžu mluvit?
0: No mluvte, už vás slyší úplně všichni,
1: tak
0: jsem dvě velké
1: tak tady
0: uši.
1: Tady Ivana od Čerčan. Ano. Já mám takový příběh, když mi byly 4-5 let, tady na chatě, kousek nad Čerčanama na Borkách, a jezdila jsem sem s rodičema jako malá, a takhle ve verandě jednou večer, najednou prostě mě něco jakoby štíplo, tenkrát se nosili takový ty punčocháče, že jo, takový roubkový a tohle. A já jsem to tak nějak jako by připlácala nebo to, no a začala jsem hrozně řvát, brečet, no a naše tenkrát, pardon, on mi tady pes...
0: Nic se neděje, asi letí nějaký mis kolem, tak ho potřebuje okamžitě vyřvat.
1: No a teďko vám... Oni prostě nevěděli a ono to štíplo tí od tí vosy. Já jak jsem jí připlácla po těma punčocháčema, tak prostě mě štíplo hned vedle znovu a naši si tenkrát mysleli, že to byl nějaký jakoby had, jo? No. Že to vypadalo jako uštknutí.
0: Čerčanský
1: no
0: had.
1: No tak samozřejmě tady pan soused první auto měl aerovku nějakou, pan Kovanda, no tak mě odvezli do Benešova do nemocnice, tam mě nechali na pozorování, no a potom zjistili v těch punčocháčích, že vlastně to nebylo od nějakého hada, ale prostě ta vosa mě štípá dvakrát vedle sebe.
0: Si to dovoluje, to je neuvěřitelné, ty vosy dneska si dovolujou
1: no,
0: do mrcha.
1: Mrcha, no a to potom mám ještě jednu takovou blbou příhodu, já jsem původem z Prahy a bývala jsem v Podolí na pokladně a takhle jednou vám zase od Holiče měla jsem odpolední a jak jsem byla od Holiče nějakým lakem navoněná a na to a tak v té pokladně jako v samoobsluze a najednou takhle jsem se jako protáhla tohle, no a štípla mě zase vosa, prostě jak jsem měla navoněný ty vlasy a to, no ale to vám mě začalo takovo tejkat hrozně a bylo to v Sinkulový ulici na Praze 4 a vedle byla středisko. No
0: poznali
1: a
0: vás,
1: já
0: jo?
1: Jsem zlítla z té pokladny a letěla jsem k tomu doktorovi, ono mi to začalo otejkat. Oh. Brnět. Nechala jsem pokladnou a letěla jsem tam prostě. No a tam mě zjistili, že teda mám alergii na to.
0: Ne, že bych to chtěl zlehčovat, ale od té doby sprejovala jste si někdy ještě vlasy?
1: No, já vám řeknu, bojím se toho, jak čert kříže, chápu. Protože teď žiju tady na té chatě a je tady taková letní jabloň, ty jabka a tohleto. No. A ono, když to padá a lítá to tady, tak se normálně zalignuju ve verandě.
0: Mimochodem,
1: bojím,
0: a nejen to. No chápu, rozumím. Tak prosím vás, opatrně nedráždit. A dobrou noc vám přeji. Mimochodem, tady máme Karla Plíhala, ten má vosu, kofolí vosu, myslím, a ta vlastně nejenom ovoce a nejenom libar ve vlasech, ale taky kofola je prevít, teda vám řeknu.

0: Savko, vole.
1: Hlavně nevypít. Ivča napsala hezký večer, přeji, pracovala jsem v malé venkovské mateřině, na WC se nám usadil pavouk. Kolegyně by tam nešla ani za nic. Vynesla jsem pavouka ven a představte si, že druhý den tam byl zas. No, opakovalo se to několik dnů po sobě, dokud jsme ho s dětmi neodnesli ve sklenici k lesu. Dobrou noc. Asi vás miloval. To jste nepochopila, teda. Ivčo. Mimochodem ještě František taky, pane Macon, jednou nám vletěl do pokoje netopír, nebylo ho možno nějak vyhnat z pokoje oknem, tak jsem vzal pracovní blůzu a jak jsem sedl na zem, tak jsem tu bundu hodil na něj. No a vypustil jsem ho zas oknem ven, František. A ještě do třetice, tady Bedřich píše, dobrý večer, no máme doma pavouka a když, tak ho dám do skleničky, pak ho vyhodím ven, protože pavouci nosí štěstí. No, tak to je relativní. Halo, halo, Honza, pěknou noc přeji, kdo nám volá? Neslyším, trošku víc nahlas, šlo by to, kdo pak tam je?
2: Miloš ze Sušicka.
1: Ano, zdravím, směr Sušice, tak přes Prahu, pěknou noc přeju. Tak co ten hmyz?
2: Jak jste na tom? Já zdravím, to poslouchají. Přijel jsem na chalupu, samozřejmě v létě, pár nejde, takže první, co bylo, navštívil jsem sklep, otevřel jsem si lahové pivo. Mezitím se prostě jednou jsem se napil, děda volá, pojď se podívat na zahradu, tak jsem se šel podívat na zahradu, netrvalo to 5 minut, přišel jsem zpátky ke stolu, chtěl jsem se napít po druhý, samozřejmě v osách. Takže jedno žihadlo do mandle, samozřejmě to, co jsem měl v puse, prostě s pivem i osa prostě byly venku. A teď prostě takový ten pocit svíravý, jo. Vím, že nejsem alergik, takže jsem prostě se koukal prostě jenom prostě jako nepříjemný pocit v tom krku. Asi za hodinu jsem odjížděl z chalupy, to bylo tak 6 hodin večer, za hodinu jsem odjížděl z chalupy, prostě koukám v útě vždycky do zrcátka, bylo to tak 10 kilometrů od té Sušice, no a prostě furt jako žádný otok v tom krku, ale hrozný jako pocit jako z toho takový svíravý chutě. Takže až konem půl jedný, když jsem si dal v hospodě pivo, tak konečně. Takže 6 hodin to trvalo prostě, ten nepříjemný pocit, že nikomu to nepřeju.
1: No, věřím. Počkejte, a tím jste vlastně chtěl říct, že pivo jako léčí?
2: Ne, že prostě ta náhoda, že jsem se jednou napil, a když jsem se napil podrý, tak jsem dostal žihadlo.
1: No, vosa je sice malá, ale umí si sjednat respekt velmi rychle, protože na rozdíl od včely může bodnout opakovaně. Ano.
2: No a pak mám ještě jednu takovou příhodičku, přijel jsem na chalupu, ještě starý okna otvírat ven a měl jsem prostě, protože jsem zedník, tak jsem měl takový okladecký slabý latičky a koukám, že v rohu toho okna bylo prostě osí hnízdo, tak řeknu, do 15 cm. Takže jsem ho tou latičkou, prostě jsem to okno jenom natevřel a tou latičkou jsem ho sešprát. No a teď, jak prostě to spadlo na zem, tak ty vosy začaly hledat to hnízdo a já byl za tím oknem a jakmile jsem začukal na tu tabulku, tak to byly tečky od těch žihadel, jak to prostě šmihali do toho, jak si mysleli, že prostě...
1: No, to teda... Dobrá. Byl jste poslední, já vám děkuju. Popřeju dobrou noc, ať vás blechy štípou. Celou noc, nebo jak se to říká. No je to fakt, od včely může vosa bodnout opakovaně, protože po bodnutí většinou nepřijde o žihadlo. Bodnutí obvykle znamená ostrou bolest, zarodnutí otok a svědění v místě v pichu. Většinou potíže během krátké doby ustupují, pomáhá místo omýt, chladit a hlavně neškrábat.

Nedělám to často, ale trochu jsem se zamyslel nad tím, když jsem před chvílí zmínil do vysílání, ať vás blechy štípou celou noc. Jo. Někdo za mě se zeptal knihovny, té internetové. V dostupné české literatuře se podle jejich rešerše objevuje hlavně jako dětská říkanka zhruba od poloviny 20. století. Ve starších knihách ani periodikách není její původ dohledatelný. Takže to nevypadá na pořekadlo, u kterého bychom mohli říct, vzniklo to tehdy a tehdy podle této události taková lidovka, ústně předávaná legrácka. Takže dobrou noc, ať vás blechy štípou celou noc. To vám přeje Honza Macoun z jihu Čech. Tady není zablešeno, i když vedle mě pochrapkává, tady má čtyřnohá, skoro drahá polovička Bára. Dobrou noc přeji všem. Péťovi díky za mixážní pult, vůbec zprostředkování dnešního vysílání. A vám tam, kde nás posloucháte, ať vás vůbec nic nekouše v průběhu dnešní noci. Tu další, která začne už dnes, hodinu před půlnocí, budete mít se Zlínem, nebo ze Zlína. Jarka Barboříková s tématem, jak znovu najít radost a naději po rozchodu. A společně se uslyšíme, a už na to koukám, tady vidím nějaký záskok 23. září. Tak se těším, to se bude zakazovat. Zakazuje se. Honza Macoun přeje pěknou dobrou noc, ať se daří a hlavně ať vás nic nekouše nepříjemného, když už tak ať vás kousne vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy se mnou od pondělí do pátku mezi 5. a 9. ráno.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Je pěkný den, ale vy jste trochu nervózní. Před vámi je totiž okamžik, kdy vás bude někdo z něčeho zkoušet. Než si řekneme víc, o čem bude dnešní díl, nakoukněme do herecké kuchyně.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Prosím ticho, uklidníme se a poprosím Naďu Konvalinkovou. Zahrajte nám veselou prodavačku, třeba třešní.
2: Dobrý den, pojďte blíž, pojďte, podívejte se, jak ty třešínky se na vás smějou. Vemte si, kupte si chrupčičky, jsou to sladoučky, výborný, skvělý.
1: Dost, to by stačilo. Paní Konvalinková, teď jste strašně naštvaná.
2: No tak vezměte si. No proč si nekupujete? Pojďte sem. No teď jsou nádherný, já nevím, tak mají snad lepru nebo co?
1: To nebylo tak špatný, já myslím, že ta Konvalinková je docela dobrá. Zkusíme ještě něco. Kdybyste nám zahrála ještě jednu prodavačku, tentokrát má splín a depresi. Musím zjistit, co s tím udělá.
3: Dobrý den. Jo, chcete to kilo? Já vám ho prodám. Jo. Dobrý budou určitě. Já vám přidám ještě půl kila. Třeba mi to přinese štěstí.
1: To by stačilo.
4: Není to blbý?
1: Ne, dobrý. No, uvidíme. Uhodli jste. Dnešní díl našeho...

0: Budeme si dnes povídat o okamžicích, kdy se třeba ucházíme o práci. A jestli ji dostaneme, tak o tom rozhodují ti druzí. Na straně poroty nebo jakési výběrčí komise. Prostě a jednoduše budou nás bavit nejrůznější konkurzy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: No, někdy nezáleží jenom na nás, ale taky na zaměstnavateli, jestli nás vezme. Podobná situace byla nastolena i v komedii Petra Šulhofa Zítra to roztočíme, drahoušku. No a došlo také k okamžiku, kdy Stella Zázvorková byla nucena vzít práci a nechtěla, aby to bylo zrovna v místě bydliště. Vyrazila na konkurs, který vedl Petr Nárožník.

0: Nováková, Nováková Jiřina, Nováková Saskia, Nováková Karla, Nováková...
1: Božena, prosím, tu žádost jsem k vám podávala už před měsícem.
0: No a tady, Nováková Božena?
1: Ano, prosím, já bych měla o to místo, totiž veliký zájem, pane personální, manžel už je v důchodu, takže jistě chápete, že...
0: Ano, ano, jistě. Závodní rada s vaším přijetím taky souhlasí. Jenom jsme se všichni divili, že chcete dělat uklizečku právě u nás. Je to skoro přes půl Prahy, to by se nenašlo nic bližšího v místě vašeho bydliště?
1: Když já to chci, pane personální, právě co nejdál. Už kvůli lidem. Nemusí to přece každej vědět. Chápete to, ne?
0: Aha, chápu.
2: Konkurzy se často dělají a bývají hodně navštěvované, třeba i na post moderátorů, zprávařů nebo konferenciérů, jak se také kdysi říkalo. Na jeden takový vyrazila i v televarieté Jiřina Bohdalová. Její zkušenosti, znalosti, odvahu a talent posuzoval v první řadě mezi diváky Vladimír Dvořák. Tak držme Jiřince palce.
3: Dobrý den, dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Já vás vítám ke kvalifikační zkoušce.
1: Já vám děkuji, ano.
3: Já jsem předseda komise zkušební. Tady vedle mě jsou členky komise. Je nás celkem pět.
1: Pět.
3: Tak co jste si pro nás připravila?
1: Já jsem si myslela, že až potom. Já to mám v šatně, ale to kuj pěkně. Ale já proto skáknu.
3: My si asi nerozumíme. My si asi nerozumíme, paní Rajská, nebo slečno?
1: Slečna, to
3: a. Ale ten rok narození souhlasí, 46.
1: Jo, ale prosinec.
3: Ano. Tak slečno Rajská, my jsme si nerozuměli. Já jsem se ptal, co jste si připravila ke zkoušce.
1: Promiňte, jako ke zkoušce, jo, jsem
3: ano.
1: Trošičku rozrušená.
3: Ale že... no, tak to je pochopitelné.
1: Já to nechápu, že já jsem si připravila tedy ke zkoušce takový, si musím trošičku ten hlas,
3: no,
1: tak
3: dá. Se uklidněte, dobře, uklidněte
1: to
3: se.
1: To je rozrušený, že jsem si připravila jako úvod k veselé estrádě. Veselý, že?
3: Ano, ano, no, ano, ano. Tak prosím.
1: Ano, děkuji vám. Ano.
3: Tak můžete začít.
1: Jo, už takhle, tam.
3: Kam jdete, halo?
1: Já to mám jako s příchodem, víte?
3: Aha, ano.
1: Že bych...
3: Ano, jistě, to prosím, tak si přijď.
1: Ještě takovou drobnost, jenom... Publikum je, prosím, kde?
3: Publikum je všude před vámi.
1: Ano, toky za vámi, že já okolo vás.
3: No, tak všude. Začněte.
1: Ano. Koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale potom my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Jo, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy, jak vidím, vy budete ale prima publikum, jo? To znáte ten for, ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná ženská, ta všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se tak, setne.
3: Řečno, to stačí, jako teda, to stačí, děkuji.
1: Stačí. Stačí, jsem celá z toho taková.
3: Ano, ano. Jak byste ohlásila houslistu, dávejte pozor.
1: Ano.
3: Jak byste ohlásila houslistu Karla Čeňka, dejme tomu, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé, bez přípravy.
1: To mám jako také říct, že on bude hrát bez přípravy, že to...
3: Ale nevím, ne. Ho máte ohlásit bez přípravy.
1: A on jako z přípravy.
3: On bude hrát na housle.
1: Jo. Já bych si zase jako přišla.
3: No prosím.
1: Já jsem na to zvykla.
3: No, no, my si zvykneme.
1: Koukejme se, ale vás tu teda dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Dík on čel na pohřeb skoro všem svým pacientům.
3: Slečno, prosím, prosím vás. Máte ohlásit houslistu Karla Čeňka, ne? Který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé.
1: Ale k tomu já bych se bývala dostala.
3: Máte ohlásit pouze umělce.
1: Pouze? No nebo já už mám, ale... Já bych si přišla.
3: No prosím.
1: A nyní vám zahraje Čeněk Paganini skladbu Hé, kuteku, heše.

0: Tentokrát to Jiřině Bohdalové moc nevyšlo, nicméně neohrozilo to její pozici moderovat další díly Televariete. Ale vy se už za chvíli můžete těšit na další konkurs, kde bude vystupovat třeba Lubomír Lipský.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas, který vám nabízí pořad plný humoru. Tentokrát jsme si jako jednotné téma vybrali, tedy vybral jsem já, konkurzy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Patrik Rozehnal vás teď bere na další, kde uslyšíte například Lubomíra Lipského a dva adepty o jednu práci. O jakou? To už se dozvíte z ukázky a já vám přeju dobrou zábavu.
2: No tak vy, soudru Chvojko, tvrdíte, že venku je zima, že tam chumelí. A tady u mě v mé kanceláři, že je příjemné teploučko.
3: Jistě, že venku je minus 8 stupňů a tady, i když špatně vidím na teploměr, je, odhaduji, že je tak 22 stupňů.
2: No. A co když je tomu právě naopak?
3: Jak to naopak?
2: No naopak. Co když tady u mě v kanceláři jde přímo o zápal plic, jaká je tu zima? A venku, že kvetou třešně.
3: Ale už samotný fakt, že máme prosinec, to vaše tvrzení vylučuje. Kromě toho je tady zánovní ústřední topení, i když vidím byť i trochu sfušovaný.
2: No, já vidím, že jste člověk, kterému je pravda nade vše, že?
3: To je pravda. Už jsem se pokoušel několikrát proti tomu něco udělat, ale já už jinej nebudu, soudru osobně referente.
2: Nebudete. V tom případě je mi ovšem líto.
3: Já jsem prosím dobře nerozuměl. Jak líto?
2: No ne, vás mi není líto, vám naopak blahopřeji k takové povaze.
3: To znamená tedy, že jsem...
2: Ano, to znamená, že se nehodíte pro místo, o které se ucházíte. Děkuji vám.
3: To nechápu, mám nejlepší doporučení.
2: No vidíte, tak to zkuste někde jinde. Vaše schopnosti neodpovídají našim požadavkům.
3: Jak to můžete odhadnout jen tak, bez zkoušky?
2: Ne, zkoušky právě proběhly. Bohužel neúspěšně. Děkuji vám, mějte se hezky, zkuste to někde jinde. Další, prosím.
4: Já jsem nějaký pištor, soudru ředitel.
2: Tak já nejsem ředitel.
4: Můžu?
2: Samozřejmě, posaďte se. Tak vy jste soudru Pištora, posaďte se.
4: Ano, já jsem.
2: Vy jste soudru Pištora Ignác a ucházíte Ignác. Se na základě našeho inzerátu o místo, že?
4: Ano, já jsem četl, že hledáte muže pro úkoly se zvláštní poslání, tedy oboru zvláštní poslání, soudru ředitel, já jsem vždycky měl...
2: A můžete mi říci, proč přicházíte až dneska?
4: No, to máte.
2: Pardon, proč jste nepřišel včera, jak bylo domluveno?
4: To bylo domluveno.
2: Ano.
4: To máte tak, soudruhu, náměstku.
2: A nejsem náměstek.
4: Ale vy byste...
2: Podívejte, nebojte se nazývat věci pravý jmén.
4: Já se nebojím, jde pak, právě naopak snad. To máte, jak mě včera potkala taková zvláštní nehoda, babička najednou strašně zle a že tedy umře, nebo co, víte, no ne, to taky... Požehnaný věk, 96 let, taky vezu rychle do nemocnice, taky se ní tam dovez. Samozřejmě, že jsem si taky vyžádal potvrzení ošetřujícího lékaře.
2: Kde pak máte to potvrzení?
4: Vítr, víte? Já spěchám potom k vám, jdu po mostě, najednou vítr, pšc, a potvrzení bylo ve Vltavě, no.
2: Ovšem, byste si musel uvědomit důležitost takového dokumentu, ne?
4: To jsem si taky uvědomil. Samozřejmě, taková prekérní situace, já jsem okamžitě do té Vltavy skočil, abych to potvrzení zachránil, ne? Než jsem kraulem vyplaval se šlajsny na ten vlnolam, co tam...

0: Včera byla teplá voda přijela.
1: Jděte teď v prosinci?
2: No jistě.
0: Promiň, vlastně, abych se vás nerad dotkl. Ano, nezlobte. Já jsem totiž členem klubu pražských odužívajíců. My jsme trénováni a zvyklí na plus 4 nad nulou, tedy 4 Celsia. Včera bylo 6. Ale vy mě nevěříte, soudruhu doktore, co?
1: Ne, soudce, bych vám nevěřil, samozřejmě. Já vidím, že máte velké štěstí.
0: Ano, to já jsem dítě štěstí. Narodil jsem se v květnu, ještě k tomu v neděli.
1: Počkejte, ovšem tady v dotazníku uvádíte narozen 6. června 25.
0: 25 se mu vedne? Ale ne. No jo, znáte přece poměry na farách, ne? Starý farář byl strašný sklerotik. A místo květen napsal červen. A navíc to byl latiník. On psal i ten květen s cvěten, víte?
1: S tím se si docela jist, tady co říkáte.
0: Byl jsem u toho, ne? No tak. Jsem viděl. Maminka byla včasně celá bez sebe. Kmotra tam měla 8 dioptrií, to si vůbec nevšimla, to pro ní nic neznamenalo. Dobrý všecko. No a tatínek ten s radostí nad tím, že se mu narodil kluk jako puk, podívejte na mě, že jo? Tak ten byl tak v podroušeném stavu, že nás vynesli tenkrát oba.
1: Ovšem později jste musel...
0: Později, strýc Krištof, později, až při zápisu do první třídy, ten na to přišel. Jenom, že to víte, co za tu dobu všecko uplyne. Farář starý, sklerotik a latiník zemřel, přišel nový farář, byrokrát, no. Zůstalo při tom červnu, no ale měsíc tam, prosím, no. Mám na tom záleží, soudruhu, docente?
1: Vůbec. Nejsem docent, vůbec mi na tom nezáleží. Naopak, já vám mohu sdělit, soudruhu Pištoro, že jste přijat.
0: Tak tohle oceňuji, blahopřeji k vašemu rozhodnutí.
1: Aby se tomu rozuměl, člověka jako jste vy hledáme už půl roku.
0: Můžu taky?
1: Jo, samozřejmě, prosím.
0: Jednu napak, potom, že? No,
1: hledáme už, děkuji. Tak, já si myslím, že vám práce u nás bude vyhovovat. Hmm. Zajímavá, interesantní práce.
0: Kolik?
1: No tak, 2,5. No ne, no samozřejmě prémie. Různé odměny, podíl ze zisku. Pokud nebydlíte, máte naději na přidělení podnikového bytu? Dáte si kafičko?
0: Velice rád.
1: Boženko, kafičko. No tak, aby se tomu nic věděl.
0: Promiňte, já bych opravdu rád věděl, no tak, co tady budu dělat.
1: Občas se nám stane, že nesplníme plán. Nevyhovíme kontrahentovi.
0: To je běžné.
1: Lidé si stěžují. To víte, lidé jsou různí. Píší na nadřízená místa. Dokonce do novin.
0: Podívejte, jak šasno. Kde na to berou čas?
1: No víte, jsou takový šourové. No tak sem tam taky něco nedodáme, zmetek nám uteče, nebo zboží dojde na místo určení špatně zabalené, nebo rezate, nebo dokonce vůbec nedojde.
0: No v podstatě, sami lapálí. No.
1: Takže vaším jediným úkolem bude, abych tak řekl, zdůvodňování nedostatku, a abych to řekl zcela přesně, vymýšlení výmluv.
0: To je moje.
1: Tak pojďte sem, podívejte se, tady mám ještě několik restů pod vašem předchůdci. Tak, zítra pojedete do Peček a vysvětlíte, proč lokomotiva na 16. koleji, která tam stojí, jo, nejede. Jo? A kdyby si někdo všiml, že nemá uhlák, no, tak vy už si něco vymyslíte, že jo?
0: To je směšné, bude potles.
1: Pozítří navštívíte lázně v Pardubicích a pohovoříte, proč vany, které jsme jim dodali před týdnem, potečou za týden.
0: Neslyšíte? Já už ten potlesk slyším.
1: Výborně. No a konečně tady v Chrudimi budete jednat o ledničkách, které hřejou, ale nechladí.
0: Přesvědčím.
1: A tady je to ostatní, jo? Dostaň. Tak si to vezmete a...
0: Prekotiny.
1: Jo, prosím vás, ještě jedna věc. Nezapomeňte si koupit teplé prádlo.
0: Já teplé prádlo? Tedy...
1: Teplé prádlo.
0: Promiňte se, druhu, osobní referente, ale to je poprvé, co vám tedy přesně nerozumím.
1: No tak váš předchůdce totiž v nápravném zařízení trpí chladem. Rozumíte?
0: Beru!
3: Jestli i vás v brzké době čeká nějaký konkurs, možná vám poradíme i v dalším.

0: dalších ukázkách, které už jsou přichystány, ale až po písničce.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: společně se teď v našem pořadu vydáme zase na konkurzy. A mají jedno společné. Všechny se odehrávaly v divadle Semafor.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Ten jeden je smyšlený a je sehranou scénkou. A ten, který vás čeká teď přímo, ten je skutečný. Kdysi ho podnikla Naďa Urbánková a bojovala o místo ve hře Kdyby tisíc klarinetů.
2: Přišla jsem do Semaforu ve chvíli, kdy byla v sále tma. V tu chvíli se rozsvítilo světlo, já stála s tím papírem v ruce. Paní, taková ta asistentka, mě viděla, že stojím, říkala, slečno, když stojíte, tak pojďte si to tady s panem Šlitrem odspívat. Já šla, já úplně zpitomněla, protože s tím dopisem jsem nakráčela na to jeviště, tam seděl za pianem Jirka Šlitr a teď se usmál, teď v první řadě Suchý a Roháč a celá tato svita. Já v tesilový, trapný venkovský sukince, takovým šedivým svetřičku, nenalíčená, bez brejlí tenkrát ještě, s tím dopisem a taštičkou takovou jsem stála. No, asi to vypadalo velmi komicky, protože se lidi začali smát a Šlitr, který se smál, říkal, tak slečno, co pak nám zaspíváte? A já jsem říkala, je, pane Šlitr, ale víte, já nic neumím. Já jsem totiž, a teď jsem začala hrabat tu ten dopis, já jsem totiž tady píšete, že mám přijít na pohovor, tak já jsem přišla na pohovor, začali se smát. A on říká, no ale tak přeci nějakou semaforskou umíte, ne? Já se říká, no to jo, tak třeba Clementine bych, ale já znám teda jenom první sloku. A se Šlitr řekl, to nevadí, budeme hrát první sloku, já budu modulovat. Víte, co je to, slečno, modulovat? Já jsem říkala, to já vím, já chodím totiž na hodiny zpěvu. Tak to je dobře, začal hrát, třikrát zopakoval, byla krásná, byla, já jsem modulovala, pak Roháč řekl dost a řekl, a teraz nám volačo, zatancujte. Šlitr začal hrát twist, protože to bylo tenkrát moderní tanec. A já jsem se v té sukince začala vrtět, lidi se smáli a mě hlavou šlo. Ty nano, pitoma, máš to v tomhle věku, jsem si připadala v těch 23, úplně stará, jo. Máš to zapotřeby, ale tak jsem se jako vrtěla v rytmu toho twistu, pak Šlitr zase a Roháč řekl, to stačí a teraz nám zaspěvajte Clementine jako operu. A to byla moje parketa, protože já chodila na klasiku, jo. Jsem nasadila hlavový tón a začala jsem zpívat. No tak to vyvolalo salvu smíchu, mně se to lehce dotklo, protože jsem se cítila jako v kravlecích. No a Roháč řekl, tak děkujem pěkně a my se vám ozveme. A já jsem se vypotácela do toho zákulisí, šla jsem tam rovnou do ty malý, do toho odchodu, tam byl takový ten vrátný ve vrátnici. Já, rozumíte, to bylo strašného něco, to bylo strašný. A když takhle jsem přemýšlela, najednou přišel pan Suchý a říká, slečno, neutíkejte, my jsme si vás totiž vybrali. A já jsem říkala, počkejte, pane Suchý, jste... Říká, ano, my jsme si vás vybrali, tak... A já v té radosti, jak jsem taková ta plná emocí, jsem se na něj vrhla, což on nečekal, a srazila jsem ho ve vrátnici na zem. Tak jsme se tam chvíli váleli. No a takhle jsem udělala teda konkurs do divadla Semafor.
0: Ano, takhle to mezi herci a těmi, kdo pracují v showbiznisu, vypadá. A jak to vypadá na jevišti, když se pomocí konkurzu mají diváci bavit a opět v divadle Semafor? To už vám předvedou pánové Miloslav Šimek a Jiří Grossman. Pořádají konkurs na Desdemonu.
3: Tak Desdemonu bude hrát Franta.
4: Franta.
3: To je jednou daný. Kde jsi, Desdemono?
4: Ale hledám takovej šáteček. Musím dostat mi vzat ten kapesník od hotela.
5: Ne, pánové, to je klukovina. Brat, holce, památeční šnuptycho. Ta bestie ho za tomu škrtí.
4: Jo, a taky bych chtěl konečně vědět, kdo tu bestii bude hrát. Jednou je to můj druh a byl bych rád, kdyby to byl slušný člověk.
3: Vzhledem k tomu, že nikdo z nás není černoch, vybere se Otello konkurzem.
5: A to si představuješ jak?
3: Jednoduše. Kandidáti budou škrtit Desdemonu na čas a eleganci.
5: Vždycky najednou to budou jatka.
3: Proč najednou? Jeden po druhý. Franto, ty si lehne a vždycky, když uvidíš červenou kolečka, tak to odklepne a kandidátě pustí. Říkám, pustí, pánové! Tady je tragédien krůček.
5: Tak prosím, sedajte se.
4: Chci
6: Pěkně podle velikosti. Nejmenší napřed.
7: Prosím, páni rozhodčí. Rozhodčí jsou také připravení, takže my můžeme začít. Jako první korčuje, kde se volně svedl plukček. Škrtí na hudbu, proč byste se netěšili? Cestou proběl iba jednu piruetu a celá jasná postrádá skoku. Ale škrtí pes a houšťa se voda plácá, plácá. Počkáme si na výrok rozhodcou. Čas 4-7, body 5-6. Bravo, Svetopluk, mamka bude mať radost. Bravo.
6: Jako druhý se rozjíždí v Desdemóně nadějný škrtič Prahy Pavel Kondelík. Výborný, jednoduchý salcho. Promiňte, dvojitý.
7: Tu by se dodal markantně vidět práce trenérky Marty Záhořovej-Ložovej.
6: Ovšem škoda, že nám Kondelík u mantinelu padá. Ale práce na krku za zvuku osudové patří k lahůdkám dnešní odpoledne. Desdemona plácá napětí vrcholí. Pozor, pozor! A nízká známka rakouské rozočí nám bere vítr z plachet. Ovšem to nesportovní gesto při tomto jemném sportu se mohl Kondelík odpustit.
7: Kludný rozjazd laňského majstra Evropy Nopa dává tušit, že budeme svědkami výjimočného zážitku. Naznačuje, že se s Desdemonou nebude mazlit. Tak jo, vynechal klučky, oblůčky a jde rovnou po vaze. No nevím, či by se neděla drasá holubička, volená ozaj šťastně. Desdemona klepá, ale Nop nedbá. Konečně Desdemonu puší efektní skok a 5-9, nejvyšší známka Desdemoni na memoriálu.
6: No gabro. Naloď bez prodlení dát sekci zprávu o tom dopuštění.
0: A když už nás tu Jiří Grossman bavil, a navíc tu ještě před ním byla i Naďa Urbánková, požádejme společně o jednu písničku.

0: Možná jste to ani netušili, že existuje takových konkurzů, u kterých je legrace. Tak si připomeňme ty další.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Jak takový konkurs na roli vypadá, o tom by mohl vyprávět už od dětství Ondřej Kepka.
2: Já jsem byl tragéd u konkurzu. Musím říct, co by tedy, jak si od dětství...
3: Jakože jste vždy skončil špatně?
2: Ano, já jsem na konkurs v podstatě nikdy nic nezískal. Já jsem byl antikonkurzní dítě a kdykoliv jsem měl tu možnost se účastnit konkurzu, tak to nedopadlo. Vždycky to musela být volba toho režiséra napřímo nebo v nějakém, dejme tomu, uším výběru, jako na první Arabelu byl konkurs, teda tak to byl snad jediný úspěšný, ale jinak jako...
3: Takže tím jste prošel, no.
2: Tím jsem prošel, no. A co by režisér, tak jsem
3: Pamatujete
2: taky...
3: si, co jste musel dělat mimochodem?
2: Ano, pamatuju.
3: Co?
2: Pamatuju si, bylo to v bývalém filmovém klubu, v takovém salonku, vidím to jako teď, v 9 let, že jo, nebo 8 vlastně tehdy. A přelejzali jsme, já nevím proč, přelejzali jsme stolek a podlejzali jsme židle takhle s tou už tehdy Veronikou Tyblovou, tou první Mařenkou. A do toho jsme měli něco povídat. Jestli chtěl pan režisér zjistit, že se umíme hýbat, nebo protože jsme jakoby lezli po židlích a do toho jsme něco povídali. Režijní záměr jsem nepochopil, možná, že si to pamatuju špatně.
3: Nechtěl jste to sám nikdy po svých hercích?
2: Ne, já jsem a pozor, a co by režisér, tak je to další tragédie, já vždycky z konkurzy dopadám špatně. Jednou jsem rozplakal dítě natolik, že to vypadalo, že ho tam snad mlátím nebo co, protože maminka čekala venku a on tam byl tedy se mnou a s asistentkou naštěstí.
3: A chtěl jste, aby režijně plakal?
2: No ne, vůbec ne. Já jsem naopak strašně, ale opravdu, já jsem říkal, že v klidu, že je všechno fajn a tak jako právě protože jsem si vzpomínal na ty strašné zážitky z konkurzu, které jsou příšerný, opravdu moje, tak jsem byl takový milý, ale prostě pak se zjistilo, že dotyčná osoba není úplně vyrovnaná psychicky, prostě mám na to nějakou smůlu, ale když vám vyleze dítě, zarudlí se slzama, že ze dveří a tam čekají ty další rodiče s těmi svými dětmi,
3: otočí, jdou domů.
2: Tak jako to je, jako mám z toho trošku trauma a moc upřímně řečeno tomu nevěřím. Hmm. Jediný konkurs, který byl úspěšný a to bylo na jednu z povídek 3+1 s Mirkem Donutilem a tehdy na takový ale úzký herecký konkurs, ne nějaký široký, přišla neznámá Jitka Čvančarová tehdy ještě a přesně se hodila na tu roli a to byl také její start vlastně do televizního a filmového nebe. Takže to jsem měl takové jako štěstí a jsem rád, že jsem to mohl uskutečnit tehdy.
3: No tak Tomáš Holý třeba s Marí Poleňákovou taky měl to štěstí, taky ho vybrala, taky to nějak vyšlo. No tak
2: ale jo,
3: třeba ta šťastná doba u vás taky ještě přijde.
2: A nebo ještě řeknu, v krátkosti budu, zase zdržu, ale jenom jeden vlastně konkurs, ale to jsem byl sám, jediný adept. A vzpomínám si.
3: A dopadl se špatně.
2: Mě to připomněl. Režisérka Šimková Plívová, známá dáma dětských filmů, vybírala hlas k jednomu filmu, protože hlavní představitel se jí nelíbil, jak mluví, měl nějakou vadu řeči. A já jsem přišel, ale byl jsem jediný. Jo, a ona se strašně rozčila, vůbec jsem nic neřekl. No to je teda jaký to je konkurs, tady prostě nikdo není. Tady Ondřej jediný, že jo, tak pojď. Já jsem říkal, no to začíná pěkně. No naštěstí jsem se jí natolik líbil, já jsem tehdy hodně už dělal v rádiu a daboval jsem a tak, takže to se jí hodilo v tu chvíli. Takže říká, no to je zázrak, že jsme tě to, ale vlastně to byl zase takový divný konkurs, protože jsem tam byl nikoliv svojí vinou, ale nějakým nedopatřením.
3: A co jste dal těm ostatním, aby nešli dovnitř?
2: Jste to odhalil.
0: Konkurzy jsou ale doménou i dnešní doby, tedy současnosti. Pořádají se nejčastěji na místo různých manažerů, ředitelů, vedoucích a sekčních šéfů. No, možná, že i v té vaší nemocnici byl nedávno konkurs třeba na ředitele. Takový podnikl kdysi ve filmu Jak básníci nestrácejí naději i Štěpán Šafránek. Co myslíte? Vyšlo mu to?
4: Kdo začne? Tak třeba já. Jakou máte vizi?
5: Chtěl bych maximálně minimalizovat negativní dopady insuficientního systému.
6: Odbourat restrikty, kritiky,

0: že v naší nemocnici překračujeme reálnou potřebu o 120 lůžek.
1: Ano, to bezesporu, ale co je třeba mít zejména na mysli?
0: Nový informační systém?
2: To fundamentální, kolego.
0: Zejména je třeba levně nakupovat, draho prodávat a pozdě platit faktury.
3: Já myslím, kolegové budou se mnou souhlasit. Blahopřeji. Jmenování obdržíte od zřizovatele.
4: Jo, jo. Nakupovat levně, prodávat draze a hlavně pozdě platit faktury. Jen si z toho pro boha stali podnikatelé, neberte příklad. A raději si poslechněte písničku, která patří k filmu Dušana Kleina, Jak básníci neztrácejí naději.
5: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Polož mi ruku do klína a zavři oči. Někdy tak všechno začíná a někdy končí.

0: Ještě si projedeme v rychlosti v našem pořadu několik konkurzů.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Tak například se můžeme ocitnout i na konkurzu na film. Jak nám to předvedou pánové Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Poprvé jste scénku mohli vidět v televizi v pořadu Hit Šaráda.
2: Tak koho pak tam máme dál?
3: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
2: To už jsou dneska skoro všichni. Co o ně víme?
3: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptrie.
2: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? A. OK, tak ho sem pošlete, OK?
3: Pane Uhlíř, pojďte, pane režiséru čeká.
4: Dobrý den, pane režisére.
2: Servus, Uhlíř. Čeliček, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
4: Hrál ve dvou vašich filmech.
2: Ve dvou, OK.
4: OK. První film, v kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
2: Ah. OK, OK. Celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No. A takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní, jmenuje se Bitva o kompetence a celý se bude odehrávat v parlamentu.
4: Aha. Takže veselo hra tentokrát.
2: Spíš horor. Víš, ale jako, jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochop jako československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
4: A režisér, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já?
2: Poslance. Jo? To je hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já... Rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
4: Aha, poslanec, takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
2: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň, tak to zkus.
0: Vám ale určitě bude bližší konkurs na nějaké to pracovní místo. Možná, že i dámy se ucházely o místo sekretářky a vědí, že to není jen tak jednoduché. Své by o tom mohly vyprávět i dvě dámy, které uslyšíte už za chvíli ve scénce Konkurs na místo sekretářky.
5: Tak další. Další!
6: Marcelka!
7: Dobrý den, Marcelko.
6: Tak jsem tady, pánové. Jo, vy tady nemáte kytičky.
7: No bohužel, bohužel.
6: Jeminko, to pánové, jak tady můžete žít bez kytiče?
5: Vidíte, Václave, pořád plno flašek kolem a hojacinku. Hyacinta i člověk nezakopne.
8: Jestli dovolíte, tak já bych tady položil soudružce několik otážek.
6: Ale jen žádné intimity, ne, pánové. No, byť macku, až tady budeme sami, to bude jiná.
5: Slečna, prosím, no pro...
6: To bylo jen žertem. On žárlí,
5: ale
6: on žárlí.
5: Dovolte, no. No. Tak prosím, tak přejdeme ke zkoušce, ano?
6: On se stydí, drahoušek mála. Luci, já vám řeknu, mě se tady mezi váma moc líbí.
5: No, tak to jsem rád, že jste u nás našla soudružské prostředí. Kytičky sice nemáme, ale za to píchám jako kaktus. No ne, zkouška je zkouška, tu musíme provést. Já když jsem začínal, tak jsem, než jsem se stal ředitelem, já jsem prošel tvrdou zkouškou.
6: Ne.
5: No, Václav, řekněte.
8: Ano, to myslíte, jak jste musel vybít tu lahé vodky X?
6: Ne.
5: Stále no. Tak prosím, jedem další.
8: Ano, tak co byste prosím dělala, kdybyste jako sekretářka měla požádat o vyšší plat?
6: Ale je, to přece není žádný problém. O kolik by se tak mělo jednat?
8: Tak děkuji, tak prosím, tak přejdeme k další otázce. Dejme tomu, tady soudruh ředitel je indisponován. Co prosím uděláte?
6: No, skočí mu pro okurku.
5: Bravo, ano, správně. Ta minula, tam je vařila šipkový čaj.
6: Ale.
8: Tak a teď vám něco nadiktuji.
6: No, když jinak nedáte.
8: Pište, prosím. Žádám tímto místo sekretářky, jméno, podpis, jméno.
6: Tak, máte ano. To ISMO adresa.
8: Ano, děkuji. A my vás vyrozumíme, prosím. Ano.
5: Pane Václav, co tomu říkáte?
9: No, opravdu zajímavá. Výborná. Píše taky pěkně. Místo sekretářky, jinak dnes večer sedím v kavárně Savarín. Kavárna Savarín.
5: No, ano, jistě, vidíte, jak píše přesně, rychle a přímo k věci. Ano. Skutečně, s touhle silou to bychom dokázali v obrovské věci.
9: Výborně.
5: Aby nám ten graf letěl nahoru. No tak...
9: Ovšem, máme tam ještě jednu, prosím.
5: Ještě jednu?
9: Ano.
5: Tak tu vememe hopem.
9: Další vrš, soudružka!
10: Dobrý den, soudruzi.
9: Dobrý den.
10: Vy jste ředitel?
9: Ne, já jsem Václav.
10: Vy jste ředitel? Tak mi nám skočte pro kafe.
9: No dovolte, já vám budu
10: my budeme diktovat. Tak se posaďte. Pište. Přijímám tímto dnešním dnem na místo sekretářky soudružku Machovou.
11: Machovou.
10: Liduško.
11: Liduško.
10: Ale on to dělat pomalu, to musí jít hopem. Podpiš jméno. Děkuji. Tak a zítra v 8.
9: Prosím to kafíčko, jak...
10: Pozdě, pospíchám. Pánové, příště to musí jít. Hopem!
5: Ale kde to...
0: A čím se rozloučíme? Konkurzem na místo lékařky, ale ne té lidské. Té zvířecí, tedy veterinářky. Jedna z hlavních hrdinek seriálu o zvířatech a lidech v režii Hynka Bočana se propašovala na kliniku, aby tak trochu očíhla terén, jak se říká, a pak pod svým skutečným jménem vyrazila ucházet se o nové místo. Právě teď vstupuje do ordinace Ivana Chýlková.
12: Doktor Novotná.
13: Dobrý den.
12: Dobrý den.
13: Dobrý den.
14: Dobrý den.
13: Dobrý den.
14: Ale slečno Olgo, my tady dneska máme konkurzní řízení.
13: Ano. Fotokopii mého diplomu máte u přihlášky do konkurzu.
15: A navšpak máte toho medvěda, paní kolegyně?
16: Je nějaká provokace, ne?
14: No.
13: Medvěda a budík. Ten budík chci dát... do toho medvěda. Chtěla jsem se poradit.
16: Logické, my tu denně všíváme budíky.
15: O čem poradit?
13: No, jestli to tygře, jak se o něj máma nestará, neodmítá pít z dudlíku právě proto, že neslyší něco, jako je mateřské srdce. No, myslela jsem si, že když ten budík dám dovnitř, počkej, tak že by to mohlo vlastně matčino srdce nahradit. Je to možný?
15: No, ne, to vám někdo přednášel?
13: Ne, to jsem četla beletry u Taylora nebo Harriota.
15: No, skvělí veterináři, ale ve svých populárních spisech trošku popustili uzdu své fantazii.
0: A tím se také pro dnešek loučíme. Nakonec zní už i melodie ze seriálu. Mějte se pěkně a jestli vás čeká konkurz, tak držím pěsti, ať to vyjde a máte štěstí. A když tak se zastavte zase u dalšího dílu našeho pořadu. Tady štěstí a radost rozdáváme rádi. Mějte se krásně.

0: moja muze. Dávno chytli jinej vlak.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.